0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si ji objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou města.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělali trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku a zvětšinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku za tepla jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No tak přesně ty teď nemáme, takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasické trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů, i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, již recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak čet, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu. Pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská.

0: Přidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
0: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. S touto není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celý vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
0: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč, proč to nenecháš v kouli?
0: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
0: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
0: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
0: Je to tak, ono nemusí být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
0: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
0: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
0: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
1: Čokoláda. Pak s tím uděláme co?
0: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
0: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
0: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
2: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
3: Je to linka.
1: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
0: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
3: Jo. Někdy mám ten pocit,
1: Já bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli

0: si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten desert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
1: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
0: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
1: Já se moc těším, já si to sem pustím.
0: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a sít od rána do soumraku a nechat zapomenout

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových Svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových Svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiče z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete. To znamená, jak vypadá v poměru k věku, jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to plášťovně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný býk.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových Svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: chatu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjímá kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povídlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřej. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou álej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je jako taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom?
3: A na to je drobenka, no. Aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Mirek je úžasný kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné trášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku?
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád?
3: Tak dobře, tak si můžem povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

Srdečně zdravím všechny příznivce a milovníky lidové kultury. Tato krásná romantická píseň v podání cymbálové muziky Danaj otevírá naši další výpravu za folklórem. A je jasné, že tentokrát zamíříme do Jihomoravské Strážnice. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Ještě jednou vás zdravím, milí posluchači. My dnes nebudeme do vody ve Strážnici skákat, ale tímto vinařským městečkem, existujícím od 13. století, budeme procházet. Letos se tam už po 81. konal Mezinárodní folklorní festival, největší a nejstarší svého druhu v Evropě. A právě ve Strážnici se koná proto, že právě na zdejším zámku sídlí naše jediná vědecká instituce zabývající se folklorem, Národní ústav lidové kultury. Zřizuje ho Ministerstvo kultury, tedy stát, a ten je také spolupořadatelem proslulého folklorního festivalu. A já se vám dnes pokusím přiblížit alespoň stručný výběr z toho, co se na něm letos událo. A abychom si navodili správnou atmosféru, hrát nám budou samé strážnické muziky. Danaj, Strážničan a Demižon. A my se hned po další písni vypravíme do Strážnického zámku, který se nachází uprostřed rozlehlého zámeckého parku. A právě v něm se celý festival koná.

0: Tak, milí posluchači, a s kým jiným bychom měli hodnotit než s ředitelem Národního ústavu lidové kultury a také prezidentem festivalu ve Strážnici Martinem Šimšou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane řediteli, my když jsme si povídali tady ve Strážnici před rokem, kdy jste slavili 80. výročí, tak jsme si říkali, jakých úspěchů se dosáhlo. Teď jsme v roce 1. A mě by velmi zajímalo, kam byste vy jako ředitel i jako prezident toho festivalu celou tu akci posunul třeba v příštích 20 letech, abychom se dožili všichni i té stovky. Tak kam by měl směřovat? Měl by více se rozpínat směrem k novým generacím nebo spíše pečovat a vtahovat pořád do dění ty stávající příznivce lidové kultury?
1: Náš festival je festival rodinného typu. To znamená, že svoje místo tam najdou všechny generace. A já, když procházím tím festivalovým areálem v průběhu jeho konání, mohu říct, že skutečně všechny ty generace tam vidím. Tu nejstarší generaci, která si zajde na procházku tou alejí, jsou to lidi, kteří přijíždí a jsou na amfiteátrech, ale stejně tak je tam střední generace, které vidím třeba na Verbuňku a vzpomínají na to, jak kdysi tancovali nebo se nechají dojmout tím uměním těch tanečníků. A jsou tam i rodiče s dětmi, kteří prostě přijeli s těmi batolátky z Peef Campu a mimo tu péči o tady tyto svoje potomky stihnou i nějaký festivalový program. Samozřejmě jsou to i mládežníci, kteří bez dozoru rodičů zažívají první okouzlení tou nocí z hucí, ať už se to týká tance, zpěvu nebo degustace vína. Prostě to k té Strážnici patří. Takže já si myslím, že člověk na tom festivalu může průběžně zestárnout, aniž by ho musel opustit. Co je mnohem náročnější a je to výzva pro ty další desetiletí, je teplota. Program může být sebelepší, ale ve chvíli, kdy se cítíte jak topinka na pánvičce, tak to vám veškerou chuť z toho vystoupení bere. Takže nějakým způsobem se popasovat s tou teplotou bude naprosto zásadní, protože my jsme na úrovni Itálie a v Itálii platí, že festivaly končí koncem května. Červen, červenec, srpen, tam žádný festival neprobíhá, protože ty teploty už jsou nevyhovující a my u nás máme zaužívaný podle toho starého módu konec června, který ovšem ještě za mého dětství v 80. letech byl mnohem chladnější a dneska máme 35. Všude bývá běžné, že festivály probíhají tady v těch jižních zemích spíš večer a přes noc. Možná budeme přes den spát a přes noc poběží programy, protože to bude teplotně snesitelnějším. Nad tímhle vším musíme přemýšlet, jak nabídnout návštěvníkovi určitý komfort, aby nám z toho festivalu neutekl.
0: A diváci neutíkají a touto písní jsou každý rok ve Strážnici přivítáni.

A jak vlastně vypadá dění ve festivalové strážnici? Začíná už v pátek a probíhá na dvou místech. Ve strážnickém skanzenu lidových staveb, kam míří především milovníci autentického folkloru v podání regionálních skupin, a v samotném areálu strážnického zámeckého parku, který disponuje hned třemi amfiteátry, či chcete-li stadiony. Ten nejmenší se jmenuje Zahrada, ten nejproslulejší nese název Bludník a ten nejnovější a největší Zámek. A tam pravidelně probíhá jeden z největších taháků festivalu. Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého Verbuňku. Tomuto mužskému solovému tanci, zapsanému na seznam UNESCO, jsem se věnovala minule v cyklu Utajené poklady regionu. Takže dnes jen stručně a trochu se předtím verbířsky naladíme.

A co se samotné soutěže verbířů týče? Finalisté projdou sítem regionálních kol a výběr těch nejlepších z nejlepších probíhá v sobotu od rána přímo na amfiteátru Zámek ve Strážnici. Odpolední velké finále bylo letos náročné. 45 stupňů Celsia na slunci, žár a úmorné vedro. Přesto byl ale plný kotel a všichni soutěžící byli ve slavnostních, tedy zimních krojích, přestože jim bylo nabídnuto zvolit odlehčenou takzvaně letní verzi kroje, namísto těžkých vlněných kalhot takzvané třaslavice a namísto vlněných vest a brunsleků pouze košile. Přesto toho soutěžící nevyužili a byli krásní a veslavnostním. Absolutním vítězem se stal Petr Polách z Kunovic u Uherského Hradiště. Jemuž nechyběly ani skvěle zvládnuté kroky, ani skoky, ani skvělý zpěv, ani výborná kondice, ba dokonce ani charisma a mužnost. Strážnický festival ale není jen o soutěžení, zábavách a hraní pod širým nebem, ale také o komponovaných stylizovaných programech a také o udílení cen. Letos mu dominovaly ženy a vybrala jsem pro vás dvě, vlastně tři. Laureátkami festivalu se letos staly dlouholetá vedoucí pražského souboru Gaudamus Věra Fenclová, která se spolu s Jaroslavou Šiktancovou rozhodla představit dílo další mimořádné ženy, choreografky Aleny Skálové, která by se letos dožila rovné stovky. Alena Skálová byla žena mimořádně muzická, která obohatila spolu s Jaroslavem Krčkem a souborem Chorea Bohemika tuzemský folklor o další dimenzi. Mimochodem, zpráva pro milovníky výtvarna. Pokud máte rádi malíře a performera Františka Skálu ze skupiny Tvrdohlaví, vězte, že Alena Skálová

0: přístupu k lidové kultuře nebo k těm materiálům?
1: Jednak asi v tom, že když dostanete nebo hledáte nějaký text, tak se musíte jít po tom obsahu, nikoliv jenom po té formě. Například Můj milý člověče, to je tak silná věc, přitom by na to někdo mohl tancovat s sousedkou. Chápete? Takže po obsahu těch věcí. Teď mě velice vyhovovalo, ona šla po pravdivosti, ale pak šla i po té přesnosti. O tom, že aby to bylo pravdivý, aby se nelhalo, což my jsme nedělali, ale já jsem najednou pocítila, že cítím, co vlastně ona chce říct. A teď nutila ty lidi, aby byli schopní o tom, co dělají, aby to prožili a teprve ten prožitek šel přes tu rampu. Ona využila pro to zpracování, já bych řekla, takových jako obecných životních pravd a situací. Tvrdila, ve folkloru je prostě všechno a je to pravda. A ona čerpala, že ona znala písniček, ona znala všechny ty kroky, figury, tak ona uviděla obraz. A na tým ten obraz promluvil.
0: To, že jste udělala takový memoriální pořad na připomenutí odkazu Aleny Skálové, již by bylo letos 100 let, je krásné, ale samozřejmě vy se věnujete souboru Gaudamus jako vedoucí i nadále. Takže co teď čeká Gaudamus a jaké překvapení případně můžeme v podání vašeho souboru vidět?
1: To, co připravujeme, je 10. října v divadle ABC reprízu tohoto pořadu. Bude to stejný pořad.
0: Ale bude vypadat úplně jinak, protože bude...
1: Úplně jinak, protože bude v divadle, je to komorní prostředí. Zatímco ten Bludník, kde to bylo, to je prostor úžasně svobodný. A jsem za to velice ráda. A vím, že v tom divadle bude to zase jiný. Tak doufám, že to osloví, jako to oslovilo tady diváky.
0: Tak já doufám, paní Věro, že vám to vlilo, to ocenění novou energii dožil a že se uvidíme jak 10. října na vlastně druhé premiéře vašeho pořadu Můj milý člověče v Praze v divadle ABC, čímž zveme samozřejmě i další posluchače, pokud to budou chtít vidět. No a doufám, že do roka a do dne se potkáme buď tady ve Strážnici, nebo na nějakém jiném festivalu. Věra Fenclová, letošní laureátka Strážnického festivalu, vedoucí pražského souboru Gaudamus při Vysoké škole ekonomické. Moc děkujeme, paní Věro, a naslyšenou.
1: Děkuji moc.
0: A touto skladbou v podání souboru Muzika Bohemika si teď Alenu Skálovou připomeneme i my.

0: Vzpomínáte, jak prezident festivalu Martin Šimša v úvodu zdůrazňoval, že festival ve Strážnici je festivalem rodinným? Tak jsem se pokusila uvnitř Strážnického parku jednu takovou rodinu s více dětmi najít a zjistit, proč do Strážnice vlastně jezdí. Strážnice je neuvěřitelné místo, milí posluchači, protože se tady můžete setkat se spoustou přátel, nejenom z Moravy, ale také z Prahy i z Mělníka, protože mám tady vedle sebe Jana Úlovce, vedoucího souboru Jarošovci z Mělníka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Ovšem pan Jan tady není vůbec sám a není tady ani tak za folkloristy jako za tatínka, že ano, protože vy jste tady i s vaší ženou, i s vašimi dětmi. Synečka tady máme, ahoj, jak se jmenuješ?
2: Tomáš Úlovec.
0: Vjezdíte do Strážnice každý rok, co vás právě na tomto místě tak vábí a fascinuje? Já jsem vás tady s dětmi a docela malými viděla už několikrát.
1: Je to pravda, že se jezdíme pravidelně, co to šlo vlastně od jednoho roku, ale bereme tu Strážnici tak opravdu folkloristicky, to znamená, vždy spíme v kempu, ve stanu, aby to bylo zkrátka se vším všudy a když se dá, tak pobudeme až do těch nočních hodin na pořadech, případně na hraní v parku. Takže to je zkrátka celá ta atmosféra toho víkendu. A věřím, že to je to pojítko, proč sem vlastně všichni jezdí a proč se jim to tady všem líbí.
0: No proč se to líbí vám, to je mi jasné, ale tak co vaše děti, od kdy ty sem jezdíš s tatínkem a s maminkou?
2: Já sem jezdím asi od 2 let a baví mě to tady a těším se na další rok.

0: Jak vypadá ten váš den, když někam jdete s maminkou a s tatínkem a se sourozenci, tak co máte za program vlastně, když sem přijedete?
1: Vždycky, když přijedem, tak si musíme postavit stán, potom jdem na to zahájení a další den stanem, najíme se, jdeme na program, když je velký vedro jako teď, tak se jdeme vykoupat a potom jsme já například do 12 vzhůru a potom jdu spát.
0: No teda, a co děláš do těch 12 hodin?
1: Dívám se na ty programy, poslouchám, snažím se neusnout.
0: No tedy, tak to je vlastně velké dobrodružství. Ale zeptáme se zase tatínka, vy jste zcela cíleně začali vozit své děti do strážnice, abyste v nich jaksi podpořili tu lásku k folkloru. Byl to prostě záměr a plán, nebo jste je vy jako folklorní nadšenci prostě s vaší ženou vzali sebou?
2: No, že by to bylo cílená výchova, skoro až teror, tak to bych si dovolil tvrdit, že to tak není. Ale tím, že vlastně ty děti v tom vyrůstají odmala, tak je to zkrátka to taková přirozená součást i života těch dětí, což si myslím, že je vlastně to hlavní a to stěžení.

Závěr Strážnického festivalu probíhá pravidelně v neděli v podvečer, kdy ho definitivně uzavře gala program s názvem To nejlepší nakonec. Ale hraní v zámeckém parku nekončí ani se závěrečnou znělkou festivalu, jak teď ostatně sami slyšíte.

0: Tak, milí posluchači, to jste slyšeli největší vytrvalce strážnického festivalu, protože tito dva mladíci tady hrají od pátečního večera před celý sobotní den, večer. Dnes máme neděli odpoledne. Já vás, pánové, obdivuji, protože já jsem vás tady viděla každý den, tak je na čase se seznámit. Takže odkud jste, jak se jmenujete?
1: Těší mě, já jsem Honza Ohryzek, jsem z Valašska původně, ale teďka v Brně už žiju 11 let.
2: Dominik Miškeřík, dobrý den. S Velké nad Veličkou, Horňácko. Jenom bych dodal, že jsme se potkali v Brně.
1: Ano.
2: V hospodě.
0: Vy jste se na tom předem domlouvali, nebo jak to vlastně vznikne, že sem přijede někdo na festival, potom tady v parku vydrží hrát opravdu 3 dny v kuse. Takže vy jste se dohodli, nebo to vzniklo opravdu ad hoc?
1: Je to úplně ad hoc, prostě lidi nabíjejí energii a tím pádem, když jsou kolem kamarádi a správná parta, tak to jde prostě automaticky.
2: Je to úplně náhodné. Já jsem první den naspal 2,5 hodiny a dneska půl hodiny. A sešli jsme se tady jenom tak, že jsme se tady sešli prostě. Každý jsme úplně z jinama. Jak jsme se to potkali, začali jsme hrát a to jde samo, ano, přesně.
0: Co studujete, pánové? To by mě zajímalo, jestli to nějak s folklorem souvisí.
2: Je to elektro.
1: Veterina.
0: Tak to úplně nesouvisí, ale aspoň naši posluchači vidí, co všechno je možné. My si vždycky klademe otázku, jaký má folklor význam pro současné mladé. Je to pořád ještě sdělné, není to anachronismus?
2: Já třeba jsem k tomu taky jako nevzlížel od malička. Byl jsem do toho nucený od rodičů samozřejmě až do 9. třídy. Nebavil mě ani soubor, ani cymbálka. Vlastně až jsem vyšel na střední a byl jsem na intru, byl jsem sám. A jako uvědomil jsem si, že jako mě to vlastně baví, jenom jsem dělal problémy, protože jsem do toho byl nucený právě. Tak jsem se k tomu nějak jako dal zpátky. A jsme tady, no.
1: Folklor, pokud k tomu člověk přičichne, tak už u toho zůstane. A když jsme zakládali muziku cymbálovou, tak já jsem v té době poslouchal death metal, ale prostě nějak se to sešlo a ten folklor, jak se vpíše do duše, tak v ten moment to tam je. A myslím si, že ať už mladí, tak starší, kdokoliv, kdo má na to náladu a chuť, a hlavně chuť potkat další lidi, které baví to samé, tak v ten moment je to úplně ideální.
0: A slovy mladých folkloristů, jinak veterináře a elektroinženýra Jana Ohryzka a Dominika Miškeříka, bychom se s letošním strážnickým festivalem mohli rozloučit. Ovšem úplně poslední slovo musí dostat prezident festivalu Martin Šimša. Co by se mělo v těch budoucích 20 letech změnit, co se týče programu? Máte vy nějakou představu, na co by měl být kladen větší akcent, co v tom programu určitě zůstane a co byste si vy třeba osobně přála, aby se objevovalo častěji? Já bych měla říct, že vy jste také autorem jednoho z programů, které jsou teď velice aktuální, protože se týká lidové kultury národnostních menšin, které u nás žijí. Tak jak si představujete tu proměnu, co se týče té programové skladby?
3: Domnívám se, že v současné době ten festival má natolik pestrou skladbu, že dokáže nabídnout nejrůznější formy prezentace folkloru v České republice, od těch vyloženě stylizovaných, které jsou možné vidět pouze na pódiu, až po ty relativně autentické, které se odbývají ve skanzenu a které nám předvádí místní chasy a které přináší to, co znají bezprostředně ze svých domovin. Co bych si já osobně přál, aby postupem času přibývalo těch venkovských skupin, a to nejenom z jihu Slovácka nebo z Valašska, ale také z českých zemí, protože to je pro mě ten doklad, že ten folklor sestupuje z toho pódia a dostává se tam, kde vždycky byl, to znamená mezi lidi, pro které má nejrůznější význam a oni ty svoje interakce potom dokáží přinést, předvést a říct, takhle to u nás žije, možná to není stopro, jak by si to představoval folklorista nebo etnograf, ale je to živé, má to náboj a za to já bych se velice přimlouval.
0: Co k tomu dodat? Tak pravil prezident Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a také ředitel Národního ústavu lidové kultury Martin Šimša. Moc děkuji a naslyšenou.
3: Naslyšenou ve Strážnici.

a slovy Martina Šimši se s 81letou strážnicí pomalu loučíme. Doufám, že jsem navnadila i ty z vás, kteří ještě nikdy na Mezinárodním folklorním festivalu ve Strážnici nebyli. Takže pokud budete mít příští rok o posledním červnovém víkendu čas a chuť, ráda se s vámi ve Strážnici setkám. Nebo ještě dřív, třeba hned příští sobotu na vlnách Českého rozhlasu u dalšího dílu utajených pokladů regionů. Tentokrát se podíváme na jízdy králů. Krásný týden plný slunce, folkloru a zpěvu vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jen trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na ty jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu. A ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali. A dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit? Kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčená o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí a vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: Přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe a velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka, takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme. Dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. A instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky, protože když naši lékaři chodí na konzilium na P3, což je rizikové těhotenství, kde informují maminky, co bude dál následovat, co bude dál čekat, tak jim už automaticky o tomto instagramovém účtu říkají a my ty maminky máme velmi, velmi klidné, protože vědí, že přijdou do prostředí, který už se trošičku seznámili. K tomu nám teda Instagram velmi pomohl. A natáčím, stříhám, ale popisky dělá lékař. Já spolupracuji s lékařem, ten Instagram nedělám sama. Dělám ho s lékařskou záštitou, protože si myslím, že takovýhle odborný a vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika, přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
3: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající bak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi a to díky nesmírně podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům, dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle, takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána. A to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka. Takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci a to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. a 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
2: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vrila pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča, bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umějí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud, staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijete navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dělníci ve Větrné Miníkově odkryli historickou kamennou dlažbu. Světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech měl český film Čika Čeka. Slovenské referendum o rentě pro politiky a obnovení protikorupčních policejních útvarů nebude platné kvůli nízké účasti. Velká oblačnost občas se srážkami a opět větrno s teplotami až 24 stupňů. Takové bude dnešní počasí. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Původní kamennou dlažbu objevili dělníci v zámeckém areálu ve Větrném Jeníkově. Podle historiků pochází z přelomu 19. a 20. století. Několik desítek let byla ale ukrytá pod asfaltem. Vedení města se teď zvažuje, jak nádvoří, kde dlažba leží, upravit. Pokračuje bezpartijní starosta Pavel Konýř.
2: Teď to asi necháme takhle. Zasypem to asi prosívkou jenom, aby to bylo zakrytý a víme zhruba, jak je to velký, nebo my se to ještě přeměříme a zkusíme nakreslit nějaký návrh, který necháme k vyjádření památkový péči a NPUčku.
0: Na Karlovarském filmovém festivalu měl světovou premiéru nový český film Čika Čeka. Snímek o coming outu a českých stereotypech spojil herce Jana Cinu a Pavlu Tomicovou. V Karlových Varech se uchází o křišťálový globus v hlavní soutěži.
3: Jak se vám film líbil?
4: Nikdy jsem to tady nezažil takhle při premiéře, že bychom takhle dlouho tleskali.
5: Já myslím si, že by to měl vidět každý.
6: Protože to téma je silný, ale ta forma samotná to ke mně jako nedopravila.
7: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
8: Ovdovělá poštěčka Zdena se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš, který jinak žije v Paříži, uspořádá vystoupení před publikem českých seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
7: Já jsem gay. Nepracuju v žádné bance. Ale živím se jako drag queen.
9: Jako co?
8: Film Čika Čeka festival uvádí v hlavní soutěži. Mimo jiné kvůli jeho morálnímu poselství, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
10: Ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými.
8: Do českých kin půjde film v srpnu. Lucie Pávová, Český rozhlas.
0: Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi jen 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela by účast dosáhnout alespoň 50%. To se stalo jen u hlasování o vstupu do Evropské unie v roce 2003.
11: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Paraguají vyhráli 1-0 díky úspěšně proměněné penaltě Kyliana Mbappého. Mezi osmi nejlepšími týmy turnaje čeká Francouze Maroko, které porazilo Kanadu 3-0.
1: Počasí.
0: V Jihlavě a Vatíně je aktuálně 13 stupňů, v Dukovanech 15. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami, odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde, teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody v regionu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Dobré ráno a hezké vstávání přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Máme neděli 5. července, státní svátek, kdy si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodě. A další zajímavosti a události uslyšíte už za pár minut v kalendáři.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospívala Petra Janu, je 5 hodin 14 minut právě teď a otevíráme kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can. Neděle 5. července. Státní

0: bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Réard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla – bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Roslinově ústavu ve skotském Edinburghu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

Ladíte Český rozhlas Vysočina, dobré nedělní sváteční ráno přejeme. Tak jako dříve trubači ohlašovali příjezd krále, dnes se hlásí o akci středověké slavnosti na hradě Orlík nad Humpolcem. Hrad bude plný šermířů, muzikantů, divadla, her a řemeslníků. Podrobnosti uslyšíte

0: už za 5 minut.
1: Počasí.
0: A teď se pojďme podívat, jak to bude vypadat s počasím dnes. Teploty aktuálně 13 až 16 stupňů máme na Vysočině. V Pelhřimově 16, v Jemramově 13, v Jemnici 15. Dnes bude na Vysočině převažovat oblačno a na většině území se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer pak budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty naměříme dnes mezi 21 až 24 stupni a foukat do toho bude mírný severozápadní vítr, který bude odpoledne v přehánkách lokálně a přechodně zesilovat.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina to byla skupina Opět a Radeček a Mária Čírová. Vloupám se, blíží se půl šestá a já pro vás teď mám jedno velké pozvání. Dnes začnou dvoudenní středověké slavnosti na hradě Orlík nad Humpolcem. Hřmot zbraní a vůně medoviny, také ocelová řeš i čestné souboje. Šervíři vám dnes ukážou, že meč není jen kus železa, ale tanec mezi životem a smrtí. Očekávejte jiskry od zbraní i vtipné průpovídky udatných rytířů. Dále uvidíte na místě také bramborové divadlo ve sklepení, tržiště plné pokušení a lidová řemesla v přímém přenosu. Hrát vám k tomu také bude gotická hudba a doporučuje se vzít si sebou pevnou obuv. Hradní nádvoří totiž prý neodpouští jehlové podpatky. Program se na hradě bude odehrávat od 10 dopoledne do 18 hodin a můžete si vyzkoušet na místě také střelbu z kuše a luku. Další tipy na neděli najdete v našich tipech na víkend na našem webu Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Třeba na letní promenádní koncert zve také dnes město Pelhřimov. Od 10 hodin dopoledne vám na Masarykově náměstí zahraje Černovická dechovka, která hraje již více než 90 let a vstupné je zdarma. Takže akcí je dost a dost.
1: Léto na hradě Orlík nad Humpolcem. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Český rozhlas Vysočina, přidáváme aktuální zprávy, s nimi je tu Tomáš Kolátor.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodě. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo Hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů. Na Moravu bratry z Byzance pozval moravský kníže Rostislav. Na zřícenině hradu Orlík u Humpolce dnes startuje dvoudenní středověký program. Lidé uvidí ukázky tehdejších řemesel, šermířské souboje nebo kousky kejklířů. Na místě budou také stánky s tradičním jídlem a historické hry pro děti. Akce na hradním nádvoří začíná v 10 hodin dopoledne a končí v 6 hodin večer. Pokračuje i v pondělí. Světnovém na Žďársku dopoledne projede spanilá jízda traktorů. Motory nastartují před 11. hodinou dopoledne. Tamní páté setkání traktorů ale začíná už v 9 hodin na světnovském fotbalovém hřišti. Do České republiky se dnes vrací záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V Praze už ráno přistane první část skupiny s 57 záchranáři a jejich 8 psy. Zbytek týmu spolu s veškerým těžkým materiálem dorazí po poledni. Čeští záchranáři od minulé neděle v latinskoamerické zemi pomáhali s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Fotbalisti Maroka jsou prvními čtvrtfinalisty světového šampionátu. Nad Kanadou zvítězili 3-0 díky dvěma brankám Unaiho a jednom gólu Rahimiho. Ve čtvrtfinále si Maroko zahraje proti Francii, která porazila Paraguay 1-0. O výhře rozhodl z penalty Kylian Mbappé. V Pelhřimově je 13 stupňů, v Telči a Moravských Budějovicích 15. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami, odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde. Teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Dálnice D1 je plynulá, nehody nemáme hlášené ani na ostatních silnicích kraje.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jednoduchá oprava hromospodu vrátila větrnému Jeníkovu kus jeho historie. Bagr tam totiž odkryl historickou dlažbu. Více řekneme v naší přichystané reportáži. Za 7 minut zůstávejte s námi.

0: 5 hodin 39 minut ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Při každém kopnutí do země v zámeckém areálu Větrného Jeníkova se odkryje něco z jeho historie. Nejdřív zbytky původní fontány. Teď dělníci při opravě hromosvodu objevili kamennou dlažbu z přelomu 19. a 20. století. Vedení městy se zvažuje, jestli nález nebude předloha pro novou podobu nádvoří.
1: Taky jsme říkali, že to odbagrujeme, ale on by tady vzniknul nespevněný schod od toho asfaltu a ono by se to sypalo.
2: Jsme před vedlejším vstupem do zámku ve Větrném Jeníkově. Bezpartijní starosta Pavel Konýř mi ukazuje objevenou dlažbu.
3: To byla úplná náhoda. Opravujeme nefunkční zemění hromosvodu a při těch výkopech jsme narazili na něco kamenného. Když jsme to trošku ometli, tak jsme zjistili, že je to dlažba. Takže neštěstí v náhodu se změnilo.
4: Týden, puste se do toho klidně.
3: My jsme vám odkryli tady větší část.
2: Přichází k nám Marek Krutiš, technik z Jihlavského muzea.
5: Jo, tak já bych si tady udělal pár fotek, nějakou dokumentaci.
3: Když jako ještě tady někde bylo. Kdyby jo, se to potřeboval. A metr máme taky, kdybyste neměl.
5: Něco mám sebou.
3: Jo, tak jo.
5: Je to kamenná dlažba, kamenicky opracovaná a viděl bych to tak přelom toho 19. 20. století.
2: Starosta původně doufal, že by dlažba mohla pokrývat celé nádvoří.
3: Udělali jsme sondy až sem, takže jsme zjistili, že je to obdélník před tím vchodem, což nás trošku zklamalo. Zjistili jsme, že je to menší, než jsme si tak nějak doufali. Asi byli chudší, než jsme si mysleli ty předchové.
2: Před 2 týdny při demolici dřevníků vedle zámku našli v zemi zase zbytky původní fontány.
3: Bagrista to vytáhnul a pokračoval dál, až následným pohledem na to jsme zjistili, že tam je něco zajímavějšího.
5: To vypadá jako torzo nějaký brány, že jo?
3: Ten zbytek bude podle všeho původní altán kovaný, který v těch místech byl, což si pamatuje jedna pamětnice.
2: Kování chce vedení městy se vyčistit a ponechat na zámku jako expozici. Jak naloží s objevenou dlažbou, ještě neví.
3: Teď budeme muset se rozmyslet, jestli nám bude stát za to udělat nějakou větší investici, protože odtěžit to, zrevitalizovat by něco stálo.
2: Prozatím jí kvůli bezpečnosti jen zasypou prosívkou. Z Větrného Jeníkova Magdalena Machová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, je 5 hodin 47 minut. Dnes nás čeká velká oblačnost, občas se srážkami a opět bude větrno. Podrobnosti o počasí přináším.
1: Počasí.
0: Aktuálně se teploty na Vysočině pohybují mezi 13 a 16 stupni, v Telči je právě teď 15 stupňů, ve Vatíně a Libici nad Doubravou 13 stupňů Celsia. Dnes bude na Vysočině převažovat oblačno a na většině území se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty naměříme dnes mezi 21 až 24 stupni a foukat má mírný severozápadní vítr, který bude odpoledne v přehánkách lokálně a přechodně zesilovat.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byly Rybičky 48, Marek Ztracený na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje, se společnou písničkou Goodbye. Blíží se nám 6. hodina a teď je tu také ještě rubrika Co v učebnicích nebylo, ve které se vydáme dnes na jednu unikátní horu, kterou najdete na česko-polské hranici. Více ale poví Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že hora Klepáč je geografickým unikátem světového formátu? Má nadmořskou výšku 1145 metrů a nachází se v masivu Králického sněžníku na česko-polské hranici. Její polský název Trojmorský vjerch přesně vystihuje největší zajímavost. Svahy hory odvádějí vodu do tří různých úmoří. Zatímco západní svahy napájejí Kladskou Nisu tekoucí do Baltského moře, vody z jižních svahů míří přes Orlici do moře severního a východním směrem tekoucí potoky odvádějí vodu řekou Moravou do moře Černého. Klepáč je tak jedním z mála míst v Evropě, kde se střetávají hlavní evropská rozvodí. Své české jméno hora získala díky rozsáhlým kamenným mořím, která pokrývají její úbočí. Zvětrávající rula a pohybující se balvany při chůzi či změnách teplot vydávají specifické duté zvuky, jako by kameny klepaly. Kromě těchto rarit nabízí vrchol od roku 2010 také 25-metrovou dřevěnou rozhlednu, která po nedávné opravě opět slouží turistům k výhledům na české i polské hřebeny. Celá oblast je součástí ptačí rezervace, kde se původní acidofilní bučiny mísí s horskými smrčinami, což z Klepáče činí ráj pro milovníky nedotčené přírody.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Třebíčská nemocnice upraví urgentní příjem, začíná se projektovat. Českým tenistům se ve Wimbledonu daří. Do osmifinále prošly také Bousková, Nosková a Lehečka. Velká oblačnost občas se srážkami a opět větrno s teplotami až 24 stupňů. Takové bude dnešní počasí. Začínají zprávy, přináší je Tomáš Kolátor. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
2: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
0: Kraj vybral projektanta na úpravy urgentního příjmu Třebíčské nemocnice. Ten současný už má nedostatečnou kapacitu. Rekonstrukce proto navýší počet lůžek a vznikne i takzvaná bezpečná místnost pro pacienty pod vlivem alkoholu a drog. Po opravě by měl urgentní příjem vyhovovat současným potřebám, pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
3: Zjistili jsme tam problémy dispoziční, takže to budeme upravovat podle požadavků personálu a podle standardu. V tuto chvíli jsme vybrali projektanta zhruba za 1 milion korun. Realizace se předpokládá za nějakých 20 milionů korun.
0: Novou vánoční pohádku Krakonoš a básník připravuje Česká televize. Jde o pokračování prvního dílu Krakonošovo tajemství z roku 2022. Druhý díl opět režíruje Peter Babiak a scénář napsala Barbara Johnsonová. Objeví se v ní krkonošské pověsti. Do příběhu budou víc zapojeni obyvatelé podhorského města. Chaloupka krále hor se nachází v Kořenově na Jablonecku, kde bylo několik natáčecích dní. Postavu Krakonoše znovu stvárnil herec David Švehlík.
4: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu, a vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický, s jistou nostalgií možná dá se říct. Sport.
0: Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Ten porazil Španěla Munara 6-4, 6-4, 4-6 a 6-4. Lehečka mohl zápas dohrát už ve třetím setu, ale o náskok přišel a v koncovce byl podle něj soupeř aktivnější.
5: Tam si myslím, že zaslouženě ten set vyhrál on, protože v té koncovce byl prostě odvážnější, byl lepší. Musím říct, že pro mě bylo důležité, že jsem se jako zase dostal zpátky do té své herní takové pohody, hlavně ke konci toho čtvrtého setu, a že jsem potom se malinko i trošku sklidnil na tom returnu, zahrál pár slušných míčů a potom už naštěstí dopodával ten zápas do konce.
0: A fotbalisté Francie porazili v osmifinále mistrovství světa Paraguay 1-0. Jediným gólem ve Filadelfii rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Ve čtvrtfinále čeká Francouze Maroko, které vyhrálo nad Kanadou 3-0. Počasí. V Havlíčkově Brodě je aktuálně 14 stupňů, v Náměšti nad Oslavou 13. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami, odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde, teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Řidiči na Vysočině jezdí v tento moment bez nehod, nehody nemáme hlášené ani na dálnici D1.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Živé mořské korály jezdí vlakem z Vídně do Brna. Věci díky nim odhalují jejich tajný život. Více o tom uslyšíte v naší chystané reportáži. Za 6 minut zůstaňte s námi.
1: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Dobré ráno a pohodové vstávání vám přejeme z Českého rozhlasu. Vysočina je 6 hodin 11 minut. Každý týden jezdí živé mořské korály z Vídně do Brna. Věděli jste to? Já taky ne. Vědci z CEJTECu VUT je dokážou zkoumat zevnitř, dokonce aniž by jim ublížili. Dosud bylo podrobné zkoumání živých korálů téměř nemožné bez zásahu do jejich tkáně. A nová metoda má pomoct odhalit, jak reagují na změny prostředí a přispět k ochraně ohrožených korálových útesů.
1: Konečná zastávka, prosím.
2: Otevírají se dveře tramvaje a vystupují dva výzkumníci z Vídně, kteří do Brna přivážejí živé mořské korály.
3: Přivezli jsme je z vídeňského akvária House des Meres. Žijí tam v mořské vodě.
4: Ukazuje mi Hana Švec z Lékařské univerzity ve Vídni malou přepravní tašku. Tu přivezla společně se svým kolegou Antonem Fietisofem.
5: Když to otevřu, je tady malá plastová krabička s mořskou vodou. V ní je ponořený speciální držák, ať se nám korály lépe převážejí.
4: Jelikož se jedná o citlivé organismy, nemohou se korály dlouho zdržet, oskenují se a ještě ten den se musí vrátit zpět do akvária, říká vedoucí výzkumu z CEJTECu VUT Markéta Kaiser.
6: Ten vlastně věnujeme skenování výzkumu a pak víme, že nejpozději v ty tři by měly jako odjíždět vlakem zpátky.
7: A nyní vstupujeme do laboratoře na CEJTECu, kde se podíváme na korály prostřednictvím speciální skenovací technologie.
6: Ten korál je velice malý, když se na to tady koukáme okem, tak člověku by se to jako vešlo mezi dva prsty.
7: Výzkumníci vybírají správný vzorek, vkládají ho do zkumavky.
6: Pomocí toho mikro-CT skenu dokážeme krásně ukázat tu vápenitou schránku, ale ta schránka se právě skrývá pod tou růžovo-fialovou vrstvou, co vidíme. To je ten živý organismus. Na něm jsou ty symbiotické řasy, které vyrábí kyslík pro planetu Zemi.
4: Vědci proto korál umístí do tomografu. Ten funguje podobně jako CT v nemocnici. Obsluhuje ho technik z CEJTECu VUT Vít Holeňa.
8: Já tady teď umístím takový oranžový stojánek.
7: Nahoru předěláváte zkumavku s korálem.
8: Věřím si, že drží.
7: Takže máme nasazeno a nyní opouštíme tomograf a jdeme zapnout skenování.
6: Ten cíl je takový, abychom dokázali skenovat třeba korály přímo v mořích, oceánech.
4: Snímky z Brna už zaujaly i vědce z japonské Okinavy. Pokud se podaří metodu jednou používat přímo v oceánu, vědci získají dosud nevídaný pohled na to, jak korálové útesy rostou, stárnou a reagují na měnící se klima. Z Brna Marek Hensel, Český rozhlas.

0: Přejeme vám hezké vstávání s Českým rozhlasem Vysočina, pokud sedíte za volantem, šťastnou cestu, ať dorazíte v pořádku tam, kam potřebujete. 6 hodin 18 minut máme. Vystoupili z vlaku, bleskově složili aparaturu, odehráli koncert a zase jeli dál. Kapela Civilní obrana zvládla odehrát takhle 6 koncertů za jeden den v 6 různých městech v Česku. Neuvěřitelné. Koncertovala přímo na nádražích a více si poslechněte v naší reportáži za 5 minut.
1: Počasí.
0: Já se teď ještě ale také podívám, hej, jak to vypadá aktuálně s počasím. Teploty se pohybují mezi 12 a 15 stupni. V Hubenově právě teď 15 stupňů, Lipnice nad Sázavou a Nové Město na Moravě 13. Dnes má být na Vysočině převážně oblačno a na většině území se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer budou srážky většinou ustávat. Co se týče denních teplot, tak ty dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni Celsia. A foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude odpoledne v přeháňkách lokálně a přechodně zesilovat. Tak to tedy vypadá z předpovědí počasí na neděli 5. července.
1: Český rozhlas Vysočina, písnička.

0: Blíží se 6:30 a my přejeme hezké vstávání z Českého rozhlasu Vysočina na nádražích v Havlíčkově Brodě a ve Žďáře nad Sázavou. Lidé o tomto víkendu nečekali jen na vlak. Včera část lidí dorazila i kvůli koncertu. Kapela Civilní obrana si totiž ke svému 20. výročí nadělila vedle koncertu v Lucerně i zápis do České knihy rekordů. Díky cestování vlakem mezi Brnem a Prahou zvládla odehrát 6 koncertů za jeden den přímo na nádražích. A byla u toho i redaktorka Tereza Pešoutová.
1: Čekáte na koncert tady?
2: Jo.
1: U pana Davida rozeznávám, že jde na Havlíčkobrodském nádraží na koncert mezi lidmi čekajícími na odjezd vlaku díky fanouškovskému tričku.
2: Já jednou do roka jdeme na tu kapelu, ale jenom jsme nás to zajímalo, jaký to tady bude, jak jsme přijeli.
1: Takže nejste z Havlíčkova Brody?
2: Ne, my jsme od Dačic. Tady čekáme, kde to bude, právě na jakým nástupiště.
1: Něco slyším,
2: takže. Tak to bude tam asi.
1: Pan David se vydává za hlasy fanoušků, kteří přijeli s kapelou vlakem z Brna. Další obecenstvo teprve přichází na nástupiště. Z Jihlavy sem dorazili paní Hana a pan Jirka.
3: Je to právě
4: zajímavý, no.
1: To už ale na nástupiště přichází i kapela a ostatní fanoušci. Členům skupiny trvá sestavení aparatury jen několik minut a rovnou se pouští do hraní, aby 40-minutový koncert stihli před odjezdem dalšího vlaku.
5: To se rozdělili vlastně aparaturu, nástroje, vlastně piva, co tady máme, a vody a všechno pro fanoušky. Tak jsme si to museli porozdělovat, každý do jedné ruky něco může vzít a máme jasně daný, kdo co nese do vlaku, kdo co má na starosti. A vlastně v tom týmu nás je dneska tady v Civilní obraně 14 lidí, který vlastně pracují na tom koncertě, aby to mohlo proběhnout.
1: Vysvětluje zpěvák Marek Celík s tím, že podobnou jednodenní tour po nádražích nejedou poprvé. Je to ale prvně, co se snaží o zápis do České knihy rekordů.
5: Jo, nám to totiž někdo řekl, nás to vůbec nenapadlo, nás prostě baví hrát. A tak ani nám říkal, ale to ještě nikdo neudělal nikdy. Jako Civilní obrana, budete první kapela, co vlastně jako hrála 6 koncertů v jeden den, tak jsme si řekli, no tak jo, do toho půjdeme. No a to vlastně pak je rekord.
1: Na všech vystoupeních se kapela dohodla s Českými drahami, které zároveň fanouškům nabídly i zvýhodněné jízdné na celou koncertní trasu. Na nádraží se tak nikdo z průvodčích přeměně nástupiště na pódium nepodivuje. Na každém tak skupina zvládne odehrát kolem 10 písniček. Koncerty u železnice končí na hlavním nádraží v Praze. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jsou tu aktuální zprávy a s nimi je tu Tomáš Kolátor.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Vysočina. Zprávy.
1: Na Vítuchově u Bystřice nad Pernštejnem dnes farníci pořádají tradiční cyrilometodějskou pouť. Začne v 10 hodin dopoledne bohoslužbou v kostele svatého Michaela Archanděla. Ve 13 hodin bude následovat běh do vršku organizovaný tělocvičnou jednotou Orel. Výtěžek poputuje na opravu střechy kostela poškozené bouřkou. Vítuchovský chrám je spojený s legendou, že se tady zastavil svatý Metoděj. Před napouštěním bazénů z vodovodního řadu varují vodohospodáři Čevaku. Pro takový případ doporučují informovat pracovníky na havarijní lince. Na ní se zároveň dozví i nejvhodnější čas pro napouštění. Se zajištěním vody napřímo můžou lidem pomoci sami vodohospodáři. Dnes a zítra můžete v Praze navštívit běžně nepřístupné budovy úřadu vlády. Dnes konkrétně Hrzánský palác na Hradčanech, zítra pak Lichtenštejnský palác na Kampě. Návštěvníci si budou moct během dneška v Hrzánském paláci prohlédnout třeba reprezentační sály, pracovnu premiéra, ateliér malíře Jana Slavíčka nebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy. V turecké Ankaře se chystají další demonstrace proti summitu Severoatlantické aliance. Jeho přípravy totiž doprovází přísná bezpečnostní opatření. Například uzavření několika hlavních silnic a obchodů, rozsáhlé policejní kontroly nebo zákazy protestů. Nařízení vyvolala ostrou kritiku obyvatel města i opozice. Dvoudenní sjezd v turecké metropoli začíná v úterý. Kvalifikaci i sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Do dnešního hlavního závodu tak odstartuje z prvního místa. V Humpolci mají 14 stupňů, v Telči a Košiticích 15. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami, odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde. Teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nemáme hlášené žádné nehody v regionu, dálnice D1 je plynulá.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Horké letní dny ve středu města přímo svádí k tomu se někde osvěžit. Někteří brněnští obyvatelé si ale místo bazénů vybírají kašny a fontány, ve kterých to je v Brně povolené a kde naopak zakázané, uslyšíte v naší reportáži za pár minut.

0: Vaším společníkem je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Máme 6 hodin 40 minut. Brňané se v létě ochlazují i v kačnách a fontánách, kterých je v rozpáleném centru hned několik. Ne každá je ale na to vhodná. Například kašnu u Janáčkova divadla pracovníci veřejné zeleně Brno chemicky upravují tak, aby v ní voda nezezelenala. Jiná situace je v té na Moravském náměstí. Městská část Brno Střety loni zprovoznila právě i pro účely osvěžení.
1: Tady na Moravském náměstí se to při horkém letním odpolední hemží lidmi, kteří se přišli osvěžit do takzvaného Brněnského moře. Zastavila se tu třeba Jitka Číšková s dcerou.
2: Nechodíváme semka úplně nějak extrémně často, ale jsou teďka prostě fakt jako horka. Brno má hlavně koupaliště fakt předražený, úplně neskutečně. Teď jsme 2 dny byli na koupališti a dneska jsme se prostě rozhodli, že na koupaliště nepůjdeme, takže jsme využili téhle varianty, ať se můžou děti prostě, ať se mi může dcera schladit.
1: Tady na Moravském náměstí je osvěžení povolené a voda je k tomu přímo přizpůsobená. Podle mluvčího městské části Brno Střed Michala Šťastného to ale neplatí o všech vodních prvcích, které spravují.
3: Současně potom máme ve správě další kašny, například kašnu Parnas, kde už ale to koupání není možné z toho důvodu především, že voda je chemicky ošetřená.
1: Koupání v brněnských kašnách je i z tohoto důvodu zdravotně rizikové. Podle mluvčího krajské jihomoravské hygienické stanice Zdeňka Kvídery voda ve většině vodních prvků v ulicích neodpovídá hygienickým standardům.
4: Často cirkuluje bez filtrace, je ošetřena technickými a technologickými chemikáliemi, může být znečištěna fekáliemi, zvířaty, odpadem a podobnými věcmi.
1: Mezi nejčastější zdravotní rizika patří potíže s nevolností, zvracení, průjmy nebo i kožní vyrážky. V tom případě by lidé měli navštívit svého ošetřujícího lékaře a zmínit se, že se v kašně nebo fontáně koupali.
4: V případě, když už se nevyhneme kontaktu s vodou z kašen a podobných technických vodních prvků, bychom měli co nejdřív své tělo očistit čistou vodou, případně umýt mýdlem.
1: Výjezdy policie k případům, kdy se lidé koupou tam, kde nemají, jsou podle mluvčího brněnských strážníků Jakuba Ganema velmi ojedinělé.
5: Zákaz koupání v kašnách a dalších vodních prvcích nevychází z vyhlášky, ale upravují ho přímo provozní řády parku, takže je i vymáhají přímo správci. Pokud ti mají nějaké potíže s tím, že třeba s nimi tito lidé nechtějí spolupracovat, tak přijede na místo hlídka a ta potom může postihovat například znečišťování veřejného prostranství nebo neuposlechnutí výzvy.
1: V krajním případě může policie lidem udělit pokutu až ve výši 10 000 korun. Z Brna, Emma Slámová, Český rozhlas.

0: 6:46 ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, a my pro vás máme také informace o počasí.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu meteorolog Mojmír Martán. Přeji vám hezké nedělní sváteční ráno.
2: Dobré ráno.
0: Pojďme se podívat, jak to vypadá aktuálně na Vysočině s teplotami a počasím.
2: Tak teploty se aktuálně pohybují od 12 do 16 stupňů. Máme velkou oblačnost. Přeháníky se v tuto chvíli vyskytují, ale jen ojediněle. Brzy ráno pršelo na více místech.
0: Jak to bude vypadat potom během dne s tím deštěm?
2: Tak v průběhu dne čekáme na většině území přeháníky, odpoledne výjimečně také bouřka, jinak mraku bude na obloze hodně, později večer budou potom přeháníky většinou ustávat. Odpolední teploty 21 až 24 stupně, mírný severozápadní vítr bude odpoledne v přeháníkách lokálně a přechodně zesilovat.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Platí jednička, mírná zátěž.
0: A co nám říká druhý svátek, pondělí, jak to bude vypadat na Vysočině s počasím?
2: Bude to podobné, čekáme proměnlivou, ale většinou velkou oblačnost s častými přeháníkami nebo občasným deštěm. Teploty ráno 15 až 12, odpoledne podobně jako dnes 21 až 24 stupně. Foukat bude mírný severozápadní nebo západní vítr, který bude v přeháníkách lokálně a přechodně zesilovat.
0: Říká Mojmír Martán z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte se pěkně a hezké sváteční dny vám přeji.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
3: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Vládo, řekni fór.
1: Já mám nejradši ty vtipky o zvířátkách. Jeden muž jel do Afriky, vzal si sebou svého psa. Pes začal honit motýly a ztratil se. No a jak se tak toulal po Africe, vidí, jak se k němu řítí leopard a chce ho sežrat. Pes lekne, ale všimne si kosti, co jsou kolem, usadí se a jednu začne hlodat. Ve chvíli, kdy se leopard chystá skočit, říká, to vám řeknu, to byl ale chutný leopard, mňam, mňam, mňam, jestli jich tu je víc, co? Leopard to zaslechne a zarazí se uprostřed skoku. Odplíží se do křoví a říká si, foj, to bylo ale vofous. Viděla to opice a usoudila, že tohle všechno by se dalo moc hezky zpeněžit. Jde za leopardem a za mírnou odměnu mu vykecá, jak to bylo doopravdy. Leopard se rozuří, že si z něho ten pes dělá srandu a říká, víš co, opice, ples mi na záda a pojď se se mnou podívat, co provedu s tím psem. Pes uvidí leoparda, jak utíká s opicí na zádech k němu. Ježiš, co teď udělám? Co teď udělám, proboha? Místo útěku si sedne zády k leopardovi, předstírá, že ho ještě nevidí a právě v okamžiku, kdy se k němu leopard přiblíží na doslech, povídá, sakra, sakra, kde je ta opice? Už před hodinou jsem jí poslal pro dalšího leoparda.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: je knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
2: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Dělníci ve Větrném Jeníkově odkryli historickou kamennou dlažbu. Světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech měl český film Čika Čeka. Slovenské referendum o rentě pro politiky a obnovení protikorupčních policejních útvarů nebude platné kvůli nízké účasti. Velká oblačnost občas se srážkami a opět větrno s teplotami až 24 stupňů. Takové bude dnešní počasí. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré ráno. Původní kamennou dlažbu objevili dělníci v zámeckém areálu ve Větrném Jeníkově. Podle historiků pochází z přelomu 19. a 20. století. Několik desítek let byla ale ukrytá pod asfaltem. Vedení městy se teď zvažuje, jak nádvoří, kde dlažba leží, upravit. Pokračuje bezpartijní starosta Pavel Koníř.
3: Teď to asi necháme takhle. Zasypem to asi prosívkou jenom, aby to bylo zakrytý a víme zhruba, jak je to velký, nebo my se to ještě přeměříme a zkusíme nakreslit nějaký návrh, který necháme k vyjádření památkový péči a NPUčku.
2: Na Karlovarském filmovém festivalu měl světovou premiéru nový český film Čika Čeka. Snímek o coming outu a českých stereotypech spojil herce Jana Cinu a Pavlu Tomicovou. V Karlových Varech se uchází o křišťálový glóbus v hlavní soutěži.
4: Jak se vám film líbil?
5: Nikdy jsem to tady nezažil takhle při premiéře, že bychom takhle dlouho tleskali.
6: Já myslím si, že by to měl vidět každý.
7: Protože to téma je silný, ale ta forma samotná to ke mně jako nedopravila.
8: Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
9: Ovdovělá poštěčka Zdena se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš, který jinak žije v Paříži, uspořádá vystoupení před publikem českých seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
10: Já jsem gay. Nepracuji v žádné bance. Ale živím se jako drag queen.
11: Jako co?
9: Film Čika Čeka festival uvádí v hlavní soutěži. Mimo jiné kvůli jeho morálnímu poselství, říká umělecký ředitel festivalu Karel Och.
12: Ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými.
9: Do českých kin půjde film v srpnu. Lucie Pávová, Český rozhlas.
2: Slovensko má za sebou další neplatné celostátní referendum. Hlasovat o zrušení doživotní renty pro premiéry a obnovení elitních policejních složek přišlo asi jen 16% oprávněných voličů. To je druhý nejnižší počet v historii. Aby byl výsledek platný, musela být účast alespoň 50%. To se stalo jen u hlasování o vstupu do Evropské unie v roce 2003.
13: Referendum iniciovala opoziční strana Demokraté, už předem ale i kvůli začátku letních prázdnin připouštěla nízkou účast. Voliči rozhodovali o zrušení doživotní renty pro část nejvyšších představitelů země, kterou zavedla současná vládní koalice. Podmínky pro tento benefit zatím splňuje pouze premiér Robert Fico. Druhá otázka se týkala obnovení úřadu speciální prokuratury a Národní kriminální agentury, které vláda zrušila v roce 2024. Většina hlasujících se vyslovila jak pro zrušení renty, tak pro obnovení obou institucí. Kvůli nízké účasti se ale žádná z navrhovaných změn neuskuteční. Bára Vránová, Český rozhlas.
0: Mistrovství světa ve fotbale.
2: Fotbalisté Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Nad Paraguají vyhráli 1-0 díky úspěšně proměněné penaltě Kyliana Mbappého. Mezi osmi nejlepšími týmy turnaje čeká Francouze Maroko, které porazilo Kanadu 3-0.
0: Počasí.
2: Třebíči je 15 stupňů, v Černovicích hlásí 13. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami. Odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde. Teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Nemáme hlášené žádné nehody na silnicích Vysočiny, dálnice D1 je plynulá.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
14: Dobré ráno, hezké vstávání vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje. Máme neděli 5. července, státní svátek, kdy si připomínáme Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. A další zajímavosti a události přidáme za chvíli v kalendáriu.
0: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.
15: Zítra má

0: Ladíte Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Občerstvení na hrázi Velké Dářko na Žďársku dnes pořádá Řezbářský den, tak ať počasí trošku přeje. Budou se zde totiž vyřezávat sochy na čas a následně se pak budou i dražit. Občerstvení a dobré jídlo je prý zajištěno, včetně grilování, a organizátoři slibují dobrou zábavu. Zahájení je v 10 dopoledne, takže pokud to máte kousek, určitě vyrazte. A teď už otevíráme kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 5. července, státní svátek, den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Bratři ze Soluně přišli na Velkou Moravu v roce 863. Vytvořili písmo Hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako jazyk při bohoslužbách. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jihlavský sněm skončil vyhlášením kompaktát před 590 lety v roce 1436. Na něm došlo k uznání husitské víry a České království se stalo zemí dvojí víry a vyznání. Po dlouhých letech husitských válek bylo vyhlášeno i smíření Čechů s křesťanským světem. První cestu pro 500 klientů zorganizoval anglický podnikatel Thomas Cook v roce 1841, to je 185 let. Za jeden šiling se svezli vlakem z Leicesteru do Loughborough a zpět. Tím vznikla slavná cestovní kancelář. Cestovka Thomas Cook zkrachovala po 178 letech. Socha pohanského boha Radegasta na vrcholu Radhoště byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. Autorem 320 cm vysoké žulové sochy boha slunce, hojnosti a úrody byl sochař Albín Polášek. Dnes stojí na Radhošti replika. Pravý Radegast je ve vestibulu Frenštátské radnice. První ročník folklorního festivalu ve Strážnici začal před 80 lety v roce 1946. Celý název zněl Československo v tanci a zpěvu. Revoluční dámské plážové oblečení předvedl francouzský návrhář Louis Reard před 80 lety v roce 1946. A jelikož s ním chtěl učinit skutečně atomový výbuch ve světě dámské módy, pojmenoval ho po atolu, kde 4 dny předtím opravdu atomovka vybuchla. Bikiny. První klonovaný savec se narodil před 30 lety v roce 1996 v Roslinově ústavu ve skotském Edinburgu. Slavná ovce Dolly. A já přeju hezkou neděli.
3: Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: 7 hodin 18 minut. Dobré nedělní ráno vám přejeme z Českého rozhlasu Vysočina. Klidný svátek. Bystřický hřbitov teď ozařuje strom se světélky místo listů. Pod ním budou uložené stovky uren. A co urna? To je jeden zářící krystal. A posůstalí je budou moct ovládat. Více se dozvíte za pár chvil v našem vysílání.
1: Počasí.
0: A ještě ale přidávám také informace o počasí, už se tady po očku dívám, jak to vypadá aktuálně s teplotami 12 až 16 stupňů, to je rozptyl teplot na Vysočině. Bystřice nad Pernštejnem 14 stupňů, v Třebiči také 14 stupňů a v Humpolci 15. Dnes má být na Vysočině převážně oblačno a na většině území se vyskytnou přehánky. Odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer pak budou srážky většinou ustávat, co se týče denních teplot, ty dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni a foukat bude mírný severozápadní vítr, který má odpoledne v přehánkách lokálně přechodně zesílit.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí a v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: všude zdejší jelen na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Máme 7 hodin 23 minut. Hřbitov v Bystřici nad Pernštejnem má nové a netradiční kolumbárium. Pod zem se vejde na 600 uren, nad zemí z nich pomyslně roste umělý strom se světelnými krystaly ve tvaru listů. Jde teprve o druhé takové kolumbárium v Česku. Po zahájení pochovávání budou moct pozůstalí jednotlivé listy stromu ovládat jako vzpomínku na své blízké.
1: Tak tady máme tablet, který vlastně na něj kliknete, tak se zobrazí jakoby náhrobky na hrobech, to znamená jména těch zesnulých, s tím, že tam je samozřejmě ten rok narození, tak jak to bývá na náhrobcích.
2: Rozklikává bezpartijní starosta Bystřice Martin Horák tablet, který je připevněný ke skleněné stěně kolem nového kolumbária. Tam už se automaticky nabízí první tři zatím modelové profily zesnulých i s fotografií.
1: Potom, když tam ta rodina nahraje si své údaje o tom zesnulém, tak tam můžou být údaje, kdo to byl, kde pracoval, tak dál. Má tam nějaký prostor, uložiště, kde si může nahrát vlastně nějaké věci, fotografie a tak dále.
2: Na kolumbáriu ve tvaru stromu jsou stovky svíticích lístků. Ty budou moct pozůstalí ovládat buď přes tablet nebo vzdáleně přes mobilní aplikaci. Vybrané lupeny začnou při vzpomínce pulzovat, případně můžou lidé na místě svůj konkrétní lístek dohledat.
1: To znamená, že si ho přímo zvýrazníte, když tady jste v aplikaci nebo klidně můžete jít na tom tabletu. Se podíváme na někoho nového, jiného, to zase dotykem zvýrazníme. A tady svítí.
2: Zatímco zkoušíme všechny možné funkce světelných listů, přichází si nové kolumbárium prohlédnout i pan Milan.
3: No, velice pěkný, mně se to líbí.
2: O estetiku nakonec ale až tolik nejde. Kolumbárium na poměrně malém prostoru pojme dohromady 600 uren.
3: Pěkný číslo.
1: To je právě ta myšlenka toho, že prostě ten hřbitov nemůžeme nafouknout, takže hledáme nějaké řešení a tohle samozřejmě někdo řekne, že je to kýč. Jasně, pro někoho je to kýč, pro někoho je to zase a hlavně pro město je to v podstatě nějaká myšlenka, že v kořenovém systému vlastně jsou uroženy ty pozůstatky vlastně zemřelých. Jo.
2: Martin Horák proto kvituje hlavně navýšení kapacity hřbitova. A ačkoliv zní celý koncept nového kolumbária trochu složitě na techniku a ovládání, podle majitele dodavatelské firmy Dalibora Nováka by měl obsluhu zvládnout každý.
4: My jsme to naladili tak, že i starší občané mají možnost si ten lísteček rozsvítit třeba jenom přes jednoduchý čtyřmístní pin právě na té dotykové obrazovce, pokud nemají telefon, takže v té interaktivitě jsme šli tomu hodně naproti, aby to bylo pro každého.
2: Ačkoliv strom ve skleněném přístřešku v Bystřici už svítí, zatím není skolaudovaný, takže do kolumbária ještě nelze urny vkládat. Nicméně podle Martina Horáka už se ozývají první zájemci o jeho využití a od konce prázdnin chce radnice systém na ukládání uren zprovoznit. Z Bystřice nad Pernštejnem, Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Bystřicku. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: S vámi je Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje, přidáváme aktuální zprávy, je tu Tomáš Kolátor.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na dnešek připadá den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metodě. Ti v roce 863 přišli na tehdejší Velkou Moravu ze Soluně, aby šířili křesťanství a vzdělanost. Pro Slovany vymysleli nové písmo hlaholici. To umožnilo kulturní rozvoj slovanských, ale i neslovanských národů. Na Moravu bratry z Byzance pozval moravský kníže Rostislav. Na zřícenině hradu Orlík u Humpolce dnes startuje dvoudenní středověký program. Lidé uvidí ukázky tehdejších řemesel, šermířské souboje nebo kousky kejklířů. Na místě budou také stánky s tradičním jídlem a historické hry pro děti. Akce na hradním nádvoří začíná v 10 hodin dopoledne a končí v 6 hodin večer. Pokračuje i v pondělí. Světnovém na Žďársku dopoledne projede spanilá jízda traktorů. Motory nastartují před 11. hodinou dopoledne. Tamní páté setkání traktorů ale začíná už v 9 hodin na světnovském fotbalovém hřišti. Do České republiky se dnes vrací záchranářský USAR tým, který pomáhal ve Venezuele po ničivých zemětřeseních. V Praze už ráno přistane první část skupiny s 57 záchranáři a jejich 8 psy. Zbytek týmu spolu s veškerým těžkým materiálem dorazí popoledni. Čeští záchranáři od minulé neděle v latinskoamerické zemi pomáhali s prohledáváním sutin a hledáním přeživších. Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoli získal zlato v Portugalsku po finálovém vítězství 3-1 na sety nad Polskem. A přidáme ještě počasí, v Pelhřimově je 14 stupňů, v Telči nebo Moravských Budějovicích 16. Dnešní den bude oblačný s přehánkami, odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde, teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Řidiči na Vysočině v tuto chvíli jezdí bez nehod, plynulý je i regionální úsek dálnice D1.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nejrychlejší dron, který trhl světový rekord. Více o něm uslyšíte už za chvíli v regionu rekordu a kuriozit. A do té doby to bude Věra Špinarová nebo právě teď Jaromír Nohavica a Čechomor.

byla jako laň u lesa v nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marný.

0: 7 hodin 39 minut a s vámi je Dobré ráno Českého rozhlasu Vysočina. Sotva se Lupin ohřeje na svobodě, už plánuje se svými kumpány další kšeft. Kdo to je? Hlavní postava filmu Poberta, kterou můžete vidět dneska v letním kině v Radkovicích u Buče při akci Léto v Radkovicích. Začátek promítání je v 21 hodin 30 minut, takže pokud budete poblíž, určitě si to nenechte ujít. A teď už je tu Miroslav Marek s nejrychlejším dronem.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejrychlejší dron. Tento rekord bude oficiálně zapsán jako nejvyšší rychlost dálkově ovládaného RC dronu s hmotností do 250 gramů. Jakub Ešpandr z Pardubic dosáhl s dronem vlastní výroby neuvěřitelné průměrné rychlosti 565,4 km v hodině. Překonal tak světový rekord Číňanů o nevídaných 200 km za hodinu. Pokus přitom proběhl v souladu s mezinárodními standardy pro rychlostní rekordy dálkově ovládaných modelů. Hlavním měřícím zařízením byl vysokorychlostní GPS logger s vysokou obnovovací frekvencí, který je pevně umístěn uvnitř stroje. Data o rychlosti, souřadnicích a nadmořské výšce byla v reálném čase přenášena do on-screen display videozáznamu a zároveň ukládána do digitálního logu. Tento duální systém záznamu zajišťuje absolutní integritu dat a umožňuje detailní analýzu letu během letu samotného i po přistání. Pro komplexní analýzu telemetrie pilot využil vlastní specializovaný software, který vyvíjí pro hloubkovou diagnostiku letových jednotek. Pro eliminaci vlivu větru a dosažení objektivního výsledku byl rekordní pokus realizován formou dvou po sobě následujících průletů měřeným úsekem v opačných směrech. Tyto průlety byly provedeny bezprostředně po sobě, přičemž ve směru po větru dosáhl dron rychlosti 601,4 a proti větru 529,3 km v hodině. Výsledná rekordní hodnota byla vypočtena jako průměr těchto dvou maximálních rychlostí měřených na úseku 100 metrů. Let byl veden v horizontální rovině, aby se vyloučilo zkreslení rychlosti vlivem klesání. Během dalšího letu navíc dron, který je ze 100% ryze českým výrobkem vyvinutým rekordmanem, dosáhl absolutní nejvyšší okamžité rychlosti 613 km v hodině při plném fixu 8 satelitů. O několik vteřin později telemetrie zaznamenala dokonce 654,7 km v hodině. Při tomto letu počet fixovaných satelitů v daný zlomek vteřiny klesl na 6. Před zahájením letu bylo komisařem agentury Dobrý den provedeno oficiální vážení stroje na kalibrované digitální váze a konstatována vzletová hmotnost stroje pod 250 gramů, včetně akumulátoru. Světový rekord byl vytvořen v prostoru bývalého vojenského letiště u obce Kámen na Vysočině. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: pro vaše lepší vstávání. To byly Genesis na Českém rozhlasu Vysočina, rádio vašeho kraje. 7 hodin 46 minut máme a pokud někam vyrážíte, tak určitě mějte na mysli, že dnes nás čeká velká oblačnost s přeháňkami a bude opět větrno.
1: Počasí.
0: Takže si určitě do batůšku přibalte deštník anebo pláštěnku. Teploty aktuálně se pohybují mezi 12 a 16 stupni. Ve Velké Bíteši, Havlíčkově Brodě a Jihlavě Hruškových Dvorech je právě 15 stupňů. Dnes má být na Vysočině převážně oblačno a na většině území se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer pak budou srážky většinou ustávat. Nejvyšší teploty dnes naměříme mezi 21 až 24 stupni a foukat bude mírný severozápadní vítr, který bude odpoledne v přehaňkách lokálně a přechodně zesilovat.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Léto na úzkokolejce v Obratani. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Aby byla jízda na kole bezpečná, je třeba se o něj náležitě starat a před samotnou jízdou jej zkontrolovat. A i na to přišla řeč. Irena Šarounová se o kole bavila s našimi makovičkami a jak se učí jezdit, to si povíme.
1: Jak se naučit jezdit na kole?
2: Že půjde na dopravní hřiště, vezme si chrániče a helmu a zkusí to nejdřív s kolečkama a až to bude umět, tak bez koleček.
3: Když malý dítě neumí jezdit a jede poprvé na kole, tak občas šlape dozadu, protože ono neví, že má šlapat dopředu. A můj bráška to dělal, ale pak se to naučil a už jezdí sám a už umí z kopce i zabrzdit. Už držel rovnou váhu.
1: A jak jsi se naučil jezdit na kole ty?

0: sám. Prvně jsem tam měla takovou tyč, za kterou mě mamka držela, a když jsme byli na cyklostezce, tak jela na kolečkových bruslí a držela mě.
1: Hnedka jsem sedla a jela jsem.
2: To je dobře, ale hlavně také pamatujte na viditelnost. Cyklista by měl nosit světlé oblečení, reflexní vestu, pásky na ruce a kotníky či reflexní přilba totiž může rozhodnout o tom, zda ho řidič auta včas zahlédne.
3: Makovičky. Dobré ráno s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský Ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. Třebícká nemocnice upraví urgentní příjem, začíná se projektovat. Tenisté Lehečka, Bousková a Nosková se probojovali do osmifinále Wimbledonu. Velká oblačnost, občas se srážkami a opět větrno s teplotami až 24 stupňů. Takové bude dnešní počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Vláda plánuje do začátku sněmovních prázdnin v dolní komoře prosadit ještě několik svých priorit. V následujících dvou týdnech chce schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím v prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních pirátů dlouhé diskuze o zákonech vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklosti.
5: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obviňovali všechny kolem.
4: Opozice kritizuje třeba předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici kritiku odmítají, považují to za legitimní nástroj. Kraj vybral projektanta na úpravy urgentního příjmu Třebícká nemocnice. Ten současný už má nedostatečnou kapacitu. Rekonstrukce proto navýší počet lůžek a vznikne i takzvaná bezpečná místnost pro pacienty pod vlivem alkoholu a drog. Po opravě by měl urgentní příjem vyhovovat současným potřebám, pokračuje hejtman z hnutí ANO Martin Kukla.
6: Zjistili jsme tam problémy dispoziční, takže to budeme upravovat podle požadavku personálu, podle standardu. V tuto chvíli jsme vybrali projektanta zhruba za 1 milion korun, realizace se předpokládá za nějakých 20 milionů korun.
4: Hlavní oslavou 250. výročí americké nezávislosti ve Washingtonu zkomplikovala silná bouřka. Organizátoři museli evakuovat tisíce návštěvníků, i když část z nich odmítla odejít. Kvůli počasí se posunul i večerní projev Donalda Trumpa a ohňostroj, který usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
7: Good evening, America. If you think that was easy, it wasn't.
8: Donald Trump v projevu k národu vzkázal Američanům, že mají nejlepší zemi na světě a že Amerika na tom nikdy nebyla lépe než teď. Předvedl jednu z prvních amerických vlajek, která měla podle počtu zakládajících států pouze 13 hvězd a varoval před nebezpečím komunismu. Podle jeho slov sledovalo na místě proslov 150 tisíc lidí. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
9: Mistrovství světa ve fotbale.
4: Fotbalisti Maroka a Francie jsou prvními čtvrtfinalisty mistrovství světa. V další fázi turnaje na sebe týmy narazí. Maroko vyhrálo nad Kanadou 3-0, Francie porazila Paraguay 1-0. Poprvé v éře samostatného Česka si zahraje osmifinále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Bousková zvítězila nad ruskou Samsonovovou, Lehečka zdolal Španěla Munara a Nosková porazila Rumunku Kirsteovou. Linda Nosková tak české úspěchy vyzdvihuje.
10: Krásný, samozřejmě, já sleduju holky a i chlapy, jak jsou na tom. Jsem jako strašně ráda, že se nám takovýhle výsledky povedou. A já myslím, že si to možná ne všichni vždycky váží, že z takové malé země se tolik nás probojovalo do takové špičky a že to stále potvrzujeme.
4: Karolína Muchová a Barbora Krejčíková si dnes v osmifinále Wimbledonu zahrají proti sobě.
2: Počasí.
4: Ve Žďáře nad Sázavou je 14 stupňů, v Počátkách 15. Dnešní den bude oblačný s přehánkami. Odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde. Teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Nemáme hlášené žádné nehody na Vysočině, dálnice D1 je plynulá.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
11: Znáte jistě ten pocit, když se vám lepí smůla na paty? Jak to ale zvládat a nepodlehnout tomu? S nadhledem na to odpoví už za pár minut Zdeněk Drýšl v dnešním rozhlasovém sloupku.
2: Dobré ráno s Lidií Jakubičkovou.

0: Posloucháte sváteční dobré nedělní ráno Českého rozhlasu Vysočina, rádio vašeho kraje, 8 hodin 11 minut. A přejeme vám dobrou chuť k vaší snídani. A pozor, víte, jak to je, že si namažete chleba a potom vám spadne a bohužel tou namazanou stranou dolů. A vůbec, jak je to vlastně s tou smůlou? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Zdeňka Drišla.
1: Rozhlasový sloupek. I když něco nechceme, stane se to. Manželka mi pořád vytýká, že u snídaně drobím, že jsem drobič a že to po mně nebude věčně uklízet. V duchu si říkám, lepší drobky na podlaze, než zaskočené v krku. Když se pak sehnu a snažím se drobečky po sobě uklidit, křikne na mě, abych to nechal být, že to ještě rozšlapu. Přitom vím, že po drobečcích se šlapat nesmí, to prý dušičky v očistci pláčou, jak praví stará pranostika. Tak jsem nakonec rád, když drobečky vyluxuje náš pes. Ale v zásadě se snažím nedrobit, chovat se u stolu důstojně. Jenže někdy se sejde den blbec a drobím. Prostě je to smůla. Moje babička říkávala, že když se takový smolný den sejde, je to od toho, že člověk ráno vstává vzhůru částí, kde záda ztrácejí své poctivé jméno. Horší bylo, když mi jednou vyklouzl z ruky chleba namazaný máslem a medem. Všimněte si, že ten namazaný krajíc spadne vždycky tou namazanou stranou vespod. Pěkně se to přilepí k podlaze. Říká se, že když se něco takového přihodí, že člověk nemá plakat nad rozlitým mlékem. No, mléko sice nerozlévám, protože je nepiju, za to kafe se mi podařilo rozlít několikrát. Takže už nejsem jenom drobil, ale také brindal. Zacintaný ubrus od kafe je horší než politý mlékem. Daleko nejhorší je to s vínem, hlavně s červeným. To se přihodilo kolegovi na jednom z jihlavských bálů. Při debatě rozmáchlým gestem se mu podařilo překlopit skoro plnou láhev červeného vína do klína slečně v bílé toaletě, která s námi sdílela stůl. Ani rychle přinesený pytlík soli nezabránil katastrofě. Byla to smůla nebo náhoda? Lidi podle pověry přisuzovali dříve takové věci zlým silám. Ale copak? Zlé síly mohou třeba za to, když si jdete koupit nové boty, které se vám v prodejně zdají, že vám padnou na nohu jako ulité, ale když v nich pak vyjdete na ulici, zdá se vám, že máte nohu jako v kleštích. Člověka při nákupu zrovna nenapadne, že s přibývajícími léty nabírá na váze, poškodí se klenba chodidla a změní se i číslo bot. Je to smůla? Člověk hloupost občas udělá. S tím se nedá nic dělat. Stejně jako když zapomenete klíče v zámku nebo nemůžete najít brejle. Někdy je smůla dokonce užitečná, protože nás upozorní, čeho se máme vyvarovat.

0: Na Českém rozhlasu Vysočina dospíval Miroš Birka, je 8 hodin 18 minut k tomu a v Brumovském výběžku se pohybuje dvojice vlků s telemetrickými obojky. Proč? Výzkumníci jim dali pracovní jména Dita a Ernest a Měsíc teď budou zkoumat jejich chování. Více uslyšíte už za chvíli v reportáži.
1: Počasí.
0: A teď se ještě pojďme podívat na teploty v kraji, ty se teď pohybují aktuálně mezi 12 a 17 stupni. Ve Žďáře nad Sázavou a Polné je právě 15 stupňů, v Leči nad Sázavou 17. Dnes má být na Vysočině převážně oblačno a na většině se území se vyskytnou přehánky, odpoledne výjimečně také bouřka. Později večer pak budou srážky většinou ustávat. Co se týče denních teplot, vystoupí na 21 až 24 stupňů a foukat má mírný severozápadní vítr, který bude odpoledne v přehánkách lokálně zesilovat.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání představí mladého Františka Josefa I. Ne starého pána s licousy, ale ohnivého mladíka. Neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností. A jako každý takový člověk měl i nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Vysočina dozněly Black Milk a 8 hodin 23 minut. V Broumovském výběžku začalo odborné sledování pohybu dvou vlků s telemetrickými obojky. Experti z brněnské Mendelovy univerzity obchází místa, kde vlci strávili delší čas a dohledávají tam zbytky jejich kořisti. Výsledkem měsíčního průzkumu bude podrobný přehled, co všechno a také jak často vlci v dané oblasti loví.
1: Šonov na Náchodsku jsme na dohled od značky státní hranice s Polskem. Právě v téhle oblasti se pohybují vlci, které ochranáři nedávno vybavili telemetrickými obojky. Odchytili je sice nezávisle na sobě na dvou místech. Ernest a Dita, jak je ochránci přírody pracovně pojmenovali, se ale pohybují spolu a možná dokonce tvoří pár.
2: Aurinko, tady pojď.
1: Na vytipovaná místa nás doprovází fenka Aurora, kříženec huskyho a australského ovčáka.
3: Pes nám pomůže případně dohledat nějaké zbytky kořisti, který by my jsme si vůbec nemuseli třeba všimnout.
1: Vysvětluje Šárka Frýbová a s Miroslavem Kutalem domlouvají nejlepší cestu poměrně složitým terénem.
4: Potok vede takhle. Mm-hmm. A jestli nejít, ale nejdřív tady dolů a pak až nahoru.
3: Jo, mohli bychom tak jít.
1: Jsme asi kilometr od posledního domu, v uválené trávě nacházíme zbytky uloveného srnčete.
3: Přední nohu a tady kousek kůže, takže vlci tady měli hostinu. Teď si to nafotíme, je potřeba to fotit s měřítkem, aby pak bylo zpětně možný podle fotek ověřit, co to teda skutečně bylo za kořist.
1: Data se zapisují do online formuláře a po chvíli pokračujeme dál. Na dalších dvou lokalitách ale vlci pravděpodobně jen odpočívali a proto přejíždíme do Polska.
3: Teďka půjdeme tady na tu louku, tam byl ten samec a zdržoval se tam několik hodin.
1: I tam vlci hodovali na louce, v jednom případě sežrali další srnče, o několik stovek metrů dál nacházíme díky fence Auroře části dospělého zvířete.
3: Super, ty jsi šikulka nežrat. Tady zbytek nějaký kosti, ten větší zhluk je ještě tam o kus dál.
1: Kromě několika málo kostí tady vlci nechali ještě část vnitřností. Pravděpodobně jde o jelení nebo srnčí, jistotu výzkumníci získají z následných rozborů odebraných vzorků. Po asi 5 hodinách první výprava po stopách vlků na Broumovsku končí. V oblasti se výzkumníci budou pohybovat do konce července.
5: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále.
1: Dodává Miroslav Kutal. Všechna data sdílí s ostatními výzkumníky, kteří podobné pátrání provádí v jiných částech republiky, aktuálně na Šumavě, v minulosti třeba v Beskydech. Z Broumovského výběžku Václav Plecháček, Český rozhlas. Yes.

0: Jsou to aktuální zprávy a s nimi ve studiu Tomáš Kolátor.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Na Vítochově u Bystřice nad Prnštejnem dnes farníci pořádají tradiční cyrilometodějskou pouť. Začne v 10 hodin dopoledne bohoslužbou v kostele svatého Michaela Archanděla. Ve 13 hodin bude následovat běh do vršku organizovaný tělocvičnou jednotou Orel. Výtěžek poputuje na opravu střechy kostela poškozené bouřkou. Vítochovský chrám je spojený s legendou, že se tady zastavil svatý Metoděj. Před napouštěním bazénů z vodovodního řadu varují vodohospodáři Čevaku. Pro takový případ doporučují informovat pracovníky na havarijní lince. Na ní se zároveň dozví i nejvhodnější čas pro napouštění. Se zajištěním vody přímo můžou pomoct lidem sami vodohospodáři. Dnes a zítra můžete v Praze navštívit běžně nepřístupné budovy úřadu vlády. Dnes konkrétně Hrzánský palác na Hradčanech, zítra pak Lichtenštejnský palác na Kampě. Návštěvníci si budou moct během dneška v Hrzánském paláci prohlédnout třeba reprezentační sály, pracovnu premiéra, ateliér malíře Jana Slavíčka nebo terasu s výhledem na historické centrum Prahy. V turecké Ankaře se chystají další demonstrace proti summitu Severoatlantické aliance. Jeho přípravy totiž doprovází přísná bezpečnostní opatření. Například uzavření několika hlavních silnic a obchodů, rozsáhlé policejní kontroly nebo zákazy protestů. Nařízení vyvolala ostrou kritiku obyvatel města i opozice. Dvoudenní sjezd v turecké metropoli začíná v úterý. Kvalifikaci i sprint na velké ceně Británie Formule 1 vyhrál lídr šampionátu Kimi Antonelli z Mercedesu. Do dnešního hlavního závodu tak odstartuje z prvního místa. A přidáme ještě počasí, v Humpolci mají 15 stupňů, Moravské Budějovice hlásí 17. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami, odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde, teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Na dálnici D1 od kilometru 131 až po 126 ve směru na Prahu se pohybuje vozidlo údržby. Počítejte s tím.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Vystoupili z vlaku, bleskově složili aparaturu, odehráli koncert a zase jeli dál. Kapela Civilní obrana zvládla odehrát 6 koncertů za jeden den v 6 různých městech v Česku. Koncertovala totiž přímo na nádražích. Více uslyšíte v našem vysílání za pár chvil.

0: Je 8:39 a vy vstáváte s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Na nádražích v Havlíčkově Brodě a ve Žďáře nad Sázavou lidé nečekali jen na vlak. Včera část lidí totiž dorazila i kvůli koncertu. Kapela Civilní obrana si totiž ke svému 20. výročí nadělila vedle koncertu v Lucerně i zápis do České knihy rekordů. Díky cestování vlakem mezi Brnem a Prahou zvládla odehrát 6 koncertů za jeden den přímo na nádražích.
1: Čekáte na koncert?
2: Jo.
1: U pana Davida rozeznávám, že jde na Havlíčkobrodském nádraží na koncert mezi lidmi čekajícími na odjezd vlaku díky fanouškovskému tričku.
2: Já jednou do roka jdeme na tu kapelu, ale jenom jsme nás to zajímalo, jaký to tady bude, jak jsme přijeli.
1: Takže nejste z Havlíčkova Brodu?
2: Ne, my jsme od Dačic. Tady čekáme, kde to bude, právě na jakým nástupiště.
1: Něco slyším,
2: takže... Tak to bude tam asi.
1: Pan David se vydává za hlasy fanoušků, kteří přijeli s kapelou vlakem z Brna. Další obecenstvo teprve přichází na nástupiště. Z Jihlavy sem dorazili paní Hana a pan Jirka.
3: Je to právě
4: prostě jako zajímavý, no. Těšíme se.
1: To už ale na nástupiště přichází i kapela a ostatní fanoušci. Členům skupiny trvá sestavení aparatury jen několik minut a rovnou se pouští do hraní, aby 40-minutový koncert stihli před odjezdem dalšího vlaku.
5: To se rozdělili vlastně aparaturu, nástroje, vlastně piva, co tady máme, a vody a všechno pro fanoušky. Tak jsme se to museli porozdělovat, každý do jedné ruky něco může vzít a máme jasně daný, kdo co nese do vlaku, kdo co má na starosti. A vlastně v tom týmu nás je dneska tady v Civilní obraně 14 lidí, který vlastně pracují na tom koncertě, aby to mohlo proběhnout.
1: Vysvětluje zpěvák Marek Celík s tím, že podobnou jednodenní tour po nádražích nejedou poprvé. Je to ale prvně, co se snaží o zápis do České knihy rekordů.
5: Jo, nám to totiž někdo řekl, nás to vůbec nenapadlo, nás prostě baví hrát. A tak ani nám říkal, ale to ještě nikdo neudělal nikdy. Jako Civilní obrana, budete první kapela, co vlastně jako hrála 6 koncertů v jeden den, tak jsme si řekli, no tak jo, do toho půjdeme, no a to vlastně fakt je rekord.
1: Na všech vystoupeních se kapela dohodla s Českými drahami, které zároveň fanouškům nabídly i zvýhodněné jízdné na celou koncertní trasu. Na nádraží se tak nikdo z průvodčích přeměně nástupiště na pódium nepodivuje. Na každém tak skupina zvládne odehrát kolem 10 písniček. Koncerty u železnice končí na hlavním nádraží v Praze. Z Havlíčkova Brodu Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
6: Léto na Vysočině s Českým rozhlasem Vysočina.

0: To byl Alfa Vil na Českém rozhlasu Vysočina, rádiu vašeho kraje. Máme 8 hodin 46 minut a přidáváme teď do zbytku rána také informace o počasí.
1: Počasí.
0: S podrobnostmi je tu meteoroložka Jitka Kučerová. Přeji vám dobré sváteční ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak to vypadá na Vysočině teď aktuálně s teplotami a počasím?
2: Oblačnost už se začíná trošku protrhávat, byla taková veliká v nočních hodinách, dokonce i sem tam spadla nějaká vodní kapka, takže teď protrhávání oblačnosti postupně od západu, čili proměnlivá oblačnost teď začíná převažovat, ale ještě jsou místa, kde je i taková nějaká větší oblačnost, hlavně ve východní, severovýchodní části kraje. Srážky se aktuálně žádné nevyskytují, teploty jsou nejčastěji kolem 16-15 stupňů Celsia, a vítr fouká zatím slabý, ve vyšších polohách už ale může pofukovat mírný a směr má západní nebo severozápadní.
0: Jak to bude s tím počasím vypadat dál během dne a se srážkami?
2: Postupně se začnou objevovat přehánky, ta oblačnost bude proměnlivá, občas může být ale právě i velká a postupně to vypadá, že na téměř celém území by se nějaká ta přehánka vyskytnout mohla. Ono to vypadá, že budou takové rychlé, svížné, krátké a výjimečně potom v odpoledních hodinách mohou být doprovázeny i nějakou bouřkou. Později večer pak srážky budou většinou ustávat nebo se budou vytrácet. Teploty odpoledne 22 až 25 stupňů a vítr bude foukat takový svižnější, mírný severozápadní, v těch přehánkách může lokálně a na přechodnou dobu zesílit a během večera bude pak částečně slábnout.
0: Jaká je biopředpověď na dnešek?
2: Stupeň číslo 1, nejnižší mírná zátěž.
0: Ano, a pojďme ještě na pondělí, jak to bude vypadat na Vysočině.
2: Už někdy nad ránem se mohou zase začít dostavovat o něco četnější srážky, jinak v noci výjimečně nějaká přehánka kránu, potom od severozápadu už začnou zase přibývat. Během dopoledních hodin a potom i odpoledne zítra čekáme velkou oblačnost s přehánkami nebo občasným deštěm, případně se může zase zítra odpoledne vyskytnout i bouřka. K večeru srážky podobně jako dnes budou ubývat. No a teplotně zítřejší ráno nejnižší teploty 15 až 12 stupňů, zítra odpoledne 21 až 24 stupňů. Vítr asi bude o něco mít nižší průměrné rychlosti než dnes, ale i tak bude foukat mírný od severozápadu až západu.
0: Říká meteoroložka Jitka Kučerová z Českého hydrometeorologického ústavu. Já vám děkuji za informace o počasí. Mějte hezký sváteční den, na naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou.
0: Za chvíli tu bude také fór Jardy Hypochondra pro dobrou náladu a po 9. hodině příběhy z Vysočiny.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka.

0: Dedo, řekni fór.
1: Potkají se takhle dva v pralese. Jeden z nich si nese na rameni žebřík a ten druhý se ptá, ty prosím tě, na co máš v pralese žebřík? Všude kolem jsou liány a ty máš žebřík? No, to mám na ochranu proti lvům. Jak proti lvům? Čím ti to je? No, zahodím žebřík a hned se mi líp utíká.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

0: Milujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu? Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samosběr česneku na farmu Kala do Kuřimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samosběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kuřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Býteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi.
1: Je 9 hodin.
2: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Dnes i zítra jsou státní svátky, obchody ale zůstanou otevřené. Dělníci opraví odborné učebny Bráfovy akademie v Třebíči. Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Velká oblačnost, občas se srážkami a opět větrno s teplotami až 24 stupňů. Takové bude dnešní počasí. U poslechu zpráv vás vítá Tomáš Kolátor. Přestože jsou dnes i zítra státní svátky, obchody můžou zůstat otevřené. Zákon o prodejní době v maloobchodě se totiž na dnešní svátek Cyrila a Metoděje nevztahuje. Stejně je to i zítra na den upálení mistra Jana Husa. Přestože obchody zavřít nemusí, je pravděpodobné, že někteří provozovatelé dají svým zaměstnancům volno. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy by si proto měli lidé před nákupem informace ověřit. Některé prodejny podle něj mohly otevírací dobu změnit i kvůli začátku prázdnin.
3: V letních měsících někteří obchodníci zkracují otevírací dobu, protože lidé nechodí a pak není důvod zaměstnance držet na prodejnách. Proto doporučujeme každému, aby si ověřil otevírací dobu, protože se může stát, že někdy obchody zavřou dřív.
1: Zákon o prodejní době v maloobchodě omezuje otevírací dobu prodejen nad 200 metrů čtverečních ve vybrané státní svátky. Bráfovu akademii v Třebíči čeká rekonstrukce. Dělníci opraví stávající zázemí odborného výcviku pro gastronomické obory i budoucí kadeřníky. Pořídí i nové vybavení. Kraj pro rekonstrukci aktuálně vybral zhotovitelskou firmu.
4: Práce se týkají druhého podlaží a vestibulu budovy na ulici Tomáše Bati. Právě na pracovišti v lokalitě Borovina dochází studenti plnit odbornou praktickou výuku. Do krajské soutěže na rekonstrukci učeben se přihlásilo 6 firem. Zakázku získal dodavatel s nejnižší nabídnutou cenou zhruba 77 milionů korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
1: Ve Washingtonu skončili velkým ohňostrojem oslavy 250. výročí americké nezávislosti. Ty předtím zkomplikovala bouřka, kvůli které organizátoři evakuovali areál. Americký prezident Donald Trump tak vystoupil s několika hodinovým zpožděním. Ve svém projevu prohlásil, že Spojené státy vyhrávají jako nikdy předtím. Následně zazněla americká hymna a oslavy pak uzavřela velkolepá show s ohňostroji a hudebním doprovodem. Ta trvala 40 minut, využila přes 850 000 kusů pyrotechniky a usiluje o zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
2: Mistrovství světa ve fotbale.
1: Fotbalisté Maroka a Francie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Francouzi vyhráli nad Paraguají 1-0 a Maroko porazilo Kanadu 3-0. Navzdory vypadnutí a prohře si kanadský trenér Jesse Marsh myslí, že byl jeho tým lepší než ten marocký.
5: Úplně jsme kontrolovali Maroko, které je sedmým nejlepším národním týmem světa. Na hřišti byl jen jeden tým. Nedokázali jsme to ale přetavit v gól. I na startu druhé půle jsme byli aktivnější, ale skórovali oni. A góly mění zápasy. Mohli jít do většího bloku a my museli víc tlačit. Celkově jsme v tom zápase ale byli lepší.
1: Dohromady 5 českých tenistů postoupilo do osmifinále Wimbledonu. Jiří Lehečka zdolal Španěla Munara ve 4 setech. Linda Nosková porazila Rumunku Kirsteovou ve 3 sadách a Marie Bousková zvítězila nad Ruskou Samsonovovou taky ve 3 sadách. Dnes odpoledne proti sobě budou hrát v osmifinále Barbora Krejčíková a Karolína Muchová.
2: Počasí.
1: V Jihlavě mají 16 stupňů, v Dukovanech hlásí 17. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami. Odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde. Teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nemáme hlášené žádné nehody či větší dopravní komplikace v regionu. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Jak ručně otesat trám? Na to jsme se do Frankova z Hořce zajali zeptat studentského tesařského mistra republiky. Poslouchejte dnešní první příběh z Vysočiny. Bude tu už po písničce.
2: Dobré dopoledne s Lidií Jakubičkovou.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Tesařská dílna ve Frankově z Hořci na Žďársku odchovala důstojného pokračovatele. Ostatně už teď je v rodině nebo v rodinné firmě platným pomocníkem. Radek Kolouch teprve studuje a už se pyšní několika medailemi z tesařských soutěží. Letos získal dokonce zlato.
2: Nad Hoblicí stojím s mladým tesařem Radkem Kolouchem. Teď mi řekněte, kdy jste poprvé držel sekeru v ruce?
3: Těch 8 let, možná dřív, no.
2: Byl tlak od taťky? Bylo by dobré, kdyby tady pokračoval, když už to tady je?
3: Úplně ze začátku, když jsem jako byl menší, tak mě to moc nebavilo, ale postupně mě to ani nepřišlo, že bych jim nešel pomůct, jako, takže jsem chodil automaticky hnedka, když bylo potřeba.
2: Letos skládáte učňovské zkoušky. Na jaké škole?
3: V Brně v Bosonohách. Já tam jsem na intru a vždycky si tam odpočnu.
2: Taťka volá, přijedeš dřív?
3: Jo, takhle vždycky zavolá.
2: Rozhlížím se, jsou tady velké stroje, frézy, pily. Vezmete do ruky tu sekeru ještě?
3: Když pro sebe něco, anebo když jezdíme předvádět otesávání trámů.
2: Takže zvládnete otesat z kulánu trám ručně?
3: Máme ho tady zrovna.
2: Dostanete kulán s kůrou a z toho vytesáte trám?
3: Začíná se, že se odkorní část kůry, pak se naznačí na čela průřez toho daného trámu, brnkneme si rovinu.
2: Brnkneme.
3: To je smotaná šňůrka, která je nabarvená křídou.
2: To se dělá linka při malování pokojů.
3: To je podobný, jo.
2: Potom už vezmete do ruky sekeru.
3: Hlavatky a začíná se vrubovat.
2: To je sekera, hlavatka.
3: Která má úzké ostří, pak už ta čistá práce je širočinou.
2: Jak dlouho trvá vyrobit z kulánu trám?
3: Ty 4 metry, kdyby jsme jako zabrali, tak bychom ho za ty 4 hodiny mohli mít.
2: Přišli se za námi podívat rodiče Kolouchovi.
4: Baví ho to a doufáme, že bude pokračovat.
2: Co mu jde nejlépe?
4: Všechno. Hlavně sekira teda. Tesat umí jakoby trámy jako jeden z mála učňů v České republice.
2: Máte každý svou sekeru?
4: Určitě, když tesař měl svou sekiru a tu nikdo nedal z ruky. Ani nepůjčil, protože uměl ostrou a bál se, aby mu ji nestupili. Topůrko má každý svý na propozice zase prstů a ruky.
2: Vy se sami vyrábíte topůrka?
4: Samozřejmě, skoro každý řemeslník si vyráběl napřed svoje topůrko. A proto si vážil i toho topůrka a to topůrku mu vydrželo.
2: Z jakého dřeva jste si udělal topůrko, Radku?
3: Nejlepší je jasanové, dobře se opracovává a je pružné.
2: Máte jasanové topůrko?
3: Já mám zrovna dubové, protože když jsme předváděli ve škole, tak zrovna tam byla možnost dubu, ale kdyby tam byl jasan, tak šáhnu po jasanu.
2: Radek Kolouch teď bere do ruky širočinu, takže my budeme začišťovat ten trám, který jste ručně opracoval. Jak se trefíte do toho správného místa?
3: Čím díl to děláte, tak tím větší přesnost v těch rukách máte.
2: To jsou milimetry, které dokážete odseknout. Radek kouká, má zatím všechny prsty a vy, pane Kolouchu?
4: Tak já jsem truhlář a truhlářovi by měl chybět jeden prst.
2: Když ten trám opracujete širočinou, ještě se bude nějak vyhlazovat?
3: Pak se ještě veme pořiz.
2: Ten nástroj, kterým se dělají i šindele.
4: Ano.
3: Jenom dohladí, že ty třísky z toho tak nekoukají.
2: Z Frankova z Hořce Irena Šarou. Nová Český rozhlas.
1: A jak chutná čokoládový míša jako luxusní dezert, tak to se dozvíte už za chvíli přímo od vítězky soutěže Peče celá země.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vás přivítám na svém rodovém sídle na zámku v Kostelci nad Orlicí. A v neděli nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.

0: Vysočiny.
1: Televizní soutěž Peče celá země je jedním z nejsledovanějších pořadů a když skončí, jména vítězů také zná celá země. Zatím poslední řadu vysílanou letos vyhrála Eliška Hlaváčová z Karlovarska. Svoji zcela novou řadu zákusků nebo spíše luxusních velkých dezertů přijela představit do Jihlavy. Návštěvníci kavárny jihlavského hotelu Savorsky se dočkali ochutnávky. Stejně jako se ochutnávalo a zkušeně hodnotilo i na pódiu. Své dojmy přidala i porotkyně soutěže Peče celá země Michaela Landová.
2: Je to skvělý, lehká tvarohová pěna, kakaový korpus, čokoládová polena. Já to znám, takže to je pro mě výhoda, ale já už jsem to měla tolikrát na jazyku a tolikrát jsem to ochutnala, že...
3: Je to moc dobrý.
4: No, já jsem právě zvyklá, že v té televizi vy vlastně musíte ten váš chuťový zážitek přenést těmi slovy. Proto to komentuju, jakoby rozsáhle, jak bych taky klidně řekla, je to dobrý.
5: Celá tady ta spolupráce vznikla na bázi dlouholetého přátelství, které už si nesu od svých 9 let. Český Červený kříž nás spojil s Káťou a Kateřina Svobodová je manželkou spolumajitele tady hotelu. Je to pro mě čest pracovat s lidmi, jako jsou oni, protože jsou stejně zapálení, stejně pracovití.
6: Jste z Karlovarského kraje, že?
5: Ale ne původem.
6: Ne původem.
5: Ne původem.
6: Odkud?
5: Já jsem původem z Třemošnice, což je kousek od Seďské přehrady. Káťa pochází přímo z Havlíčkova Brodu. Havlíčkův Brod znám díky ní. Teď nás to zaválo do Jihlavy.
6: Vítězka letošního ročníku soutěže Peče celá země Eliška Hlaváčová je v Jihlavě, aby představila nové dezerty. Vy jste je sama vymyslela?
5: Každý jednotlivý komponent, vizáž, všechno stojí za mnou.
6: K tomu, abyste vymyslela vlastní dezert, pomůže vám nějak účinkování v soutěži Peče celá země?
5: Vymyslet dezert si myslím, že může každý. Každá žena v kuchyni a určitě k tomuhle je soutěž nápomocná.
6: Můžeme se ohlédnout za soutěží, jaká tam byla atmosféra, čím to je, že přitahuje lidi z nejrůznějších oborů.
5: Je to jeden z nejsledovanějších pořadů vlastně na České televizi, takže je to nejsladší soutěž. Je to vlastně jediná asi tady česká soutěž, kde to je takhle propojený jenom vyloženě na tu cukrařinu jako takovou. A tak, jak to bylo vlastně už nastaveno v těch předchozích řadách, tak je to taková přesně rodinná atmosféra. Každý, kdo miluje, což si myslím, že je strašně podstatný, kdo má lásku k pečení, když se pak přihlásí do pořadu a náhodou to vyjde jako u nás.
6: Vy jste původním povoláním?
5: Zootechnička. Jsem vystudovaná zootechnička a ještě výživu a chemii potravin.
6: Stává se, že člověka ta soutěž, ať už vítězství nebo účinkování v ní, přehodí výhybku a změní povolání?
5: Určitě u mě to není změna povolání, protože my vlastně s mým partnerem a s naší rodinou, tak máme malou rodinnou farmu. Je to náš smysl života, takže my se tak jako z farmy odskočíme vždycky k té cukrařině a pak se zase vrátíme do těch svých kolejí.
6: A když už pečete, tak máte z té farmy nějaké suroviny?
5: No jasně, to miluju nejvíc, protože já strašně ráda pěstuju a jak by řekli chlapi u nás, ona zavaří i kameny. Miluju zavařování, tím, že jsem z

0: Karlovarska máme tam staré německé sady, které jsou opuštěné, geniální na sklizeň ovoce, kdy veškeré ovoce, které já si přesně sklidím, snažím se ho zavařit, dělám se z toho pyré, zamražuju ho a potom to přetvářím do těch moderních dezertů třeba, nebo do těch obyčejných, babičkovských, které jsou u nás vlastně na denní bázi, protože práce na farmě je fyzicky velmi náročná a chlapi jsou prostě zvyklí, i děti jsou zvyklí, že po obědě je něco sladkého, takže u nás neexistuje, že by nebylo napečeno.
1: Z Jihlavy Dáša Kubíková, Český rozhlas.
2: A protože Eliška se s námi podělila o recept na jeden ze svých nových dezertů, najdete ho i s popisem na našem webu v rubrice Dobroty Dáši Kubíkové. Ostatní dezerty si pak můžete prohlédnout také na fotkách k příběhu i na našem Facebooku. A pojďme dál. V dnešním třetím příběhu z Vysočiny vás pozveme na místo, kde se objevují tajemné předměty ze superhrdinských filmů. Vydržte, třeba se tam vydáte na výlet.

0: Příběhy z Vysočiny. O místech, lidech a událostech z kraje, kde žijeme.
1: Ve známých komiksových filmech se superhrdiny se objevují i superhrdinské předměty. Jeden z nich jsme našli u Kamenné na Třebíčsku. Je zaražený v balvanu na kopci, kterému se říká na sekerách, a každý, kdo jde kolem, může vyzkoušet, jestli ta věc má nějakou super schopnost nebo nemá.
2: Se členy spolku Kameňáci
3: Ladislav Durán,
4: Jakub Dvořák,
5: Ondřej Rouš
2: jdu po krásně posečené cestě mezi poli k zajímavému místu. Vy jich tady kolem Kamenné na Třebíčsku máte víc. Na jednom kopci jsem tady narazila dokonce na Thorovo kladivo. A teď?
3: Štít kapitána Ameriky z Marvelovek. Vzhledem k tomu, že jsme udělali první to Thorovo kladivo, tak jsme si řekli, že přidáme něco dalšího do sbírky.
2: Vy tři jste tvůrci toho štítu.
3: Ve spolku je nás asi 7, takže každý se účastnil nějakým svým dílem.
2: Vy jste kováři?
3: Ne, ani jeden. Tady Ondra Rouš je zámečník, vyrábí nosníky na haly, takže ono se to tak nabízelo, má to jako koníček, tak se do toho nějak tak pustil a my jsme mu s tím pomáhali.
5: Sice to nezapadá jakoby do konceptu Marvelovek, jakože to není jak Thorovo kladivo, že vyvolen jenom ho zvedne, ale takhle se to nabízelo, že jenom takhle zapustíme do kamenu, že si můžou děti si s ním třeba pohrát.
2: Je to tam napevno.
5: Ano, je to tam napevno.
2: No, ale v podstatě i ten štít kapitána Ameriky může používat jen ten, kdo je ho hoden.
5: To jo, zvedne ho asi každý, ale může ho používat asi jenom kapitán Amerika.
2: Musím se zeptat, je z Vibránia?
5: To není.
2: V Kamenné se těží kámen. Z čeho je tedy?
5: No, jestli jste viděla, jak mi hodil roztraje, tak jak koudelka rozklepával nejtek, tak...
2: Vypadá jako dno boileru, ale...
3: Něco takový.
2: Jo, trefila jsem to.
5: No, něco takového, ale je to takový vylisovaný polotovar. Když jsem to vyrobil, tak se to pozinkovalo, pak to šlo do laku.
3: Nechali jsme si na to udělat přímo na pozink barvu v zinkovně. Pak jsme si to odvezli semka do dílny a postupně jsme lakovali ty barvy bílá, červená, modrá. Muselo se to vždycky olepit, nalakovat, znova olepit, takže postup byl docela zdlouhavý.
2: Jsou někde přesné rozměry?
3: My jsme si určili.
2: Vy mi to neprozradíte?
3: Asi ne.
5: Kolem 600 mm.
2: Už jsme přišli ke Kameni. Krásně to tady svítí do dálky přes to pole. Ostatně stejně jako to Thorovo kladivo, jak jste vybrali místo?
3: Místo vybral tady Ondra, protože toto je jejich pozemek a je odsaď pěkný výhled na Kamennou. Je to vidět vlastně i od silnice, z koupaliště.
2: Tak a teď jdeme k tomu samotnému štítu. Jak zní Vibránium z Kamenné?
4: Váží to okolo 50 kg.
2: A jak je to tam ukotvené?
3: Úplně stejně jak to Thorovo kladivo.
2: Chemická kotva.
3: Ano.
2: Pamatuje si to dobře.
3: Ano, pamatujete.
2: Jdu na druhou stranu a je tady i to držadlo. Provléknu takovým okem ruku. Dole je držadlo a opravdu s tím ani nehnu. A ono se to ani nekýve. Je to festovní. Thorovo kladivo, štít kapitána Ameriky. Nechce to nějaké pokračování a udělat nějakou okružní stezku kolem Kamenné?
3: Nad tímhle už jsme přemýšleli, ale nechme se překvapit zase za rok.
2: Našli si už Kameňáci i štít kapitána Ameriky?
3: Většina lidí z Kameny už se tady byla podívat.
2: Od Kamenné Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A že má dnes žena děti a k tomu i vzdělání a pracovní kariéru, na tom není nic divného. Před 100 lety to ale bylo úplně jinak, jak si za chvíli ukážeme na příběhu první české architektky.

barev přejde v pastel. Já byl dřív jako ty živý změnou. Fakt je čas,

0: Vysočiny.
1: Ženy, které v naší historii něco dokázaly, mají jedno společné, podporu otce a poté i manžela. Platí to i pro první československou architektku Miladu Petříkovou Pavlíkovou, přestože pocházela z jihočeského Tábora. A většinu jejich staveb a interiérů najdeme v Praze. Přece jen nechala své stopy i na Vysočině. A my po nich právě teď vyrazíme do Havlíčkova Brodu.
2: To se vlastně týkalo tady toho státního výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě. To byla centrální organizace tady na Vysočině, ty brambory se patří. A v tom roce 1926 realizoval tu stavbu pražský architekt Theodor Petřík a konferenční místnost a šatny, ty interiéry pro něho vyřešila jeho žena Milada Petříková Pavlíková.
3: Zuzana Trnková z Galerie a muzea Vysočiny Havlíčkův Brod vzpomíná, jak ve městě pátrala po stopách první české architektky.
2: Když jsem si četla seznam jejich děl, tak jsem narazila na konferenční místnost výzkumného ústavu bramborářského v Českém Brodě. A říkala jsem si, tohle je trochu divné, protože já si myslím, že výzkumný ústav bramborářský byl jenom v tehdejším Německém Brodě, dnešním Havlíčkově Brodě. A tak se mě to vlastně spojilo. Informace jako hodně obsáhlé a hodnotné jsem našla taky v online databázi, která mně přijde super, ženy v architektuře. Autorkám jsem napsala, abych se ujistila, že to sedí, že je to Havlíčkův Brod, ale byla jsem hrozně vděčná za ten zdroj, protože ten kompletní seznam toho jejího díla je tady na té skvělé online databázi.
3: A je to jediná věc v Brodě, která tady od ní je?
2: Co zatím víme, tak ano.
3: Milada Petříková Pavlíková se narodila v předminulém století. V roce 1895. Tehdy ženy ještě nestudovaly. S podporou v rodině to ale šlo. Tatínek Josef Pavlík, táborský lékař, nechal dceru vystudovat první dívčí gymnázium v Praze, Minerva, kde ji učila její teta Anna Honzáková. A její sestra Albína Honzáková byla zase první českou ženskou lékařkou.
2: Ona vlastně inspirovaná i příkladem těch svých tet, povzbuzována i svým tatínkem. Na tu architekturu nastoupila právě díky tomu rodinnému zázemí, bych řekla. Ještě v době, kdy nemohla studovat oficiálně, ale mohla docházet na ty přednášky. Potom, hned na začátku 20. let, když se potom vzniku první republiky otevřela hodně ta možnost pro to i vysokoškolské studium žen, tak absolvovala už tu architekturu. Po té vysoké škole se rychle vdala za svého staršího kolegu Theodora Petříka, architekta. A popisuje moc hezky, že zároveň z rolí novomanželky se zabydlovala i v roli architektky a spolupracovala v tom architektonickém ateliéru domácím s tím svým manželem a mezi tím měli 3 syny po sobě. Ona dokonce píše, tuhle stavbu jsem dokončila společně s mým prvním klukem, tuhle společně s mým třetím klukem. A líčí i, jak ty děti občas měli přístup do té jejich pracovny, že jim ukazovali jako ty svoje práce a modely a tak dál.
3: Samostatné stavby Milady Petříkové Pavlíkové se téměř vždy týkaly žen. Je autorkou pražského domova osamělých žen, domoviny Charloty Masarykové pro osamělé matky nebo dívčích studentských kolejí. Z Havlíčkova Brodu Dáša Kubíková, Český rozhlas.
1: A v dnešním posledním příběhu z Vysočiny ochutnáme zákusek, který se pyšní značkou regionální potravina. Hlavní roli v něm hraje med. Tak určitě zůstávejte s námi a teď už nerušený poslech. Tak určitě zůstávejte s námi a teď už nerušený poslech.

0: Vysočiny.
1: V počátkách na náměstí je cukrárna plná dobrot. Pavlína Krátká je peče poctivě, s láskou a moderním nadhledem. Její medánek dokonce letos získal značku regionální potravina kraje Vysočina a my jsme se vydali zjistit, čím porotu tak okouzlil. Tak tedy pojďme to teď zjistit v naší poslední příběhové reportáži.
2: Přijela jsem do Počátek a s cukrářkou Pavlínou Krátkou si budeme povídat o medánku. Co si pod tím mám představit? Je to medovník?
3: Je to svým způsobem medovník, ale je specifický tím, že je pouze ze žitné mouky. Používám normální klasickou žitnou mouku chlebovou.
2: Když peču z jiné mouky než té pšeničné, tak je ta práce s těstem úplně jiná. Jak se peče ze žitné mouky?
3: Poměrně dobře, protože také obsahuje lepek. Horší je potom, když se dělají zákusky, které jsou bezlepkové, tak tam opravdu...
2: To se matla.
3: Tak, no a víceméně jsem medánek vymyslela kvůli mému manželovi, který má alergii na pšeničnou mouku.
2: My máme medánek před sebou a co znám ten medovník, tak to je spousta tenoučkých placiček promazaných tím medovým krémem a je to taky u vás.
3: Máslovo žloutkovým krémem. Z toho medu, cukru udělám karamel, který jde do základu toho těsta.
2: A teď mi povězte, jak se vám podaří udělat tak tenoučkou placku.
3: No, musí se vyválet. Chce to lidské sádlo.
2: Z kolika placek je ten váš medovník?
3: Ze 4.
2: Je rozdíl péct s cukrem a s medem?
3: Velký, protože se musí vychytat podíl, protože do medánku přidávám jak cukr, tak med. Nesmí se dát medu zase hodně, protože kdo si myslí, že přilepší, tak naopak je potom to těsto velice tvrdé.
2: Četla jsem, že se v obchodech objevují falešné medy, většinou jsou to směsi a doporučení je najděte si svého farmáře. Máte vy i toho svého?
3: Svého vlastního manžela. U nás je v rodě včelaření již tradicí. Můj taťka včelaří od svých 13 let a vzhledem k tomu, že jednou prodělal úraz, potřeboval pomoc, tak k tomu přitáhl mého manžela. Je to taková součást našeho života.
2: Máte radši med květový nebo lesní?
3: Květový med, protože ten lesní má silice a na mě je příliš hutný, je příliš těžký, někdy mě z něho pálí žáha, nejsem jediná. Je to prostě med, který se říká, že je velice dobrý. Dobrý třeba při nachlazení.
2: Pečete i něco jiného s medem?
3: Používám také med do sušenek, ale ani ne kvůli tomu, že je to zdravé, protože je potřeba si říct, že jakmile med přejde víc jak 40 stupňů, tak v něm není zdravého vůbec nic.
2: Prozradila byste jak na medové sušenky?
3: Vyvíjela jsem je hodně dlouho, protože tam úplně cukr nahrazuji medem a je to potom náročné při pečení, nesmí se ho dát právě moc. A dělám různé příchutě, jsou například čokoládové, citronové, skořicové se zázvorem.
2: Asi se nebudu ptát na přesný recept, ale základem sušenky je máslo, mouka, cukr.
3: Přesně tak, je to takové trošku jako linecké, křehké těsto.
2: Teda máslo, mouka, med.
3: Máslo, mouka, med, správně, vajíčko. Používám žloutky samozřejmě.
2: Nebát se pect s medem, jde to?
3: Tak, jde to určitě, med všude používat, ale hlavně se musíte odprostit od toho, že když uděláte maso na medu, že to bude vlastně zdravý oběd, tak nebude.
2: Zpočátek Irena Šarounová, Český rozhlas.
1: A to je z dnešních příběhů z Vysočiny vše. Najdete je pohromadě na našem webu vysočina.rozhlas.cz, kde si je můžete poslechnout znovu, kdykoliv budete chtít. Po 10. si nenechte ujít v našem vysílání. Také pochůdkový rok a naslyšenou příště se těší Lidie Jakubičková. Přeji vám hezké sváteční dny a dobrý poslech Českého rozhlasu Vysočina, rádia vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Poslance čekají do letní pauzy ještě 2 jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. S rekonstrukcí Velkomeziříckého náměstí se mění i fasády přilehlých domů. Do Česka se vrátila většina záchranářů, kteří pomáhali ve Venezuele. Velká oblačnost, občas se srážkami a opět větrno s teplotami až 24 stupňů. Takové bude dnešní počasí. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré dopoledne. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících 2 týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
2: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
3: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
2: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
3: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
4: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Že oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
3: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: V centru Velkého Meziříčí se mění fasády soukromých domů. Město chce, aby se jejich podoba vylepšila spolu s aktuální rekonstrukcí náměstí. Meziříčí proto přispívá majitelům domů v centru až 200 000 korun na obnovu fasády. Další mají podle bezpartijního starosty Alexandra Kamenara se přibývat.
5: Na některých se pracuje, no a některé už jsou hotovy, jako třeba budova špitálku. V ní se mimochodem právě otevírá zpřístupňuje nová dětská skupina.
0: Na letišti v pražských Kbelích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ten pomáhal ve Venezuele s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka už se armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí i s většinou materiálu popoledni. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3 000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Francie porazili v 8. finále mistrovství světa Paraguay 1-0. Jediným gólem rozhodl v 70. minutě z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Ve čtvrtfinále čeká Francouze Maroko, které vyhrálo nad Kanadou 3-0. A poprvé v éře samostatného Česka si zahraje 8. finále Wimbledonu 5 českých singlistů. Po Karolíně Muchové a Barboře Krejčíkové prošly dál také Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lehečka. Ten porazil Španěla Munara 3-1 na sety. Lehečka mohl zápas dohrát už ve 3. setu, ale o náskok přišel a v koncovce byl podle něj soupeř aktivnější.
6: Tam si myslím, že zaslouženě Senset vyhrál on, protože v té koncovce byl prostě odvážnější, byl lepší. Musím říct, že pro mě bylo důležité, že jsem se jako zase dostal zpátky do té své herní takové pohody, hlavně ke konci toho 4. setu a že jsem potom se malinko i trošku sklidnil na tom returnu, zahrál pár slušných míčů a potom už naštěstí dopodával ten zápas do konce.
1: Počasí.
0: V Letči nad Sázavou a Moravských Budějovicích mají 17 stupňů, ve Velkém Meziříčí 16. Dnešní den bude oblačný s přehánkami, odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubude. Teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na dálnici D1 mezi 111. a 105. kilometrem ve směru na Prahu operuje vozidlo údržby. Počítejte s tím.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
7: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na býčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
8: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme, ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity máš z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku, a většinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No, tak přesně ty teď nemáme. Takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasický trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička grilliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, jejíž recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a Vojtou Vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách, tak co potřebujeme?
3: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
2: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
3: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky

0: Pravicová poleva.
1: Pochoutkový rok.
2: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou, nebo jak?
0: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
2: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělat?
0: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
2: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
0: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
2: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
0: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
2: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
0: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
2: Těsto na trubičky odpočnulo.
0: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
2: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
0: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
2: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
0: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já si to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
2: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
0: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
2: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
0: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
2: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení Vojtovo, protože předtím to byl majsvětlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
0: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
3: Čokoláda, no.
2: Pak s tím uděláme co?
0: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
2: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou budeš plnit ty trubičky z obou stran.
0: Je to tak, budeme plnit.
2: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
0: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi. Takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.

0: No, jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
1: Je to linka.
2: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
0: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
1: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby tam neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten desert zmizí. Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovýrok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
0: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
2: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
0: Já se moc těším, já si to zapustím.
2: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
3: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěži jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké. No.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku. Jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho taky. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět. Poprostřed šňůry vozů

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřejí. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecaný koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječného koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom taky?
3: A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: Kuchař. No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádné prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru, nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně, takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A. pařížskou šlehačkou, za B. citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik Rozehnal pomlčka Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Dělníci opraví odborné učebny Bráfovy akademie v Třebíči. Lidé by podle hygieniků měli být opatrní při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Lidé ve Spojených státech oslavili 250 let od vyhlášení nezávislosti na Británii. Velká oblačnost, občas se srážkami a opět větrno s teplotami až 24 stupňů. Takové bude dnešní počasí. Zprávy s Tomášem Kolátorem, dobré odpoledne. Bráfovu akademii v Třebíči čeká rekonstrukce. Dělníci opraví stávající zázemí odborného výcviku pro gastronomické obory i pro budoucí kadeřníky. Pořídí i nové vybavení. Kraj pro rekonstrukci aktuálně vybral zhotovitelskou firmu.
2: Práce se týkají druhého podlaží a vestibulu budovy na ulici Tomáše Bati. Právě na pracovišti v lokalitě Borovina dochází studenti plnit odbornou praktickou výuku. Do krajské soutěže na rekonstrukci učeben se přihlásilo 6 firem. Zakázku získal dodavatel s nejnižší nabídnutou cenou zhruba 77 milionů korun. Tereza Pešoutová, Český rozhlas.
0: Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dát pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace, varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
3: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
4: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
3: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze Státního zdravotního ústavu.
5: Když vemu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
3: Jak poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
6: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
3: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Spojené státy oslavily 250. výročí nezávislosti. Po celé zemi se konaly koncerty, průvody, rekonstrukce historických událostí a ohňostroje. Oslavy narušilo extrémní horko i bouřky. Z oslav ve Washingtonu, Bostonu nebo Filadelfii se tisíce lidí museli dokonce evakuovat.
7: Vojáci účastníkům oslav na washingtonském bulváru National Mall oznamovali, že se musí kvůli bouři evakuovat. Lidé se měli schovat v nedalekých budovách ministerstev a muzeí. Zrušily se i přelety stíhaček a 40-minutový ohňostroj, kterému předcházel projev prezidenta, se odsunul na pozdní večer. Trump v projevu protkaném svou politikou mimo jiné vyzdvihoval americké veterány. Záchranáři ošetřili přes 50 lidí kvůli problémům s vedrem. I koncert pro jednotu ve Filadelfii pokračoval. Po bouřce. Nad New Yorkem prolétaly stíhačky zanechávající za sebou trikoloru kvůli počasí dříve. Do modré, bílé a červené rozsvítil starosta Zohran Mamdány i Empire State Building. Dominik Tesár, Český rozhlas.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Francie porazili Paraguay 1-0 a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, ve kterém narazí na Maroko. To vyhrálo nad Kanadou 3-0. Francouzi čelili tvrdé hře Paraguaye na hraně pravidel. Pokračuje francouzský útočník Bradley Barcola.
8: Nikdy jsem nehrál takový zápas s tolika údery, takovými utajenými útoky ze zadu. Takže ano, bylo to komplikované, ale vyhráli jsme a toho se držíme.
0: V osmifinále Wimbledonu je poprvé v samostatné historii 5 českých tenistů. Barboru Krejčíkovou a Karolínu Muchovou, které na sebe dnes narazí, prošly do osmifinále také Jiří Lehečka, Linda Nosková a Marie Bousková.
1: Počasí.
0: Ve Žďáře nad Sázavou a Počátkách je aktuálně 18 stupňů, v Moravských Budějovicích 19. Dnešní den bude oblačný s přeháňkami, odpoledne se objeví i bouřky se silnějším větrem. K večeru srážek ubyde, teploty dosáhnou na 21 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Je krásně po 11. hodině a já vám přeji pohodové nedělní, prázdninové a také sváteční dopoledne, protože dnes je v kalendáři Cyril a Metoděj a my si připomínáme, že dnes je to 1150 let od jejich příchodu na naše území. Jsem rád, že posloucháte vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli se podíváme do zoologické zahrady v Jihlavě. Je lenochod opravdu líný? Jak to s ním vlastně je? Půjdeme zjistit hned po písničce. No a s tou písničkou přichází Jitka Zelenková. Bez lásky láska není. To je prostě fakt. Jože Kolář přeje příjemný a pohodový poslech.

0: Jak moc líný je lenochod, kde je ideální čas opozorovat v pohybu? Pojďte s námi do zoo a dozvíte se to právě teď.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Milí posluchači, tady je Sima ze zoo a já se nacházím na amazonském pavilonu, kterému taky říkáme Hacienda Escondido, a je tady se mnou chovatelka Míša, která má na starosti jedno velmi specifické zvíře a je to lenochod. Nás se často návštěvníci ptají, jestli je lenochod tak pomalý, jak se o něm povídá. Je to tak?
3: Tak pomalý zas tak nejsou, jsou pomalý na zemi, když slezou, po větvích se pohybou rychle a jsou to i skvělí plavci.
2: A už někdy utekl nebo už někdy utíkal před tebou?
3: Občas jsou takové pokusy. Ale naštěstí jsme je stihli odchytnout dřív, než odešli z pavilonu, takže zatím se nám to nepodařilo, že by nám utekl.
2: My máme tady momentálně rodinku lenochodu. Jak tam probíhá ta výchova? Starají se oba dva?
3: Takže výchova spočívá v tom, že se stará převážně samice. Samec vůbec do toho nezasahuje, drží se raději dál.
2: Jaká je máma naše samice? Stará se hezky o to mládě?
3: Naše samice je skvělá máma, odchovala už spoustu mláďat.
2: Dostává teďka nějakou speciální potravu, když má mládě?
3: Přidáváme bílkoviny, aby měla dostatek bílkovin, například vajíčko, dostává vařený kuře.
2: Takže lenochod nám se žere i kuře. Já si myslím, že většina posluchačů si myslí, že žerou pouze listy.
3: Bejvá to tak ve volné přírodě, jinak tam si sem tam chytnou hmyz.
2: A já jsem koukala, ty si teďka krajela tu zeleninu a na takový specifický tvar, oni to byly takové podlouhlé pásky, bych to nazvala. Proč to tak je?
3: Podlouhlé pásky děláme skrz to, protože mají dlouhé drápy. A aby si to lépe přichytili.
2: Takže je to pouze, aby vlastně ten lenochod se hezky najedl.
3: Přesně tak.
2: A v čem ještě tak spočívá nějaké specifikum starostlivosti o lenochoda? To je něco specifického, co děláš pouze u lenochoda a u jiných druhů ne?
3: Každý zvířátko je nějak specifický, ale řekla bych, že oni vzhledem k tomu, že jsou noční tvorové, takže přes den spijou, tak za stolik nepotřebují péče.
2: To znamená, že si asi moc neužiješ, když přes den spí.
3: No, málo kdy. Maximálně na půlnoční svačinku. Když jdou.
2: Počkej, půlnoční svačinka, ale to tady seš o půlnoci, nebo jak to mám rozumět?
3: Ne, ne, přes den kolem 12, tak většinou si dávají oběd pro nás, pro lenochody půlnoční svačinku.
2: Jo, takže obrácený režim, takže vlastně jejich půlnoc je náš den, rozumím.
3: Jo.
2: To. A my tady máme v rohu štěpku, ta slouží k čemu?
3: Tak to je lenochodí záchod, aby měli kam chodit, protože lenochodí chodí dolů, vyprazňují se tak jednou, dvakrát do týdne ve volné přírodě jednou za 10 dní.
2: Smrdí lenochody bobky?
3: Má to takový specifický parfém, ale neřekla bych, že to je něco hroznýho.
2: My můžeme vlastně říct, že tvoje práce je tak trochu práce ve výškách, ne?
3: Musíme na žebřík, protože přece jenom lenochodí, jak jsou ve větvích, tak musíme my za nima, oni za námi nepůjdou. S tím, že jim dáváme do větví krmení, aby se k tomu dostali pěkně. Vodu dostávají, samozřejmě pitný režim je důležitý.
2: A pijou dolů hlavou?
3: Tak upřímně to vám povím, že jsem ještě lenochody pít neviděla, většinou pijou podle mě v noci, jak jsou vzhůru, ale myslím si, že vzhledem k přírodě, že si slezou ze stromu a napijou se, tak si myslím, že u té vody se obrátí už.
2: Doporučení pro návštěvníky je chovat se tiše, koukat kolem a přijít asi brzy ráno.
3: Určitě, to jsou nejvíc aktivní, ještě než se uvelebijou ke spánku.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: No a já ještě doplním, že fotografie a další informace k tomuto tématu najdete na našich stránkách, třeba na Facebooku a nebo na vysočina.rozhlas.cz. No a jelikož jsou prázdniny a vysíláme reprízy pořadu Pojďte s námi do zoo, tak nesoutěžíme o vstupenky, ale informace pochopitelně můžete vstřebávat a těšit se na výherní pořady, které se přihlásí zase po prázdninách.
1: Léto v Jihlavské zoo. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.

0: Paříž už přes 40 let chladí unikátní síť potrubí, ve kterém teče voda z řeky Seiny. Jak tenhle systém ochlazuje pařížské památky a nemocnice a jak se dokázal vypořádat s teplotami přes 40 stupňů. O tom bude řeč ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za pár minut.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Neptej se zpívala Jana Chládková v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina. 120 km potrubí a 14 elektráren. Paříž se chlubí největší chladící sítí v Evropě, která využívá vodu z řeky Seiny. Tahle do jisté míry přírodní klimatizace ochlazuje nemocnice, kanceláře, muzea i pařížskou operu. V posledních dnech dostala pořádně zabrat, protože teploty ve městě opakovaně překonaly hranici 40 stupňů.
1: Celá chladící síť je schovaná. V Paříži byste si ji nevšimli. Jedna z těch elektráren je přímo v centru Paříže, na dohled Eiffelova věž, nedaleko Velkého paláce a Invalidovny. Teď přecházíme od nábřeží, od Seiny a míříme do takového podzemního bunkru.
2: Tohle je největší chladící síť ve Francii i v celé Evropě. Tvoří 120 km potrubí a 14 elektráren, které zásobují asi 900 zákazníků.
3: Marie Karlová je ředitelka téhle unikátní sítě. Chladí například muzeum Louvre, budovu Národního shromáždění i operu. Zjednodušeně řečeno, tenhle systém funguje jako jedna velká lednička, upřesňuje zástupce ředitele energetické společnosti ENGIE Frank Lacroix.
4: Naše elektrárny ochlazují vodu na zhruba 4 až 7 stupňů. Voda pak teče potrubím až k budovám, které ochladí a prostřednictvím tepelného výměníku si vezme jejich teplo. Ohřátá voda se vrací zpět a znovu se ochladí díky Seině a chladícím zařízením.
1: Dostal jsem síťku na vlasy, helmu, ještě návleky na boty. Vstupujeme do výtahu, který nás veze dolů do elektrárny k přístrojům. Teď jsme přišli do další části a takhle zní Seina.
2: Řeka Seina se výrazně oteplila. Měla i 28 stupňů a čelili jsme bezprecedentní situaci. Dlouhé a velmi silné vlně veder. Navíc teploty moc neklesaly ani v noci a žádná síť nebyla stavěná na tak extrémní počasí.
3: Popisuje Clémence Penánová ze společnosti, která chladí pařížské budovy. Ptám se, jestli tenhle systém chlazení bude fungovat i v budoucnu. Klimatologové totiž Paříži předpovídají 50-stupňová vedra kolem roku 2050 a v takovém horku by se výrazně oteplila i řeka Seina, na které systém chlazení do značné míry stojí.
5: Naše síť postupně roste a využívá i další systémy chlazení, které se vzájemně doplňují. Systém je odolný jako příroda. Musíme ale navýšit naše kapacity výroby a přesně to taky děláme.
3: Říká obchodní ředitel Julien Turzo. Současná chladící síť vznikala začátkem 80. let. Primárním cílem bylo ochladit velké pařížské obchodní centrum Le Halle a postupně se přidávaly další projekty.
2: O pár let později se lidé začali ptát, jestli by bylo možné chladit i muzeum Louvre. Začátkem 90. let pařížská radnice rozhodla o rozšíření této chladící sítě.
3: Upřesňuje Clémence Penánová ze společnosti, která spravuje tuhle chladící síť. Nový pařížský primátor Emmanuel Grégoire chce v tomto trendu pokračovat a připojit chladící síti ještě dvakrát víc zákazníků.
6: Je pro nás strategické rozvíjet tuhle chladící síť, která má dvě hlavní přednosti. Spotřebovává podstatně méně elektřiny a nevypouští teplo ven k sousedovi jako běžné klimatizace.
3: Pařížský starosta Emmanuel Grégoire upřesnil, že k chladící síti už je připojená první škola a v plánu je připojit desítky dalších, stejně tak jako nemocnice, domovy důchodců nebo univerzity. Uvažuje se i o připojení bytových domů, ale to by vyžadovalo výstavbu další infrastruktury. Z Paříže Martin Balucha, Český rozhlas.
0: A z Paříže míříme do Karlových Varů. Potlesk ve stoje i zcela zaplněný velký sál hotelu Thermal. Tak vypadalo promítání filmu Absolvent, před kterým měl úvod sám Oscarový herec Dustin Hoffman. Atmosféru z festivalu přineseme ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli. Teď je čas a prostor pro další muziku. Těšte se na olympiky, ale ještě předtím je tady Kim Carnes. Jože Kolář, přeje příjemné a pohodové nedělní dopoledne.

0: patří k hercům, kteří nikdy nemuseli být typickými hollywoodskými krasavci, aby se stali legendami. Oscarový herec Dustin Hoffman zaujal kritiky a diváky už v 60. letech s filmem Absolvent. Ten včera osobně uvedl i na Karlovarském filmovém festivalu.
1: Plný velký sál karlovarského hotelu Thermal přivítal herce Dustina Hoffmana dlouhým potleskem ve stoje. 88-letý herec také popsal, jak debutové filmové roli přišel.
2: Byla to náhoda, že jsem roli dostal. Mike Nichols byl tehdy významným režisérem, takovým Spielbergem tehdejší doby. Prakticky 2 roky hledal člověka, který by se stal tím absolventem. A poslední den, kdy někoho hledal, jsem byl na řadě já a Catherine Rossová. Ale kdybychom na tom místě byli 2 roky předtím, tak bychom ty role nedostali. Dostali by je ti, kdo přišli až na závěr.
1: Ve snímku Absolvent z roku 1967 stvárnil mladíka, který se bouří proti konvencím a hledá své místo ve světě dospělých.
2: Když je nám něco přes 20, tak vlastně nevíme, kdo jsme. Díváme se do zrcadla a v tom zrcadle vidíme někoho, koho bychom vidět chtěli. Já myslím, že celá léta hledáme sami sebe a já bych řekl, že já se hledám pořád.
1: Dustin Hoffman pak opět za dlouhého aplauzu diváků zasedl do červené sedačky, aby se na film Absolvent podíval společně s návštěvníky. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: A víte, jak v našem těle působí kyseliny? Právě o tom bude ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
1: Stopy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
2: Nedělní vysílání představí mladého Františka Josefa I. Ne starého pána s licousy, ale ohnivého mladíka. Neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností. A jako každý takový člověk měl i nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853.
1: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má v těle jednu z nejsilnějších žíravin? Jde o kyselinu chlorovodíkovou, která má pH 1. Naštěstí je to v organismu zařízeno tak, že nám v běžném stavu nemůže ublížit, naopak nám pomáhá. Zmíněnou kyselinu máme v žaludku, kde je součástí trávicích šťáv a velmi účinně likviduje různé choroboplodné zárodky. Kromě toho má za úkol přeměňovat minerální látky na soli, které pak může naše tělo dál zpracovat. Štěpení bílkovin pak obstarává pepsin. Zásadní význam má v žaludku mucin, hlavní složka hlenu pokrývajícího stěny tohoto orgánu. Mucin zajišťuje ochranu sliznice před natrávením kyselinou. Pokud dojde k poruše tvorby mucinu, žíravina začíná dominovat, naleptává žaludeční stěnu, což napomáhá vzniku vředů. V těle máme i jiné kyseliny, třeba tu mléčnou, která je přítomna při vzniku jogurtu nebo kvašení zeleniny. V organismu je však produktem metabolismu bez přítomnosti kyslíku a dává o sobě vědět třeba při extrémní fyzické zátěži, po které nám způsobuje silnou bolest svalů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

I dnes vás ve vysílání Českého rozhlasu Vysočina čekají písničky pro Vysočinu, písničky na vaše přání. Už teď mi můžete posílat přání třeba přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz anebo mi po 12. hodině po zprávách zavolejte na 22 155 49 99. No a do zpráv nám společnost budou dělat Karel Černoch a Iveta Bartošová. Jožakulář přeje krásnou sváteční neděli.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Policisté zkontrolovali Dalešickou přehradu i její okolí. Do Česka se vrátila většina záchranářů, kteří pomáhali ve Venezuele. Česká televize připravuje pokračování pohádky Krakonošovo tajemství. Vysílat se bude na Vánoce. Bude převážně oblačno s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, pěkné poledne přeje Jaromír Kulhánek. Policisté při kontrole Dalešické přehrady a jejího okolí zaznamenali 8 přestupků. 6 se týkalo porušení plavebního řádu a 2 neoprávněného parkování v lese u přehrady. Policisté spolu s pracovníky státní plavební správy se zaměřují i na další věci. Pokračuje mluvčí policie Dana Čírtková.
2: Zajímá nás, zda všichni vůdci vodních plavidel mají v pořádku doklady a zda se také na vodní hladině chovají podle právních norem, které s tím souvisejí. Zajímalo nás také, zda se kolem Dalešické přehrady nepohybují osoby, které by tam neoprávněně stanovaly nebo které by parkovaly vozidla v lesním porostu.
0: Policisté také kontrolují dodržování zákazu rozdělávání ohně v lesích. Na letišti v pražských Belích ráno přistála první část záchranářského USAR týmu. Ve Venezuele pomáhal s prohledáváním sutin po zemětřesení. Do Česka se už armádním Airbusem vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů. Zbývajících 12 členů přiletí i s většinou materiálu popoledni. Čeští záchranáři ve Venezuele prohledávali například zřícenou nemocnici nebo hotel. Otřesy z minulého týdne už mají necelé 3000 potvrzených obětí. Desítky tisíc lidí se dál pohřešují. Novou vánoční pohádku Krakonoša básník připravuje Česká televize. Jde o pokračování prvního dílu Krakonošovo tajemství z roku 2022. Druhý díl opět režíruje Petr Bebiak a scénář napsala Barbara Johnsonová. Objeví se v ní krkonošské pověsti. Do příběhu budou víc zapojeni obyvatelé podhorského města. Chaloupka Krále Hor se nachází v Kořenově na Jablonecku. Postavu Krakonoše znovu stvární herec David Švehlík.
3: No tady jsme začínali před 4 lety, tady byl první natáčecí den, jestli se nepletu, a vracíme se sem a vlastně tady zakončujeme natáčení v exteriérech, takže to je svým způsobem symbolický, s jistou nostalgií možná dá se říct. Sport.
0: Čeští volejbalisté do 22 let vyhráli mistrovství Evropy. Ve finále porazili Polsko 3-1. Úspěšná generace tak vylepšila 2 roky starý bronz z nižší kategorie. Před rokem byl tým trenéra Michala Nekoli 4. na mistrovství světa. Počasí. V Jihlavě a Náměšti nad Oslavou teď mají 20 stupňů, ve Vatíně 16. Bude převážně oblačno s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: S dopravním omezením a uzavírkami počítejte teď na Žďársku, a to konkrétně ve Výtochově a také ve Škrdlovicích. Konají se tam kulturní akce.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 12. hodině a to znamená, že na volách Českého rozhlasu Vysočina startují písničky pro Vysočinu, písničky na vaše telefonická, ale i písemná přání. Tak se nebojte a zavolejte. 22 155 49 99 je telefonní linka do našeho studia a já už se těším na vaše vzkazy, pozdravy i gratulace.
1: Písničky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
4: No a tohle je kapela Činasky. Písnička se jmenuje 1970. Tak a se vám líbí.

0: Písničky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99 Český rozhlas Vysočina.
1: No a pokud nebudete volat nebo se nedovoláte, jsou tady další varianty. Třeba napsat krátkou textovou zprávu ve tvaru píseň, mezera a potom váš text v maximální délce 150 znaků bez diakritiky, bez háčků a čárek a to mi pošlete na číslo 90 01 04 nebo můžete vyplnit náš formulář na stránkách vysočina.rozhlas.cz, tedy formulář písniček pro Vysočinu. První přání je vzpomínka na tragickou událost, která se nedávno stala u Štoku. Prosím Petru Černockou pro řidiče kamionu, co odešli do nebe u obce Štoky. Dík, šofér nákladňáku z Denda z Bystřice. Pouštíme Petru Černockou písničku Nákladňák.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena a já zdravím Honzu do Brna. Ahoj.
1: Ahoj Joško, zdravím tebe i všechny posluchače a vybral jsem písničku, která se málo hraje. Zpívají Jiří Štědroň a jmenuje se Hledám tě dál. Mm-hmm. A pošlu ji pro tebe a pro všechny, co poslouchají a jsou třeba v práci, tak jako já, tak aby mi to tady do večera upeklo.
0: Výborně, tak se měj hezky, díky za telefonát a písničku posílám a věřím, že všechny potěší. Měj se krásně, ahoj.
1: Díky Joško, ahoj.

0: Já říkám, kdo hledá, ten najde, a pokud hledáte telefonní číslo do našeho studia, tak má stálou podobu 22 155 49 99. Jarda Zlačic ho také zná velmi dobře, že je to tak? Ahoj.
1: Ahoj Jožko, tě ho znám velmi dobře. Já jsem dneska vybral písničku, která souvisí vlastně s tou letní dobou. Písnička bude s Karlem Břichem, jmenuje se Léto, jak má být. A já ji Jožko pošlu osamělým nemocným a těm, kterým nikdo nedá zahrát. Mm-hmm. Písničku ještě pošlu pro čestní dárce krve, a to jak pro ty současné, tak i pro ty bývalé. A Jožko, písnička je také pro tebe.
0: Já moc krát za všechny děkuji, přeju krásnou neděli a budu se těšit třeba v rámci Dechovek pro Vysočinu po 18. hodině. Naslyšenou, měj se hezky, ahoj.
1: Určitě. Ahoj, Jožko.
0: Karel Břich, Léto, jak má být. A jakou zahrajeme vám, už víte?

0: Koníčky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: Dobrý den, zahrajte prosím nejen všem dnešním oslavencům příběh Dívka z hor. V roce 1972 nahrál Ladislav Vodička. Děkuji, Jarek Střeště. Já děkuji panu Jarkovi za tenhle hezký hudební výběr, příjemnou hudební vzpomínku, no a těším se i na to vaše přání. Můžete napsat nebo zavolat 22 155 49 99.

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřili dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v Horské Bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím jsem jí vlastně ublížil.

se byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám slížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: s Bohem, má dívko, z hor.
1: Charakteristický hlas Ladislava Vodičky dozněl a neméně charakteristický se chystá díky tomuto přání. Prosím o ten chraplivý hlas, jak si přála ta paní včera. Půlnoční dáma, děkuji, Jana Jihlava. No tak tohle je SMS-ka, kterou jsem přečetl, naštěstí si pamatuji, jakou písničku jsme hráli včera, pochopitelně Půlnoční dáma je pouze jedna. Ta, o které zpívá Chris Norman. A přichází mezi nás právě teď Midnight Lady. Tak jakou písničkou potěším vás? Zavolejte nebo napište.

0: Nedělní písničky pro Vysočinu pokračují. Vítám a zdravím paní Hanku v našem vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát nejenom teda pro sebe, ale pochopitelně pro všechny posluchače a taky pro vás, pane Jožo, písničku Půlnoční kauboj, kterou jsem slyšela minulý týden tady v Jihlavském vysílání, ale blíž to nevím, protože je to jiný text, jiný zpěvák, jiná úprava, ale velmi známá melodie, takže bych si to ráda poslechla.
0: Dobře.
1: S váma, se všema.
0: Tak jo, tak si to pojďme poslechnout. Já vám děkuji, přeji krásnou neděli a budu se těšit zase brzy naslyšenou.
1: Taky děkuju.
0: Přichází Tomáš Linka, tak ať se vám všem líbí. I paní Hanse, pochopitelně.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Prosím o zahrání oblíbené písničky od Tomáše Kluse Pánu Bohu do oken pro taťku a manžela Zdeňka Zachy k jeho 72. narozeninám. Přejeme mu ještě jednou hodně štěstí, zdraví, plno sil a také mnoho rybářských úspěchů. Tomu přejí oba synové a manželka.

0: střelí.
1: Hezkou neděli 5. července na svátek svatých Cyrila a Metodie si moje maminka Jaroslava vzpomněla na slovanskou hymnu Hej Slované. Máte Cyrilům a Metodiejům k svátku, dnešním narozeninovým oslavencům vám do rádia a všem posluchačům Silvie a Jaroslava z Prahy. Tak milé dámy, já jsem tady objevil tuhle písničku, ale bohužel je v operní úpravě a ve velmi špatné kvalitě. Takže jenom kousek pustíme.

0: Písničky pro Vysočinu.
1: Prosím zahrát Jarouškovi a všem, co poslouchají písničku Vítr ví své. Srdečně děkuji, Verča z Pelřimova. Písnička přichází i se Štěpánem Mátlem.

0: Písničky pro Vysočinu. Volejte 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A tohle číslo vytočil, vyťukal a zavolal také pan Pavel a já ho díky tomu vítám v našem vysílání. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Korlář. Přeju vám krásné svátečné odpoledne. Domluvili jsme se na písničce od kapely Olympic, Okno mé lásky. Mm-hmm. A písničku bych zahrál více se vzkazem, že ji moc miluju a že mi moc chybí.
1: Dobře.
2: Díky moc za zahrání a
1: nemáte
2: přeju vám krásný den.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Děkuju, nashledanou.
1: Petr Janda, Olympici, Okno mé lásky. Mimochodem, pokud se nepletu, 8. října bude kapela Olympic vystupovat v DKO Jihlava.

Dobrý den, prosím vás o píseň Na mě nečekej od Verony. To je další přání, které k nám dorazilo přes naše webové stránky vysočina.rozhlas.cz. Tam je formulář písniček pro Vysočinu, ale pokračujeme ve čtení jen tak pro radost a dobrou náladu všem posluchačům Českého rozhlasu Vysočina. Děkuji vám za zahrání, Pavel Zihlavy. Posíláme.

0: Nedělní písničky pro Vysočinu pokračují s dalším telefonátem. Koho teď vítám v našem vysílání? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Gábina z Nového Rychnova.
0: Gábino, jakou písničkou vám v Novém Rychnově uděláme radost?
1: No, nějakou od Marty Ateny? Třeba.
0: Dobře, třeba od zítka máme dovolenou, to by se mohlo tak nějak hodit, co říkáte?
1: To je trefný, úplně přesně.
0: A pro koho budou?
1: Tak pro všechny, pro nedělní pohodičku, holkám, neteři, mojí dceři mají narozeniny, takže jsme měli takovou menší oslavu včera, takže pro ně, tak celkově pro všechny.
0: Výborně, tak ať se písnička líbí, užívejte léto a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Vy taky.

0: Čas je neúprosný, je 12 hodin 54,5 minuty a to znamená, že dnešní nedělní písničky pro Vysočinu pomalu, ale jistě končí. Pojďme se podívat, komu, že splníme poslední přáníčko. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Zdenka Skalhová a já bych ráda nechala zahrát písničku, na který jsme se domluvili, pro paní Lenku Krčilovu, která měla včera opravdu úžasný chytací lovicí den u rybníka. Mm-hmm. Úspěšný.
0: A co lovila? Ryby nebo bronz?
1: Ryby. Bronz asi včera těžko, no, ale měla ho velice úspěšný. Mm-hmm. Překonala veškerý rybáře v okolí, byla první.
0: No výborně.
1: Holka šikovná. A hlavně všem, kdo si teďka užívají to léto, prázdniny, dovolenou, jak to jsou děti nebo dospělí.
0: Mm-hmm, dobře, posíláme Jirku Schellingera, písnička se jmenuje Léto s tebou, vám děkuju za telefonát.
1: Krát děkuju, mějte krásný den.
0: Naslyšenou. No a písničky pro Vysočinu zase zítra mezi 12 a 13 hodinou, za chvíli zprávy s Jaromírem Kulhánkem a po zprávách po 13. vás čeká zámecké léto. No a po 14. hodině se opět uslyšíme. Joža Kolář přeje příjemné a pohodové sváteční odpoledne. Připomínám, že si užíváme svátek díky Cyrilovi a Metodiovi, kteří přišli k nám před 1150 lety. Teď přichází Jirka Schellinger.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Sponzorem programu je Farma Kala z Kuřimské Nové Vsi. Poctivá kvalita přímo z pole. www.farmakala.cz.
2: 13 hodin.
0: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
2: Řezbáři vytvoří v Třeštinové figurky do tamních betlémů. Poslance čekají do letní pauzy ještě dva jednací týdny. Koalice chce prosadit třeba EET. V Rudém moři u jemenských břehů se dostala pod palbu nákladní loď. Bude převážně oblačno s přeháňkami, výjimečně bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Třešti začíná setkání lidových řezbářů. Lidé mohou v zahradě Šumpetrova domu sledovat řemeslníky přímo při práci nebo se i sami vyzkoušet práci s dlátem. Řezbáři pracují hlavně na nových postavičkách pro jeden z třešťských betlémů. Co přesně se s figurkami stane dál, popisuje za organizátory Pavel Brichta.
3: Po skončení nebo jak to bude končit, tak v té expozici u toho velkého betléma budou vystaveny ty odezdané příspěvky těch účastnících se řezbářů a pak dojde, tam budou až do října, do listopadu a pak dojde k jejich zakomponování do toho betléma spolkovýho.
2: Dřevořezání pokračuje i zítra. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Že oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
2: Neznámí ozbrojenci zaútočili na nákladní loď v Rudém moři. O palbě informuje na sociální síti X britská vojenská námořní služba. Loď vyslala nouzový signál asi 55 kilometrů od jemenských břehů. Úřady incident vyšetřují. Ukrajina při útoku na Petrohrad zasáhla přístav a energetickou infrastrukturu. Uvedly to ruské úřady. Podle petrohradského gubernátora Alexandra Beglova je poškozený ropný terminál.
0: Sport.
2: Dnes se pojede velká cena Velké Británie Formule 1. Vedoucí Ital Kimi Antonelli může oslavit šesté vítězství v sezóně. 19-letý jezdec Mercedesu je zatím na okruhu v Silverstoneu neporažený. Vyhrál sprint i kvalifikaci na hlavní závod. Ten začne v 16 hodin.
0: Počasí.
2: V Třebíči teď mají 21 stupňů, v Počátkách a Telči 18. Bude převážně oblačno s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
2: Ke střetu osobního auta se zvěří došlo na silnici 38 u Jihlavy. Dávejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, Na zámku s psaníčkovými skrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
8: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapradeda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostala k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků i hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místností, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah
3: na jídlo.
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci?

0: jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát se zajímáme o zámek Neustupov na Benešovsku, dnes patřící Michalu Farníkovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Kam až se vracíme, do jakého roku, abychom zjistili, kdo tu třeba žil, bydlel, kdo to vystavil?
3: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
2: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
3: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
2: Za tu celou historii pak byl tu nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
3: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21 z 27 pánů, kteří byli popraveni na staroměstském

0: náměstí roku 1621.
1: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
0: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek na Ústupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byli skoro 30 roků Španělé, španělští generálové, a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byli dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byli Eichelburkové.
1: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
0: Přesně tak. My je máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
1: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
0: Ano, mám.
1: Máte? Co ano. Je na něm?
0: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
1: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
0: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak, a já to mám právě spojené teďka s Neustupovem.
1: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
0: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
1: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
0: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
2: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. V roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krauzovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
0: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na blízké kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
1: Ten rod jako takový, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby, přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
0: No a Echelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Echelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý přestavili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Echelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl.
0: Ano.
1: To byl asi i možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken? Víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je tu televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Svítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to zocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradice. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle narození nám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narození nám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy tu byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem?
4: No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme teďka přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantel z Moravy, vlastně ho celoživotní sbírání trofejí, tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech a vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
4: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
4: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
4: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
4: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
4: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
4: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
4: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a oni na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
4: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
4: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu vždy zavěšená nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše české moře. My si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše české moře. A je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
4: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna ad iuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: S opravou náměstí ve Velkém Meziříčí se mění i fasády přilehlých domů. Na Karlovarském festivalu má premiéru slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v hlavní roli. Hasiči v Portugalsku bojují s velkým lesním požárem. Bude převážně oblačno s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Teplotní maxima dosáhnou 25 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V centru Velkého Meziříčí se mění fasády soukromých domů. Město chce, aby se jejich podoba vylepšila spolu s aktuální rekonstrukcí náměstí. Meziříčí proto přispívá majitelům domů v centru až 200 000 korunami na obnovu fasády. Další mají podle bezpartijního starosty Alexandra Kaminerase přibývat.
2: Na některých se pracuje, no a některé už jsou hotovy, jako třeba budova špitálku. V ní se mimochodem právě otevírá zpřístupňuje nová dětská skupina.
1: Světovou premiéru na festivalu v Karlových Varech má dnes film Pramen s herečkou Aňou Geislerovou. Snímek slovenského režiséra Ivana Ostrochovského soutěží o křišťálový globus v hlavní sekci. Geislerová v něm hraje lékařku, která v 80. letech pracuje na gynekologické klinice. Film zpracovává stále nedořešenou otázku sterilizací romských žen v Československu, popisuje umělecký ředitel festivalu Karel Och.
3: Ivan Ostrochovský vypráví pro něj typickým způsobem, který se nespokojuje jenom vlastně s nějakým etickým zobrazením, ale stejně tak jako jeho předchozí filmy, například Služebníci či Koza, má velmi silnou a rozpoznatelnou estetickou stránku.
1: Do českých kin film Pramen půjde po festivalu v půlce července. U velkého lesního požáru v Portugalsku zasahuje 1200 hasičů, informuje o tom portugalská televize RTP. Požár spálil plochu asi 13 000 hektarů v okrese Viseu, asi 60 km jihovýchodně od Porta. Tamní úřady předpokládají, že se oheň podaří dostat pod kontrolu ještě během dneška. U požáru pomáhají také hasičské letouny ze Španělska a Itálie i 118 španělských hasičů. Portugalsko zasáhla vlna veder s teplotami kolem 40 stupňů Celsia. Lesní požáry hoří také v jiných částech země a v sousedním Španělsku. Sport. Cyklistická Tour de France pokračuje druhou etapou. Závodníky čeká necelých 170 km s cílem v Barceloně. Ve vedení je po úvodní týmové časovce Dan Vingegaard. Obhájce prvního místa z minulého roku, Slovinec Pogačar, ztrácí 12 vteřin. Počasí. V Havlíčkově Brodě a Telči teď mají 21 stupňů, v Bystřici nad Prneštejnem 22. Bude převážně oblačno s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Nejvyšší teploty se ustálí mezi 22 a 25 stupni. Přidá se mírný severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: S omezením a uzavírkami počítejte na Žďársku, a to konkrétně ve Vítochově a také ve Škrdlovicích. Konají se tam kulturní akce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je krátce po 14. hodině a já vám přeji příjemné a pohodové nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Za chvíli vás pozvu k premiéře zajímavého rozhlasového dokumentu, na který se můžete těšit v našem vysílání po 17. hodině. Podrobnosti si řekneme za pár minut.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
4: Jen co dozní Igor Tymko a jeho parta, tedy kapela No Name. Děkujem, že jsi. Já děkuji, že jste s námi a věřím, že si užíváte příjemnou a pohodovou neděli.

Zítra přinese Český rozhlas Vysočina jednu významnou premiéru. Rozhlasový dokument s názvem Vesničkoma, Vesničko středisková, bere posluchače za obyvateli dvou sousedních obcí. Mají podobnou velikost, historii i název. Liší se ale tím, že jedna je samostatná, zatímco druhá spadá pod nedaleký městys. Náš kolega, autor Daniel Zach, pátrá po tom, co samostatnost či nesamostatnost přináší. Tak nezapomeňte poslouchat zítra po 17. hodině. Autor dokumentu Daniel Zach bude také zítřejším hostem Dobrého dopoledne s Helou Dvořákovou. Teď další muzika Říkej mi a Petra Janu. Ať se vám líbí.

Český rozhlas Vysočina, písničky, které nestárnou.

0: Mohl by to být námět na film, ale málo kdo to chce zažít na vlastní kůži. Na filmovém festivalu v Karlových Varech připravil podvodník o nocleh několik desítek lidí. Jedna z podvedených žen dokonce tvrdí, že jich byly 200. Za chvíli si můžete poslechnout, jaký použil podvodník trik a jak tomu zájemci o ubytování ani při nejlepší vůli nemohli předejít.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: dát.
1: Několik desítek lidí napálil podvodník v Karlových Varech. Všem slíbil ubytování v jednom apartmá v průběhu filmového festivalu. Ovšem v den příjezdu postupně zrušil rezervace. Zájemci o ubytování zaplatili přes booking.com, takže peníze dostanou zpátky, ale někteří už další noclech nesehnali a tak se zase z Karlových Varů vrátili domů. Jedna z podvedených žen dokonce spočítala, že se takhle nechalo napálit 200

0: Ubytování se jmenuje Excellent Apartments Karlovy Vary, adresa je Kolmá 40 a ubytování si tam objednala i Sandra. Detaily vysvětlila na Instagramu.
1: Tak nás podvedli. Byl tam krásný apartmánek za 2500, říkala jsem si, pojedeme celá rodina, bude to prima, je to v centru, mají přes 1200 dobrých hodnocení. Hned se mi ozvali, děkovali, poslali informace, působilo to velice profesionálně. Dnes v den odjezdu mi přišla podivná SMS-ka z divného čísla, divně napsaná, že nám pobyt ruší.
0: Sandra se o svoje zkušenosti podělila i na facebookové skupině filmového festivalu.
1: Někdo říkal, že to počítal, že je nás minimálně 200, komu přeprodali jeden apartmán.
2: Na adrese Kolmá 40 v kopci, kousek nad Karlovarským Vřídlem, je pusto, na dveřích je na A4 napsáno mimořádná situace, Excellent Apartment Karlovy Vary. A majitel se tady omlouvá, že nikomu nemůže vyhovět, že má nějaké technické problémy.
0: Provozovatel Fakreddin Mirzojev.
2: Hodnocení na booking.com 8,9, tu je napsáno a tak tam hned zatelefonuju.
3: Dobrý den, u telefonu Veronika, vaše virtuální asistentka.
0: Abych vám mohla... Po 20 minutách čekání se ozval opravdový lidský hlas.
4: Excellent Apartments, ano, já o tom případu vím. Majitel toho ubytování nám tvrdí, že kvůli nějakému vážnému technickému problému nemůže nikoho ubytovat a zároveň, že je hospitalizovaný v nemocnici a nemůže to teda ani řešit. No, to je to, co nám tvrdí, jo? Myslím, že i tvrdí na internetu a všude.
2: Já jsem totiž shodou okolností novinář z Českého rozhlasu, proto mě to i zajímá.
4: Jasně. Pokud jste novinář, tak já bohužel s váma nemůžu dál komunikovat. Ale já... Musíte obrátit na naše tiskové oddělení.
0: Posílám e-mail s dotazem, jak takové situace řeší a jestli rozvážou spolupráci s podvodníkem a na odpověď čekám. Dobrá zpráva je, že lidé dostávají peníze zpátky. To potvrzuje i Lucie s Michaelou. Filmový festival ale pro ně i tak končí. Ubytování navíc dnů nesehnali.
5: Měli jsme tady být vlastně od pátku do pondělí, jenomže všechno je tady plný, takže jsme sehnali jenom od pátku do soboty a dneska jdeme domů.
6: Ale aspoň něco, no.
2: Takže už to neskoušeli to... ubytovat se někde za městem.
6: Boží dár byl, chtěli jsme zjet z božáku.
2: Ale berete to s humorem.
5: No nic jiného nám nezbývá.
0: Lucie s Michaelou na filmový festival nezanevřeli. Chystají se příští rok, ale to si prý objednají hotel. Riskovat apartmán už nebudou. Z Karlových Varů Lubomír Smatana, Český rozhlas.

0: Je půl třetí odpoledne a to je čas k tomu, abychom v našem víkendovém vysílání zkontrolovali region rekordů a kuriozit. No a dnes se s Miroslavem Markem podíváme do světa dronů.
1: Region rekordů a kuriozit.
2: Nejrychlejší dron. Tento rekord bude oficiálně zapsán jako nejvyšší rychlost dálkově ovládaného RC dronu s hmotností do 250 gramů. Jakub Ešpandr z Pardubic dosáhl s dronem vlastní výroby neuvěřitelné průměrné rychlosti 565,4 desetiny kilometrů v hodině. Překonal tak světový rekord Číňanů o nevídaných 200 kilometrů za hodinu. Pokus přitom proběhl v souladu s mezinárodními standardy pro rychlostní rekordy dálkově ovládaných modelů. Hlavním měřícím zařízením byl vysokorychlostní GPS logger s vysokou obnovovací frekvencí, který je pevně umístěn uvnitř stroje. Data o rychlosti, souřadnicích a nadmořské výšce byla v reálném čase přenášena do on-screen display videozáznamu a zároveň ukládána do digitálního logu. Tento duální systém záznamu zajišťuje absolutní integritu dat a umožňuje detailní analýzu letu během letu samotného i po přistání. Pro komplexní analýzu telemetrie pilot využil vlastní specializovaný software, který vyvíjí pro hloubkovou diagnostiku letových jednotek. Pro eliminaci vlivu větru a dosažení objektivního výsledku byl rekordní pokus realizován formou dvou po sobě následujících průletů měřeným úsekem v opačných směrech. Tyto průlety byly provedeny bezprostředně po sobě, přičemž ve směru po větru dosáhl dron rychlosti 601,4 a proti větru 529,3 km v hodině. Výsledná rekordní hodnota byla vypočtena jako průměr těchto dvou maximálních rychlostí měřených na úseku 100 metrů. Let byl veden v horizontální rovině, aby se vyloučilo zkreslení rychlosti vlivem klesání. Během dalšího letu navíc dron, který je ze 100% ryze českým výrobkem vyvinutým rekordmanem, dosáhl absolutní nejvyšší okamžité rychlosti 613 km v hodině při plném fixu 8 satelitů. O několik vteřin později telemetrie zaznamenala dokonce 654,7 km v hodině. Při tomto letu počet fixovaných satelitů v daný zlomek vteřiny klesl na 6. Před zahájením letu bylo komisařem agentury Dobrý den provedeno oficiální vážení stroje na kalibrované digitální váze a konstatována vzletová hmotnost stroje pod 250 gramů, včetně akumulátoru. Světový rekord byl vytvořen v prostoru bývalého vojenského letiště u obce Kámen na Vysočině. I vy buďte nej a dejte nám o tom vědět. Z Pelhřimovského muzea rekordů vám dobrý den přeje Miroslav Marek.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: Chrudimští výsadkáři přebírají první várku nových lehkých útočných vozidel Flyer Heavy Duty. Vzhledem tak trochu připomínají americké Humvees, známé třeba z filmu Černý jestřáb sestřelen. Víc reportáží za pár minut.
1: Počasí.
0: Teď pojďme zkontrolovat oblohu. Jitka Kučerová je naším hostem, tudíž zdravíme Český hydrometeorologický ústav. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
0: Jaké to odpoledne máme u nás na Vysočině?
2: Takové proměnlivé, spíš z větší oblačnosti, také se vyskytují celkem četné, ale takové krátké a rychlé přehánky a mohou být celkem i intenzivní, ale vždycky jenom tak jakoby na krátkou dobu. Teploty o tom odpovídají, tam, kde se zrovna vyskytují srážky, tak jsou většinou kolem 17-18 stupňů, včetně vyšších poloh a v těch nejteplejších polohách na Vysočině je až ke 24-23 stupňům. Vítr fouká od severozápadu nebo západu, takový docela svižný, mírný, no a na obloze tedy převažuje spíš oblačno alebo až zataženo podle toho, jak zrovna přechází, která ta přehánka.
0: A co nás čeká v noci a zítra? Budou lehké přehánky pokračovat?
2: Později večer by ty srážky měly většinou ustávat, ale oblačnost se moc měnit nebude, i v noci převažující oblačno, případně až zataženo, nicméně v první části noci hlavně se přechodně může objevit nějaká zmenšená oblačnost a v noci už potom ty přehánky jenom výjimečně, tedy s nějakou malou pravděpodobností, a k ránu zítra budou srážky od severozápadu zase trošku přibývat. Teploty budou klesat mezi 15 až 12 stupňů a vítr v noci bude pofukovat sice o něco méně, ale asi většinou i nadále mírný, severozápadní až západní.
0: No a co nás čeká dál? Možná bychom...
2: Zítřek by měl být hodně podobný tomu dnešnímu dni, takže zase proměnlivá, ale převážně velká oblačnost. Občas s přeháňkami nebo deštěm, případně se může odpoledne vyskytnout bouřka, ta by se mohla objevit i dnes, nicméně ta pravděpodobnost je po oba dny taková spíše malá. No a podobně jako dnes také, i zítra k večeru ty srážky budou přechodně ubývat. Teploty odpoledne možná malinko nižší než ty dnešní, 21 až 24 stupňů, vítr mírný, severozápadní až západní, v těch přehánkách může zesilovat a večer bude částečně slábnout.
0: A když se lehce podíváme ještě dál, já jsem někde četl informace, že snad zase nějaká vedra mají přijít, jak to vidíte?
2: Oni budou přicházet tak spíš jakoby hodně postupně. V tomto týdnu zřejmě zatím vypadá aspoň v tom pracovním nejteplejší úterek 24 až 28 stupňů, potom zase spíš do těch 24-25. Ke konci týdne by se asi mělo ochlazovat, ale myslím si, že ta tropická třicítka zatím to vypadá, že nebude.
0: Říká Jitka Kučerová, výhled počasí na nejbližší hodiny i dny. Díky za informace, pěknou neděli a naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Výsadkový pluk v Chrudimi čeká vyzbrojování novými lehkými útočními vozidly Flyer Heavy Duty. Několik desítek nových vozů americké výroby daruje armádě vláda Spojených států jako poděkování za dřívější vojenskou pomoc Česka napadené Ukrajině. První várka těchto výsadkových vozidel je už ve východních Čechách.
2: Já teď stojím u nového lehkého útočného vozidla a pokusím se teď podívat dovnitř. Je tady taková miniaturní klika, takhle zvláštní vysu. Otevřely se těžké dveře a uvnitř vidím 6 sedadel a je tady případně i otvor pro kulomet na střeše.
3: Tohleto vozidlo je unikátní v tom, že vlastně to je balíček jednotlivých kitů, které se na to dají nakoupit podle toho, co si zájemce vlastně o to auto vybere. Takže si tam může vlastně dát, co chce. Dokonce to existuje v minometní verzi, v protitankové verzi a tak dále.
2: Na nové útočné vozy Flyer se už těší i velitel 43. výsadkového pluku Petr Tesařík. Vozidla podle něj doplní park stávajících bojových vozů Land Rover Defender Cayman.
3: Tím, jak jsme se rozrostli o nějakých vlastně 100%, tak nutně potřebujeme další vozidla.
2: Vláda Spojených států amerických daruje armádě 46 vozů, potvrzuje velitel pozemních sil armády České republiky Josef Trojánek.
4: Samozřejmě posune to zejména výsadkový pluk, protože výsadkový pluk ve struktuře pozemních sil je specifickou jednotkou. V podstatě ať už výběrem lidí, specifičností úkolů, a vlastně i operačním prostředím, do který pluk nasazujeme, takže pro ně klíčové slovo je mobilita.
2: Podle Trojánka je prvních 18 nových útočných vozidel v Česku, dalších 6 na cestě a zbytek zatím v USA. Americká vozidla zatím nejsou bojeschopná, vojáci čekají na schválení jejich provozu na českých silnicích a americká strana je navíc dodává v základní verzi bez vojenského vybavení. Flyery tak bude nutné dovybavit podle představ výsadkářů. Na starosti to bude mít česká zbrojovka STV Group, říká její zástupce Ivo Strejček.
5: Jsme schopni pracovat a připravit i de facto na jakoukoliv potřebu uživatele, na jakoukoliv modifikaci, ať se budeme bavit o velitelských vozidlech, spojovacích vozidlech, ale až po nosiče protitankových řízených střel, přesné munice, protivzdušných a protidronových modifikací.
2: Z chrudimských kasáren Ondřej Wolf, Český rozhlas.
6: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
7: laskavá náruč
6: i zběsilý hled.

0: kdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Tatínka si najde sám. Nezapomenutelný Tomáš Holý v legendárním filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku. ČT2. Texaský ranger vyšetřuje sérii vražd na mexické hranici. Premiéra westernu Duel v Mount Hermonu. A ČT Art uvádí přímý přenos slavnostního koncertu u příležitosti zakončení prestižního hudebního festivalu s událostmi v kultuře v přestávce. Smetanova Litomyšl 2026, velké finále. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
4: Policisté zkontrolovali Dalešickou přehradu i její okolí. V Rudém moři u jemenských břehů se dostala pod palbu nákladní loď. Tenisky Krejčíková a Muchová hrají ve Wimbledonu o postup do čtvrtfinále. Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost, občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. Policisté při kontrole Dalešické přehrady a jejího okolí zaznamenali 8 přestupků. 6 se týkalo porušení plavebního řádu a 2 neoprávněného parkování v lese u přehrady. Policisté spolu s pracovníky státní plavební správy se zaměřují i na další věci, pokračuje mluvčí policie Dana Čírtková.
5: Zajímá nás, zda všichni vůdci vodních plavidel mají v pořádku doklady a zda se také na vodní hladině chovají podle právních norem, které s tím souvisejí. Zajímalo nás také, zda se kolem Dalešické přehrady nepohybují osoby, které by tam neoprávněně stanovaly nebo které by parkovaly vozidla v lesním porostu.
4: Policisté také kontrolují dodržování zákazu rozdělávání ohně v lesích. Při koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště by si lidé měli dát pozor na kvalitu vody. Hrozí zdravotní komplikace, jak varují hygienici. Seznam sledovaných lokalit je dostupný na jejich webu.
6: Při koupání v kontaminované vodě hrozí kožní vyrážky, zánět spojivek nebo střevní potíže. Náchylné jsou zejména malé děti, říká praktická lékařka Lenka Vavrušková.
7: Mají velmi jemnou pokožku, jsou menší, snadněji napolikají vodu.
6: Při vysokých letních teplotách můžou přibývat hlavně synice, pokračuje Petr Puman ze státního zdravotního ústavu.
8: Když vezmu takové ty pravé přírodní koupací vody, tak tam máme na zhruba minimálně třetině každoroční problémy.
6: Jak poznat, že je voda nebezpečná, popisuje mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok.
9: Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb.
6: Po návštěvě přírodního koupaliště by se lidé měli osprchovat a v případě zdravotních potíží vyhledat lékaře. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
4: Neznámí ozbrojenci zaútočili na nákladní loď v Rudém moři. O palbě informuje na sociální síti X britská vojenská námořní služba. Loď vyslala nouzový signál asi 55 kilometrů od jemenských břehů. Úřady incident vyšetřují.
10: Sport.
4: Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová rozehrávají ve Wimbledonu boj o postup do čtvrtfinále ženské dvouhry. Krejčíková hraje už podruhé za sebou proti krajance a přiznala, že se takové zápasy snaží brát jako ty ostatní. Dění na kurtu by podle ní nemělo mít vliv na vztahy a život mimo dvorec.
11: Já když to vezmu jakoby ze svého pohledu, samozřejmě nevím, jak to vnímají holky, ale já když jsme na tom kurtě, tak ať si dělá, kdo chce, co chce. Prostě tam jdeme a tam jdeme prostě vyhrát. Jsme prostě rivalky a prostě chceme obě dvě vyhrát. A myslím si, že jako prostě úplně normální to, že použijeme jakoby úplně všechny zbraně, jako který můžeme, tak aby jsme vyhráli. Prostě je to tenis.
4: Lindu Noskovou, Marii Bouskovou a Jiřího Lehečku čekají osmifinálové zápasy Wimbledonu zítra.
10: Počasí.
4: V noci bude oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky, teploty klesnou k 12 stupňům. Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost, občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
4: Zpozorněte v brněnském směru dálnice D1 za stým kilometrem u Větrného Jeníkova. Silničáři tam při práci průběžně uzavírají odstavný pruh.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Je krátce po 15. hodině a já jsem rád a potěšen přímo, že dnešní nedělní sváteční odpoledne trávíte s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina. Když se vám lepí smůla na paty, znáte jistě ten pocit, jak to ale zvládat a nepodlehnout tomu. S nadhledem řekne už za pár minut Zdeněk Drišl v dnešním rozhlasovém sloupku.
13: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.
12: A v tuto chvíli také s Petrem Novákem, který slibuje, že bude chodit po špičkách. Tak si to pojďme poslechnout. Zda ty svoje sliby vyplní, nebo ne? Těžko říct.

0: Proč krajíc chleba padá vždy namazanou stranou dolů a vůbec, jak je to vlastně s tou smůlou? Poslechněte si dnešní rozhlasový sloupek Zdeňka Drišla.
1: Rozhlasový sloupek.
2: I když něco nechceme, stane se to. Manželka mi pořád vytýká, že u snídaně drobím, že jsem drobič a že to po mně nebude věčně uklízet. V duchu si říkám, lepší drobky na podlaze, než zaskočené v krku. Když se pak sehnu a snažím se drobečky po sobě uklidit, křikne na mě, abych to nechal být, že to ještě rozšlapu. Přitom vím, že po drobečcích se šlapat nesmí, to prý dušičky v očistci pláčou, jak praví stará pranostika. Tak jsem nakonec rád, když drobečky vyluxuje náš pes. Ale v zásadě se snažím nedrobit, chovat se u stolu důstojně. Jenže někdy se sejde den blbec a drobím. Prostě je to smůla. Moje babička říkávala, že když se takový smolný den sejde, je to od toho, že člověk ráno vstává vzhůru částí, kde záda ztrácejí své poctivé jméno. Horší bylo, když mi jednou vyklouzl z ruky chleba namazaný máslem a medem. Všimněte si, že ten namazaný krajíc spadne vždycky tou namazanou stranou vespod. Pěkně se to přilepí k podlaze. Říká se, že když se něco takového přihodí, že člověk nemá plakat nad rozlitým mlékem. No, mléko sice nerozlévám, protože je nepiju, za to kafe se mi podařilo rozlít několikrát. Takže už nejsem jenom drobil, ale také brindal. Zacintaný ubrus od kafe je horší než politý mlékem. Daleko nejhorší je to s vínem, hlavně s červeným. To se přihodilo kolegovi na jednom z jihlavských bálů. Při debatě rozmáchlým gestem se mu podařilo překlopit skoro plnou láhev červeného vína do klína slečně v bílé toaletě, která s námi sdílela stůl. Ani rychle přinesený pytlík soli nezabránil katastrofě. Byla to smůla nebo náhoda? Lidi podle pověry přisuzovali dříve takové věci zlým silám. Ale copak? Zlé síly mohou třeba za to, když si jdete koupit nové boty, které se vám v prodejně zdají, že vám padnou na nohu jako ulité, ale když v nich pak vyjdete na ulici, zdá se vám, že máte nohu jako v kleštích. Člověka při nákupu zrovna nenapadne, že s přibývajícími léty nabírá na váze, poškodí se klenba chodidla a změní se i číslo bot. Je to smůla? Člověk hloupost občas udělá. S tím se nedá nic dělat. Stejně jako když zapomenete klíče v zámku nebo nemůžete najít brejle. Někdy je smůla dokonce užitečná, protože nás upozorní, čeho se máme vyvarovat. Ať to, či ono chceme, nebo nechceme, tak se to stejně stane.

0: Jednoduchá oprava hromosvodu vrátila větrnému Jeníkovu kus jeho historie. Bagr odkryl historickou dlažbu. Víc v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Vysočina za chvíli.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Cesta z města, to je písnička, se kterou mezi nás zavítal Miraj do nedělního odpoledního vysílání Českého rozhlasu Vysočina. Při každém kopnutí do země v zámeckém areálu Větrného Jeníkova se odkryje něco z jeho historie. Nejdřív zbytky původní fontány, teď dělníci při opravě hromosvodu objevili kamennou dlažbu z přelomu 19. a 20. století. Vedení města se zvažuje, zda nález nebude předloha pro novou podobu nádvoří.
1: Taky jsme říkali, že to odbagrujeme, ale on by tady vzniknul nespevněný schod od toho asfaltu a ono by se to sypalo.
2: Jsme před vedlejším vstupem do zámku ve Větrném Jeníkově. Bezpartijní starosta Pavel Konýř mi ukazuje objevenou dlažbu.
3: To byla úplná náhoda. Opravujeme nefunkční zemění hromosvodu a při těch výkopech jsme narazili na něco kamenného. Když jsme to trošku ometli, tak jsme zjistili, že je to dlažba. Takže neštěstí v náhodu se změnilo.
4: Jde, puste se do toho klidně.
3: Jo, jo.
4: My jsme vám odkryli tady větší část.
2: Přichází k nám Marek Krutiš, technik z Jihlavského muzea.
5: Jo, tak já bych si tady udělal pár fotek, nějakou dokumentaci.
3: Když jako ještě tady někde bylo. Kdyby jo, se to potřeboval. A metr máme taky, kdybyste neměl.
5: Něco mám s sebou.
3: Jo, tak jo.
5: Je to kamenná dlažba, kamenicky opracovaná a viděl bych to tak přelom toho 19. 20. století.
2: Starosta původně doufal, že by dlažba mohla pokrývat celé nádvoří.
3: Udělali jsme sondy až sem, takže jsme zjistili, že je to obdélník před tím vchodem, což nás trošku zklamalo. Zjistili jsme, že je to menší, než jsme si tak nějak doufali. Asi byli chudší, než jsme si mysleli ty předchové.
2: Před dvěma týdny při demolici dřevníků vedle zámku našli v zemi zase zbytky původní fontány.
3: Bagrista to vytáhnul a pokračoval dál, až následným pohledem na to jsme zjistili, že tam je něco zajímavějšího.
5: To vypadá jako torzo nějaký brány, že jo?
3: Ten zbytek bude podle všeho původní altán kovaný, který v těch místech byl, což si pamatuje jedna pamětnice.
2: Kování chce vedení města se vyčistit a ponechat na zámku jako expozici. Jak naloží s objevenou dlažbou, ještě neví.
3: Teď budeme muset se rozmyslet, jestli nám bude stát za to udělat nějakou větší investici, protože odtěžit to, zrevitalizovat by něco stálo.
2: Prozatím jí kvůli bezpečnosti jen zasypou prosívkou. Z Větrného Jeníkova Magdalena Machová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jihlavsku. Český rozhlas Vysočina, rádio.

Rodrovář, řekni, kde ty kytky jsou. Když jsme u té hudby, co myslíte, jak zní Grónsko? Od metalu s inuitským hrdelním zpěvem až po sbory, které spojují celé komunity. Na grónskou hudební scénu se v našem vysílání podíváme po další písni. Se přichází Belinda Carlisle.

0: Každý obyvatel Grónska velmi dobře zná kapelu Sumé, která v 70. letech minulého století jako vůbec první rockový band na světě zpívala v grónštině. Její politicky nabité folkrockové texty tehdy odstartovaly kulturní revoluci a položily základy pro grónskou samosprávu a nezávislost. Tradice aktivistické hudby je v Grónsku živá dosud. Navíc se v ní mísí inuitské tradice a moderní vlivy. S grónskými hudebníky natáčela přímo na místě Zdeňka Trachtová.
1: Čtveřici členů kapely Sound of the Damned potkávám v jedné ze základních škol v hlavním městě Nuku. V neděli se tu sešli k pravidelné zkoušce.
2: Jsme metalová kapela. Hrajeme metal už od roku 2017. Od velmi mladého věku. Já hraju na kytaru.
1: Říká frontman kapely Sebastian, dlouhovlasý mladý muž s tradičním inuitským tetováním na obličeji.
2: O svých tetováních bych mohl mluvit celý den, ale je to celkem osobní. Na čele mám havraní pařáty a ty kruhy značí naše počasí.
1: Texty kapele píše Penny, která zároveň i zpívá.
3: Už jsme hráli na Faerských ostrovech v Dánsku i v Kanadě.
1: Čtveřice nyní pracuje na novém albu, ve kterém se prý ještě víc než na dosavadních deskách objeví tradiční inuitské prvky, jako je třeba hrdelní zpěv neboli katajak. Ten mi trochu připomíná typický metalový hlasový projev. Sebastian ale hned ukazuje rozdíl.
2: Tohle je growling.
1: A hrdelní zpěv? Od metalu a hrdelního zpěvu mířím za dalším hudebním zážitkem. V jedné z hal starého průmyslového areálu na okraji Nuku dnes vystupuje zdejší pěvecký soubor Inguilik.
4: Hudba je zásadní součástí grónské kultury a života. Myslím, že v každé osadě, v každé vesnici, kde žijí lidé, je nějaký sbor, protože hudba je příjemný a snadný způsob, jak být pohromadě. A my v Grónsku milujeme být spolu.
1: Vysvětluje mi před začátkem vystoupení Laura Leonard Jensen z organizace Arctic Sounds.
4: Zpíváme písně z různých koutů světa, většinou v grónštině, ale taky v angličtině. Prostě hudbu, která nás baví.
1: A v Nuku úplně čirou náhodou potkávám ještě jednu místní celebritu. Je to zpěvák a herec Angongwa Clarsen. Poznávám ho, protože jsem po cestě v letadle sem do Nuku sledovala grónský horor, ve kterém si zahrál hlavní roli. Za sebou má ale i řadu dalších snímků.
5: Můj první byl krátký film s názvem Eskimácký víkend v roce 2002. Stal se z něj tady docela kultovní snímek. Vystupuje v něm i naše kapela Chili Friday.
1: Tahle rocková kapela už od roku 2000 vydala 7 alb. Texty písní jsou v grónštině či angličtině. V Evropě je ale Angongwak asi nejvíce známý z úspěšného dánského seriálu Bergen. V poslední sérii totiž stvárnil roli grónského premiéra. Z Nuku Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.

0: Typy, fakta, tajemství. Objevujte s námi dramatické osudy a tajemné příběhy každý víkendový podvečer.
1: Nedělní vysílání představí mladého Františka Josefa I. Ne starého pána s licousy, ale ohnivého mladíka. Neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností. A jako každý takový člověk měl i nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853.
0: Poslouchejte dnes po 17. hodině. Víkend s Českým rozhlasem Vysočina.

0: Jardo, řekni fór.
1: Tak fór, říkáš, no tak takhle jde paní po ulici a najednou ji zastaví podnapilý chlap a ptá se jí, prosím vás, paní, kolik mám na hlavě boulí? Paní mu je spočítá a říká, no máte tam 5 boulí. Aha, tak ještě 4 sloupy a jsem doma.
0: Český rozhlas Vysočina pro dobrou náladu.

Kdo se chce pobavit a dozvědět se něco o českých komisích, ten s námi zůstává i po 16. hodině. V tom čase vám totiž Patrik Rozehnal nabídne další díl oblíbeného pořadu Hvězdné návraty, ve kterém vám připomene život a role herce Pavla Trávnička. Dozvíte se, kde vyrůstal, s kým chodil do školy, jak se bavil, točil známé filmy, jak daboval a co veselého zažil. Hvězdné návraty i dnes po 16. hodině, po 17. stopy fakta tajemství, no a po 18. Dechovky pro Vysočinu. Pestrý program vás čeká v nejbližších minutách s vysíláním Českého rozhlasu Vysočina.

0: Objevujete vůni a říznou chuť pravého českého česneku, který má skutečnou sílu. Zapomeňte na drahý dovoz ze supermarketů a přijeďte si pro poctivou kvalitu přímo na pole. Zveme vás na oblíbený samozběr česneku na farmu Kala do Kužimské Nové Vsi. Využijte jedinečnou příležitost a nazbírejte si špičkový česnek na uskladnění za neuvěřitelnou akční cenu 89 korun za kilo. A aby byl váš nákup kompletní, můžete si u nás na farmě rovnou přikoupit také čerstvou cibuli a vynikající rané brambory za velmi výhodné ceny. Samozběr na farmě Kala je ideální příležitostí pro rodinný výlet. Najdete nás v Kůřimské Nové Vsi jen kousek od Velké Bíteše a kousíček od sjezdu z dálnice D1. Máte to k nám blízko jak z Brna, z celé Vysočiny i od Pardubic. Zaparkujete pohodlně přímo u pole. Udělejte si poctivé zásoby na celou zimu za cenu, která se nebude opakovat. Informace o otvírací době najdete na našem webu www.farmakala.cz. Opakuji, farmakala.cz. Těšíme se na vás v Kuřimské Nové Vsi. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Řezbáři v Třešti vytvoří nové figurky pro tamní Betlém. Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. Hasiči v Portugalsku bojují s velkým lesním požárem. Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost, občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Třešti začíná setkání lidových řezbářů. Lidé mohou v zahradě Šumpetrova domu sledovat řemeslníky přímo při práci nebo se i sami vyzkoušet práci s dlátem. Řezbáři pracují hlavně na nových postavičkách pro jeden z třešťských betlémů. Co přesně se s figurkami stane dál, popisuje za organizátory Pavel Brichta.
2: Po skončení nebo jak to bude končit, tak v té expozici u toho velkého betléma budou vystaveny ty odezdané příspěvky těch účastnících se řezbářů a pak dojde, tam budou až do října, do listopadu a pak dojde k jejich zakomponování do toho betléma spolkovýho.
1: Dřevořezání pokračuje i zítra. Vláda plánuje do začátku sněmovních prázdnin prosadit ještě několik svých priorit. V následujících dvou týdnech chce schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb nebo novelu stavebního zákona. Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO Taťány Malé koalice dohání zpoždění, které nabrala kvůli opozičním obstrukcím v prvním pololetí. Šéfka klubu opozičních pirátů dlouhé diskuze o zákonech vysvětluje tím, že koalice porušuje zvyklost.
3: Vidíme, že hnutí ANO porušuje zvyklosti, co platili klidně desítky let. Oni jsou ti, co nabourali nějaké základní fungování i základní slušnost v politice a nyní by rádi obvinovali všechny kolem.
1: Opozice kritizuje třeba předkládání zákonů formou poslaneckých návrhů, kde nemusí být připomínkové řízení. Koaliční politici kritiku odmítají, považují to za legitimní nástroj. U velkého lesního požáru v Portugalsku zasahuje 1200 hasičů, informuje o tom portugalská televize RTP. Požár spálil plochu asi 13 000 hektarů v okrese Viseu, asi 60 kilometrů jihovýchodně od Porta. Tamní úřady předpokládají, že se oheň podaří dostat pod kontrolu ještě během dneška. U požáru pomáhají také hasičské letouny ze Španělska a Itálie i 118 španělských hasičů. Portugalsko zasáhla vlna veder s teplotami kolem 40 stupňů Celsia. Lesní požáry hoří také v jiných částech země a v sousedním Španělsku. Sport. Dnes se jede velká cena Velké Británie Formule 1. Vedoucí Ital Kimi Antonelli může oslavit 6. vítězství v sezóně. 19-letý jezdec Mercedesu je zatím na okruhu v Silverstoneu neporažený. Vyhrál sprint i kvalifikaci na hlavní závod. Ten začíná právě v těchto chvílích. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky, teploty klesnou 12 stupňům. Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost, občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
4: Zelená vlna Vysočina.
1: Zpozorněte v pražském směru dálnice D1 mezi 1,90 a 2,80 km u Humpolce. Silničáři tam průběžně uzavírají pruh pro pomalá vozidla.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Zábava má být každý den. A když jsou důvody různé, ještě lépe. My vám dáme možnost rozšířit ústa do úsměvu díky ukázkám spojených s jedním mužem, s jedním známým českým hercem. Ať se zasmějete i dnes, to vám přeje Patrik Rozehnal. A kdo to bude, ten herec? Narodil se 26. října roku 1950 v Konici.
6: Tak jsem tady, jak jsem slíbil.
5: No, to je dobře, tak ještě počkejte. Pobaví vás komik, divadelní principál, filmový herec, moderátor i známý dabér. Zvládne toho opravdu hodně.
7: To je doba, já slyším, jak mi rostou nechty, no to je...
5: Snad mě necháte říct úvod, ne? Můžu za to, že se sem ženete hnedka po zprávách. Jste jak časový znamení, člověče.
7: Ano, přesnost mám v krvi, pracuji u dráhy.
5: Začíná pořad, kde uslyšíte scénky, vtipy, veselé historky a k tomu i životní příběh tohoto muže.
7: To je kravina, to je blbost.
5: A jak byste si to představoval vy?
6: Já jsem to pojal, abych, tak řekl, aby tam bylo pro každého něco, tedy generačně, ano, od minulosti k dnešku.
5: No jasně, takhle jsme to mysleli a bude se to jmenovat Příběh Pavla Trávníčka. Tak čím začneme?
6: No, já bych zahájil veselou žižkovskou polkou. To byly zlatý časy, když mezovka stála. Má to v švih, že jo, ale ne?
5: No tak tohle ne, začneme něčím jiným.
4: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Bude to příběh princovský. Bude to příběh Pavla Trávnička, který se narodil 26. října roku 1950 v Konici na Moravě. Jeho rodina ale byla československá. Zkrátka a dobře, maminka byla z Valašské Bele u Ilavy a tatínek z Ivanovic na Hané. Jako malý kluk prožil dětství, jako si to pamatujeme všichni, i v punčocháčích, kterého pak provázeli celým životem jako prince.
2: Takový ty tlustý, hnědý, ano, tady jsem se, strašně mi topilo krev vždycky na záchodě, jsem si je slíkl, protože kluci se nám zase posmívali, že jo, tak punčocháči už od dětství, to pamatujeme všichni. No a pak už, pak to bylo moje povolání, ty punčocháče, byli bílí, no a musíte tak stát, mít ty nohy a pořád se tak tvářit celý život, ať hrajete, co hrajete, jaký chcete role, třeba i dobře, celý život to nevadí, jednou provždy zůstane. To je princ. Ano. Tak jako Pepík Dvořák je vodník, tak já jsem princ.

0: Malý Pavel Trávníček u své babičky a dědy na Slovensku. Jezdil tam rád, hlavně proto, že děda byl sedlák. Měl koně, krávy, ovce. Sedlačil za své, protože ve 20. letech 20. století, kdy byla na Slovensku chudoba, odjel do Spojených států amerických a Kanady, aby tam kácel lesy a vydělal si peníze. Když se vrátil, koupil si pozemky a postavil chalupu. Malý Pavel byl v dětství jako u zjevení, když děda ve 3 hodiny ráno vstával a kosil ručně pole. 10krát tam a zpátky, s koněm se lopotil do kopce. No a babička?
1: Moje babička, to byl můj první herecký velký vzor, jo, protože ona byla taková bezvadná, rozená vypravěčka. A nejlepší bylo, když už ke konci jako už byla starší a ty moderní slova už nekapírovala, už je moc nebrala, tak mi právě jednou říkala, Pavlíku, a ona byla z Hané, moje babička hanácky mluvila. Podle toho taky byla lakomá, co si bude říkat, no, tak to je jenom tam na okraj. A říkala, Pavlíku, byla jsem ti nadovolený v tom NDR, bylo to tam nádherný u toho Baltu, všude tma, zima, už tam nikdy nepojedu. No nádherný to bylo, nádherný. A tak ti jedeme zpátky, jste dovoleno, a spali jsme ti v Pekingu. Já říkám, kde babi? On říká, v kempingu, pro mě už se to mota. Ona byla skvělá vypravěčka a ona ty situace tak tropila, aniž to chtěla, tušila. Ona mě vzala třeba do restaurace, tehdy jsem se strašně styděl, dneska, když si na to vzpomenu. Sedneme do té restaurace, že jo? A ona tou hanáčtinou na toho vrchního, synku, pojď sem, ten se díval, jako já. A on říká, no ty synku, na tebe ukazuj, pojď sem. Podívej se, jde mě jídelní lístek, tak jí to dal. Babička si vybrala, samozřejmě to nejlevnější byla zase já, ne, že jo? Tak on dal mu to, on to přinesl za chvilku. Babička se na to jídlo podívá, říká, tož synku, podívej se, toto je nějaký řízek, já přes něho vidím až k nám na Hano, naseber si to, utíkej s tím do kuchyně, anebo počkej, půjdu sama. A už si to metelila, do té kuchyně, já jsem říkal, to je mostu, na všichni po nás koukali. A za 15 minut takhle vylezla z té kuchyně a přes celou tu restauraci na mě volala, Pavlíku, to je dobrá hospoda, vylezila jsem z toho kuchaře sviňáka 4 masa, sem budeme chodit.
0: U Litovle žil malý Pavel Trávníček jen do svých 5 let. Pak se s rodiči přestěhovali do Moravské Třebové, kde chodil do základní školy a později i na gymnázium. Učitelé je tehdy znali mnohem líp než rodiče. Řada z nich je taky doprovodila i na gymnázium. Na něm studoval přírodovědnou větev a musel dělat třeba deskriptívu. V té době asi ještě netušil, že bude v životě hrát, dělat baviče, stane se princem a že pro mnoho žen bude idolem. Mimochodem, to se stalo i námětem scénky nazvané Nevěrník. Uslyšíte Pavla Trávníčka, Janu Paulovou a Dagmar tehdy Veškrnovou. Ukázka je z kabaretu U dobré pohody v režii Zdeňka Podskalského.
2: Tak teď dobře sledujte, jak se má taková oklamaná manželka v téhle té situaci zachovat.
3: Jáčku, to mě nedělejte.
4: Buď klidná, dneska nocuje u tebe kluci, ty
3: zjadu na můžu vyhát.
5: Jeje, dobrý večer. Dáte si taky buchty ke kafi, slečno Blaničko?
4: Co se tady, jak se tady, a proč se tady hlavně, kde se spruce, jak se...
5: Ale prosím, já se nemenuji Blaničko, já se jmenuji Kateřina.
6: Cože? Ale to musí být nějaký omyl, to není možný. Teď ve čtvrtek to přece vždycky bývá Blanička. No ano, ve čtvrtek je tu Blanička, ve středu Marta, v úterý Iveta, v pondělí míváme volno. Ty jsi to nějak přehodil, zátovi?
5: Jak tady bývá Blanička, Marta, Vandička, jak tomu mám prosím rozumět?
6: Ty jsi to zatajil? Co? No zlato, víš, co říkal doktor? Tedy promiňte, slečno, ale doktor řekl, že manžel musí slečny, které jsou s ním ochotný spolupracovat, pravdivě informovat.
5: Spolupracovat?
4: Co je to za bláboli, co to měli za pitomost?
6: No tak se za to nestýď, no. Nemoc je nemoc, že jo, no. Nemoc vidím.
4: Nemoc, Kateřino, prosím tě, nevěří.
5: Proč by se mi asi tak nevěřila? Ty jsi říkal, že miluješ jenom mě, nesahaj na mě. A teď tady říkáš Blanička, Martička, Vanička.
4: Ona, že teď se na ní podívej, ona je trošku, je blázen. Ona si všechno vymyslela, to nedělá.
5: No a proč by zrovna teď lhala? Co to děláš? Ona sem přijde, vidí nás tady. Vůbec se tomu nediví. To je zřejmě na denním pořádku. Jsi vůbec normální?
4: Já jsem...
6: Vůbec nic z toho nedělejte, Katin. Promiňte, Blaničko, já jsem
5: Katinka.
6: Katinka, poslyšte, Miláčku, ty si to nějak přehodil, víš? A on musí brát kapky. Já mu pro ně skočím, jinak potom bývá agresivní. No. A zapni vzadu, slečně šli. Ano, ona to má rozepnuto, ona tam dozadu nevidí. No.
5: Než a jim našli!
6: Co je? Erotomanie. Kdyby to neventiloval pomocí hodných slečen, tak by mohl skončit tragicky. Chodil by do parku, tam by jako...
4: Co?
6: Nějakou neposlušnou by mohl i třeba, no, taky. Neskoušel to na vás?
4: Prosím tě, nevěří. To je podraz.
6: Ano, to je podraz, abys věděl, to je podraz, ano, to je, protože kdyby si to slečně řekl, tak teď nemusela mít šok.
5: Já tedy s dovolením tady být nemusím, to si vyřešte sami. Já jsem tady nikdy nebyla, nebudu tady.
6: Ne, naopak vy tady zůstanete, protože já odcházím, a sice odcházím za Ludovou.
4: Cože? Ludva? Jak je Ludva?
6: No, Ludva, no.
4: Cože, moment, promiň, Ludva, jak je Ludva?
6: No, můj Ludva.
4: Mě chceš vyprovokovat? Moment, moment. Buchty, ty jsi přivezla buchty, no, a takový buchty peče jenom teta Anča.
6: Ty můj Otelo, takový buchty peče i Ludva, víš, on je cukrář. Ochutnejte, slečno, podívejte se, jsou strašně výborní.
5: On nemá Ludvu, on má buchty, já tady nebudu.
6: Ale budete se sem ráda vrátit, víte, že se sem vrátíte.
5: Půj, já se sem vrátím, ale půj, nikdy.
4: Prosím tě, nevěří ani slov, já nemám slov, já ho...
5: Proč by se mi asi tak nevěřila, ty erotomane, jeden prolhaný.
6: Co si to k ní dovoluješ? Ty, běž za ní, omluv se, já buď na ní hodnej a žádný násilnost. No, věříte, že takovému manželi přejde chuť na buchty i... na buchty?
7: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Smutné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Tenhle díl a tato hodina vysílání patří Pavlu Trávničkovi. Probrali jsme jeho dětství, teď to jeho mládí. Strávil ho především na Janáčkově akademii muzických umění.
2: Jsme byli takový ročník, se mnou v ročníku byl Sváťa Skopaval, Pavel Zadníček, Mirek Donutil, nad náma byl Bolek Polívka, Barto.

0: se poznalo, jak ten herec rychle zareaguje, jak je vtipnej, rychlej, pohotovej. A ta komise se nudí samozřejmě, protože už tam sedí týden a pořád další a další herci, stovky lidí, tak se nudí, tak si vymýšlí ptákoviny samozřejmě, tak prý Jirkovi Bartoškovi dělám. Zahrajte nám, jak byste nám zahrál rezavějící konzervu. A Jirka je chytrý kluk, jak se zamyslel a začal dělat. On říkal, co to děláte? On říkal, rezivím, rezivím. No, vyhodili ho okamžitě. Tak on se měl k odchodu a pořád v těch dveřích tak přešlapoval. A předseda té komise se ptal, tak co je, co chcete ještě? Říkal, já nemůžu odejít, musíte mě přijmout, já to mám v denním rozkaze od náčelníka. Tak ho prej takhle vzali. Tak se takový vypráví. Ale tím se herci mezi sebou baví, že se drobně takhle špekují.
1: Kdo ví, kde tehdy v Brně bydlel Pavel Trávníček? Zřejmě někde na koleji nebo v podnájmu. Podobná věc se řešila mnohem později i v televizní komedii Sardinky aneb život jedné rodinky v režii Ivo Paukrta. Partnera Pavla Trávníčka si tu zahrál Jan Kaniza. A přišli se zajímat o jednu výměnu bytu u Odvárků. Zazvonili u dveří, které jim otevřeli Rudolf Rušinský a Slávka Budínová.
2: Tak to já nechápu, že, tatičku?
3: Prosím, pardon, ale tady na vizitce je napsáno také paní Odvárková.
2: Ach tak, vy myslíte naši dceru?
4: Pravděpodobně. My jsme totiž ohledně té výměny zde.
5: Hejte, tady vůbec o žádnou výměnu nejde, protože naše dcera dostane byt od Národního výboru, víte? Naschledanou.
2: Naschledanou. To jsou lidi dneska vytáčí.
5: To možné?
2: Našinou. Tak co? Co pak jste dostali?
4: Hovno.
2: Co? No tak to se mluví.
4: Máme naději tak akorát na čtvrtou kategorii.
6: Za 10 let.
2: Co? Pánové!
5: Ano.
2: Prosím vás, račte se laskavě vrátit. Prosím.
5: Já bych na sídliště stejně nešel.
0: Divadlo je záludná věc, já si vzpomínám, když se začíná, tak člověk, jako studenti jsme chodili hrát malý roličky, právě paní nesu vám psaní do Státního divadla, do Janáčkova divadla, aby jsme se naučili, co je leva, portál pravý, portál forbína a tak, aby jsme se prostě tu praxi naučili a vzpomínám si, že co se všechno je možný, co se v divadle uděje. Hrál se Alžběta Anglická, já jsem tam měl poměrně docela u režiséra Šorma velkou roli, ale to je vedlejší, ale samozřejmě režíruje i děkovačku nakonec, jo. Napřed se jdou poděkovat ty nejmenší role, pak větší, střední a nakonec hvězdy, hlavní role, jo. No a teď se stala neuvěřitelná věc, tam se si poprvé uvědomil, jak si člověk musí dávat v divadle majzla hrozného, protože se šel poděkovat jeden kolega, který tam hrál nějakého halapartníka a šel dopředu, poděkoval se, no se ty nejmenší role a měl narežírovaný odchod dozadu. Ten černý samet, jak vykrývá ten prostor. No jo, jenomže hledejte ten rozstřih v tom černém sametu, že jo? Světla, reflektory, premiéra, trém a tak on došel k tomu sametu a chvilku hledal ten rozstřih. Nemohl ho najít, nevěděl už co, tak znervózněl, šel zase dopředu, zase poděkoval. Hlavní role už nikoho nezajímaly a všichni začali sledovat tohohle toho chudáka. Cuda. A on na tom trval, ale jo? Zase šel k tomu rozstřihu, hledal, nevěděl, zase sešel poděkovat do dopředu. Ani ho nenapadlo, že může odejít doleva nebo doprava. Jo. Zase šel k tomu. Tohle to celý sledoval inspicen, který řídí představení a vyšel ven z toho, vzal ho za ruku a odvedl ho takhle. Divadelní život.
1: První angažmá získal Pavel Trávníček na 3 roky v divadle Bratří Mrštíků u Milana Páska. Už tehdy si myslel na to, že by mohl hrát i v televizi, jenže v Brně tolik šancí nebylo. A tak odešel do Prahy. Nejdříve hostoval v Činoherním klubu v Ženském zákonu Josefa Gregora Tajovského, pak si Michal Pavlata před premiérou Sny noci svatojánské v divadle E.F. Buriana zlomil nohu a on zaskočil v roli Demetria. A tak zůstal v angažmá pod vedením

0: vedením Josefa Větrovce celých 6 let, než přešel do divadla ABC, kde hrál plných 14 let, hlavně konverzační komedie. A do té televize? To se dostal taky. Mimochodem v té se odehrává i následující scénka společně s Janem Přeučilem.
1: Pojďte dál. Uvolněte se,
2: Děkuji.
1: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
2: Ano.
1: A řeknu vám upřímně, není to špatný.
2: Vážně? To bych ani nečekal.
1: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
2: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
1: No, počet?
2: Poslat?
1: No, o čem jiný?
2: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
1: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh. A chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní, no, víte, jak tam sní,
2: jak myslíte, no, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
1: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky, mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
2: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
1: Jak říkám, příběh funguje. Je to, stručně řečeno,
2: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
1: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
2: V tom hrobu?
1: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
2: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně, že?
1: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
2: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
1: No to by stejně nepomohlo. Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale co by vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
2: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
1: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
2: Rozdíly? Jaké rozdíly?
1: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
2: Ani tak zcela moc nepřesně.
1: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
2: Jakože je černoch?
1: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
2: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
1: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
2: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
1: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru, naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jak jí rdousí, nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
2: No, jestli to jde, tak...
1: Co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
2: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
1: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
2: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
1: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
2: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
1: Shakespeare, zajímavé!
0: A před písničkou ještě jedna historka z režijní práce o režiséru Evženu Sokolovském.
3: On má takovýhle hlas, takhle mluví. A měl takový nějaký problémy doma v rodině, hlavně s tchýní. A říkal mému kolegovi herci Pavlatovi, Pavlata, pojď sem. Už jsem přišel, jak se jí pomstím. Vytočíš k nám domů číslo, zavoláš tchýní. A řekneš do toho telefonu, zemřeš a položíš to, jo. Pavla, to ty to uděláš, ty mě dobře imituješ, takže to pojď sem, vytoč to číslo. A on to vytočil, to číslo, a to je Pavlata do toho tam tchýně. Pavlata do toho řekla, zemřeš. A ten Sokolovský, ne mým hlasem, ty blbče.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Každého, kdo věří, že je v šatech lidská ctnost, že svá hloupá slova pod kabátem schová, račte dál, látky je dost, račte dál.
1: Písnička z pohádky Kalhoty od Krejčího Zelhoty. Teď se dostaňme naplno už k nejslavnějším filmovým i televizním rolím Pavla Trávnička. Správně odhadujete, že jde o roli prince.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Zahrál si ho třeba ve Strnadově filmu Čas lásky a naděje.
3: Dovolíte, abych se představil? Leutnant Egon, princ Fimberg.
4: Vy jste princ?
3: Ovšem.
4: Opravdu princ?
3: Vaším službám. Zachránila jste mne?
4: Zachránila. Vždyť jsou to jen štěňata paní Hraběnky.
1: Obsazen byl i do pohádky režisérky Libuše Koutné Jak se mele babí hněv. Hrála tam s ním Dagmar Patrasová.
5: Miloň jméno mé. A
4: jú. Vážně se ti tolik líbí?
5: Ano, prosím, jste nejkrásnější, nejvyvinutější, nejdokonalejší, nejoblíbenější, nejspanilejší, nejlíbistější.
4: Počkej, přestaň. Taky se mi docela líbíš.
5: Jo, vážně, jo.
4: Řekl jsi mi tolik krásných slovíček, že akorát nevím, proč chceš být u nás jenom jako sluha.
5: No a co bych já u vás mohl být jiného než sluha?
4: No, třeba jako můj nápadník. A nebo? A nebo jako můj ženich.
5: Vážně? Vy byste... Ty bys chtěla, je to pravda?
1: Nejslavnější princovskou a taky vůbec první filmovou rolí byl pro Pavla Trávnička princ v pohádce Tři oříšky pro Popelku. V roce 1973 byl ještě studentem a Vorlíček ho do té role obsadil díky Jaroslavu Soukupovi, který tehdy jako posluchač natočil absolventský film. Jednu z rolí tam hrál právě Pavel.
6: A vlastně režisér Vorlíček hledal podle katalogu hereckýho herce do pohádky, takže listoval tím katalogem a tam si je tak tam zval a každý tam den tam proběhlo 10-20 princů a další. Takže já jsem měl taky na ty kamerové zkoušky takový klasika, tak se na mě podívali, na ty nohy, punčocháče mi oblíkli právě, jestli to půjde vůbec. Říkám, máš trochu nohy do O, jako fotbalista. A jsem říkal, já jsem hodně hrát. A to se spraví, to se srovná, násilím se to srovná. Takže takhle to klasicky, jak jedna dívka ke štěstí přišla, já jeden chlapec ke štěstí přišel, a tak jsem si nějak režisérovi Vodlíčkovi zalíbil a zalíbilo se mu taky Libuška Šafránková, tak nás tak dal dohromady, koukal na nás, říkal, jste oba dva z Moravy, dobře, tak to budete hrát. Takže jsme takové k tomu přišli.
7: Na to neskoušeli, jestli umíte jezdit na koni?
6: No, já jsem neskoušeli, protože oni u filmu, co nejde normálně, tak u filmu jde okamžitě všechno hned. Jo. Že říkal, umíš jezdit na koni? A jsem říkal, no u dědečka jsem na koni seděl, ale a říkal, no ne, to musíš mít jako princ, jezdit sedlo a tak. Budeš se chodit učit jezdit na koni, tak my se hnali jokeje, Tomáš Černý, tehdy mistr republiky v parkouru v Ivanovicích, takový jízdárně. A já jsem tam přišel a Tomáš říkal, já mám na úkol tě naučit jezdit na koni okamžitě hned. A říkal, je to blbost, nejde to, ale pokusíme se o to. A říkal, a já to vezmu s tebou takovou razantní metodou, aby to teda bylo rychle. Tak mě posadil na toho koně, říkal, dávej pozor, kuně ušlechtilý chytrý zvíře, jo. Kuň hned pozná, že na něm sedí blbec, jo. Tak já jsem sedl na toho koně a říkal, no a pobídni ho do toho, do těch slabin toho, já jsem ho pobídl a kůň nic lelkoval po krajině, nevšímal si mě, říkám, pozná, že na něm sedí blbec, ano, to je jasný. Říkal, tak takhle by to nešlo, tak to vezmeme takhle a pořád mluvil a takhle nenápadně vzal takovou lať, když jsem se nedíval a toho koně zezadu přetáhl po té zadnici, ten se příšerně lekl a vyrazil z té jízdárny se mnou do volné přírody, no tak jako každý, že, co jsem měl nic, tak jsem pustil všechno, chytil jsem se ho kolem krku a držel jsem se. Držel jsem se a jeho jediným cílem toho koně koně bylo, jak se měl rychle zbavit, jo, přirozeně. Takže si on mrcha vybíral sami takový místa, kam se vlezl jenom on. Jak viděl dva stromy blízko u sebe, tak neomylně mezi ně. No já jsem byl orvaný, krvavý chloubice a takhle, ale po půl hodině toho koně to přestalo bavit, nezbavil se mě, tak zamířil zpátky zase na tu jízdárnu, schvácenej, byl takový spěněnej ten kůň a přiběhl na tu jízdárnu a tam v rohu byla taková kupka sena, hnoje, takovej myšmáš a já nevím, jestli se chtěl podrbat na zádech nebo co a ten kůň, nebo to bylo jeho oblíbený číslo, co já vím, takhle na bok a leh si do té kupky a začal se tam takhle jako vrtět. Já pořád na tom koni, ale já jsem se z té křeče nedostal a furt jsem se držel a takže jsem byl v tom hnoji v tým, s tím koněm a celý tohle to pozoroval menšík a říkal, je hele fekální princ.
4: Dobrý večer, výsosti. Hmm. Děkuji vám za pěkné přivítání.
8: Totiž já vás... Promiňte, překvapila jste mě.
4: Já myslela, že mi jdete vstříc.
8: Ne, naopak, chtěl jsem odejít.
4: Tak to vás nesmím zdržovat.
8: Ale už nechci. Smím prosit?
4: Nebylo by to lepší s hudbou?
8: Proč nehrají preceptoré?
9: Hrajte!

A když vidím, co jsme odjezdili na tom koni, tak úplně žasnu. A ještě jeden, je tam jeden slavný záběr pro mě, protože je ten poslední záběr z toho filmu, jak jedeme já za Popelkou, že jo. A Radiša Vodlíček říkal, no a pojedete pořád rovně po té pláni, půjdou titulky a půjde písnička, God bude zpívat. Takže se rozjedeš, Pavle, po té pláni a uháněj furt, co to dá, bude to dlouhý. Takže takhle to vypadalo jako rovina. A já jsem sedl na toho koně a rozjel jsem se od té kamery, šubá si po 20 metrech, zmizel a zmizel kůň, já taky. Ono to vypadalo, že je to rovina, ale tam byla taková stráň a ten kůň, a před sebou jenom vidím dvě uši z toho sněhu, jak takhle, a Vodlíček volá, co tam děláš, jeď dál, já pám, nemůžu, nemám koně. Tak já jsem jediný člověk, který utopil v závěji koně, tak přijel traktor, tak ho vyhrabali pod to. Podařilo se to.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Je třeba doplnit, že za roli prince v Třech oříškách dostal Pavel Trávníček na přehlídce filmu pro děti v Ostrově nad Ohří cenu Zlatého dudka za nejlepší chlapecký herecký výkon. A to jeho roli nadaboval už zesnulý herec Petr Svojtka. Bylo to kvůli jeho moravskému mluvenému projevu. Zatímco později se svým hlasem vypracoval na opravdovou špičku. O čem teď mluvím? O jakém oboru, který miluje Pavel Trávníček?
2: Tak to je disciplína, která se jmenuje dubbing. A já myslím, že mnoho herců se tím živí a mnoho herců má dubbing rádi. A je to taková, začíná se od malých rolí samozřejmě. Jsme začínali jako všichni ještě v Brně, když jsme byli, tak jsme měli takovou třeba roli, když jsem řekl vždycky třeba dobrý den, nashledanou, ano, děkuji, smlouvu. To by bylo všechno, celá role. Jo. A, takže jsou velký role, malý role. Ale ty malé role taky někdo musí, že jo, dabovat. A tuhle se jednou bavili herci takhle ve studiu schválně a soudili, kdo měl nejmenší roli, jo. No, no, no. A jeden kolega říká, já tam jednou takhle přijdu a dívám se na tu smyčku, na ten film a říkám, pane režisére, co tady mám dabovat? On říká, no, jak ten kočí vyleze na ten kozlík a udělá na ty koně, tak to mi právě nadabuje. A říká, to nic není, já tam jednou přijdu a tam zase taková tma, na tom filmu jenom zase tak v dálce mihotá takový světýlko a taky se ptám, pane ředitele, co to mám dabovat? A říká, to je z hornického prostředí. Horník leze štolou, má kahan a na konci ten kahan sfoukneš, tak to mi nadabuje. A ten třetí říká, pánové, to nic není. To dabingový studio je hned vedle, jak já bydlím, jo. Takže když jdu takhle někdy kolem a nemám tam žádnou roli, nejsem tam obsazený, ale zajdu do toho dabingového studia, na stole leží prezenční listina, tak se podepíšu a dostanu 120 korun, jako já jdu domů.
1: Pavel Trávníček se dostal mezi nejlepší české dabéry. Propůjčil hlas mnoha hercům. Nadaboval třeba Alana Delona, Johna Travoltu nebo Mela Gibsona. V komediích Policejní akademie pak propůjčil hlas Mahonimu. A v české verzi seriálu Meš jste ho slyšeli jako Alana Aldu.
3: Tady je takové napětí, že by se dalo krájet nože.
4: No, s tímhle ne.
3: Je takové ticho, že nikdo nemluví.
5: Možná, že ta dnešní zábava trochu zlepší náladu.
4: Co to bude večer za film, otče?
5: To jsou tajné informace, BJ. Nechci zkazit plukovníkovi Potrovi překvapení.
3: Radši ať je dobrý. Tenhle dav by zmlátil i Shirley Temple.
6: Počkej, vojáku, zkontroluju ten tác. Nedojedl si hrášek.
7: Je tvrdý jak kámen, ulomil jsem si zub.
6: Ty mrháš jídlem, podívej se na ten tác.
7: Nemůžu, pane, je mi z toho špatně.
6: Nedojedl si maso.
7: To maso je tlusté. Vlastně jsou to brambory.
6: Uvědomuješ si, že třeba v Polsku lidé hladoví?
7: No, to můžete jim to poslat.
8: Co tady máš za problém, Barnes?
6: Pane, jsem důstojník přes odpadky.
8: No, to všichni ví.
6: A hrozně se tu mrhá jídlem, hlavně řepou, fazolemi a obalovanými játry.
8: To je pro tebe překvapení.
6: Co kdyby se toho zmocnil nepřítel?
8: Tak bychom vyhráli.

0: Buffy, já si myslím, že je to jeden z nejlepších seriálů, co jsme tak jako dělali a dubovali, protože jednak Alan Alda je skvělý herec, ale takový eruptivní, výbušný to herecí. Těžko se duboval. Hodně práce a mluví jako kulomet strašně rychle, takže se mi to dalo zabrat a my jsme to tak těch 160 nebo 170 dílů nadabovali asi za 2 roky téměř, že jsme tam po sobotách, nedělích strávili svůj život. Ale dělali jsme to rádi, protože to bylo nesmírně vtipný, chytrý. Žádná jeho americká telenovela, nic takového. A tak ten seriál je prostě válečný, což je vlastně...
1: Ale tam je spousta vtipů, který jenom tak hodí a už běží něco dál, že... Někdy to člověku ani nedojde, nebo to dojde později.
0: Tam měli takový, což se nám podařilo, ty umělý smíchy, jak jsou tam dobudovaný, že jo, to znáte z těch seriálů a všem to pije krev, protože vás navadějí, když se máte smát a kdy ne. A nám se to z toho podařilo vypudit, že to tam nebylo. A prostě Šťabajzna, když to viděla, ona byla tady v Praze, říkala, to jste měli štěstí, to nám se nepodařilo. To je dobře, že se vám to podaří.
2: O, díky bohu, že jsem na vás narazil. Právě umřel Stalin a oni nevědí, kým ho
3: nahradit.
2: Tak jsem se přihlásil. Nejlepší způsob, jak pomoci míru, myslím si, že pokud budu premiérem Ruska, na to bude odpovídat na mé telefony.
3: Pirsi, přestaň.
2: Chtěl bych na vás vyzkoušet svoje slogany. Co si o nich myslíte? Když nemáte rádi zimu, vypadněte ze Sibiře. A co tohle to? Tahle země přestaň, potřebuje 5-centového cara.
4: No, výborně. Major Hulihanová bude ve velice zábavné společnosti, takže já mohu teď odejít.
3: Ne, my jsme právě teď chtěli... Ty blbče, ty si na Sibiře, tam umrzne ta tvá

0: Legendární seriál Mesh se odehrává v průběhu tříleté korejské války, ale na televizních obrazovkách se vysílal celých 11 let. Čerpal přitom ze skutečných zkušeností lékařů. Víte, že Alan Alda podepsal smlouvu na roli Hawkeyho pouhých 6 hodin před začátkem prvního natáčení a během epizod odmítal nosit vojenskou čepici, což štáb nakonec i akceptoval.
1: My jsme se nepotkali, já jsem byl pryč, on byl tady, ale říkali mu, že tady dabuje do češtiny ten český herec a že hodně hraje prince. A Alda se zamyslel, prej říkal, to je dobře, tak já až se vrátím do Ameriky, tak nadabuju zase toho prince do angličtiny.
2: Je to báječný muž.
3: Evidentně jste prožili hezký večer.
2: To rozhodně ano. A díky, že jsi ze sebe dělal šaška.

0: Je pravda, že taky na Meš vzpomínám velmi rád a taky vzpomínám na něj proto, protože tam jsem poprvé zjistil, že na ty písmena špatně vidím. A jak koukáte pořád do té obrazovky a ke konci těch seriál toho Meše, tak to už jsem musel jít očaři a dneska už bez brýlí ani ťuk. Takže ono to všechno něco obnáší. Neříkám, že je to jenom z toho, ale když si vezmete těch hodin tam strávených, kdy koukáte do té zářící obrazovky, tak je to někdy velmi a velmi namáhavý. No.
1: To je to trápení, o kterém divák nemá ani potuchy.
0: Nesmí, divák nesmí vůbec vědět, jak se těžce zkouší v divadle, nebo tak. Musí to vypadat strašně samozřejmě, lehce, že to prostě vysypěte z rukávu a tak. Takový to úporný herectví, jak někdo trpí hrozně při té roli, to divák to ani nemá rád. Já si myslím, že divák jsem zjistil, že ani nemá rád moc, když má herec příšernou trému, že jo. Ho vidíte, jak se klepe a on má být jako to. No ale premiéra je od toho, že jo, premiéra. Já nezapomenu na svoji první premiéru, jsem měl, jak jsem říkal, mý první angažmá divadlo Bratří Mrštíku a hrál jsem Raduze, Mahule, na všichni to znáte, krásná pohádka a moje kolegyně jedna Eva Gorčicová, ta symbolizovala takovej tanec v takových červených šatech na tu předehru a do toho se říká, ano, jsem pohádka, kdo za mnou půjde, povedu ho a tak. A pan režisér Pásek říká, no a ty na ten úvod budeš takhle tančit takovej expresivní tanec a bude to nádherný. No a byla premiéra, že úvod, suk, krásně, jsem pohádka. Eva vytančila, jeden skok, druhý skok, pirueta, šup a zmizela v tom propadlišti. Spadla do těch tympánů. A já jsem nastupoval hned za ní a teď koukám, kde ona je a koukám, že je v tom orchestřišti a zrovna slyším, jak ona říká, jsem pohádka, kdo za mnou půjde? Tak jsem říkal, já to teda určitě nebudu. A ona furt volá, kdo za mnou půjde? Já jsem nepochopil, že ona chce vytáhnout z toho orchestřiště. Takže to byla strašně, diváci se smáli asi 2 minuty, to byl šok, ale od toho jsou premiéry, aby se něco přihodilo.
1: No, ale je to úžasné, rázem jste se stal miláčkem publika.
0: No to je jo, komedie to sice nebyla.
2: Od roku 1990 působil 3 roky v Hudebním divadle v Karlíně jako umělecký šéf. Pak si založil vlastní uměleckou agenturu a v roce 1994 zrežíroval třeba i hudební komedii Zasněžená romance. Na televizi Prima měl pořad Caruso Show a později společně se Sabinou Laurinovou na televizi Nova pořad Doremi. Ještě se sluší doplnit, že první manželkou Pavla Trávnička byla herečka Simona Stašová, druhou baletka Eva Števková. A třetí, provozní divadla Skelet, Lucie Vrbová. V roce 2015 se pak oženil s Monikou Fialkovou. Dnes už si užívá zaslouženého odpočinku. Možná i proto, že zdraví tolik neslouží.
0: Kde jsou ty doby velebné, kdy naše údy byly ohebné? Až na jeden. Ty doby dávno minuly, teď jsou mý údy strnulý. Až na jeden.
2: Mějte se krásně a úsměv na rtech držte dlouho.

Český rozhlas Vysočina. Písničky, které nestárnou. Písničky,

0: písničky, které nestárnou. Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět. Český rozhlas Vysočina. Rádio vašeho kraje. Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Pelhřimov připravuje vlastní vizuální identitu. Vládní delegace poletí do Ankary před prezidentem. S iránským nejvyšším vůdcem se přišli rozloučit i tři z jeho synů. Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost. Občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Pelhřimově představili tři finální návrhy na vizuální identitu města. Autoři teď do nich zapracují připomínky odborné poroty, která potom vybere absolutního vítěze. Hodnotitelé posuzovali nejen kvalitu, ale také použitelnost, originalitu i dlouhodobou udržitelnost každého z návrhů. Konečnou podobu město zveřejní po ukončení soutěže.
2: Radnice chce, aby vizuál přibližoval Pelhřimov jako město rekordů a kuriozit a zároveň místo, které se všestranně rozvíjí. Výsledkem nemá být jenom logo, ale ucelený systém, který se bude používat například na webových stránkách, sociálních sítích nebo v městských tiskovinách. V budoucnu by ho mohly využívat i příspěvkové organizace. Milan Soldán, Český rozhlas.
1: Premiér a předseda ANO Andrej Babiš odletí v úterý na summit NATO do Ankary krátce před odletem prezidenta Petra Pavla. Úřad vlády potvrdil, že Babiš se zúčastní úterní neformální večeře i středečního jednání Severoatlantické rady. Prezidentův program naopak vláda nezveřejnila a neinformoval o něm ani Hrad. O účast Petra Pavla na summitu vedli vláda a Hrad několik měsíců spor. Jeho cestu nakonec s předběžným opatřením umožnil ústavní soud. Druhého dne státního pohřbu iránského duchovního vůdce Alího Chamenejího se zúčastnili i tři z jeho synů. Mojtaba Chamenejí, který po otci zdědil jeho funkci, mezi nimi nebyl. Potomci Chamenejího se pomodlili u jeho rakve i u rakví dalších čtyř členů jejich rodiny. Ti zemřeli společně s ním při americko-izraelském útoku na Teherán na konci února. Rozloučit se s bývalým duchovním vůdcem přišla i veřejnost. Velká mešita Mosala v Teheránu se jí otevřela včera. Šestidenní pohřeb bude trvat do 9. července. Sport. Čeští volejbalisté do 22 let vyhráli mistrovství Evropy. Ve finále porazili Polsko 3-1. Úspěšná generace tak vylepšila 2 roky starý bronz z nižší kategorie. Před rokem byl tým trenéra Michala Nekoli čtvrtý na mistrovství světa. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo, místy se přidají přehánky, teploty klesnou k 12 stupňům. Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost, občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda 2 osobních aut teď překáží na silnici 37 u Vojnova městce na Žďársku. Dávejte tam pozor a opatrně také na silnici 405 u Okříšek na Třebíčsku. Osobní auto tam narazilo do svodidel.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Krátce po 17. hodině vám přeji pohodové nedělní odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Vysočina. Už za chvíli si představíme mladého Františka Josefa I., ne starého pána z Licousy, ale ohnivého mladíka, neobyčejně vzdělaného, politicky nadaného a ve své době velmi populárního. Byl výraznou evropskou osobností a jako každý takový člověk měl i své nepřátele, kteří se ho pokusili zabít. Například v únoru 1853. Poslouchejte další díl pořadu Stopy fakta tajemství.
0: Dobré odpoledne s Jožou Kolářem.

0: stopy, fakta, tajemství. Dávné příběhy a nová pátrání Stanislava Motla. S dýkou na císaře. Kdo a proč chtěl zabít Františka Josefa I.?
1: Je časné ráno a Karlův most se právě probouzí. Volným krokem kráčím od staroměstské mostecké věže směrem k Malé Straně. Pomalu se blížím až k 9. mostskému pilíři a v zápěti už stojím před pískovcovým sousoším. Z výšky na mě zlíží světec v nižském rouchu a s dvěma anděly po boku. Ten po pravici drží dvojitý kříž. Ten druhý po světcově levici má v ruce evangelium. Sousoší je věnováno zakladateli řádu františkánů. Nebyl to nikdo jiný než svatý František z Assisi. Řeholník, světec, který označoval zvířata za své bratry a sestry a chránil je před zlým zacházením. Muž prostluhlý až extrémně asketickým a skromným životem. Držel se zásady, že církev nemá hromadit majetky, ale naopak má pomáhat hlavně chudým. Sám šel příkladem. Vše, co měl, rozdal potřebným. Zemřel bylo to 3. října 1226 v chudobné chatrči, přikryt vypůjčeným pláštěm. Na jednom místě sousoší můžeme česky i latinsky číst dávný nápis roku 1855.
0: Anělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvých.
1: Objevuje se skupina asijských turistů. Hned začnou natáčet, filmovat. Fotí se i zmíněný nápis. Je to citát z jednoho z biblických žalmů, tedy z modliteb lidu starého zákona. Ta slova na sousoší, jeho autorem byl Emmanuel Max a sponzorem František Antonín Kolovrat, mimochodem také jeden ze zakladatelů našeho Národního muzea, nebyla zvolena náhodně. Připomínají událost roku 1853. Byl 18. únor 1853, pravé poledne. Podle starých vídeňských hradeb se prochází hezký a urostlý mladý muž. Je mu 23 let. Na sobě má perfektně padnoucí hulánskou uniformu. Modré sako, typická hulánská tmavá čapka. Poblíž kolutanské brány se mladík, provázaný ještě jedním mužem v uniformě, nakloní přes zítku. Zaujali ho dole cvičící vojáci. Kdo byl onen mladík? Císař František Josef I.
0: V tom se na něj zezadu vrhl mladý muž s dlouhým nožem s oboustranným ostřím a bodl ho do zátylku.
1: Těmito slovy popsal následující okamžiky německý historik a spisovatel Franz Heere v knize Císař František Josef I. Jeho život, jeho doba.
2: Ten atentát byl zajímavý v tom, že odhalil slabinu vlastně v tehdejší monarchii a na císařském dvoře. Protože císař František Josef I. tím, jak byl přesvědčený o tom, že je v podstatě nezranitelný, dotknutelný, dosazený od Boha, tak se nikdy neobklopoval překvapivě žádnou větší ochrankou a většinou sebou měl akorát jednoho člověka, který vlastně stál za ním dva kroky, jak doporučovali vlastně tehdejší předpisy, a to bylo všechno. Navíc se rád vydával jen tak na procházky po Vídni, to znamená, v tomto roce si jeden atentátník, byl to maďarský nacionalista, povoláním krejčí, který se jmenoval János Libény, vyčíhal, údajně 2 týdny sledoval císaře a jeho zvyky, a vyčíhal si ho v podstatě v místech nad kasárnami, kde pravidelně František Josef sledoval dění pod ním, jak vlastně vojáci cvičí, pochodují, nabíjejí pušky. A v tomto místě, když měl sebou opravdu toho jednoho jediného pobočníka, se rozhodl, že Františka Josefa I. zabije. Když vzal vlastně nůž, který mu chtěl bodnout do týla, do krku, tak u toho zvolal, ať žije kosud. A bodl, bohužel naštěstí pro monarchii, bohužel pro něj, císař chodil strašně rád oblečený v hulánské uniformě, která měla velice tuhý límec, a ten v podstatě ten útok zastavil, nůž neprojel skrz tak, jak měl, zůstala akorát špička vlastně vězet Josefu Prvnímu v krku a způsobil lehké škrábnutí.
1: Hovořil badatel a spisovatel Tomáš Hejna. Patří k lidem, kteří se hodně věnovali a věnují události z 18. února 1853. Atentát na císaře Františka Josefa I. se stal součástí knihy Tomáše Hejny nazvané Podivné pravdivé příběhy. V kapitole o atentátu popisuje, co se odehrávalo dále.
0: Když se snažil Libénii zaútočit podruhé, císařův pobočník Karl von O'Donnell ho srazil k zemi a začal se s ním prát. To už se zbíhali lidé z okolí, kteří korzovali po oblíbeném výletním místě.
1: Jak už víme, Františku Josefu I. bylo tehdy 23 let. Narodil se 18. srpna 1830. Bylo to v 9.45 ráno. Na svět byl budoucí císař přivítán v skutku velkolepě. Jak ostatně ve své knize císař František Josef I. jeho život, jeho doba, popisuje Franz Heere.
0: Habsburský dvůr má následníka. Zaznívá 21 dělových salv, stráže dávají za zvuku bubnů k poctě zbraň, což, jak nařídil přešťastný císař, budou dělat i v budoucnu, když se přiblíží arcivévodské dítě v kočárku nebo v kočáře taženém šestispřežím. Dítě dostalo při křtu 20. srpna v Schönbrunnu jméno František Josef Karel. Stále ještě vyčerpaní svědci obřadu, vyhlížející jako strašidla v gala, považovali dítě za budoucího rakouského císaře. S jistotou to ovšem nemohli tvrdit a nikdo z nich nemohl ani tušit, že císař bude vládnout 68 let a habsburskou monarchii vezme sebou do hrobu. Nevěděli, že vychvalovaný rok 1830 značí počátek vývoje, na jehož konci bude zánik starého Rakouska a staré Evropy vůbec.
1: Dětství budoucího císaře se podobalo vojenskému drillu. V 6 letech měl týdně 13 vyučovacích hodin. Například náboženství, němčinu, francouzštinu, psaní, zeměpis. V 7 letech to bylo už 32 vyučovacích hodin týdně. Přibyly maďarština, čeština, tanec, tělocvik, šerm, plavání. Potleze se učil ještě polsky a maďarsky, aby se mohl domluvit i s příslušníky dalších národů monarchie. Navíc měl ještě latinu a řečtinu, také třeba filozofii, astronomii. Jako dítě vstával před 6 hodinou. Spát chodil v 9 hodin večer, stále pod tlakem studijního plánu. Do svého deníku si jednou zapsal.
0: Bude mi 15, už zbývá málo času k výchově. Musím se proto snažit, abych se zlepšil.
1: Kde se cítil nejlépe, tak mezi vojáky. Uniformy miloval. Co by budoucí vrchní velitel prošel základním vojenským výcvikem. Prodělal službu jako pěšák, dragoun, dělostřelec, dokonce i ženista. K 13. narozeninám dostal uniformu plukovníka 3. dragounského pluku, včetně samotného pluku. Franz Heere psal.
0: Po celý život bude vojáctví milovat jako krásnou hru, chápat jako mocnost pořádku a pokládat za nedotknutelný nosný pilíř monarchie. Válečnickou vážnost však neměl rád. Vojevůdce z něj nikdy nebyl. Střílel a zabíjel raději na lovu, jenž ho fascinoval, ba opájel už jako 13letého chlapce.
1: Blížily se však chvíle, které mě silně otřást habsburským mocnářstvím. V letech 1848 a 1849 zasáhnou řadu evropských zemí, včetně Habsburské říše, krvavé revoluční události. A v této době, 2. prosince 1848, František Josef I. se stává císařem. Je mu teprve 18 let. Za 5 let na to ho ve Vídni čeká atentátník. Víme už, že se jmenoval János Libény a byl to Maďar. Smrtící zbraň koupil, jak se později ukázalo, na tržišti. Nůž si upravil tak, aby měl oboustranné ostří. Víme už také, že na císaře zaútočil se zvoláním ať žije Košut. Elien Košut. Atentátník tak vyjádřil sympatie k maďarskému boji za samostatnost. K boji, který se odehrával zejména v letech 1848 až 1849, A jehož byl Lajos Košut hlavním představitelem. Tehdy mu bylo 46 let. V literárně historické stati Lajos Košut a jeho původ se můžeme dočíst.
0: Byl slovenského původu, pocházel z prostředí chudší šlechty, která celá staletí žila ve slovenském Turci. Doma se mluvilo slovensky, maďarsky a německy. Košutova matka pocházela z prešovské německé rodiny. Lajos Košut se postupně stal hlavním představitelem maďarského národního boje za nezávislost. Již v roce 1837 byl odsouzen za velezradu. Po propuštění v roce 1840 začal vydávat národně liberální noviny Pešti Hirlap. V roce 1847 je zvolen do Říšského sněmu a stává se hlavním vůdcem opozice. Během revoluce v roce 1848 žádá Košut nezávislost Maďarska na Habsburské říši a aktivně se účastní bojů. Stojí v čele povstání, které v Uhrách, tedy v Maďarsku, vypuklo v roce 1849. Košut vyhlašuje samostatnou Maďarskou republiku. Má diktátorské pravomoci. Maďarská revoluční armáda úspěšně odrazí pravidelné rakouské vojsko. Když ale císař František Josef povolá na pomoc svého spojence, ruského cara, jsou maďarští Košutovi revolucionáři bezmocní. Košut uprchne do zahraničí. Do své země, i když bude po letech rehabilitován, se už nikdy nevrátí. Zemře v roce 1894 v Itálii. Pátrání po okolnostech, za kterých se v roce 1853 odehrál vražedný útok na tehdy 23-letého císaře Františka Josefa I., pokračuje. Byl to osamělý čin nebo velké spiknutí?
1: V době porážky maďarského povstání v roce 1849 měl pozdější atentátník János Libény sotva 18 let. Pracoval jako vojenský krejčí a později, jak vypověděl, zapojil se i do bojů. Jak říká autor knihy Podivné pravdivé příběhy Tomáš Hejna, porážka maďarské revoluce s ním, stejně jako s mnohými dalšími Maďary, silně otřásla.
2: Vlastně těžce nesl tu porážku a těžce nesl porážku vůdce toho povstání. A tenhle ten krejčí se rozhodl, že vlastně po těch letech pomstí poražené maďarské povstání a rozhodl se udělat tímto způsobem. Nikdy mu nikdo nedokázal, že by byl součástí jakékoliv organizované skupiny.
1: Jak později János Libény vypověděl, zejména s ním otřásla scéna, kdy z okna arabského zámku, kde tehdy pracoval jako vojenský krejčí, musel sledovat popravu maďarských důstojníků zajatých Rakušany. Franz Hére o této kruté exekuci psal.
0: V příkopu pevnosti Arad bylo 6. října 1849 za zvuku hymny Zachovej nám, hospodine, císaře a naši zem zastřeleno nebo oběšeno 13 generálů, kteří předtím sloužili v rakouské a pak v maďarské armádě. Dne 25. října bylo popraveno 6 civilistů, mezi nimi bývalý předseda maďarské vlády Lajos Batthyány, který v rozporu s rozsudkem musel být zastřelen, protože se dýkou, kterou mu dopravila jeho žena, zranil tak, že mu nemohli dát na krk oprátku. Car žádal zastavení poprav. Byl rozhořčen, že generálové, kteří se vzdali Rusům, byli oběšeni, zatímco ti, kteří kapitulovali před Rakušany, byli odsouzeni k méně potupné smrti zastřelením. František Josef Mikulášovi I. napsal, že by byl šťasten, kdyby mohl, jak mu velí osobní pocity, dát

0: Byl jsem nucen dívat se na své krajany, také urozené šlechtice, jak jsou vězněni, stříleni, věšeni. Tenhle stav jsem prostě neunesl. A když jsem si uvědomil, že v současné situaci, kdy jsme neustále pod tvrdým policejním a vojenským dozorem, nemůžeme čekat na změnu poměrů, rozhodl jsem se, že svou zemi osvobodím jiným způsobem.
1: Těmito slovy zdůvodnil při pozdějším vyšetřování atentátu János Libény svůj čin. To už ale přece jen předbíháme. Opustili jsme zraněného císaře ve chvíli, kdy si jeho pobočník Max O'Donnell na atentátníka vrhl. To už mu přispěchá na pomoc další lidé. Tomáš Jena v knize Podivné pravdivé příběhy publikuje také tuto pobočníkovu vzpomínku.
0: Vzkypěla ve mně krev a rozhodl jsem se bezodkladně jednat. Popadl jsem toho chlapa za ruku se zbraní, ještě než stačil udeřit po druhé, a povalil jsem ho celou svojí vahou na zem. Doslova jsem ho zalehl, ale pořád se bránil a začal se se mnou prát. Jenomže zlatí Vídeňáci, když viděli, jak se pereme a že císař krvácí, hned se k nám začali zbíhat.
1: Ať se to u nás možná leckomu zdá zvláštní, císař byl tehdy, zejména ve Vídni, populární a oblíbený. Na rozdíl třeba od tehdejších Uher, tedy Maďarska. Mezi těmi, kteří přispěchali na pomoc, byl i řezník Josef Etrnajch. Opět hovoří autor knihy Podivné pravdivé příběhy Tomáš Hejna.
2: Řezník, který stál opodál, hned přiskočil a toho atentátníka spacifikoval tak, že ho potom musel císař zastavit, aby ho neumlátil. V prvním okamžiku, tak jak to psali vlastně i vídeňské noviny a později se ho zapsalo, zaznamenalo i v denících toho O'Donnella, tak si mysleli, že atentát byl úspěšný, protože císař silně krvácel z té rány na krku. Nakonec se ukázalo, že je to jenom škrábnutí, císař se velice rychle zpamatoval. Zakročila samozřejmě policie, která byla nedaleko, takže přišli, atentátníka zavřeli, odvlekli do vězení a císaře odvedli s tím zraněním do blízkého paláce arcivévody Albrechta a potom mu tu nechali odvést vlastně k ošetření císařskému lékaři.
1: Císařův pobočník O'Donnell bude posléze povýšen do hraběcího stavu. Josef Etrnajch se stane rytířem. První ošetření poskytl panovníkovi dvorní lékař doktor Seeburger. Rana byla natolik prudká, že František Josef I. měl nějakou dobu poškozený zrak. Viděl, jak později vzpomínal, rozmazaně. Miloslav Martina knize Krvavá cesta k Sarajevu cituje rovněž dopis mladšího panovníka a bratra Karla Ludvíka, který poslal dalšímu z bratrů, Ferdinandu Maximiliánovi.
0: V předpokoji vidím stát císaře obdivuhodně klidného, s ranou naštěstí již obvázanou. Náš skvělý bratr řekl ve stylu, který je pro jeho charakter tak typický, to nic není. Vypadal jako obvykle, ačkoliv ztratil mnoho krve.
1: Během odpoledne se do světa rozletí první, dodejme, že důkladně cenzurovaná, zpráva o atentátu. Noviny atentátníka označovaly například poloviční otrok, zvrácený jedinec. Miloslav Martínek v knize Krvavá cesta k Sarajevu připomíná i kaplana z Mladé Vožice na Táborsku, Jana Křtitele Siku.
0: Ve svých verších uveřejněných krátce po atentátu v pražských novinách označil spiklence usilující o život jeho veličenstva za ďábly v lidském těle. Nezapomněl přidat strofu, která ukazovala prstem na maďarského emigranta Lajoše Košuta a italského revolucionáře Giuseppe Mazziniho. Z Peleší zámořských, to je z anglického ostrova, zvlášť z Londýna, připojil poznámku Veršo Tepec z Mladé Vožice, metají šípy jedovaté. Hudební doprovod mohl obstarat Johann Strauss mladší, jenž složil na oslavu zachráněného veličenstva pochod s hojnou citací hymny Zachovej nám, Hospodine. Proslavený Radeckého pochod, dílo Strause otce, však syn překonat nedokázal.
1: Vídeňský dvor má za to, že atentát je součástí rozsáhlého spiknutí. Atentátník je pod kuratelou tvrdých výslechů. Stále ale opakuje, že žádné pomocníky neměl. I také ve vojenské posádce vyhlášena pohotovost. Je povoláno dělostřelectvo. Městské brány jsou uzavřeny. Nádraží obsadilo vojsko.

0: že téhož dne se uskuteční ve svatoštěpánském kostele děkovná mše za panovníkovo zachránění. Mladší bratr František Josefa I., Karel Ludvík, v dopisu svému bratru Ferdinandu Maximiliánovi, který v knize Karlova cesta k Sarajevu cituje autor Miroslav Martínek, ještě píše.
1: Když jsme pak jeli ozářenými ulicemi domů, ze všech stran se ozývalo volání vivat. Celé město, včetně předměstí, bylo osvětlené, v ulicích velké množství lidí a všude velký jásot nad nepopsatelným štěstím, že jsme byli zachráněni. Mně ten jásot nebyl příjemný, byl mi naopak spíš protivný při pomyšlení na tu hroznou událost, k níž došlo teprve před pár hodinami.
0: Jak Miloslav Martinek ještě uvádí, podobné akce se odehrávaly i v dalších místech rakouského mocnářství. Obecní rada královského města Prahy zaslala do Vídně zvláštní memorandum.
1: Věrné obyvatelstvo Prahy vzdává díky pánu všehomíra, jenž našeho císařského královského veličenstva nám tak drahou, tak posvátnou hlavu celého Rakouska tak zázračně zachránil, odvrátil od nás hoře netušené.
0: Mezitím pokračují výslechy Jánoše Libeního. Mimo jiné vypověděl.
1: Narodil jsem se 8. prosince 1831 v Čákváru. Můj otec, Jánoš Libéní, byl krejčovským mistrem. Šel jsem se rovněž učit krejčím. Po válce za nezávislost jsem pokračoval v učení a pracoval potom jako tovaryš. V březnu 1851 jsem se přestěhoval do Vídně, abych vykonal atentát na císaře. Začal jsem pracovat v dílně Samuela Majera. Měl jsem předmistrovskou zkouškou, tu už jsem nestihl složit. Na atentát jsem se důkladně připravoval. Také jsem začal sledovat císaře. Zjistil jsem, že se každé poledne prochází po městských hradbách. Sledoval jsem ho takto 12krát, než přišel můj čas.
0: Protože krejčí Jánoš Libény vytrvale opakoval, že vše naplánoval jen a jen sám, vyšetřovatelé nevěřili. Během několika dnů mělo být zatčeno 379 lidí, domnělých spolupachatelů. Velké zatýkání nastává zejména mezi krejčími. Josef Weibel, Jánoš Misic a Josef Laskiewicz, kteří se provinili tím, že patřili k blízkým přátelům atentátníka, budou odsouzeni k 15 a 20 letům nucených prací. Šéf nejvyššího policejního úřadu, pardubický rodák, Johann Franz Kempen von Fichtenstein, který dohlíží na vyšetřování, si stěžuje na atentátníkovu zatvrzelost. Po 6 dnech vyšetřování je Jánoš Libény odsouzen k trestu smrti.
1: Pro zločin velezrady úkladně vražedním přepadením nejvyšší osoby jeho CK apoštolského veličenstva Františka Josefa I. ke smrti provazem odsouzen.
0: Zněl výrok vojenského soudu. 26. února nastal čas popravy, jak ve své knize píše Miloslav Martínek.
1: O 2 dny později vydal se ve sněhové válnici na vídeňské popraviště početný průvod míru milovných Vídeňanů. Do rukou dostali obvyklé lístky, na kterých byl vylíčen odsouzencův zločin. Nejvyšší policista Kempen vyjádřil ve svém deníku radost, že tentokrát Ksindl zůstal doma. Jen se pozastavil nad zprávou, že někteří pozoruhodní lidé vyslovili názor, že by se poprava měla odložit.
0: Zajímavé ovšem bylo, že císař se postaral o to, aby atentátníková matka, která zůstala bez prostředků, dostávala doživotní penzi. A co víc, popravený atentátník neskončil, jak bylo běžné, v neoznačeném hrobě, ale byl pohřben i s obřadem. Jakhle dodává autor knihy Podivně pravdivé příběhy Tomáš Hejna, ani smrtící útok nezabranil císaři v tom, aby se i nadále pouštěl na procházky Vídní.
2: František Josef I. se po tom atentátu velice rychle zpamatoval, takže už po 3 týdnech se zase procházel po Prátru a k nelibosti všech vlastně členů císařské rodiny, tak opět pouze se svým pobočníkem Udonalem. Takže ani to, že mu hrozila bezprostřední smrt, mu nezabránilo v tom, aby prostě zachoval své zvyky a chodil na veřejnost stále jenom s jedním jiným člověkem. Ale ono to mělo i své politické důvody, protože František Josef I. se tím stával u lidí ještě populárnějším. Tím, že vlastně nevyvolal žádné stané právo nebo něco podobného, že se nepokoušel v Maďarsku vyvolávat nové spory na základě tohoto atentátu jednoho člověka, tak on si získával čím dál tím větší popularitu. Myslím si, že to je jeden z důvodů, proč nakonec císař František Josef I. byl náš asi nejdále panující panovník, byť nebyl nikdy korunován českým králem oficiálně.
0: Navzdory tomu všemu, v průběhu dalších let musel císař čelit ještě dvěma pokusům o atentát. V roce 1891 nastražili tři anarchisté na železniční trati nedaleko pozdější Liberecké Doubské ulice dynamit. Nálož však vybuchla dříve, než tudy vlak s panovníkem projel. O dva roky později zaútočil osamělý atentátník na císaře opět ve Vídni. Byl davem přemožen. Plynuly roky. Na místě, kde se Janoš Libény pokusil zabít císaře, vyrostl jako dík za záchranu votivní chrám. Novogotický kostel, postavený podle plánu architekta Heinricha Ferstla. V Praze na Karlově mostě vzniklo rovněž na počest záchrany panovníka sousoši věnované, jak už víme, z úvodu našeho vyprávění svatému Františku Serafinskému, tedy svatému Františku z Assisi, symbolu čistoty, nezištnosti a pomoci chudým. V dalších letech už však panovníková popularita spíše klesala. Kromě toho musel vnímat úpadek Habsburské říše. Doba nazrávala k velké katastrofě. Další už známe. Rok 1914, atentát v Sarajevu na následníka Habsburského trůnu, manifest mým národům, 86-letý, nemocný a životem unavený František Josef I. vyhlašuje válku. Ta získá přívlastek první světová. Válečný požár zachvátí Evropu. Zahyne v letech 1914 až 1918 na 10 milionů vojáků. Rakousko-Uhersko přestane existovat. Na troskách mocné říše vzniknou nové státy, včetně Československé republiky. O tom však už František Josef I. vědět nebude. Zemře 21. listopadu 1916, 5 minut po 21. hodině. Jeho poslední slova budou, když se ho komorník zeptá, zda se mu v posteli leží dobře, ano, je to dobré.
3: Posloucháte Víkend s Českým rozhlasem Vysočina, rádiem vašeho kraje.

Jelen chod opravdu líný? Jak to s ním vlastně je? Půjdeme to zjistit do Jihlavské zoologické zahrady. Hned poté další písnice, jmenuje se Proměna a přichází s ní Xindl X.

0: Jak moc líný je lenochod? Kdy je ideální čas ho pozorovat v pohybu? Pojďte s námi do zoo a zjistíte to.
1: Pojďte s námi do zoo.
2: Milí posluchači, tady je Sima ze zoo a já se nacházím na amazonském pavilonu, kterému taky říkáme Hacienda Escondido, a je tady se mnou chovatelka Míša, která má na starosti jedno velmi specifické zvíře a je to lenochod. Nás se často návštěvníci ptají, jestli je lenochod tak pomalý, jak se o něm povídá. Je to tak?
3: Tak pomalý zas tak nejsou. Jsou pomalý na zemi, když slezou. Po větvích se pohybují rychle a jsou to i skvělí plavci.
2: A už někdy utekl nebo už někdy utíkal před tebou?
3: Občas jsou takový pokus. Ale naštěstí jsme je stihli odchytnout dřív, než odešli z pavilonu, takže zatím se nám to nepodařilo, že by nám utekl.
2: My máme tady momentálně rodinku lenochodu. Jak tam probíhá ta výchova? Starají se oba dva?
3: Takže výchova spočívá v tom, že se stará převážně samice. Samec vůbec do toho nezasahuje, drží se raději dál.
2: Jaká je máma naše samice? Stará se hezky o to mládě?
3: Naše samice je skvělá máma, odchovala už spoustu mláďat.
2: Dostává teďka nějakou speciální potravu, když má mládě?
3: Přidáváme bílkoviny, aby měla dostatek bílkovin, například vajíčko, dostává vařený kuře.
2: Takže lenochod nám sežere i kuře. Já si myslím, že většina posluchačů si myslí, že žerou pouze listy.
3: Bývá to tak ve volné přírodě, jinak tam si sem tam chytnou hmyz.
2: A já jsem koukala, ty si teďka krajela tu zeleninu a na takový specifický tvar, oni to byly takové podlouhlé pásky, bych to nazvala. Proč to tak je?
3: Podlouhlé pásky děláme skrz to, protože mají dlouhé drápy a aby si to lépe přichytili.
2: Takže je to pouze, aby vlastně ten lenochod se hezky najedl.
3: Přesně tak.
2: A v čem ještě tak spočívá nějaké specifikum starostlivosti o lenochoda? To je něco specifického, co děláš pouze u lenochoda a u jiných druhů ne?
3: Každý zvířátko je nějak specifický, ale řekla bych, že oni vzhledem k tomu, že jsou noční tvorové, takže přes den spijou, tak za stolik nepotřebují péče.
2: To znamená, že si asi moc neužiješ, když přes den spí.
3: No, málo kdy. Maximálně na půlnoční svačinku, když jdou.
2: Počkej, půlnoční svačinka, ale to tady seš o půlnoci, nebo jak to mám rozumět?
3: Ne, přes den kolem 12, tak většinou si dávají oběd pro nás, pro lenochody půlnoční svačinku.
2: Jo, takže obrácený režim, takže vlastně jejich půlnoc je náš den, rozumíš?
3: Jo.
2: A my tady máme v rohu štěpku, ta slouží k čemu?
3: Tak to je lenochodí záchod, aby měli kam chodit, protože lenochodí chodí dolů, vyprazňují se tak jednou, dvakrát do týdne ve volné přírodě jednou za 10 dní.
2: Smrdí lenochodí bobky?
3: Má to takový specifický parfém, ale neřekla bych, že to je něco hroznýho.
2: My můžeme vlastně říct, že tvoje práce je tak trochu práce ve výškách, ne?
3: Musíme nažebřít, protože přece jenom lenochodí, jak jsou ve větvích, tak musíme my za nima, oni za námi nepůjdou. S tím, že jim dáváme do větví krmení, aby se k tomu dostali pěkně. Vodu dostávají, samozřejmě pitný režim je důležitý.
2: A pijou dolů hlavou?
3: Tak upřímně to vám povím, že jsem ještě lenochody pít neviděla. Většinou pijou podle mě v noci, jak jsou vzhůru. Ale myslím si, že vzhledem k přírodě, že si slezou ze stromu a napijou se, tak si myslím, že u té vody se obrátí už.
2: Doporučení pro návštěvníky je chovat se tiše, koukat kolem a přijít asi brzy ráno.
3: Určitě. To jsou nejvíc aktivní, ještě než se uvelebijou ke spánku.
1: Pojďte s námi do zoo každou neděli po 11. hodině. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: Ještě doplním, že článek a fotografie lenochodů najdete také na našich internetových stránkách a sociálních sítích.
1: Léto v Jihlavské zoo. Český rozhlas Vysočina. Žijeme tu s vámi.
0: Drag show v domově pro seniory, to je zápletka nového filmu režiséra Šimona Holého, který soutěží v hlavní sekci Karlovarského filmového festivalu. Včera měl světovou premiéru a my jsme byli u toho. Reportáž uslyšíte hned po písničce Kino Gloria. Jak stylové. Přichází s ní Petr Rezek.

0: film o coming outu i o životě na české vesnici a s tím spojenými stereotypy. To je český snímek Čika Čika, česká holka, který měla světovou premiéru na Karlovarském filmovém festivalu. V hotelu Termál ho uvedli i herci v hlavních rolích Jan Cina a Pavla Tomicová.
1: A co ta Helenka? Co kdybych přišel za babi jako Helena já?
2: Ovdovělá poštěčka Zdena z vesnice se snaží splnit přání své umírající mamince. A tak její syn Lukáš, který jinak žije v Paříži, uspořádá vystoupení před publikem českých seniorů jako drag queen. Série dalších událostí pak matku zblíží se synem.
3: Já jsem gay. A nepracuju v žádné bance. Ale živím se jako drag queen.
1: Jako co?
2: Režisér Šimon Holý řekl, že jednou z inspirací byla jeho vlastní matka, která ve filmu i hraje.
4: Rodina je třeba taky moje máma, která tady je, který tímhletím řeku za úplně všechno, že i hrála a že inspirovala tenhle film.
2: Premiéra byla vyprodaná už v den začátku festivalu, tak jak se vám film líbil?
5: Velmi se mi líbil, velmi.
6: Dlouho jsme tleskali, nikdy jsem to tady nezažil takhle při premiéře, že bychom takhle dlouho tleskali. Takže to bylo taky spontánní a hezký.
7: Myslím si, že to bylo natočené tak, že i lidi, kteří s tím tématem nemají nic společného, tak to bylo za mě úplně v pohodě a myslím si, že by to měl vidět každý.
8: Samozřejmě to téma je silný, jasně, ale ta forma samotná vlastně to ke mně jako nedopravila asi tou nejlepší cestou.
9: Herecké výkony se mi líbily moc, hlavně Pavla Tomicová a Janci na mě. To přišlo, že to je fakt matka se synem, jakože to bylo úplně autentický, fakt jsem tomu věřila.
2: Ve snímku zazní i některé známé skladby Heleny Vondráčko. Když jste mluvil o té Heleně Vondráčkové, jak těžké bylo získat práva k těm skladbám, které tam vlastně zazní v tom filmu?
4: Vlastně docela náročný, to je majstrštyk Alžběty Janáčkové producentky, trvalo to rok, ale jsem rád, že jsme našli společnou řeč, přesně jako v tom filmu mají k světě hlavní postavy najít společnou řeč.
2: Film Čika Čika v Karlových Varech soutěží o křišťálový glóbus v hlavní sekci. V českých kinech bude od srpna. Herci v hlavních rolích Jan Cina a Pavla Tomicová budou hosty Radiožurnálu zítra odpoledne. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Český rozhlas Vysočina, zprávy.
1: Kraj Vysočina si pronajal pozemky pro světelskou přeložku a most. Křišťálový globus za přínos kinematografii převzal v Karlových Varech hollywoodský kameraman Robert Richardson. Katar a Irán podle státních médií Teheránu obnovili vzájemný obchod v Perském zálivu. Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost, občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky, teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá, klidný podvečer přeje Jaromír Kulhán. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro stavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky parcel, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj s městem postavit také nový most přes řeku Sázavu. Řidiči by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
2: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas.
1: Držitel 3 Oscarů, kameraman Robert Richardson v Karlových Varech převzal křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Na festivalu také uvedl film The White Devil.
3: Ústřední postavou časozběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
4: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
3: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Hanebný pancharti a nebo Letec. Dokument je debitem Jany Hojdové, která před skoro 10 lety Richardsona oslovila kvůli diplomové práci na FAMU.
5: Pro mě je to nepředstavitelné, že tady stojíme. Je mi velkou ctí, že můžeme mít premiéru tady.
3: Večer má v Karlových Varech světovou premiéru taky slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky, která řeší nucené sterilizace romských žen v 80. letech v Československu. Lucie Pávová, Český rozhlas.
1: Irán a Katar obnovili vzájemný námořní obchod v Perském zálivu, tvrdí to iránská státní média s odvoláním na obchodního ataše v Dauha. Podle něho začala znovu fungovat lodní doprava mezi iránským přístavem Dair a katarským přístavem Ar-Ruwais. Ty jsou důležité hlavně pro regionální obchod. Irán v reakci na americko-izraelské údery od začátku března útočil na cíle na Blízkém východě, spojené se zájmy Spojených států. Mezi nimi i na ropnou a plynárenskou infrastrukturu. V Kataru. Sport. Český duel v osmifinále tenisového Wimbledonu ovládla Karolína Muchová, která porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 setech 7-5, 5-7 a 6-3. A deblisté Adam Pavlásek a Patrick Rickl skončili v Londýně v osmifinále. Finsko-britské dvojici Heliová a Rapetn podlehli 1-2 na sety. Druhou etapu Tour de France vyhrál v Barceloně Mexičan Isaac del Toro. Žlutý dres lídra udržel Dan Vingegaard. Nejlepší z Čechů byl Matias Vacek, který dojel na 38. místě. Počasí. V noci bude oblačno až zataženo a místy se přidají přehánky, teploty klesnou k 12 stupňům. Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost, občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
1: Nehoda 2 osobních aut překáží na silnici 37 u Vojnova městce na Žďársku. S opatrností tam ale projedete.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je krátce po 18. hodině a to je čas, kdy vám Český rozhlas Vysočina plní dechovková přání. Výjimku samozřejmě neučiníme ani dnes v neděli 5. července. 22 155 49 99 to je telefonní linka, na kterou si o svůj oblíbený dechovkový hit můžete zavolat. A komu ho pošlete? To už záleží jen a pouze na vás.
0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.

0: Bachovky pro Vysočinu. Zavolejte si o svou oblíbenou písničku právě teď. 22 155 49 99. Český rozhlas Vysočina.
1: A tohle číslo zavolal a vytočil jako první Honza z Brna, kterého vítám v našem vysílání. Ahoj.
2: Ahoj Jožko, zdravím tebe i všichni milosti kdekoliv pro Vysočinu. A vybral jsem tam písničku Voničky, jmenuje se Moje první láska a pošlu pro tebe tu písničku a pro ty moje kamarády od Batelova až Polančov, Kubovi do Jihlavy do Tarsíku, manželům Letektorům do Skály, Dejde do Kališ, Spávce do Třebiče a všem, co mají rádi, že naši hezky písničky. Díky Jožko, na viděnou, na slyšenou.
1: Já taky děkuju, mě se krásně, ať se písnička líbí. Ahoj.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je obsazena a já zdravím paní Marie. Dobrý den.
1: Dobrý den a krásný sváteční nedělní podvečer. Přeji vám, pane Koláři, a zdravím všechny posluchače, příznivce krásné dechovky na Radiu Vysočina. Dnes posílám písničku všem, kteří měli v těchto dnech narozenin i také sobě. I vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a splnění všech přání. Moc vám děkuji a písnička ať potěší. Tak a naslyšenou.
0: Mějte se hezky, tak já vám samozřejmě taky moc a moc gratuluji k narozeninám a posílám písničku, kterou jste vybrala, Valaška a Maria. Ať se vám líbí. Naslyšenou, hezký večer.
1: Vám taky.

jako dnes, tiše padal sníh a zůstaly mi jenom tvoje stopy. Kam vedli já nevím, jenom vím, že se nikdy nevrátili. A ještě mi zůstal na památku kamínek a já s ním psal přes celou zeď tvoje jméno, Maria. Tak prosím tě přijď k té naší zdi.

0: A za zvuku zvonu se můžeme vypravit do Veskytné u Pelhřimova, kde už je na telefonu připraven Jarda, aby nám také vyřkl svoje hudební přání. Jardo, vítej v našem vysílání, ahoj.
1: Ahoj, Jošku, já tě zdravím, všechny posluchače Dechovek pro Vysočinu. A dneska bychom chtěli popřát a nechat zahrát Jardovi Paškovi do Úsobí k jeho narozeninám a popřát mu všechno nejlepší, a hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, lásky, pohody s Maruškou, hodně mysliveckých úspěchů a ještě dlouhá léta, dobře, Jarda s Janou. Písničku posílám Ješku i tobě a písničku pošlu i Milovi Vackovi do Vilémovic, Joškovi do Hrádce, Jirkovi do Zdislavic, Vaškovi do Želiva, manželům Majce a Standovi Lecjaksovým, manželům Janě a Květovi Pavlíčkovým, Mílovi a Věrce Irsovým, Dobatelová, Kájovi a Janě Dopuklit a všem posluchačům přejeme hlavně hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody. A vybral jsem písničku Za mýho živobytí od Malé muziky Pavla Havlíka. Joško, tobě moc děkuju a budu se těšit zase někdy. Naslyšenou, ahoj. Děkuju ti moc.
0: Také děkuji, mě se krásně a písničku moc rád posílám. Ahoj.
1: Ahoj.

Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce na

0: Pepovi a Janě, do hřebníka Milovi a Janě. Joško, písnička bude pro tebe a zahrajeme si písničku, kterou zahraje Javorinka ze Strání, jmenuje se Zastraňanským hájkem. Takže všem příjemný poslech a Joško zase třeba z brzy naslyšenou.
1: Budu se těšit, měj se krásně, písničku posíláme, ahoj.

0: Telefonní linka 22 155 49 99 je opět obsazená. Já jsem za to rád a zdravím paní Slávku do Třebíče.
1: Dobrý podvečer, pane Jožu, a všem posluchačům Dechovic. Dneska budu posílat písničku od... já jsem to zapomněla.
0: Veselky?
1: Veselky, vzpomínky. A to teď, jak tady sedím, tak na všechny na vás vzpomínám. Na vás, pane Jožo, především na Jardu a Janu Přibylovi z Vyskytné, Jirkovi Prokopovi a ze Zdislavic, Honzíkovi z Brna, těm posílám veliké díky. A všem ostatním, Janě a Květoslavu Pavličkovým z Koječína, Milovi Vackovi z Vilémovic, Majce a Standovi ze Skály a Vaškovi ze Želiva. A vám, pane Jožo, děkuji a písničku posílám i tež manželovi na obláček nahoru.
0: Mm-hmm. Dobře.
1: Děkuji pěkně a někdy zase
0: nazhledanou. Mějte se hezky, posíláme písničku. Naslyšenou.
1: Díky.

0: Teď už v našem vysílání zdravím Jirku Prokopa ze Zdubí, ze Zdislavic, zkrátka odevšat. A teď hlavně v našem vysílání. Ahoj.
1: Ahoj, Jožo, taky seš všude zdejší jako já, veď, no jo, my to máme složitý. Tak já tě taky zdravím samozřejmě ještě jednou. A dneska samozřejmě musíme to poslat do Úsobí, tam už se slaví od pátka, sobota, neděle. S Jardou jsme to probrali všechno po první, poslední, tak teď už mu pošlu jenom písničku k jeho krásným 63 roku obětovaný kluk, no jo, že to víš, to je, je to bažát. No a ještě písničku taky pošlu ještě, to nedávno mě nebo taky narozeniny, jeden mladík, který jezdí do skály z největší dálky, Honza z Brna, představ si, jo, že máš z Brna přiletěl do skály a... A ještě pošlu písničku, kde bylo taky Den Jarda z Vyskytný a Sávka z Třebíče. A ještě pošlu taky Mílovi Hvackovýmu. A přátelé, teďka pozor, teď vám něco řeknu. Takový Jožák Koláš tvrdí, že neumí zpívat, jo. A je to takový tři neděle měsíc, já jsem přepnul šlágr, jo, představte si, jo. A tam bylo setkání nějakých hvězdy a přátelé. A nejenom slyším písničku Hastrmane, Tatrmane, Melou, Kolemlí. Co tam zpívá?
0: Kola mlýna klapou kampu celou, ano.
1: Je to pravda?
0: Tak je to možný, je to možný, no.
1: Co to bylo, Jožo, kruci písek, pak že neumíš zpívat, nádhera.
0: Tak já neříkám, že vůbec neumím zpívat, ale rozhodně se nechci srovnávat s nějakými zpěváky, takže radši zůstanu pouze u toho mluvení.
1: A byl tam takový pianista, ten všechno zahrál, kde nějaký odrovačky se tam dávali, víte?
0: Jo, to byl Radim Linhart, takové setkání u klavíru to bylo a tam jsme zpívali různé písničky, no.
1: Jo, Linhart nějaké, já taky, ano. No pěkný to bylo, no. Já jsem poslouchal, budám kruci, písek, to není možný.
0: Možný je všechno.
1: Řekni. Dobře, tak už nebudem držovat, jo, že písnička je pro tebe, jo.
0: Děkuju.
1: Tak pro všechny, co jsme jmenovali, jo.
0: Výborně.
1: Už to tam.
0: Pouštím, měj se krásně. Pytlácký Valčík a Karel Polata. Ahoj.
1: Ahoj.

0: Dechovky pro Vysočinu s Jožou Kolářem.
1: A teď nás telefonní linky zavedou do Batelova, odkud volá dechovkář Míra. Dobrý den.
2: Dobrý podvečer, Jožo. Moc krát děkuji, že mě vzal do vysílání. Zdravím a zdravím i všechny posluchače tohohle našeho krásného, oblíbeného dechovkového pořadu. Já bych jenom trošičku upřesnil místo, odkud volám. Já volám z útulné hospůdky ve vesničce Čenkov u Třešti, kde se sešla krásná společnost na oslavě kulatých narozenin. A oslavencem je můj bratránek, pan Jirka Mareš. Takže já bych mu chtěl jménem nás všech, kteří se tady dneska, jsme se tady sešli, dobře se bavíme, hraje nám k tomu muzika, takže bych mu chtěl i po vlnách Českého rozhlasu Vysočina popřát všechno nejlepší k jeho kulatým. Já myslím, že u pána se může říct k jeho kulatým 80. nádherným, krásným 80. narozeninám popřát všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody v kruhu svých nejbližších. No aby mu ten jeho životní optimismus co nejde vydržel. No jakož to u mě bývá zvykem, tak samozřejmě bych mu chtěl na dálku tentokrát popřát nejenom symbolicky Slivovičkou Trnéčkovou, ale jako dárek bych mu chtěl Slivovičku Trnéčkovou od Žadovjáku poslat. Takže Jirko, ještě jednou všecko nejlepší, užij si tu krásnou dnešní narozeniny. Ať se ti ta Slivovička Trnéčková líbí a určitě si spolu dneska ještě jednu nebo dvě Slivovičky Trnéčkové při ti oslavě dáme. Jožo, děkuju pěkně a zase někdy naslyšenou.
1: Není za částek přání předávám a písničku pochopitelně posílám. Hezký večer, ať se oslava vydaří. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: Do Třebíce zdravím pana Vítka, který má také nějaké přání pro dnešní den. Dobrý den, zdravím vás
1: ještě jednou. Veliký přání mám, dobrý den, já vás zdravím všechny, zdravím přátelé tohohle rozhlasu a samozřejmě všechny lidi. No. Takže já bych to měl pro manželku, pro maminku, pro Svobodovi do Přenína, pro Kvajzrovi do Opatova a pro dcerku, která bude mít 7.7.18 let. Všechno nejlepší a hodně zdraví, přeje táta. A tady pro Moniku.
0: Výborně, vybral jste bílou orchidej, tak věřím, že se všem bude líbit. Mějte se hezky.
1: Určitě, a pěkný
0: večer.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Naslyšenou.

0: Dozvonilová, zdravím paní Alenku a poslouchám její přání. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Joško. Já bych prosila zahrát písničku Deska Želivku.
0: Mhm. Dobře.
1: Bude to pro vás, já vás to řeknu ještě až potom, až mě dáte do toho, že jo.
0: No už jste ve studiu, ve vysílání, tak prosím pěkně hovořte. Protože čas nás tlačí, ať to stihneme.
1: Já děkuji mnohokrát, že jste mě vybral do vysílání a prosím, abych tu písničku Želivku a bylo by to pro manželé Hodovi a Jarušku Krpálkou ze Želiva a taky vám bych ji poslala, věnovala teda.
0: Bezva. Díky
1: moc. Takže si potek přeji a mějte si noc hezké, naslyšenou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou.

pojďme splnit také SMS-ková přání. Prosím o písničku Znám já jedno dívča. Děkuji, Lída. Tak paní Lída napsala, přání jsem přečetl, no a teď si můžeme poslechnout mistřiňanku právě s touto skladbou.

Za 3 minuty už tady bude 19. hodina, další aktuální zprávy s Jaromírem Kulhánkem, to znamená, že dnešní dechovky pro Vysočinu končí. Je tady poslední vzkaz, prosím zahrát písničku Na moravské dyji, děkuji Laďka. Tak to je poslední SMSka, kterou jsme dneska vyřídili, no a ty další zase vyřídíme zítra, protože každý den mezi 18. a 19. hodinou hrajeme dechovky pro Vysočinu. Ty dnešní, jak jsem říkal, končí, loučí se Joža Kolář, přeji vám příjemný a pohodový večer a zítra odpoledne se na vás budu těšit.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Vysočina, zprávy.
0: Pelhřimov připravuje vlastní vizuální identitu. Poslance čekají do letní pauzy ještě dva jednací týdny. Fotbalový šampionát nabídne večer zápas Brazílie-Norsko. Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost. Občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Teplotní maxima dosáhnou 24 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá Jaromír Kulhánek. V Pelhřimově představili tři finální návrhy na vizuální identitu města. Autoři teď do nich zapracují připomínky odborné poroty, která potom vybere absolutního vítěze. Hodnotitelé posuzovali nejen kvalitu, ale také použitelnost, originalitu i dlouhodobou udržitelnost každého z návrhů. Konečnou podobu město zveřejní po ukončení soutěže.
2: Radnice chce, aby vizuál přibližoval Pelhřimov jako město rekordů a kuriozit a zároveň místo, které se všestranně rozvíjí. Výsledkem nemá být jenom logo, ale ucelený systém, který se bude používat například na webových stránkách, sociálních sítích nebo v městských tiskovinách. V budoucnu by ho mohly využívat i příspěvkové organizace. Milan Soldán, Český rozhlas.
0: Koalice chce do sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V následujících dvou týdnech plánuje schválit třeba znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
3: Ještě před námi jsou dva velmi intenzivní týdny práce.
4: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
3: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
4: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
5: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze, protože oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
4: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
0: Rusko dnes několikrát drony útočilo na ukrajinský Charkov. V Iziumu v Charkovské oblasti při raketovém útoku zahynul jeden člověk a 11 bylo zraněno, jak oznámila oblastní vojenská zpráva. Ukrajinci mezitím pokračovali v útocích na anektovaný Krym, kde zemřel jeden člověk.
1: Mistrovství světa ve fotbale.
0: Fotbalisté Brazílie a Norska se utkají v New Jersey v osmifinále mistrovství světa. Bude to druhý vzájemný soutěžní zápas. Na světovém šampionátu v roce 1998 vyhráli Norové 2-1. Zápas začne ve 22 hodin našeho času. Dvě hodiny po půlnoci se pak na azteckém stadionu utkají domácí Mexičané s Angličany.
1: Počasí.
0: Zítra očekáváme proměnlivou, většinou velkou oblačnost, občas se vyskytnou přehánky nebo déšť, výjimečně i bouřky. Odpolední teplotní maxima dosáhnou 21 až 24 stupňů. Foukat má mírný severozápadní až západní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Vysočina.
0: Na silnicích kraje se teď jezdí bez nehod a také dálnice D1 na Vysočině je volně průjezdná. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Víte, co to jsou hnízdečka pro nedonošené děti a kdo je jejich autorkou? Dnešní díl bude patřit sestřičkám na novorozenecké jednotce intenzivní péče, která je nedílnou součástí péče o nejmenší pacienty. Mým vzácným hostem dnes bude Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Silná žena, která se neonatologii věnuje přes 30 let. Zakladatelka instagramového účtu Niku UPMD, kde najdete neuvěřitelné záběry předčasně narozených a nemocných novorozenců a detaily specializované péče celého neonatologického týmu. Eva je také autorkou hnízdeček pro předčasně narozené a nemocné novorozence. Se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození holčičky vážily 740 gramů a 690 gramů. Cesta k uzdravení povede přes pracoviště, které jako jediné v České republice má specializaci na léčbu dětí s vrozenou brániční kýlou. Léčí novorozence s dalšími vážnými vrozenými vadami a také s různými infekčními komplikacemi. Na díl mezi dětmi se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Eva Řežábková, staniční sestra neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy a maminka dvojčátek narozených ve 24. týdnu plus 4 dny jsou hosty pořadu, kde mluvíme o moderní medicíně, o cestě k uzdravení, která dnes půjde hlavně přes děti. Povedu rozhovor s ženami, které mají obrovský podíl na tom, že Gábinka a Dominika, tato dvě malá dvojčátka, se mají skvěle k světu. Dobrý den, milé dámy.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Začneme Evo Řežábková, staniční sestro, která se neonatologii věnuje přes 30 let, tím, co to jsou vlastně hnízdečka. Vy jste jejich autorkou. K čemu slouží?
3: Hnízdečka slouží ke komfortu předčasně narozených dětí a nemocných novorozenců na jednotce intenzivní péče, aby jsme jim přece jenom trošku zpříjemnili to prostředí, v kterém se vlastně ty děti ocitnou. Hnízdečka navozují prenatální polohu, což je pro ně nesmírně důležité, protože čím jsou mladší, čím se dříve narodí, tím tu prenatální polohu právě potřebují identifikovat dál v tom svém životě na té jednotce intenzivní péče. Hnízdečka samozřejmě přinesly i obrovský benefit nejenom pro ty děti, ale přinesly benefit i pro rodiče. A to z toho důvodu, že ty rodiče cítili, že ty děti jsou chráněny, jsou bezpečí, v teple, že jim je krásně, že jsou hřejivá a jsou i barevná. Takže odvádí tu pozornost od těch hadiček, od toho prostředí na ty jednotce intenzivní péče. A dalším benefitem jsou právě zdravotní sestry. Poměrně se jim změnila práce tím, že ty děti jsou klidnější, spějí víc, mají klidnější puls, dech, lépe si drží teplotu a ta práce se v tomhletom zkvalitnila, že na ty děti trošičku méně šaháme. Dříve se na ně šahalo po 3 hodinách, kdy se přebalovali, přeměřovali a dnes, když jsou stabilní, mluvím o stabilních pacientech, tak je to po 6 hodinách.
1: Jak vás to vlastně napadlo, ta hnízdečka vymyslet, vytvořit, kde jste našla inspiraci? Protože vy jste vlastně vytvořila takový druhý domov těm malým dětem, které se takhle předčasně narodí.
3: To je zajímavá otázka, protože já jsem téměř 12 let pracovala u Apolináře a byla jsem přesvědčena o tom, že polohujeme úplně nejlíp, jak můžeme v té době polohovat. Nicméně mě to naučilo moje mateřství, moje vlastní děti, protože jsem zjistila, že ty děti mají teplotu, jsou nemocný, potřebují se schoulit, když je bolí bříško, potřebují si přitáhnout nohy k bříšku. A když jsem se vrátila zpět na jednotku intenzivní péče, tak najednou mi to strašně vadilo, že ty děti nemají komfort, že polohovací pomůcky jsou hrubý, neosobní, jsou chladivý, děti se velmi málo polohují, převážně ležely na zádech, mají tvrdý podložení pod krkem, ne takový jakoby měkký polštářek. A vlastně mi to potom mým mateřství se všechno spojilo a říkala jsem si, tak takhle ne, pojďme to zkusit jinak. Tou nejdůležitější pomůckou, na kterou jsem přišla jako poslední, to byla kostička, který říkám kostička pod krk, protože aby se tím dětem dobře dýchalo, tak sami dobře víme, že máme doma polštář, který si dáváme jenom pod krční páteř a krásně se nám spí. A vlastně to všechno vychází z toho domova.
1: Jak tento neuvěřitelný vynález, ten druhý teplý domov, přijali vaši kolegové na neonatologii v Ústavu péče o matku a dítě v Podolí?
3: Začátky byly velmi, velmi těžké. Úplně na začátku, já jsem tam byla pouhé 2 měsíce, takže si umíte představit, když přijde sestřička do stabilního kolektivu.
1: A začne jim do toho mluvit.
3: A začne jim do toho mluvit, přesně tak. Takže začátky byly velmi, velmi těžké a vlastně to trvalo 2 roky, než se dostala do praxe. A velmi mě pomohli lékaři, což je zajímavé, protože lékaři začali ordinovat do ordinací, že si přejí, aby děti a hlavně chronice ležely v hnízdečkách. A sestřičky, to je pro mě úplně to nejdůležitější, protože dnes se předhánějí, která bude mít nejvíc vystajlovaný inkubátor, kdy budou ladit spolu, kor dvojčátka. Takže za mě sestřičky super.

0: Cesta k uzdravení.
1: Eva Řežábková působí jako staniční sestra na oddělení novorozenecké jednotky intenzivní péče v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze v Podolí. Autorka Hnízdeček, o kterých tady mluvíme, dostala jste za to nějakou cenu, Evo?
2: Ano, dostala jsem cenu od České asociace sester Purpurové srdce v roce 2018.
1: Já myslím, že byste měla časem dostat i cenu influencerka roku, protože vy jste mimo jiné založila instagramový účet, který se jmenuje
2: Niku_UPMD.
1: Ale píše se to Nicu. To pro ty, kteří by se právě teď chtěli na ten instagramový účet podívat. Co tam uvidí?
2: Uvidí tam ten náš život. Instagramový účet byl založen z důvodu, aby veřejnost viděla, jak tam žijou sestřičky, rodiče, lékaři, sanitáři a vlastně co to všechno obnáší a aby poznali ty osudy těch dětí. Na Instagramu jsou zveřejněny děti pouze, které mají souhlas. Nikdy si nedovolíme zveřejnit děti, které nemají souhlas od rodičů. Ty děti, které jsou zveřejněné, jsou již doma. Nikdy nezveřejňujeme děti, které ještě leží na našem oddělení. Je to docela zajímavá zkušenost, protože na nás se napojili nejenom studenti, medici, lékaři z jiných oborů, ale i samozřejmě ta veřejnost a nedílnou součástí jsou ty maminky.

0: A vzdělávací Instagram nemůže dělat sestra sama.
1: Spolu se staniční sestrou přišla i maminka dvojčátek Klára. Ještě jednou dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vám se narodili holčičky Gabriela a Dominika. Přišli na svět ve 24. týdnu těhotenství plus 4 dny, tedy ve velmi předčasném stádiu těhotenství. Při narození vážili 740 gramů a 690 gramů. Jaký je ten příběh celý?
2: Když jsem byla transportována z Jablonecké nemocnice právě do Podolí, můj stav byl tak vážný, že jsem si vyslechla od pana primáře přímo špatný verdikt, že má vyčnívající vak blan, takže porod proběhne ještě ten den, ale bohužel jsem byla v týdnu 22 plus 3 dny, takže holčičky by to určitě nepřežily. Takže mě rovnou dali právě na ten porodní box s tím, že ten porod se během dne rozjede. Ale my jsme vydrželi, a to díky nesmírné podpoře mého manžela a celé rodiny, protože to díky i lékařům dovolili mému manželovi tam se mnou zůstat na porodním boxe, a to krásných 16 dní jsme tam vydrželi. Takže holčičky se ještě tak jako dopekly u mě, ale pak museli teda ven. Takže se narodili 24. týdnu a 4 dny. A to z důvodu, že mi začínala infekce v těle. Takže byl to akutní císařský řez. Kdyby tomu tak nebylo, tak by holčičky neměly šanci na přežití. Když se narodili, nevěděli jsme, jestli přežijou, nepřežijou. Rozhodujících bylo první 24 hodin, to holčičky zvládly. Následně 48 hodin, co jsme taky zvládli. A pak se jednalo o ty týdny první, což si vedli krásně, i když měli hrozně nízkou porodní hmotnost. A když už jsme mysleli, že to nejhorší máme za sebou, tak bohužel přišla rána, a to ve 32. týdnu. Stalo se to jako první Gabrielce, kdy se jí zauzlovali střívka, takže musela akutně na operaci. Tímto bych chtěla poděkovat chirurgům z Motola, který přijeli a Gabinku nám operovali. Musela jí být vyšita stomie, ale zvládla to krásně. A bohužel to samé, co měla Gabrielka, se stalo i Dominičce. A musela být operovaná taky. A nevěděli jsme, co bude dál. To byl prosinec, kdy jsme si mysleli, že půjdeme tak nějak domů před Vánoci. A to byl náš největší dárek, který bychom mohli dostat. A stalo se tak, protože výborní chirurgové z Motola odoperovali vlastně ještě Dominičku na začátku prosince a stomii zanořili. A 20. prosince donesli jsme si už domů takový dva krásný dárečky, který to hezky vybojovali.
0: Paní Karešová s jejím manželem byli neskuteční. Neskuteční. Vlastně u holek trávili denodenně. A vlastně k těm rodičům máme velmi blízký vztah, protože oni nám tam nechávají to nejcennější, co mají, a to je jejich děti. My jsme tam prožili s nima neskutečných 177 dní. A i my jsme si strašně přáli jim ten dárek domů dát, protože půl roku být v nemocnici je prostě strašně dlouhá doba denodenně dojíždět. Je to rodina, která se nám vydala pod kůži. A samozřejmě jsou děti, které nám proběhnou tím oddělením, a jsou tam 2-3 dny, ale některé ty rodiny tam opravdu stráví s námi třeba těch 6 měsíců.
1: Říká Eva Řežábková, staniční sestra z novorozenecké jednotky intenzivní péče neonatologické kliniky Ústavu péče o matku a dítě.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Gabrielce a Dominice je dneska kolik?
2: Biologicky jim je 16 měsíců a korigovaně oslavili první rok.
1: A jak se mají?
2: Mají se čile k světu. Jsou to dvě raubířky. Dominička, hodně hyperaktivní holčička, která si vynucuje všechno, ale je to takový mazel, a Gabča bych řekla, že to je taková její ochranitelka, která si nechá všechno od ní líbit, ale umí se poškárlit, ale je vidět, že jedna bez druhý nemůže bejt. Jsou úžasný, dělají pokroky každý den, jsou to silný holky.
1: Vy taky. A váš manžel taky. A vy teď, Kláro, máte možnost něco vzkázat svojí rodině.
2: Svý rodině bych chtěl asi vzkázat, že bez nich bychom to nedokázali. Ačkoliv oni to měli těžký, protože v době, kdy my jsme se snažili udržet holčičky co nejdýl u mě v příšku, tak mi umíral strejda. Bylo to nesmírně těžký a oni to zvládli všechno. Bez jejich podpory bychom to určitě nezvládli. A hlavně bych chtěla poděkovat strašně moc mému manželovi. Protože v první řadě holčičky jsou tady díky jemu. Jsem hodně na něj napojena a vím, že bez něho bych to nezvládla.
3: Ano, pan Kareš je neuvěřitelný muž. Nikdy paní Karešovou nenechal samotnou, protože byly doby, kdy je těm maminkám smutno na duši. Vyčítají si spoustu věcí, strašně to dlouho trvá. A tady se vždycky ukáže ten silný vztah té rodiny. A ty holky to vyhrály jenom díky těm rodičům.
1: Jak je důležitá psychická podpora v těžkých chvílích?
3: Přesně tak. Je to nejenom u nás v ústavu, kdy je centrum provázení, který paní Karešová určitě využila. Pak ty sestry, které jsou u toho lůžka, a ten lékař, protože ty sestřičky vlastně jsou úplně nejblíž těm maminkám, protože se starají o ty jejich děti. A ty sestřičky jsou prvotní psychická podpora. Je to prvotní člověk, s kterým se maminka setká a vlastně spolu pohladí to dítě, dají ruku na miminko, kdy se ty rodiče opravdu bojí. A samozřejmě lékaři, kdy podávají informace a opravdu se z nás stává tým a do toho týmu ty rodiče patří.
1: Což se nedá dělat, pokud člověk nemá srdce na pravém místě. Takový je příběh, možná i osud staniční sestry Evy Řežábkové z novorozenecké jednotky intenzivní péče Ústavu péče o matku a dítě. Evo, já bych vám chtěla popřát, aby se vám splnil ten sen, a sice abyste sestry ještě něco naučila, protože tak, jak to teďka vnímám, tak máte určitě co předat.
3: Děkuju.
1: Já vám děkuji za návštěvu u nás. Klárko, děkuji, že jste se nám svěřila se silným příběhem, což v cestě k uzdravení občas míváme. Já přeji holčičkám pevné zdraví a přijďte navštívit druhou mámu, Evu Řežábkovou, zase někdy.
2: Přijedem určitě. Děkujem za pozvání.
3: Taky děkuju.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Šalom Aleichem. Magazín o židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. V Boskovicích začíná festival pro židovskou čtvrť. Navštivte během léta 10 hvězd a uplynulo 10 let od smrti Eliho Wiesla. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Začaly letní prázdniny a s nimi začala také sezona festivalu, které se během léta budou konat po celém Česku. Jeden z prvních už brzy startuje v Boskovicích. 34. ročník festivalu pro židovskou čtvrť se koná od 9. do 12. července. Co všechno nabídne, nám už prozradí ředitelka festivalu Jana Černá. Dobrý večer, co všechno jste letos nachystali?
2: Dobrý večer. Nachystali jsme toho zase spoustu. Návštěvníci se můžou těšit na řadu koncertů různých žánrů, divadelní představení, filmové projekce, výstavy a výtvarné instalace. Součástí programu jsou taky přednášky, besedy a autorská čtení, ale to jsme nově přidali performance. Je to strašně těžké něco vybrat, ale abych byla trochu konkrétnější, tak třeba náš programem se budeme věnovat 20. výročí jednoho z nejvýznamnějších vydavatelství na dnešní nebo současné české hudební scéně, a to Polí 5. Vzpomeneme si nedožité 90. prezidenta Václava Havla. A na festivalu třeba taky bude řada hostů a my jsme moc rádi, že jedním z nich bude fotograf Josef Koudelka. A to bych řekla, že jeho výstavu Invaze 68 v Boskovické galerii Otakara Kubína můžou návštěvníci vidět už teď.
1: Jakou roli vlastně na vašem festivalu hraje Boskovická židovská čtvrť?
2: Židovská čtvrť, to byl důvod, proč tenkrát, že to skoro 35 let, festival vznikl. Šlo tenkrát o to upozornit vůbec na její existenci, na to, v jakém je stavu a na to, že by bylo záhodno ji zachovat, obnovit, což se povedlo a dneska je vlastně v židovská čtvrť v Boskovicích přirozenou součástí festivalového dění. My každý rok nabízíme komentované prohlídky, které se věnují její historii a architektuře, ale diváci nebo návštěvníci tam můžou zajít na koncerty, na výstavy, na různá site specific představení, anebo si jenom tak prostě odpočinout od toho hlavního festivalového dění a trochu se tam zrelaxovat.
1: V posledních letech se ve společnosti mění atmosféra a mluví se o narůstajícím antisemitismu. Vnímáte to nějak při organizaci vašeho festivalu?
2: Ano, je to tak. A naštěstí jsme se v poslední době přímo s projevy antisemitismu při organizaci festivalu nesetkali. Ale samozřejmě vnímáme to napětí, to, že určitá témata, zejména v souvislosti s Izraelem, v té poslední době vzbuzují velké emoce a loni jsme se i setkali s tím, že jsme vedli diskuzi s místními aktivisty, kteří se vymezovali proti aktuální politice izraelské vlády a měli výhrady k některé přednášce a k nějakém částem programu. Ale pro nás vlastně ta diskuze je hrozně zajímavá a my se snažíme ten program festivalu stavět tak, aby nabízel různé úhly pohledu nebo perspektivy na určitá témata a z toho vlastně ta diskuze přirozeně vyplývá. A my věříme tomu, že osobní setkání a nějaký dialog, který je otevřený a věcný, tak přispívá k většímu porozumění a respektu ve společnosti a k tomu bychom vlastně my festivalem taky chtěli přispět. A my věříme, že jedním ze způsobů, jak lidi spojovat, jsou pozitivní kulturní zážitky, takže proto bych chtěla posluchače rozhlasu pozvat k návštěvě festivalu, který má mimo jiné jedinečnou atmosféru díky tomu, kde se odehrává, což je město Boskovice a není to jenom židovská čtvrť, ale mnoho dalších míst ve městě.
1: Říká ředitelka Boskovického festivalu pro židovskou čtvrť Jana Černá. Děkuji moc a ať se vám festival vydaří.
2: Moc děkujeme.
1: Ten, kdo sjednává mír v nebesích, zjedná mír i nám a celému Izraeli. Na verš z židovské modlitby zpívá Hana Maxová.

0: 10 obnovených židovských památek a desítky příběhů, které znovu ožívají. Unikátní projekt 10 hvězd vrátil lesk zrekonstruovaným synagogám i rabínským domům po celém Česku. Dnes v jejich autentickém prostředí najdete nejen stále expozice, ale i živou kulturu, od koncertů až po výstavy, které z nich stojí za to navštívit během léta. Na to se ptala Daniela Brůhová.
1: Unikátní projekt 10 hvězd má na starosti Květa Svobodová z Federace židovských obcí v České republice. A protože je na letošní léto připraven opravdu bohatý kulturní program, pozve nás jen na některá místa.
2: Nejblíž z Prahy máme do Brandýsa nad Labem a tam je velmi pěkná výstava Jindřich Valdés. To je Kohinor, to je továrna Valdéska. Potom Kohinorka. Je to takové memento pro současnou dobu.
1: Synagogy a rabínské domy jsou v létě otevřeny, stejně jako ostatní památky, po celý týden, kromě pondělí. Stejně je tomu i v Nové Cerekvi.
2: Tam je moje oblíbená výstava, ta se jmenuje Hieronymus Lorm. To byl člověk, který pocházel z Mikulova. Ta výstava má podnázev Muž, který otevřel hluchoslepým svět. Je to neuvěřitelný osud.
1: Čím byl Hieronymus Lorm výjimečný?
2: Vytvořil abecedu právě pro hluchoslepé. On sám se narodil jako zdravý člověk, ale později ohluchnul, oslepnul. Takže on se vžil do té situace a dokázal přiblížit běžný život takto postiženým lidem.
1: Jak se výstava dostala do Nové Cerekve?
2: Původně byla ta výstava v Mikulově. Je to prostě příležitostná výstava, která putuje po synagogách. Doputoval až do Cerekve.
1: My teď vyrážíme na další cestu.
2: Pozvala bych vás do synagogy v Polici u Jemnice.
1: Tentokrát si můžeme poslechnout koncert.
2: Bude 23.8. Bude tam vystupovat Dominika Vajzašková a Jarmila Vlachová. Bude violončelo hrát s akordeonem. Já sama jsem zvědavá, jaké to bude, ale určitě to je hrozně zajímavé. A navíc ta synagoga v Polici je velmi krásná, má skvělou akustiku.
1: Poraďte nám, jak si vybrat z dalších zajímavých míst.
2: Já bych vám doporučila webové stránky, protože vlastně v předstihu tam uveřejňujeme plakáty ke všem těmhletěm akcím. Rozhodně si tam můžete vybrat, co je blízké vašemu srdci, co je blízké vašemu bydlišti, podle toho, kolik máte času.
1: Projekt, o kterém mluvíme, se jmenuje 10 hvězd. Je oprava 10 synagog definitivní, anebo ještě něco přidáváte?
2: Ta oprava je definitivní na těchto 10, ale my v poslední době se snažíme přidat, nebo přidali jsme 11, a to je právě ta Police u Jemnice. A v současné době pracujeme ještě na obnově synagogy v Neveklově a v Batelově, čili Neveklov blízko Prahy a Batelov na Moravě. Ovšem, tam je rozdíl v tom, že těch 10 hvězd bylo opraveno z evropských peněz, takže ta oprava šla poměrně rychle. Během 4 let se opravilo těch 10 synagog. A tady sbíráme peníze, kde se dá, takže postupujeme velmi pomalu. Ale přesto je pokrok vidět.
0: K šabatovému dni odpočinku patří chvalospěv Příteli duše od Česovcitu. Opět zpívá Hana Maxová.

0: Eli Wiesel přežil peklo holokaustu, 10 let potom ho mlčel a pak své zážitky sepsal ve své asi nejznámější novele Noc. Nakonec se stal jedním z nejhlasitějších bojovníků za lidská práva po celém světě. Od chvíle, kdy tento výjimečný spisovatel a nositel Nobelovy ceny míru zemřel, právě uplynulo 10 let. Jeho odkaz v následujícím příspěvku připomíná Leo Pavlát.
1: Eli Wiesel se narodil 3. září 1928 v rumunském Szigetu. Za války jako chlapec přežil věznění v Osvětimi a Buchenwaldu a po jejím skončení, nejprve ve Francii a poté ve Spojených státech, zasvětil svůj život literatuře, ale neméně výuce a obraně lidské důstojnosti. Jeho hlas se stal jedním z nejvýraznějších morálních apelů druhé poloviny 20. století. Tragickou minulost vždy chápal jako živou výzvu k odpovědnosti. Patřil k hlavním iniciátorům Muzea památky holokaustu ve Spojených státech, otevřeného ve Washingtonu roku 1993. Důrazem na aktuálnost ze shromážděného svědectví přitom ovlivnil koncepci tohoto významného místa připomínky Shoah. Jako mezinárodně respektovaný intelektuál současně vystupoval proti etnickému vraždění a bezpráví ve světě. Spolu vytvářel jazyk, jím se vztahujeme k paměti, humanitě a mravnosti. V roce 1986 bylo toto úsilí Eliho Wiesla oceněno udělením Nobelovy ceny míru. On sám byl již od své slavné prvotiny Noc z roku 1958 často vnímán především jako spisovatel, jehož tvorbu výrazně poznamenala osobní válečná zkušenost. Neméně důležitá je však pozornost, kterou ve svém díle věnoval židovské náboženské tradici. Činil tak přístupně a přitom bez ztráty hloubky, jak to v českém prostředí dobře ilustrují jeho knihy, uvozené jako příběhy. Příběhy o důvěře, proti smutku či o naději. Eli Wiesel přitom jen nepřevypravoval náboženský obsah, ale nabídl jeho osobitý výklad. Podobně koncipované jsou také jeho další česky vydané knihy. Bible, postavy a příběhy, Talmud, portréty a legendy či svět chasidů. Biblické postavy se zde stávají partnery dialogu. Talmud živým prostorem otázek, pochybností i naděje. Chasičtí mistři posilou v čase úzkosti a zklamání. Takto viděno lze celou tvorbu a veřejné působení Eliho Wiesla chápat jako příběhy proti smutku. Ne proto, že by popírali bolest, ale protože odmítají ponechat poslední slovo bez naději. Vztah Eliho Wiesla k českému prostředí nebyl jen nepřímý. V roce 1996 navštívil Pražské židovské muzeum, o rok později a znovu v roce 1999 se účastnil Mezinárodního diskuzního fóra 2000, pořádaného z iniciativy prezidenta Václava Havla. S ním sdílel pozornost věnovanou lidským právům a morální odpovědnosti ve veřejném prostoru. Eli Wiesel zemřel před 10 lety. 2. července 2016 v New Yorku. V době nových konfliktů, nenávistné polarizace a bezprecedentního nárůstu antisemitských projevů zůstává jeho důraz na paměť a odpovědnost snad ještě naléhavější než za jeho života. Oběti zemřeli, ale nenávistníci jsou tu stále, řekl při přijímání Nobelovy ceny míru a při stejné příležitosti, vždy musíme zaujmout postoj. Neutralita pomáhá utlačovateli, někdy oběti. A okřídlenou se stala jeho věta, opakem lásky není nenávist, ale lhostejnost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. V Kanadě vstoupí tento měsíc v platnost zákon, který rozšiřuje trestní postih za veřejné vystavování nenávistných symbolů, za strašování u míst bohoslužeb a zločiny z nenávisti. Židovské organizace označily zákon za důležitý krok k ochraně ohrožených komunit. V Radnicích začal 25. ročník festivalu Hudba v synagogách plzeňského regionu. Koncertní cyklus, který současně připomíná historii místních židovských komunit, bude pokračovat na dalších 5 místech, včetně bavorského Flosu. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
2: Hodin.
3: Český rozhlas
2: Zprávy.
3: Česká vláda chce zhruba do 2 týdnů v poslanecké sněmovně prosadit obnovení evidence tržeb. V Broumovském výběžku na Náchodsku začíná sledování vlků vybavených telemetrickými obojky. Tenistka Karolína Muchová bude na letošním Wimbledonu bojovat o účast v semifinále. A počasí zítra převážně velká oblačnost, opět místy přehánky, maxima opět kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý sváteční večer. Vládní koalice chce do letošních sněmovních prázdnin prosadit ještě několik vládních priorit. V nejbližších 2 týdnech proto plánuje schválit například znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Svolává kvůli tomu i mimořádné schůze.
4: Ještě před námi jsou 2 velmi intenzivní týdny práce.
5: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Kromě EET chce koalice v Dolní komoře do letní pauzy prosadit taky třeba novelu stavebního zákona.
4: Musíme dohnat to zpoždění, které nám způsobila opozice svými obstrukcemi v tom prvním pololetí.
5: Zatímco elektronickou evidenci tržeb opozice zatím navzdory svému nesouhlasu neobstruovala, stavební zákon provázela v prvním i druhém čtení rozsáhlá opoziční vystoupení. Podle předsedkyně poslaneckého klubu Pirátů Olgy Richterové je to i proto, že vláda u důležitých novel podle ní obchází běžný proces schvalování.
6: Tak se nemohou divit, že tady je bouřlivá diskuze. Že oni rozvrací všechno, co se tady postupně roky budovalo a vyvíjelo.
5: Koaliční politici kritiku odmítají. Předkládání poslaneckých návrhů je podle nich legitimní nástroj. Poslanci se do lavic vrátí zase v úterý. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
3: Výzkumníci z brněnské Mendelovy univerzity začali v česko-polském příhraničí na Náchodsku s pátráním po kořisti vlků. Využívají přitom data z telemetrických obojků, se kterými se v dané lokalitě pohybují 2 šelmy. Odborníci pak určí, jak často vlci loví a co je jejich nejčastější kořistí. Upřesní ochranář Miroslav Kutal.
7: Cílem je získat vlastně co největší dataset, aby jsme mohli vyhodnotit právě tu frekvenci lovu, složení kořisti a tak dále. Čili i v tomhle období vlastně od toho léta, kdy začínají i ve větší míře ty útoky na hospodářských zvířatech, tak je pro nás vlastně důležité vědět, jakou část ty hospodářská zvířata vlastně tvoří v té potravě vlků.
3: Na Burtalsku právě dnes začal už 17. ročník akce s názvem Summer Job. 150 mladých dobrovolníků bude týden pomáhat seniorům s prací na zahradě, drobnými opravami nebo například s malováním. Cílem akce je podle koordinátorky Lucie Procházkové spojit generace a přinést do regionu Bruntalska nové vztahy.
8: Smyslem Summer Jobu není jenom práce, ale je to i v tom společenství. A to právě tvoříme skrze ten kulturní a společenský program, když vždycky přivezeme sebou, kromě těch mladých a té práce, i různé koncerty, divadla, nebo třeba letos podcast Přepište dějiny. Sport.
3: Česká tenistka Karolína Muchová porazila v českém derby Barboru Krejčíkovou ve 3 setech a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Japonka Osakaová, která před několika málo minutami porazila světovou jedničku a první nasazenou hráčku Arinu Sabalenkovou z Běloruska.
2: Počasí.
3: Zítra bude velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni. Na severu republiky bude o něco chladněji, tam čekáme maxima kolem 18, vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Dálnice D4 je u Staré Huti na kilometru 29 v obou směrech stále neprůjezdná. Pokračuje tam vyprošťování havarovaného kamionu směrem z Prahy. Před odklonem na exitu 27 trvá klidný provoz. Naopak od Strakonic se zdržíte až 20 minut. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Začíná pořad Zámecké léto. Pěkný večer a příjemný poslech.
2: Zámecké léto.
9: Vítejte na Benešovsku, v krásné kopcovité krajině středních Čech, na zámku s psaníčkovými sgrafity na fasádě, na zámku Neústupov. Jeho počátky spadají do románského období, které dokládá blízký kostel. Neústupov patřil mnoha rodům. Dnes tu žije Michal Farník, neúnavný zachránce památek a prezident asociace majitelů hradů a zámků. A já vás zvu do jeho sídla.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským.
10: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

0: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně budeme poznávat zámky a lidi, co na nich žijí a pečují o odkaz naší historie. Pozvu vás na zámek Neústupov. Patrik Rozehnal si tam dal schůzku se současným pánem, s Michalem Farníkem, který zámek koupil v roce 2021. Jak zjistil, měl panské předky, ale na severní Moravě.
1: Zámecké léto.
2: Tak asi z mého hlasu vnímáte, že nejsem původně z Čech, ale původně ze severní Moravy. A my jsme po staletí bydleli na Těrlicku, Karvinsku, no a naši předkové byli po staletí svobodníci. To znamená status významný v tom, že nemuseli odvádět robotu, nemuseli odvádět desátky, vlastnili půdu. No a můj prapraděda se přiženil k rodu Michníkům a patřil jim zámek na Šumbarku, což je dnešní Havířov.
3: A ten zámek?
2: Ten zámek pořád stojí, patří městu Havířov, funguje, takže se tam můžete zajet i podívat. A já můžu říct, že vlastně symbolicky jsem asi navázal na svého prapradědu, kdy jsem koupil Neústupov a začal jsem ho rekonstruovat.
3: Jak velká je tam mezera mezi tím, kdy tedy vaše rodina, váš rod, se dostala k zámku v Šumberku a dnešním Havířově a kdy vykupujete zámek v Neústupově, nebo byla tam nějaká kontinuita?
2: Kontinuita tam nebyla, to byl začátek 19. století.
3: A pak ho opouštěli proč, nebo jak vaše rodina?
2: On vyhořel a oni ho potom prodali.
3: Pašli?
2: Zůstali v té oblasti, ale ten zámek se prodal.
3: Tehdy, když žili na zámku, tak o co se starali, co třeba měli na starost nebo co bylo nutné spravovat? Víte, nevíte?
2: Vím, tak patřilo tomu mojemu prapradědovi, vím, že měl asi nějakých 27 hektarů šlechtické půdy a starali se o zemědělství a vlastně o to, co v té době asi všichni o hospodářství měli, asi velké hospodářství, to znamená zvířata, pole a to byl asi ten předmět jejich činnosti tehdy.
3: Váš potom děda nebo tatínek vyprávěl o tomhle?
2: To ne, to si myslím, že to nevěděli. Jako můj otec mi kdysi ještě říkal, že jsme původně žili na Těrlicku, což vlastně ten genealog, jak bádal tu historii, tak z těch písemných pramenů na to narazil, ale tuto historii můj otec taky nevěděl. První dochovaný písemný předek, vidíte, je Bernardus Farník okolo roku 1671.
3: Myslíte si zpětně, když se ohlednete za svým životem nebo to, co člověk dělá a jak přistupuje k věcem, že tohle je třeba důkaz toho, že tam právě ti předci byli, že to máte po nich něco?
2: Tak asi v tom DNA tam bude taková ta píle k té práci, že chce člověk něco dokázat, to asi možná tam budu mít po předcích. Nemyslím si, že by tam bylo právě to spíše takový jako můj koníček, že mě baví dějiny, historie a české hrady a zámky.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.
0: Zámek Neústupov, původně renesanční stavbu v malebné krajině České Sibiře, si prý vybral srdcem. Přes 20 let pracoval jako manažer v jednom z diskontních potravinových řetězců a teď nastoupil ke konkurenci. Přes týden pracuje v Praze, ale nejlíp mu je s rodinou na jeho zámku.
3: Kdy se ve vás zrodila myšlenka, že byste se mohl stát skutečným zámeckým pánem?
2: Tak ta se rodila strašně dlouho. Já jsem několik roků i hledal nějakou kulturní památku, která by se mi líbila, protože jsem chtěl něco zachránit, zrekonstruovat a pak do toho užšího výběru přišel Neústupov a nakonec jsme se s tím bývalým majitelem dohodli, že ho koupím.
3: Kdy jste to byl poprvé? Nebo viděl jste ho nejprve na fotografiích, někde jste se ho našel nebo jste jel náhodou kolem? Jaký byl první kontakt s Neústupovem?
2: Našel jsem si ho na internetu, protože ten bývalý majitel ho dlouho inzeroval, že ho chce prodat, tak jsem tady byl, myslím si, na podzim roku 2018 poprvé se podívat. Na mě tady, jak jsem tady přijel poprvé, tak ta historie tady na mě padla, ten genius loci, který tady je, že vlastně máte románský kostel, původně gotickou tvrz, vedle toho máte nejstarší lípu ve středočeském kraji, tak mě to uchvátilo, že jsem toho nikdy nelitoval.
3: Jak se kupuje takový zámek? To mi řekněte, dobře, máte původní majitele, osloví vás to. Jak to vypadá, jak se to nabízí, takový zámek?
2: Původní majitel mi dal klíče a řekl, tak se běžte podívat. Takže jak jsem tady vlezel, tak jsem samozřejmě nejdřív zabloudil. pak jsem musel přijít ještě jednou, protože jsem vlastně zjistil, že vůbec nevím, jak jsou ty místnosti, když jsem dostal ty plány, tak abych si to ještě jednou zvizualizoval. No a pak jsem si říkal, jako jo, tak tady mě čeká teda hodně práce. Jo, netušil jsem, že se nám tady objeví dřevomorka a že ta rekonstrukce bude takto náročná. Já říkám minulý čas, že my jsme ještě neskončili a myslím si, že to nejdůležitější mám za sebou. V budoucnu nás bude určitě čekat ještě oprava střešní krytiny, ale těch 6 roků bylo hodně náročných.
3: Co vás tu překvapilo?
2: Pozitivně to, že se nám tady dochovaly ty historické malby na stropech. Jo, a že se nám to podařilo obnovit. A máme tady malby z první půlky 17. století, což já jsem strašně rád, že jsme tomu navrátili tu historickou hodnotu.
3: Dojalo vás něco? Je třeba, že tohle jste nečekala, že byste tu našel, nebo takovéhle věci?
2: Tak co mě nejvíc dojalo, asi to, že když jsem tady poprvé spal sám na zámku. Jo, mě kolegové, kamarádi, kteří vlastně nějakou kulturní památku, tak říkali, neboj se, tam se nemusíš bát, tam ti duchové na tebe nepůjdou, protože ty seš ten, který ten zámek zachraňuje, tak oni to budou vnímat pozitivně. Takže je pravda, že od té doby jsem tady spal už hodně nocí sám a žádný duch na mě nevkročil.
3: Jaké to je bydlet na zámku? Vy tu máte vlastně, můžeme to říct, svoje křídlo nebo část toho zámku, jako opravdu jako byt dnes v krásném provedení. Jaké to je tady žít?
2: Krásné. Já když vždycky tady přijedu v pátek večer z Prahy, tak je tady ticho, klid. Je to vlastně kraj Blanických rytířů, Česká Sibiř. Tak tady není ten světelný smog, tak tady jdou nádherně vidět hvězdy. Takže jak když tady jsem potom v noci a procházím si to, tak je to ten takový hezký pocit, že jsem se dostal do toho klidu na ten víkend, že si to užiju. Bohužel potom v sobotu je ta realita jiná, že si obleču monterky a jdu pracovat ven.
3: Na čem třeba?
2: No, jenom třeba na sekání trávě, na nějakých úpravách tady venkovních zahrad, takže většinou teďka se staráme o to, aby okolí toho zámku vypadalo už tak, jak bychom to v budoucnu chtěli, aby to vypadalo.
3: Váš byt na zámku je zařízen stejně jako ostatní? Máte ložnici, máte obývací pokoj, máte televizi, máte kuchyň, máte něco navíc nebo něco v netradiční úpravě?
2: Já si myslím, že jste to popsal velice správně, všechny ty místnosti tady máme.
3: Jo. Máte vanu i sprchu?
2: Mám vanu i sprchu.
3: Každý nemá, na zámku na to máte prostor, ne? No.
2: Naštěstí ty místnosti, kde teďka bydlíme, tak jsme mohli zrekonstruovat si už podle svých představ, takže tady máme všechny ty výdobytky moderní doby, takže máme tady i podlahové topení.
3: Jak velký je to prostor, jenom my si můžeme vědět, jak velký je takový zámecký byt?
2: V metrech čtverečních nebo v pokojích? Já jsem to nikdy nepočítal, ale je to přes 2 patra, takže v těch místnosti, tím, že mám velkou rodinu, tak abychom se tady všichni vešli.
3: U toho velkého stolu, co jste si tu tedy vybudovali takhle, hodujete nebo je to jenom jako prohlídkový okruh?
2: Zatím ještě ne, protože to není dokončeno. Když se podíváte, tak tam je schované takové okýnko a to bude výtah.
3: Na jídlo?
2: Ano, na jídlo. Nechci to mít v elektrice, bude to manuálně ovládáno, takže do budoucna si myslím, že to je vhodné potom tady pořádat nějaké večeře, hostiny a tak dále, takže budeme to mít propojené s kuchyní, která je pod námi.
3: Kdo to bude ovládat? Kuchař ze zdola nebo hosté, co si chtějí jídlo dát?
2: No divil byste se, já jsem k narozeninám opět dostal takový dárek a to je lví hlava se zvonkem, takže my ji tady nainstalujeme, že když člověk zazvoní, tak by to jídlo mělo vjet nahoru. Ještě tam potřebuje mít samozřejmě dole v té kuchyni někoho, kdo to jídlo připraví.
3: Takže tady oslavíte své budoucí narozeniny třeba nejbližší. Jestli se nepletu, můžu to prozradit, vám bylo nedávno 50.
2: Přesně tak. Takže jsme to slavili tady na zámku, takže to máte dobré informace.
3: Takže příští už možná s výtahem?
2: Příště už možná s výtahem.
3: Kam až plánujete, kam až vidíte tu práci? Je to nekončící proces, že to přejde i na děti? A nebo toho hodláte nějak dotáhnout za svého života?
2: Tak já musím zaklepat, zatím mi zdraví slouží a doufám, že ještě dlouho bude. Tak já bych chtěl potom v těch dalších letech obnovit nádvoří zámku. Máme v plánu, že tam postavíme i kašnu, že obnovíme kompletně celé nádvoří. Moje představa je tam mít i posledně kavárnu pro návštěvníky. Takže ty plány jsou velké, ale musíme to rozfázovat na další roky.
3: Jak se lidé staví k současnému majiteli zámku? Jaké to je, když potkáte někoho v obci, někoho, kdo přijel, zrekonstruoval něco, co už léta chátralo, jaký vztah máte?
2: Tak já spíš tím, že dělám taky prohlídky a provázím návštěvníky, tak od těch návštěvníků vždycky s povzděkem se dívají na to a říkají super práce a že by se do toho nikdy nepustili. Takže to mě určitě motivuje k tomu, že je to taková pro mě motivace do těch dalších let, že bych chtěl kompletně ten zámek celý zrekonstruovat. No a místní obyvatelé, já si myslím, že jsou taky určitě rádi, protože oni se desítky a desítky let dívali na schátralý areál zámku, který nebyl přístupný. A já vlastně, když jsem v tom roce 2021 tady zpátky věšel tu kaplířovou desku, tak jsem zámek otevřel veřejnosti, takže místní se přišli podívat vlastně a někteří tady vstoupili po 30-40 letech a říkali mi ty historky, jak tady chodili do školky na zámek a kde si hráli, takže to bylo určitě tak jako zajímavé, že vnímají i to, že ten zámek v dnešní době je chlouba toho neustupová.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Tak vlastně první zmínky o Neustupovu písemné jsou z roku 1185. To znamená 12. století sídlil tady vladyka Neustup a potom vladykové ještě ze Soběšína.
1: Titul vladyka, to se tak neslyší, dneska máme hrabě, kníže a tak. Co byl vladyka?
0: Tak to byl vlastně vládce toho dané oblasti, asi bylo to menší šlechtické pojmenování a měl určitě danou oblast na starosti.
1: Za tu celou historii pak byl to nějaký další významný rod, nebo jak moc často se tu střídali nějaké rody, rodiny, šlechtici?
0: Tak ono vlastně v 16. a začátkem 17. století zde sídlili kaplířové ze Sulevic. Ten jejich nejvýznamnější představitel byl vlastně Kašpar Kaplíř ze Sulevic a on patřil mezi 21. z 27 pánů, kteří byli popraveni na staroměstském náměstí roku 1621.
1: Jak bychom ho posluchačům představili jako osobu, co o něm říct, kolika se tedy dožil, co vlastnil, co mohl, nemohl?
0: Tak nejenom to, že té rodině patřil tady zámek Neustupov, jim tady patřilo kolem dookola velký majetek. No a myslím si, že na tu dobu velice úctíhodný pán tím, že v roce 1621 nešel na popravu, tak měl 81 let. Takže když si dokážeme představit, že ještě dva roky předtím, než byl na té popravě, tak byl vojevůdce vojska, které oblehalo Vídeň, a takže velice aktivní pán. No a vlastně on, kdyby si zažádal tehdy o milost, tak by ji dostal, protože Habsburkové tehdy vnímali to, ten jeho vysoký věk, ale on si o tu milost nepožádal, takže byl popraven s ostatními 26 pány. Ten kat mydlář se nad nimi smiloval tak, že nebyl rozčtvrcen, ale byla mu useknuta pouze hlava. No a posléze Habsburkové jim veškerý majetek zabavili, to znamená i Neustupov. No a v tom 17. 18. století se často majitelé střídali. Po těch kaplířích tady byly skoro 30 roků Španělé, španělští generálové a dokonce i po nich tady máme určité vzpomínky, že tady máme malby přímo ze Španělska. No a pak v 19. a začátkem 20. století tady byly dlouho sídlili tady Rombaldové, no a poslední šlechtický rod tak byly Eichelburkové.
1: Ty erby, které tady máte v jedné z těch místností, to jsou erby těch rodů, které tu byly, prošly tudy?
0: Přesně tak. My máme dané chronologicky na té zdi a vlastně to, co se nám podařilo i nalézt, tak tady máme většinu těch šlechtických rodů, kteří tady sídlili.
1: Vy už máte taky nějaký svůj erb?
0: Ano, mám.
1: Máte? Co ano. Je na něm?
0: Mám tam vlastně středověký odřivous, je to taková středověká střela a s vlastním iniciálem s F-kem.
1: No a jak k tomu dospěje člověk? To si vymyslí sám nebo musí pro nějakého odborníka požádat, aby to sestavil podle něčeho, jak vznikl tenhle erb?
0: Tak jsou na to odborníci, kteří vlastně to dělají dle historických pramenů a tak, jak by se ty erby měly vytvářet. Vlastně v dnešní době může mít každý erb, ono se tomu říká nějaký rodový znak a já to mám právě spojené s teďka s Neustupovem.
1: A šel jste s nějakou představou, nebo vám odborník řekl, vy tam budete mít tohle?
0: Asi to bylo po vzájemné diskuzi.
1: Jo. A kde ho používáte? Někde jste ho tady dal, nebo máte ho jako razítko?
0: Mám tady na více místech, takže ho uvidíte.
1: Jo.
2: Ke známějším obyvatelům Neustupova patřili třeba na sklonku 17. století dohalští z Dohalic. Po rychlém střídání majitelů se na něm načas usadila, jak už bylo řečeno, pražská měšťanská rodina Rombaldů. Podnikali v zemědělství a zapojili se aktivně i do českého Sokola. Sami dokonce v Sokole cvičili a propagovali Tyršovy ideály v zdravém těle, zdravý duch. Nejen v Praze, ale i na svých venkovských statcích. V roku 1887 Anton Rombald prodal Neustupov Karlu a Marii Krauzovým, od kterých ho roku 1892 získal hrabě Vladimír z Eichelburgu pro svou manželku Helenu.
0: No a tady můžeme vidět komodu přímo i s porcelánem, přímo od Eichelburgu, který je tady původně ze zámku. Můžeme zde vidět i část knížek, dokonce účetní knihy. No a tady vidíme na olejomalbě asi toho nejznámějšího představitele Eichelburgu, což byl Artuš Eichelburg, který se tady v Neustupově vlastně zapříčinil o spoustu věcí. Nejenom to, že tady na

0: Písečské kopci nechal postavit vyhlídkovou věž, kde se tady dokonce na ní přijel podívat tehdy sám Tomáš Garrigue Masaryk, ale psal kroniku Neustupova, hasičskou kroniku. No a já díky vlastně to, že napsal kroniku Neustupova a bývalý starosta ji zdigitalizoval, tak jsem přišel na spoustu informací.
1: Ten rod jako takový, co tu, jak dlouho tu tedy na zámku pobyl, případně za jeho doby? Přidal mu něco, zušlechtil tu něco, spravoval nějak něco v obci, podílel se na životě obce?
0: No a Echelburkové se dostali k tomu zámku na konci 19. století, někde kolem roku 1891. No a ten první majitel Vladimír Echelburg vlastně se postaral s manželkou o to, že ten zámek neogoticky přestavěli do dnešní podoby, no a přistavěli k němu právě tu věž, která je na té severní části toho zámku.
1: Proč po tak dlouhé době, kdy ten zámek stál bez věže, najednou chtěli věž, nevíte? Neví se to?
0: Asi právě tomu, že bylo modní se vracet vlastně ke gotice a proto vznikl takový ten neogotický styl, vrátit se do toho středověku, tak se jim to líbilo, tak ho vlastně celý představili v tom neogotickém stylu.
1: Co do té věže dali, nebo co v ní je?
0: Byl tam pánský salon, my ho tam teďka máme také.
1: A Echelburkové pak odcházeli proč, kam, z jakého důvodu opouštěli zámek?
0: No oni by ho asi neopustili, ale tím, že přišel rok 1948, tak vlastně oni tady mohli v několika místnostech žít do toho roku 1950, no a posléze ho museli opustit. Jo. A právě jak jsem se zmiňoval o tom Artuši Eichelburkovi, tak on byl i velký sběratel, on tady měl knihovnu, která čítala více jak 7000 svazků.
1: A můžeme říct, že si pořídili i automobily, motocykl. Ano. To byl asi možná první okamžik, kdy něco takového sem na zámek přijelo, ne?
0: To máte pravdu, já když se potom podíváme výš, tak tam mám více těch fotografií přímo těch koňských povozů až po ty 30. léta, kde mají škodovky, takže to je to určitě zajímavé.
1: Museli ten zámek tehdy nějak zmodernizovat tak, jak technika šla dopředu, aby si ten komfort neudrželi, ale zlepšili, aby to byl už obyvatelný dům moderní doby, mě napadá, nevím, elektřina, nějaký způsob jiný vytápění, třeba telefon, rádio, jestli měli a takovéhle věci.
0: Tak určitě tady zavedli elektřinu, topení tady měli na kamna, ale o těch dalších věcech to můžeme jenom spekulovat.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Neustupov.
1: Sídlilo tu mnoho rodů a dnes tu se svou rodinou žije Michal Farník, prezident Asociace majitelů hradů a zámků. Když zámek kupoval, byl v dezolátním stavu. Za socialismu v něm bylo skladiště léčiv anebo školka. Z původního mobiliáře se nedochovalo vůbec nic, až na kamna ve velkém sále, která asi byla moc těžká na to, aby je někdo odnesl.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
2: Teď stojíme před stěnou, kde máte fotografie. Takhle ten zámek vypadal, než jste ho pořizoval?
3: Ano, to jsou záběry z podzimu roku 2019, ještě než jsem zámek koupil.
2: Co tu do té doby bylo nebo nebylo?
3: Tak ten zámek byl vlastně několik desítek let zavřený. V době komunismu tady byl sklad léčiv, sklad nábytku, byla zde i dokonce mateřská školka. No a pak byl dlouhé roky zavřený a jak vidíte z fotografií, tak byl ve velice žalostném, špatném stavu. On byl staticky narušen, do zámku zatékalo a právě když jsme ho v roce 2020 koupili, tak nám trvalo pár let ho dát vůbec do nějakého funkčního stavu, zachránit z grafitové omítky. No a nám se objevilo asi 3 roky, když jsme zámek koupili, tak se nám tady objevila dřevomorka, tak jsme pak rok odstraňovali dřevomorku.
2: Přijde neuvěřitelný, že za těch 6 let to takhle vykvetlo úplně.
3: Tak já do toho dávám veškerou sílu, veškerou energii, takže si myslím, že se nám toho už hodně podařilo. Spousty práce ještě před náma, ale za tu dobu se nám podařilo obnovit skoro 80% fasády a v tuto chvíli uvnitř zámku jsme asi nějakých 50-60%, co už máme hotovo.
1: Ať se daří zámek zkrášlovat a vrátit do něj život. Je to práce na léta. Věřte, že vím, o čem mluvím. A jak zná Michal Farník svoje zámecké sídlo? To se několika záludnými otázkami snažil zjistit Patrik Rozehnal.
2: Kolik má zámek oken? Víte to?
3: 80.
2: Zeptáte, já nevím.
3: Myslím, je to tak rychlé číslo, protože my se jako tak, jak sou, nebo ne, soutěžíme, ale spíš se bavíme o tom, kdo kolik má místností, tak já to vždycky, protože se mi na to lidé dost často ptají, já říkám 40 plus 1, tak to jsem tak jenom typl, ne, myslím si, že jich je víc ještě.
2: Je ještě místo, kam dnes na zámku zatéká?
3: Ne.
2: Když přijde bouřka, máte o něco strach? Že by se něco mohlo projevit, někdy něco utrhnout?
3: To v dnešní době nemám, spíš jenom to, že vypadne někde elektřina.
2: Co je nejstarším vybavením na zámku?
3: Madonna s dítětem, kterou jsem si koupil v aukci někde z 16. století.
2: Kolik psaníčkových z grafit zdobí fasádu?
3: Dobrá otázka, to jsem nikdy nepočítal, ale hodně.
2: A jak velké to psaníčko jedno je?
3: Tak 40x20 bych tak typoval.
2: Máte poštovní schránku?
3: Ano.
2: Jak vypadá?
3: Černá.
2: Proč černá?
3: Protože byla k dispozici, jak jsme ji kupovali.
2: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Ve svém bytě.
2: Věšíte vy nebo paní?
3: Tak na střídačku.
2: Co je největším, prostorově největším exponátem?
3: Asi ty kamna v tom velkém sále.
2: Je místo, kde se necítíte komfortně na zámku, kde cítíte nějakou třeba negativní energii?
3: Ještě jsem to nezaznamenal a doufám, že to nezaznamenám. Myslím si, že jsem prošel všechny místnosti a nikde nemám negativní atmosféru.
2: Budíte se někdy ze sna díky zámku?
3: Ne. Jenom pozitivně. Ne, to bych přeháněl. Samozřejmě, když tady máme nějaké akce, což nás čekají teďka opět 5. ročník středověkých slavností, tak člověk je trošičku samozřejmě nervózní, aby všechno klaplo, aby přišlo dostatečný počet návštěvníků, aby všechno fungovalo tak, jak má.
2: Když máte chuť být sám někde, pobít v nějakém hezkém místě, tak jako si potěšit, kam na zámku jdete?
3: V ní teďka sedíme.
2: Doma? A jak tomu říkáte? Je to obývák, nebo co to je?
3: Jo, můžeme to tak nazvat, jako v obývacím pokoji.
2: Jo.
3: Jo, jo.
2: Jste koukali, jak vypadá jako obývací pokoj s klenbou historickou a s velkým prostorem, ale je to televize i velká.
3: Ano. Asi to člověk, když tady je, tak jako vnímá ty historické malby, tak já z toho mám takový dobrý pocit.
2: Máte čas se i zasnít, anebo prostě jedete furt a musíte na něco myslet a pracovat? Máte zámek, máte práci, máte rodinu, máte toho dost?
3: Já musím snít. Já jsem pořád svým duchem malý kluk, který má pořád nějaké sny a já jsem si ten sen v uvozovkách zmotnil, splnil, takže určitě jsem rád, že se nám to daří a že si plním ten svůj sen.
2: Co tomu říkají rodiče?
3: To bych byl velice rád, kdyby se toho dožili.
2: Nedožili?
3: Ne, bohužel. Mě otec zemřel v 50, tehdy jsem měl 17 roku, takže bohužel se toho nedožil.
2: Usvítlí to, ne? Měl by radost asi.
3: Určitě. A asi to byla pro mě i taková jako ta motivace k tomu něco dokázat.
2: Takže to možná pomohlo i rozhodnout něco? Jít třeba do toho?
3: Spíš v té samostatnosti, protože já jsem tehdy měl 3 měsíce před maturitou a byl to tehdy velký šok pro nás a asi mě to ocelilo a posunulo k tomu, že jsem se staral celou dobu sám o sebe.
2: Možná i tohle, ta samostatnost pomohla udělat i tohle silné rozhodnutí, obnovovat zámek, pomáhat vlastně i nám ostatním a držet tu kulturní tradici. Já za to moc děkuju.
3: Já taky. Děkuju.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. S Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: A představujeme vám zámek Neustupov. Jde o dvoupatrovou budovu se dvěma křídly na půdorysu tvaru písmene L s dvoupatrovou věží. Středověká a renesanční tvrz s výraznou novogotickou úpravou zaujala Michala Farníka natolik, že se v roce 2021 rozhodl zámek zachránit. Dnes už sám provází návštěvníky a ti se občas zastaví u zvláštního exponátu lovícího zajíce vztyčeného na zadních běhách.
2: Drží pušku.
3: Ten zajíc, já jsem ho dostal k narozeninám a musel jsem ho tady vystavit, ale všem návštěvníkům se strašně líbí, takže je to taková tady naše ochrana zámku.
2: Stojí za to přijet, zajíc stojící na zadních nohou, v těch předních tlapkách drží jakoby v rukách vlastně malou pušku, na zádech má ještě baťoch, čepici má na hlavě. Nějak mu říkáte?
3: Zatím ne.
2: Tak to je náš zatím ne.
3: Nemá pojmenovaní, ale moje dcera se s ním hodně rada mazlí, takže asi mu vymyslíme nějaké jméno.
2: Co to napadlo někoho, že vám takhle k narozeninám dal? Vy jste sám jako lovec, že lovíte, a proto, nebo protože tu na stěnách jsou jakoby trofeje jiné, klasické?
3: Ne, nejsem lovec, ale tak to prostě mi to koupili k narozeninám, že se to asi na ten zámek hodí.
1: Na zámek se můžete přijet přes prázdniny podívat sami. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin. Projdete si s průvodcem první a druhé patro východního křídla zámku. Zastavíte se i v místnosti nad hlavním vchodem.
3: Což je největší prostor tady na zámku. Když se podíváte, tak na stropě máme i původní malby. No a i toto čeká vlastně na ty restauratorské zásahy.
2: Jsou tu i kamna podepřená, asi chtějí opravu, to jsou ta jediná, co tu zůstala, nebo to jsou jiná?
3: Asi byly tak těžká, velká, že je nikdo neodvezl, tak tady zůstaly.
2: To do té poslední doby, kdy to byly ještě ty archeburkové, tak to topili tímto způsobem? No to chtělo i něco silnějšího přes sebe, možná v zimě, protože prostor velký, taková kamna, nejsou malá, ale na ten prostor.
3: Určitě tak, oni tehdy netopili na našich komfortních 21, 22 stupňů, ale myslím si, že to topili tak nějakých 15, 16, aby tady měli aspoň takto jako nějak příjemně.
2: Teď si připadám jak takové v malé zoo. Jsme v místnosti, kde je spousta zvířat. Na zemi, na stěnách, skoro až na stropě, od těch nejmenších, jako jsou nějaké kachny, až po obří jeleny a já nevím, co tady všechno je, i bůvol a odkud se to vzalo.
3: Tak my jsme se teďka jsme přišli do loveckého salonku a vlastně tady máme sbírku, kterou mi věnoval pan Nantl z Moravy, vlastně jeho celoživotní sbírání trofejí. Tak tady máme trofeje z Afriky, Kanady, z Jižní Ameriky, z Evropy a i z Čech. A vlastně je to takové jako symbolický návrat k tomu, že Artuš Eichelburg byl taky velký sběratel vycpaných ptáků, takže jsme tady naaranžovali tuto místnost právě jako lovecký salon.
2: Máte taky vy nějakého speciálního koníčka?
3: Já jich mám několik těch koníčků, já zase sbírám porcelánové figurky.
2: Nějaké konkrétní z nějaké dané manufaktury nebo něco nějakého stylu?
3: Ano, já jsem asi zase tak symbolicky navázal, moji prarodiče měli z 30. 40. let měli tyto figurky z takové německé manufaktury M.I. Hummel a jak když jsem studoval v Rakousku, tak jsem to viděl v jednom starožitnictví a tak se mi to strašně zalíbilo, že jsem si o tom zjistil více informací, no až jsem se stal sběratelem a už v dnešní době to sbírám víc jak 25 roků.
2: Kolik to má kousku?
3: V dnešní době už přes 400.
2: Kdybychom měli posluchačům říct, v čem tkví právě dílo téhle manufaktury, v čem vás okouzlo nebo jak vypadá, v čem se vyznačuje?
3: První věc, že jsou to ručně malované figurky, že mají nádech těch 20. 30. let. Většinou jsou to figurky, postavy dětí s maminkama a prostě má to své kouzlo. Má to svůj styl a je to všechno i do dnešní doby ručně malované, protože ta porcelánka funguje a všechno je malováno ručně.
2: Když se vám podaří sehnat nový kousek, máte ho poprvé v ruce, tak co to s váma dělá? Co tak jako v hlavě, v srdci, v duši?
3: Mám radost, když mám zkompletovanou nějakou edici.
2: Jeden jediný koníček nebo ještě nějaký další?
3: Těch koníčků je asi více, ale tady ten je asi ten největší.
1: Jednou z místností je i erbovní sál, ze kterého vedou tajné dveře do soukromého bytu Michala Farníka. Ty nehledejte, spíš si vychutnejte vyzdobený sál.
2: Wow. Vykládané dřevem, ty vídeňské kříže na podlaze upravené.
3: A my jsme ten erbovní sál vlastně udělali opět v neogotickém stylu. No a kdy na těch hlavních portálech vidíte ty původní šlechtické rody, které tady sídlily. No a opět celý erbovní sál je v neogotickém stylu.
2: Ten největší erb, ten je ten váš.
3: Ano.
2: A ten nápis v latině?
3: Fortes fortuna adiuvat, štěstí přeje připraveným nebo štěstí přeje silným, jakkoliv se to dá takto komunikovat.
2: To jste si dal ještě předtím, než jste začal s úpravou zámku nebo po těch zkušenostech?
3: Asi obojí, prostě asi to sedí k mojí nátuře, že já neustále pracuji a člověk musí být připraven na vše, takže to asi sedí asi ke mně.
2: No a to mi řekněte, kdo nám nese to svítidlo, ten lustr? Protože tam je změť šupin, hadů, paroží, dámy s korunou. To je svatý Jiří?
3: Ne, to říká většina návštěvníků, když se jí zeptám, jestli dokážou odhadnout, o co se jedná. Je to takzvaný norimberský lustr a ty norimberské lustry se kdysi dělaly vlastně ve středověku, samozřejmě bez té elektrifikace. No a na tom paroží měli svíčky napíchané tak, aby mohli osvětlit celou tu místnost. No a samozřejmě každý norimberský lustr měl nějakou biblickou tématiku. Tím, že má ta daná osoba křídla, tak to není svatý Jiří, ale je to archanděl Michael.
2: Aha, jo.
3: Takže je to boj dobra se zlem.
2: To je norimberský lustr.
3: Ano, norimberský lustr, no a vlastně, jak byla ta moda vracet se k tomu středověku, k té gotice, no tak na konci toho minulého století vlastně ještě elektrifikovali a byla k tomu zavěšena nějaká lucerna.
1: Žít na zámku není jen tak. Člověk cítí odpovědnost k předkům i budoucím generacím. Je jen jakýmsi správcem krásy, která tu stojí už po staletí. Tak ať se Michalu Farníkovi na zámku daří. A co by si on sám ještě přál?
3: Aby Neustupov zkvétal. A aby hlavně mé děti byly schopni pokračovat v tom, co jsem začal. Co bych já si osobně přál, aby Češi jezdili více po českých hradech a zámcích. Protože to je to naše České moře, my si to možná spoustu těch věcí neuvědomujeme, ale my tady máme to, co tady ostatní státy nemají. A jak jsem zmiňoval, 1700 hradů, zámků, panských sídel v České republice, to je unikum. Na tu velikost té České republiky, tak myslím si, že můžeme v pohodě dát do kapsy jak Francii, tak Anglii, protože to je to, jak říkám, naše České moře a je důležité, abychom my komunikovali to, aby jsme měli ten vnitřní turismus daleko větší a aby lidé navštěvovali české památky. Já jsem rád, že v dnešní době spoustu lidí se tomu věnuje, kupuje ty historické památky a snaží se je zachránit, protože to je to naše kulturní dědictví a je dobře, že se snažíme to rekonstruovat a posouvat pro budoucí generace.
2: Co byste vzkázal těm budoucím generacím, nebo co byste přál naší zemi, našemu národu?
3: Aby vnímali ty kulturní památky jako jednu z nejdůležitějších věcí, protože si myslím, že to je ta naše historie. My bychom měli vědět, odkud pocházíme a kam chceme směřovat dál. Takže nesmíme na to zapomínat a ten stát by měl víc se dívat na to, jak zachraňovat i ty památky, které nejsou takto známé, jak ty největší, které se takto komunikují, ale že je potřeba zachraňovat, protože nemáme na to moc času. Těch kulturních památek, které jsou v dezolátním stavu, je pořád hodně a to si myslím, že je důležité, aby jsme je se snažili zachránit.

Rodovým heslem Michala Farníka na jeho erbu je Fortes fortuna adiuvat, neboli odvážným štěstí přeje. Buďte i vy odvážní, silní, nebojte se zachraňovat staré domy, chalupy, panská stavení a statky. Jsou součástí naší krajiny, odkazem našich předků a další generace nám budou vděčné, že jsme naši historii nenechali schátrat. Naše domy a zámky jsou dědictvím, pokladem, který si musíme hýčkat. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Na hlavním železničním koridoru mezi Kolínem a Pardubicemi začala výluka. Od začátku příštího roku bude ve středních Čechách fungovat dětské advokační centrum. Fotbalové mistrovství světa dnes nabízí další dva duely osmifinále. A počasí v Česku zítra opět převážně velká oblačnost, k tomu místy přehánky maxima kolem 22 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Cestující na hlavním koridoru z Prahy do Pardubic musí ode dneška počítat s komplikacemi. Začala tam totiž údržba a oprava železnice. V první etapě bude omezený provoz v úseku z Kolína do Řečan nad Labem. Práce potrvají do 21. července. Dálkové spoje mohou nabírat zpoždění a všechny regionální vlaky budou nahrazené autobusy. Upřesní mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.
2: V souvislosti s výlukou budou regionální vlaky linky S10 Kolín Pardubice Česká Třebová v části trasy nahrazené autobusy, které pojedou podle výlukových jízdních řádů. Dálkové vlaky budou skrz opravovaný úsek projíždět, ale kvůli snížené kapacitě tratě u nich mohou vznikat zpoždění.
0: Ve středočeském kraji vznikne vůbec první dětské advokační centrum. Tým složený z psychologů, terapeutů a sociálních pracovníků bude zajišťovat bezpečné prostředí pro nezletilé oběti nebo například svědky sexuálního a domácího násilí. Služba by měla začít fungovat od nového roku. Upřesní krajský radní pro oblast sociálních věcí Martin Hrabánek z ODS.
3: Specializované centrum bude úzce spolupracovat s místními pracovišti OSPOD a bude pro děti pomyslným partnerem, který je provede nejen celým trestním řízením.
0: Bude se přitom jednat teprve o druhé dětské advokační centrum v celé České republice. To první působí v Praze Holešovicích. S příchodem léta se v restauracích a provozovnách na Vsetínsku tradičně objevují prázdninoví brigádníci. Často jim je 15 nebo 16 let a jde o jejich vůbec první práci. Provozovatel dětského parku v Karolince na Vsetínsku Jan Dudek upřesnil, co je na zaučování brigádníků nejvíce náročné.
4: U nás nejnáročnější asi je předat mu všechny ty informace, není jich málo. Máme vytvořené různé manuály a návody, co dělat, jak otevřít, jak zavřít. No a samozřejmě, co je úplně nejtěžší, ale to naučit nejde za odpoledne, tak je nějaké práce s lidma, komunikace s nima a samozřejmě i zodpovědnost. Sport.
0: Po včerejších postupech Francie a Maroka do čtvrtfinále mistrovství světa dnes poznáme další dva účastníky této fáze turnaje. Brazílie nastoupí proti Norům za necelou hodinu. O dvě hodiny po půlnoci pak začne utkání mezi Anglií a domácím Mexikem.
1: Počasí.
0: V noci na pondělí čekáme v České republice převážně velkou oblačnost, místy přehánky hlavně na horách, nejnižší teploty mezi 15 a 11 stupni. Zítra přes den velmi podobné počasí jako dnes, tedy oblačno až zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, maxima zítra 20 až 24 stupňů, na severu republiky místy kolem 18. Vítr mírný od severozápadu až západu o rychlosti do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Velké problémy trvají na dálnici D4 u Dobříše ve středních Čechách. Místo je nadále uzavřené. Mezi exity 27 a 32 vyprošťují havarovaný kamion. Jezdí se přes Dobříš. Se zdržením zhruba 15 minut počítejte ve směru do Prahy. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Začíná pochoutkový rok, pěkný večer a příjemný poslech.
1: Pochoutkový rok.
5: Letní díl je tady. Patrik Rozehnal vám bude zase dělat chutě. A nebudu na to sám. Pomůže mi třeba herec Marcel Vašinka, který miluje sladké. S piknikováním v přírodě poradí Ladislav Špaček, mistr bontonu. Kolegyně z redakce nás vezme na Bíčí farmu a vyrazíme i za cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, naším kolegou, abychom si zase připomněli jeden z vítězných receptů z předchozích let, který tímto posíláme do soutěže, kde se bude hledat recept desetiletí. Pomůžete nám i vy. Takhle slavíme 10 let našeho pořadu a třeba i tím, že jsme pro vás vydali dosud největší sladkou kuchařku, jakousi sladkou bibli domácích pochoutek. Můžete si je objednat přes stránky pořadu nebo o ní soutěžit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Ty, kdo bloudíš sám a sám, dlažbou města.

0: Pochoutkový rok, ten narozeninový další díl s Vojtou Vrtiškou u něj doma pokračuje a my jsme se rozhodli, že budeme teď dělat sladký recept z roku 2022. Vlasta Pospíšilová tehdy udělala ořechové trubičky na skle, na skleněných válečcích. My asi tohle nepoužijeme, kdo ví, k čemu se dostaneme. Ale nejprve vítám Vojtu. Ahoj, Vojto.
1: Ahoj, moc vítám všechny.
0: Jaké pocity má z těch dosavadních videí, receptů, to, co se odvysílalo?
1: Já myslím, že se to povedlo moc hezky. Občas to jsou výzvy, že? Ale zatím bych řekl, že to dopadlo všechno strašně hezky a mám z toho obrovskou radost.
0: Dneska budeme dělat trubičky. Děláš trubičky rád, nebo máš předtím nějaký respekt, bojíš se něčeho, nebo jak jsi k tomuhle receptu přistoupil?
1: U nás se dělaly trubičky když, tak vlastně z takového toho hoblinového těsta, kdy vy nejdřív pečete placičku, a většinou je to na bázi smetany, vajec, trošky mouky a tu placičku zateple jako oplatku rolujete.
0: Do kornoutků třeba.
1: Přesně, uděláte kornoutky, uděláte čínský koláčky, štěstí, je to vlastně takový krásný univerzální těsto. Tady jsem zjistil, že to tak nebude, tady pojedeme za syrova, vlastně to bude takový hybrid křehkého těsta, který bude trošku víc nasáklý tekutinou, takže jsem na to sám zvědavý, bude to výzva.
0: Nedělal jsi to ještě?
1: Ne, tuhle tu verzi jsem opravdu nedělal.
0: Máš skleněné trubičky?
1: Nemám skleněné trubičky, když jsem počítal rozměry, které tady paní vykrajovala z toho těsta, tak jsem se dopočítal k tomu, že to musela péct na nějakých brčkách nebo čínských hůlkách, protože jako 3 cm šířka je opravdu mazec.
0: Byly to laboratorní, něco jako zkumavky bývalé.
1: Aha.
0: To si mohl vzít třeba ze školy.
1: Tak ty možná i někde v hloubi mám, já ti míchal kdysi barvy, to jsou takový skleněný tyčinky míchací. No, tak přesně ty teď nemáme. Takže máme tady trubičky na krevrole a uvidíme, co z toho vyleze.
0: Bude to větší teda?
1: Bude to mít velikost klasický trubičky, jakou známe asi z cukrárny. Mimo jiné, já jsem v tomhle tom strašně nostalgický, protože můj nejoblíbenější zákusek z dětství byla právě trubička griliášová plněná šlehačkou. Takže tam si dovolím pak ještě sahnout a budeme plnit šlehačkou, po případě pařížskou šlehačkou.
0: A to dělal někdo doma, nebo jsi na to chodil někam?
1: To byla taková socialistická cukrárna u nás v Táboře. A vlastně musím říct, že ona tam pořád je a vřele doporučuji, jmenuje se Sandra. Když jim odpustíte to, že prostě polejvají tukovou polevou, tak vlastně jinak pracují s celkem jako hezkýma surovinama, že fakt potkáte i šláčku a hezký větrník. A já to tam strašně rád. Mně to připomíná trošku Mléčný bar, co je třeba v Pelhřimově, tam taky je to velice v podobném duchu a jsou tam takové ty paní prodavačky v těch zástěrkách a je to vlastně strašně milý. No, takže tam to mám moc rád.
0: Dobrá, pustíme se do toho, bude nás bedlivě určitě poslouchat, kromě všech ostatních posluchačů i Vlasta Pospíšilová z Drnovic, jejíž recept budeme předělávat, tak jako postupně děláme 630 receptů, letos těch výherních z předchozích let a na konci vy z nich budete hledat recept desetiletí. Vojto, tak po písnici začínáme.
1: Dobře, budu se těšit.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: Písnička jedna je za námi, teď už se s pochoutkovým narozeninovým rokem a svojitou vrtěžkou vracíme k receptu, který je znovu dělán, ale v úpravě vždy našich přátel pochoutkového roku. Vy dobře víte, že mezi ně patří Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus, Josef Maršálek, Ivan Vorchocký a Vojta Vrtěžka, který má před sebou i teď původní seznam, i ten nový, protože to trochu předěláme, ten recept na plněné ořechové trubičky na skle, v našem případě na normálních trubičkách. Tak co potřebujeme?
2: Tak jo, já jsem tento recept paradoxně trošku zjednodušoval, což u mě není asi tak typické, ale když jsem ho tak četl, tak jsem si říkal, že si nechci brát dvoudenní dovolenou, takže...
1: Jste to zvládli za jedno odpoledne?
2: No, tak je vidět léta praxe odříkání, já tu praxi odříkání nemám. Takže budeme používat 250 gramů hladké mouky, 60 gramů moučkového cukru, 70 gramů mandlové mouky, šťávu zhruba z poloviny citronu, jedno vejce, jeden žloutek, 1 gram soli, 140 gramů másla plus teoreticky tuk na potření trubiček, pokud nemáte nepřilnové. Na náplň já nostalgicky použiju jenom vyšlanou smetanu, pak tady ještě mám připravenou pařížskou šlehačku, takže vlastně jenom když si rozpustíte nebo zahřejete si smetanu a přelejete s ní hořkou čokoládu, vymixujete do hladka, necháte vychladit a druhý den vyšleháte, tak to bude pařížská šláčka. A pak poleva 100 gramů hořké čokolády a 10 gramů oleje. Těch 10 gramů oleje je fajn přidávat do té čokolády, protože pak teprve vám vznikne hezká sametová poleva.
0: Pochoutkový rok.
1: Čím se začíná? Máš před sebou robota mísu, všechno to zaděláme najednou nebo jak?
2: Takže vezmu hladkou mouku, mandlovou mouku, moučkový cukr, sůl, přidám si máslo a v robotu nebo rychle rukama vypracuju hezkou drobenku.
1: Jde o to, aby se máslo nespařilo, aby ne moc dlouho to dělal?
2: Jo. Zároveň nepřidávám ještě ty tekuté suroviny, jako je citronová šťava, vejce, protože pak by se mi to máslo špatně rozpracovávalo v tom samotném těstě a zase by to trvalo díl.
1: Tak až potom, co je drobenka, teprve potom ten zbytek.
2: Přesně tak. Takže přidáme tady naši citronovou šťávu. Z toho to není dobrý úplně přepálit, protože pak se vám bude to těsto stahovat, když ji tam dáte hodně. Dáme si tam náš jeden žloutek a jedno celé vajíčko.
1: Začíná se to scelovat, potom prostě co to chytí nějaký tvar, tak to nějak co, zabalíš to do nějaké folie, nebo to necháš v tom kotlíku a necháš to odpočívat kde?
2: Přesně, jakmile se nám to stáhne do podoby nějaké kompaktní koule, už moc nečekáme, zabalíme do folie, necháme vychladit hodinu v lednici i dál.
1: Ty jsi to těsto roztlačil prsty na dlaň, to úplně tam obtisknutá tvoje velká ruka, to je jako proč? Proč to nenecháš v kouli?
2: Já chci, aby se to rychleji vychladilo. Aby se to rychleji vychladilo, dobře se to rozvalovalo, je vždycky dobrý z toho těsta udělat placku.
1: Těsto na trubičky odpočnulo.
2: Tak díky tomu, že ho mám v placce už, tak mi nebude tolik praskat a to rozvalování bude o hodně jednodušší.
1: Rozvaluj. Jak tenké by mělo být podle tebe, aby šlo dobře právě na tu trubičku narolovat?
2: Já se ho budu snažit rozválit opravdu na takové nějaké 2 mm, s tím, že na té trubičce to ještě doválíme do tenka, protože já se obávám toho, že to těsto bude pracovat a mělo by tendenci ještě vyběhnout trošku, tak aby ty trubičky nebyly tlustý, tak fakt do tenka.
1: Aby poměr toho těsta a té náplně byl konzumovatelný. Ty jsi to vyválil opravdu do tenka a teď si to tedy rozkrajuješ podle šířky těch budoucích trubiček. Okrajel si, aby si měl opravdu rovný obdélník. A teď to řežeš, aby to obepnulo celou tu trubičku i na celou tu délku, tak je to myšleno.
2: Je to tak, ono nemusíme být úplně dokonale přesný, protože to těsto budeme ještě rozvalovat na té trubičce. Já se to namotám na trubičku a spolu s tou trubičkou to rozválím.
1: No a takhle vyválené trubičky pak vyskládáme na plech s pečícím papírem, s nějakými rozestupy a pečeme v troubě zhruba na 200 stupňů takových 7 až 10 minut. Jenom do světle růžova. My jsme upekli ty trubičky. Stahují se hned?
2: Je dobrý je stahnout ještě za tepla, protože to těsto taky pracuje a ono se bude stahovat během toho, co bude chladnout. Takže vždycky fajn je sundat ještě dokud jsou teplé, protože pak to bude hůř.
1: Nechali jsme je vychladnout a teď ty konečky asi předpokládám, budeme stejně jako paní Pospíšilová máčet do čokolády, je to tak?
2: Přesně tak, budeme věrní klasice v tomhletom. Rozpustíme si tady mléčnou čokoládu s hořkou čokoládou, ale klidně můžete použít jenom hořkou s trochou oleje. My tu čokoládu vždycky chceme trochu naředit, ona by jinak byla extrémně hustá a tím, že by nebyla vytemperovaná, tak by byla měkká a lepivá. Takže když chcete polevu, která je stabilní, tak buď tam dáte olej, pak ta poleva je sametově lesklá a je měkčí, takže se hodí na polití nějakých řezů, potažení indiánku, cukroví nebo třeba takhle trubiček. A nebo tam přidáte kakaové máslo a pak ta čokoláda křupe.
1: To, čím budeme plnit ty trubičky, je zase vylepšení, Vojtovo, protože předtím to byl maj světlý krém, takový šlehačkový. Teď je to ale pařížská šlehačka. Jak se dělá?
2: Si vezmeme čokoládu a tu přelijeme horkou smetanou a vymixujeme tyčovým mixerem do hladka. Většinou ten poměr je jeden díl čokolády a tři díly smetany.
1: Čokoláda, no. Pak s tím uděláme co?
2: Přikryjeme folií a musíme to nechat zachladit přes noc. Když to necháme zachladit přes noc, tak to druhý den krásně vyšleháme, ale fakt to musí stát přes tu noc a vykrystalizovat tam ta čokoláda v ledničce. Jakmile vidíme, že ten krém nám zvedne objem a začíná za sebou nechávat drážky, tak máme vyšleháno.
1: Teď to dáš prostě do cukrářského sáčku, předpokládám, že asi s ozdobnou špičkou a budeš plnit ty trubičky z obou stran.
2: Je to tak, budeme plnit.
1: No ale vypadají úplně jinak, protože ty trubičky jsou větší, jsou z bohatší verzí šlehačky, je to ta pařížská a ještě posypané čím na kraji?
2: Jsou to sušené maliny. Ano, máme takovou pánskou dřevorubeckou verzi, takže trubička má velikost dvou trubiček, ale zase si nemusíme vyčítat tady, že jsme snědli dvě trubičky, protože nám stačí ke štěstí jedna.
3: No jak křehká. Je stejně křehká jako moje trpělivost, když se mi válel.
4: Je to linka.
1: No a je tam opravdu poctivě té šlehačky. A ta pařížská k tomu sedí.
2: Pařížskou člověk nikdy nic neskazí.
4: Někdy mám ten pocit, že bych chtěl jako zastavit čas, abych tu chvíli si tak jako víc vychutnal. Aby neskočil rovnou do toho, kdy to polknu a ten dezert zmizí.
1: Je to moc dobrý, moc se to povedlo. Nakonec už tehdy to byla velká odměna pro paní Pospíšilovou, když za tohle získala druhé místo v roce 2022. A teď si to může porovnat s touhle verzí tvojí, protože tenhle recept i ten její původní je na webu pochoutkovirok.cz. Navíc v jednom místě jsou i dva dezerty vedle sebe pro porovnání, jak jsou jiné nebo stejné. A vy to vyzkoušejte, dejte nám vědět. No a paní Pospíšilovou moc zdravíme a doufám, že poslouchá Pochoutkový rok.
2: No rozhodně. Já moc děkuju za nový recept na trubičky, už mám třetí v řadě takhle. A jak jsem se bál, tak ve finále musím říct, že se pekly vlastně strašně hezky a i dopadly hezky.
1: Vypadají opravdu famózně, luxusně. No a příště už se ocitneme na prvním místě roku 2022, tehdy to byl sladký ročník, takže opět sladké. A konštátský zámecký perník nám podle Marie Šafářové upeče Ivan Vodochodský. Tak mu držím palce, protože sladké není jeho doména a já věřím, že mu to vyjde. Chceš mu něco poradit?
2: Já se moc těším, já si to sam pustím.
1: Vojta Vrtiška byl naším dnešním hostem a vy dál poslouchejte tenhle narozeninový díl.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána

0: Dost sladkého. V našem pořadu bychom se teď měli najíst pořádného kusu masa, co třeba nějaký hovězí steak. Na gurmánském vrcholu stojí jednoznačně maso z optimálně starého volka. Ten by měl mít tak okolo 30 měsíců věku. A nebo by to mohla být jalovice. Pak následuje maso z býka, starého 30 až 36 měsíců a nakonec maso z mladého býčka, ani ne 2 roky starého. Maso z krávy to se nepočítá. To by vůbec nemělo v obchodech co dělat. Maso z krávy najdete pouze u chamtivých řezníků a v hypermarketech. Je totiž levné a dá se prodat za vysokou cenu. My jsme se se Soňou Jindrovou vydali do jižních Čech. Za 3 bratry Farkovými, kteří v malé vesničce Březí u Trhových svin, chovají jedny z nejlepších českých býků. Jezdí s nimi i po soutěžích.
1: V malé jihočeské vesničce Březí u Trhových svin mají rodinnou farmu, na které chovají plemenné býky Limuzin. 3 bratři, František, Pavel a Martin Farkovi. Nejmladší Martin má na starosti ekonomiku, prostřední Pavel techniku a nejstarší František samotná zvířata. A všichni 3 jsou zároveň hasiči z povolání. Býky chovají nejen na maso, ale jezdí s nimi i na soutěže, jak říká Martin.
2: No tak po soutěžích jezdíme hlavně s těmi nejlepšími, jinak většinu bejků, ty, co projdou, tak prodáváme jako plemený. Ty, co neprojdou testem, tak se dávají na maso. Asi největší úspěch bylo býka Cicera, kterým jedeme do Francie. Umístil se jako nejlepší bík v Německu. Pro nás je to hlavně reklama. Jinak dostane pohár, takovou, říká se tomu kakarda, to je ozdoba na ohlávku. Někdy to je nějaký finanční bonus, ale pro nás je to hlavně reklama.
1: A s nejstarším Františkem už míříme za šampionem Cicerem. Vy teď s Cicerem pojedete opět do Francie na soutěž. Co to obnáší takového býka připravit?
3: Připravit Cicera není až tak těžké. To je hlavně ho dobře nakrmit a dostat ho do kondice.
1: To s ním běháte nebo co s ním děláte?
3: Dostat ho do výstavní kondice, to znamená ho nakrmit takovým způsobem, aby byl pěkný, aby nebyl moc tlustý a zase moc hubený, aby měl správně postavené nohy, když ho překrmíte, tak se to projeví i na pohybu toho býka. Takže musí mít dostatek pohybu a kvalitní krmení s kvalitními minerálními látkami, aby měl správně vyvinutou srst. Umí bez problémů chodit na ohlávce, takže předvedení toho Cicera není až tak těžké.
1: Co se všechno na té soutěži hodnotí? Už jste zmínil srst, chůzi.
3: Zvířata jsou na soutěži rozdělena do různých věkových kategorií a hodnotí celkový exteriér toho zvířete, to znamená, jak vypadá v poměru k věku. Jeho velikost, délku toho těla, šířku pánve, hloubku těla, postavení končetin, jeho zbarvení. Je to pláštěvně hnědé zvíře se světlejšími oznaky kolem očí, kolem mulce, kolem čumáku, když to přeložím. Vnitřní strany kýt taky musí být světlé. Povaha toho zvířete, to znamená, jak v tom předvadišti se nechá ovládat a jak klidně stojí.
1: Cicero vypadá, že je celkem hodný bík.
3: Jo, Cicera jsou schopni předvádět i naše děti, že ty si ho vemou na ohlávku a předvedou ho také. I když se to nemá, tak to dovedou.
1: Z Březí u Trhových svin na Českobudějovicku. Soňa Jindrová, Český rozhlas.
0: Víc se o hovězím dozvíte i na stránkách pochoutkovýrok.cz. A jaké sladké miluje herec Marcel Vašinka a kdo mu ho třeba taky peče, to se dozvíte poslechem našeho pořadu v dalších minutách. Tak vydržte, ještě jedna písnička.
4: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.
5: Dýmem výfukovým zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: kapradí a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Stále posloucháte Pochoutky a my si teď budeme povídat s Naďou Konvalinkovou.
2: A Marcelem Mašinkou.
3: Dobrý den.
1: Co se vám vybaví z dětství, tedy z jídla? Když se řekne dětství, přijde nějaká vůně, vzpomínka na něco dobrého?
3: Buchty. Mně se vybaví buchty, protože...
2: Makový, tvarohový nebo povidlový?
3: Jakýkoliv. Babička dělala všechny druhy, ale... Prostě buchty, protože si vzpomínám, že jsem čekal u té trouby, jak se vytáhne plech. Už jsem tam byl první a v podstatě museli se dělat 3 nebo 4 ty plechy, protože já jsem ten jeden hned na posezení snad. Snět.
1: A náplň byla vždycky různá, nebo celý plech byl jedna náplň? Teď se ptám na to, jestli jste naďoubával třeba, to děti dělají, aby zjistili, co je uvnitř.
3: Tak teda, tohle to už si nepamatuju, ale myslím, že to vždycky byl jeden plech jako jedna náplň. No. Ale hlavně to byly povidlový buchty, tak my jsme vlastně rodem z Moravy, takže ty povidla tam k tomu patřejí. A samozřejmě makový, no, ty mám taky rád.
1: Povidla jste vařili? Někdy?
3: Ty se u nás vařily, ano, ano, protože švestky, tak ty se vždycky přivezly z Moravy a vařily se. A dokonce my je vaříme teď taky, protože bydlíme v Měchovicích a máme tam takovou švestkovou alej malou a jakmile švestky padají, tak jsme připravení a vaříme povidla taky. No.
1: Takže pečete i buchty?
3: No je. Zrovna včera jsme měli takzvaně teda pokecanej koláč. To dělá můj partner. To bude obrovský kuchař. A to já si vždycky tak jako jen tak naznačím, jako co bych, že tak něco by ještě bodlo. No a když není zrovna koňaková bábovka z vaječního koňaku, tak přijde na řadu pokecaný koláč a ten je úžasný v tom, že tam máte vlastně mák, povidla, tvaroh, marmeládu a to se vždycky tak jako pokecne tu na jednu část, tu na druhou, tu na třetí, na čtvrtou, po celém tom plechu. Takže vlastně to, a je to z kynutýho těsta, takže to je tak jako taková rozjetá buchta.
2: A na to drobenka je na tom
3: taky? A na to je drobenka, no aha. Samozřejmě.
2: No Mirek je úžasný kuchař.
3: No. A co se týče teda toho sladkého, taky to umí moc dobře.
1: Jak rychle to zdobnete?
3: No tak včera v 9:30 večer bylo hotovo, v 10 jsem přišel dolů ke stolu a půl plechu bylo tak za 10 minut pryč. Opravdu.
2: Ty takhle na noc?
3: Ano, no, no. Protože mě se spí nejlíp. Všichni říkají, jak je to nezdravý a že se převalujou lidi a mají divoký sny. Ne, já s ním půl plechu koláče a nepotřebuju vůbec už nic jiného, žádný prášky.
1: A těšíte se, že k snídaní si sníte tu druhou půlku.
3: Taky, že jsem ji měl ráno.
1: Říká Marcel Vašinka, já moc děkuju za krátkou návštěvu v našem pořadu a zase někdy, třeba u sladkého, u slaného, co máte rád.
3: Tak dobře, tak si můžeme povídat o čemkoliv jiným.
4: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Je tu letní čas, krásné počasí a tak bychom si mohli dopřát třeba i v tom narozeninovém pochoutkovém roce piknikování někde na dece v přírodě. A s tím by mohl poradit náš odborník na etiketu Ladislav Špaček. Tedy jak správně piknikovat, jaká pravidla u toho dodržet?
1: Piknik vlastně přišel z Francie do Británie, tam si ho velmi oblíbili a dneska je stále ještě takovou zajímavou společenskou zábavou, která je spojená s tím příjemným, to znamená s tou konzumací, a proto můžeme vidět kdekoliv v celé Evropě lidi, jak piknikují a užívají si to. Především bychom měli dbát o správné oblečení. Dneska už to není tak, jak píše Jiří Gudjarkovský před 100 lety. Toaleta je vždy velmi elegantní. Dámy v procházkových šatech, světlých, páni v redingotu a cylindru nebo v žaketu a cylindru. No tak dneska ne, dneska pánové si můžou vzít nějaké plátěné kalhoty a volnou košili letní. Dámy mohou mít také kalhoty a nebo letní šaty. A stolovat bychom měli trošku improvizovaně, to znamená v sedě, tak jak sedíme na té dece, což je někdy obtížné, ale nedá se nic dělat, patří to vlastně k tomu dobrodružství, do kterého všichni společně jdeme. Proto bych řekl, i ten výběr těch potravin měl být přizpůsoben tomu, že nemůžeme nic moc krájet, nemůžeme mít více talířků před sebou a podobně. Takže měly by to být třeba, dejme tomu, sendviče a nebo kousky masa, které pouze napichujeme, už by byly připraveny ke konzumaci, pečivo a nebo zelenina, která už je připravená, nakrájená tak, že už s ní nemusíme nějak manipulovat. No a nezapomeneme na stabilní, pevné sklenice na víno a na vodu. Piknik si můžeme krásně užít, i když budeme tato pravidla respektovat. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Nadchli jsme vás dnes dostatečně pro pečení něčeho sladkého. Přemýšlíte, že byste si nedělní buchtu udělali trochu jinak? Inspiraci najdete v naší nové knižní kuchařce Sladké Česko. Obsahuje jen ty domácí sladké recepty ověřené generacemi, ty, které jsme odvysílali v našem pořadu, ty, které ještě nikdy nikde nevyšly a můžete je mít pěkně souborně vedle sebe i s recepty od našich porotců a kolegů. Tuhle největší kuchařku všech dob u Radioservisu, vydavatelství Českého rozhlasu, jsme dali dohromady proto, abyste prostě mohli péct a dělat něco, co chutná nám i vám. Objednat si tuhle kuchařku můžete přes stránky pochoutkovýrok.cz anebo když si ve všední dny a v pracovní době zavoláte na číslo Radioservisu 724 819 319. Ještě doplním, že kuchařka obsahuje 170 sladkých receptů. U každého je fotografie, seznam surovin a detailní popis, ať to zvládnete. Objednat si můžete tedy přes telefon 724 819 319. A nebo ji můžete vyhrát. Tak jako tři výherci, které oznámím už za chvíli, protože správně odpověděli na otázku z minulého týdne, kdy jsem se ptal, jakou troubu měl nově Josef Maršálek. Poprvé do ní mohl vidět, takže s průhledným okénkem. A věděli to. Michal Klein z Dolního Němčí, Jiřina Císařová z Třešti a Lída Klejchová ze Sebranic u Litomyšle. Posíláme vám i podepsanou kuchařku Sladké Česko, ať vám dělá radost. A už chystám další tři pro další tři vylosované výherce. Ty budeme losovat až příští týden, ale nejdřív musíte odpovědět správně na otázku, čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška upečené ořechové trubičky? Za A pařížskou šlehačkou, za B citronovým sněhem. Čím dnes plnil Vojtěch Vrtiška ty upečené ořechové trubičky? Pokud si myslíte, že to byla pařížská šlehačka, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Jestli jste přesvědčeni, že náplní byl citronový sníh, budete posílat soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 011 04. Posílejte kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu, připomeňte si otázku i pravidla na webu pochoutkovýrok.cz a pak poslouchejte příští týden, jestli jste nevyhráli. Já vám držím palce, mějte se krásně, nezapomeňte nás sledovat třeba i na Instagramu Patrik_Rozehnal_Pochoutky nebo Facebooku, stejný profil, a poslouchat ten příští týden. To budeme dělat další sladké. Už teď se na to těší Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým milým hostem bude textař Michal Horáček.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Do České republiky se dnes vrátil tým, který pomáhal po silném zemětřesení ve Venezuele. Hygienici v Česku varují před koupáním v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště. Tenistka Karolína Muchová nastoupí ve čtvrtfinále Wimbledonu proti Osakaové z Japonska. A počasí zítra opět velká oblačnost, místy přehánky, maxima kolem 22 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Do Prahy se dnes vrátilo 57 záchranářů a 8 služebních psů z českého USAR týmu. Ten od minulého víkendu pomáhal se záchranou lidí zasypaných v sutinách po ničivém zemětřesení ve Venezuele. Žádné živé se ale tentokrát Čechům najít nepodařilo.
3: Čeští záchranáři ve městě La Guaira prohledávali například místní hotel, popisuje velitel USAR týmu Petr Vodička.
4: Byly indicie nálezu živých osob, takže tam se poprvé pracovalo dnem i nocí nepřetržitě.
3: Do Jižní Ameriky letěl český USAR tým poprvé. Už tak namáhavou práci stěžovaly vysoká teplota a vysoká vlhkost vzduchu, pokračuje velitel kynologů Petr Klega.
5: Tak to asi byla mise nejnáročnější právě proto, že tam bylo dusno, horko a ten pejsek nebyl schopný se svým způsobem nikde ani pořádně vyventilovat psychicky.
3: Do Česka se vrací i 12 zbývajících členů týmu a s nimi veškerý náklad, jako zázemí nebo nářadí, díky kterým je český USAR tým v dané zemi postižené pohromou vždy zcela nezávislý. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: Koupání v přírodě mimo kontrolovaná koupaliště podle hygieniků může představovat zdravotní riziko. Seznam sledovaných lokalit a výsledky laboratorních testů zveřejňují na svých webových stránkách. Lidé ale mohou i sami poznat, že je voda nebezpečná. Jak? Upřesní mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
6: Doporučuji, když přijdete k vodě, tak využít všechny své smysly. Pokud cítíte rybinu nebo chemický zápach, vidíte, že ta voda je špinavá, že v ní plavou odpadky nebo zbytky ryb, tak je to špatné znamení.
2: Kontaminovaná voda může působit kožní vyrážky, zánět spojivek nebo také střevní problémy. Opatrní by měly být hlavně malé děti, dále seniori a pacienti s chronickým onemocněním. Kraj Vysočina si zajistil pozemky potřebné pro výstavbu silniční přeložky ve Světlé nad Sázavou. Podepsal dlouhodobé nájemní smlouvy s vlastníky pozemků, přes které má komunikace vést. Spolu s přeložkou chtějí kraj a město postavit také most přes řeku Sázavu. Motoristé by se po něm mohli projet zhruba za 2 roky.
7: Radnice ve Světlé nad Sázavou usiluje o nový most už delší dobu. Stavba má totiž ulevit provozu a odvést část dopravy z centra města. Řidiči, kteří tudy projíždějí směrem na Habry, se díky novému propojení vyhnou náměstí. Nová trasa by jim taky měla zrychlit cestu. Magdalena Machová, Český rozhlas. Sport.
2: Česká tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve 3 sadách a postupuje do čtvrtfinále Wimbledonu. Tam ji čeká Osakaová z Japonska. Zítra budou bojovat o postup do čtvrtfinále ve 2 hrách Marie Bousková, Linda Nosková a mezi muži Jiří Lehečka. Počasí. Také zítra čekáme v České republice převážně oblačno až zataženo. K tomu místy občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty většinou mezi 20 a 24 stupni, pouze na severu místy kolem 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na Pražském okruhu směr dálnice D1 chystají noční omezení u sjezdu na Lohkov mezi kilometry 15 a 13,5 zavírají pravý pruh. Do rána tam budou opravovat značení. Počítejte s omezením. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začínají hvězdné návraty. Přejeme příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
8: Někteří hledají samotu a klid, jiní rozruch a řadu lidí, co je inspirují. Ale pro všechny je vtip, veselost a smích kořením jejich práce a životů. K takovým lidem určitě patříte i vy, proto si rádi poslechnete pořad, který pro vás připravil Patrik Rozehnal.
9: Jsem přesvědčený, že to je člověk s hlubokým vážným myšlením. Jináč se sranda nedá udělat. Plytkej člověk neudělá legraci.
8: Děkuju. To promluvil ten, který humor miloval a uměl ho vytvářet.
9: Humor jako kategorie je to nejvyšší, co je.
8: Byl to jinak malíř, grafik, trochu i sochař, nadaný spisovatel, trefný glosátor a vtipálek.
9: Opakuju už tisíckrát, že rozbrečet může i vrátnej na amu, ale udělat legraci, to je genialita.
8: Tak si o něm něco povíme. Přidáme pár osobních vzpomínek a té obyčejné člověčiny.
9: Všimněte si, to má vždycky lidský šmrnc.
8: Vladimír Komárek nám řekne, o čem je život a co je humor.
9: To je strašně vážná věc.
8: Tak se s námi pobavte.
9: A tvrdím jednu věc, že český humor je ten nejkvalitnější, co u těch bělochů existuje. Ty barevný neznám.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty.
1: Dnes nás čeká vyprávění o slavném malíři Vladimíru Komárkovi. Říkáte si, tohle je pořad o hercích a komicích. Jenže tenhle člověk měl dar vyprávět a bavit lidi. Proto byl také často hostem zábavných pořadů a všichni moderátoři i kolegové ho milovali. Narodil se 10. srpna roku 1928 v Hořensku u Semil.
2: První průšvih můj byl, když jsem se narodil a když mě vezli ke křtu. Já totiž měl tu rodinu tak trošku náchylnou na ten špiritus a to vám je zajímavé, jak ty strejčkové, jak měli strach, abych nezahynul jako pohan a hnedka 3 dny po narození už mě táhli pokřtit do Semil. A já se narodil na Hořensku a to jsou 3 kilometry do Semil a cestou 9 hospod bývalo. A teď ty strejčky, teda máma ležela, že jo, tak prostě strejčkové mě dělali do nákupní tašky a hýbají mě pokřtit. A to i ty jak asi vypadali, než přišli do kostela. No, velikou radost, že je kluk. Teď samozřejmě v zákristí už zapomněli, co chtěla máma za jméno, že jo. A ten jeden strejček furt řval, že to začínalo na R. Tak se tam v zákristí hádali, tak se rozhodli, že to bude Vladimír. A teď ještě v té opici se přiznali, že jsou bez vyznání, takže vůbec do kostela nesměli, tak mě vlastně křtil kostelník, který se jmenoval pan Bým, že jo. Ale to by ještě šlo, ale když mě nesli zpátky, to víte, zas těch 9 hospod, tak mě na lavici v té jedné hospodě zapomněli. A teď ten starý vydrmal vylít s tou taškou ven, a ježičmarja, zapomněli jste tady dítě, že jo. Tak to byl ten můj slavný křest, takže k těm křtům mám takový dost jako teda divnej vztah.
1: Jeho tatínek František byl legionářem, který po návratu z první světové války vstoupil k četnictvu. Krátce po narození syna Vladimíra ale byl převelen na Slovensko. Tak se tam přestěhovali i s rodinou. V roce 1939 ale na Slovensku začaly pod vlivem fašismu židovské pogromy a nacionalistické nepokoje. A tak se rodina musela stěhovat zpátky do Čech. Na Semilsko, do Nedvězí. Vše, co měli, prý vezli na voze strýčka Vinska. Jenom tatínek jel vlakem, kterým převážel včely a starou ložnici. Přestěhováním Vladimír přišel o své kamarády na Slovensku a v Čechách tehdy ještě žádné neměl. Stal se z něj samotář, ale prý mu to vyhovovalo. Jeho vzpomínky z dětství, kdy si namluvil i jeho velký kamarád, herec Josef Vinklář.
3: Táta toužil potom, abych byl strojním zámečníkem. A taky mě zaved k Ježkom do dílny. Bylo to v neděli a ptal se mě, jestli se mě to tady bude líbit. Povídám, že velice, že si tu dílnu nejdřív vymaluju. Ty svěráky a šajiny procházející uprášenýma oknama, to rozhodlo. Pan mistr, starý praktik, povídá, ať si táta veme kluka domů, že z něj zámečník nebude. Naši se poradili, když jsem pro umění, čili pro krásu, tak se budu učit zahradníkem. Já to odkládal až do 1. ledna 1944 a celý čas jsem chodil do Košťálova k panu Zikešovi, kde jsem se učil malovat. Byl to invalida, inteligentní člověk a rozuměl barvám. Maloval sladké krajiny s virtuózní znalostí barvy. Je to legrace, ale od něj jsem se naučil všechno o barvách. Vlastně víc, než jsem v životě potřeboval. Denně jsme chodili ven malovat krajinu. Já mastil malinké formáty krajinek a hlavně se díval na pana Zikeše, jak maluje. On měl jednu nohu kratší a já to kulhání po něm napodoboval, protože jsem cítil, že to patří k umění. Aby to neviděl, že taky kulhám, chodil jsem za ním. Co si o nás mysleli lidi, to nevím. Jenomže čas se nachýlil a já šel na toho zahradníka. Od 1. ledna do 1. května. Takže jsem se naučil odhazovat sníh z pařníku a roznášet kytice a věnce na pohřby. I do pokračovačky pro zahradníky jsem chodil, ale jak říkám, do 1. května. Pak mě pan mistr vyhodil pro neschopnost. Tvrdil, že ani malíř ze mne nebude, protože nevím, že mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí vytvořil myslbek.
1: Cestu k umělecké dráze Vladimíru Komárkovi otevřela sklářská škola v Železném Brodě, kterou opustil velmi brzy, protože byl v roce 1946 přijat na Akademii výtvarných umění v Praze. Na ta léta se ho ptal kdysi i v tobogánu Tomáš Sláma.
0: Zkuste mě připomenout, když jste třeba poprvé malovali modelky. Vy jste na akademii přece museli mít modelky.
2: Ano, ano, ano. A to vám je strašně zajímavé, když tam 8 hodin čumíte na nějakou tu holku mladou a tak otrávně špekulujete, jak se dostat domů, aby už toho člověk toho nechal. No a třeba na chodníku před školou vidíte, že se bába nakloní nad kočárkem a všichni jsou vykulený. To vám je zajímavé, jakmile už tam někdo vám sedí ten třetí den, ono to není vana. Nebo si představte, to vždycky u rektorátu byly ty modely v pondělí ráno. No a tam kluci chodili vybírat. No a to taky, ty nejhezčí holky tam zůstaly. Nejdřív se vybrali starý dětkové, pak přišli starý báby a když už tam nebyl nikdo, tak přišli na řadu mladý holky. No podívejte se, takový starý dědek, ten má ty klouby vidět, že jo, ty klíční kosti a tohle to všecko. A když ho malujete, tak to jsou záchytné body a podle toho těch záchytných bodů můžete malovat. Ale taková mladá holka, když to je jako lízátko, takhle kulatý, nejde se ničeho chytnout. No a to vám každou chvíli řekne profesora, pane, proč ten model tady stojí, že jo, když si to vymýšlíte, to je održku. Nejhorší, co bylo vždycky, byly malování mladých holky. A oni ty holky se taky mrskají na té šajbě, víte? A teď se do ní trefí, to ona si je vědomá, že jo? No to je održku. Takže nebylo nad starý dětky, ty jsme dělali nejradši.
0: Dobře, no ale teď už se to mohlo změnit za ta léta. To je postřeh, kde se vracíte k názorům, kdy jste začínali na akademii. No a co teďka? No. Teďka používáte modelky ještě?
2: Vůbec ne. Víte, ono to je tak jako održku. Když já maluju, to mám dykl před sebou a teďka vím, kde ta holka bude mít makovici, kde bude mít ruce, kde bude mít nohy a podle toho to na ten dykl kreslím. No. A když to dodělám, pak z toho třeba vznikne višňovej sad a ta holka tam vůbec není. Takže podle modelu se, já podle modelu malovat nemůžu.
1: Asi po 2 letech pak nastoupil Vladimír Komárek na Umprum do ateliéru profesora Štipla, který doufal, že z Komárka přece jenom skláře vychová. Vladimírovou absolventskou prací byl v roce 1954 tavený skleněný reliéf, ale sklářem se stejně nechtěl stát. Láska k malování ho totiž nikdy neopustila. Během studia se proto výtvarně vzdělával potají a maloval za školou. Jak o sobě říkal, byl nejdéle študovaným samoukem. Nakonec se z něj tedy malíř stal a dokonce pak později i na škole učil, čemuž se opět divil Tomáš Sláma.
4: Prosím tě, Vladimíre, jenom jednu věc. Jak ty jsi vůbec mohl někdy někoho učit? Třeba je otázka, na výtvarné škole ty jsi učil.
2: Tam dokonce děti hráli chudáci. Ano, já měl speciální výchovu a to měl ty profesor z gymnázie měli na mě vsteka, protože já měl speciální jednostupňové hodnocení. A sice jsem říkal, když se na mě zlobili, jako že to tak nejde, že snižují úroveň gymnázie a tak, mám podívejte se, volové, když to někdo umí, tak mu dám 1, páč to umí. Když to neumí, to od přírody neumí. Co bych mu měl dávat 2? On za to nemůže. Tak jsem mu dal 1 taky. A to, jak měli vsteka, když byla jako konference, tak já diktoval do telefonu. Oni přeci jenom ředitelka chtěla, tak jsem vždycky oni jméno, já říkal 1. Když jsem to řekl 30x1, už se na mě vyprdli a dopsali ty 1. Matematiku, to jsem nikdy neuměl. Ale zase nikdo nemůže říct, že jsem vypočítal, protože já si nespočítám ani vejplatu. No a teďka, co jsou ty vejplaty míň a míň, až půjdu do toho důchodu, no tak se už těším na ten výzkaz. Protože to jedině... Pač, to je jediná možnost, jak budu mít krásnou srst.
5: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Tuhle písničku od Pavla Bobka jsme nevybrali náhodou. Byl to oblíbený zpěvák Vladimíra Komárka.
1: Především ještě bych složil ten kompliment tomu Bobkovi. Prostě má to obrovskou inteligenci. Je na tom vidět, že to je pan inženýr a ještě inteligentnější než pan inženýr. A ten hlas, má to takové jako barvu, prostě nevím, je to geniální. Miluju ho.
2: A koho ještě milujete další?
1: No, potom by po Bobkovi samozřejmě šel pravoslavný chorový zpěv. Ten miluju, protože podívejte se, v katolickém kostele je všecko vedený na varhany. Ten člověk je tam pasivní, když to v tom pravoslavném ty lidi zpívají. V těch stěnách jsou ty hrnce zadělané, to jsou ty rezonanční takový prostory. No a to je nejvyšší umělecká úroveň. Potom samozřejmě miluju Suchýho a vůbec každýho, kdo umí udělat legraci do písničky dá.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ve vzpomínkách na Vladimíra Komárka se ale ještě vraťme do 50. let. V roce 1954 mu skončila škola a on šel domů. V Praze se, jak se říká, necítil. Přitom odstěhovat se z Prahy znamenalo pro umělce sebevraždu. Dělal promítače, šoféra i ředitele domu osvěty. Jak říkával, čím byl, tím byl nerad. Na volnou nohu se dostal až jako 60-letý. Po škole v letech 1955 až 57 musel nastoupit na vojnu. A během ní se oženil se svou ženou Růženou, se kterou měl později dva syny. Prahy se sice odstěhoval, ale čas od času do Prahy zamířil. I když nerad, protože cestování pro něj nebylo. Ale táhlo ho tam to umělecké prostředí. Potkávání se i s ostatními kolegy, hlavně z herecké branže, kterou si tolik zamiloval a ve které navázal spoustu přátelství. Vzpomínat na to může třeba i Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a taky skvělý novinář.
4: Vladimír Komárek, to byla živoucí legenda. Byl to člověk nesmírně inspirativní, nabitý obrovskou energií, obrovským vtipem, obrovským espritem. Strávit čas v jeho přítomnosti byl zážitek, na který se prostě nezapomíná. My všichni máme v paměti nejrůznější setkání s ním, ale je to neopakovatelné, protože to byla ta chvíle, ten okamžik, který jsme s ním prožívali a který jsme si užívali, vzpomínáme na něj všichni s velkou láskou. My jsme se vlastně poznali s Vladimírem Komárkem, s mojí manželkou Evou, protože máme chalupu v Českém ráji a

0: Bylo i setkání s Vladimírem Komárkem. A Vladimír opravdu teda přišel k nám na tu zahradu, což při jeho tělesné konstituci byl opravdu úctyhodný výkon. A tak jsme seděli na těch židlích, vyprávili jsme si a najednou v nějaké takové, to jsme se viděli poprvé, on byl u nás poprvé, a v nějaké takové napjaté chvíli, kdy jsem jaksi dramaticky gradoval nějaké vyprávění, tak se ozvala strašlivá rána a Vladimír seděl na zemi. Teďka všichni vyskočili v hrůze, protože to byla opravdu šupa. To Vladimír, když spadl na zem, tak to se otřáslo celé okolí a pod ním ta židle praskla. On se strašně styděl. On se tak jako rozpačitě sbíral z té země, vstával a teď se strašně omlouval, že nám zlomil židli. Tak o tu židli vůbec nešlo. Tady šlo o to, aby si on neublížil především. Ta židle stála, já nevím, 300 korun nebo kolik. A tak jsme to všechno zamluvili, všechno bylo v pořádku. Rozloučili jsme se, on pořád byl z toho trošku rozpačitý, ale přijeli jsme za týden na chalupu a ta židle Funglnová stála na zápraží. On ji opravdu koupil, přivezl, postavili tam jako omluvu. No a od té doby jsme se stali velkými kamarády, jezdili jsme k němu, on jezdil k nám a prožívali jsme krásné chvíle společné.
1: Vladimír Komárek byl oblíbený nejenom kvůli své tvorbě, ale i pro svou přátelskou povahu, životní optimismus a humor, který uměl rozdávat. Především vypravěčské umění mnohokrát prokázal i v rozhlasových nebo televizních pořadech. A taky jen tak mezi svými kolegy, herci, se kterými se tolikrát potkával, i když měl trochu trému.
2: Já jsem tady není kvůli tomu, že se budu vytahovat, že jsem tady seděl s hercem, ale jinak teda trému až to bude až průjem, ale co se dá dělat v tom?
3: Ty máš trému?
2: Vždycky, od narození. Od narození.
4: Podívej se, nemůžeš udělat omyl, když budeš říkat, jak vždycky, když jedeš, když jsi jel do Prahy, bude vzdávat obrázky, prostě jak jsi jel celkrou cestou, jak jsi šel z té Florence, do Bíla, buď tě do Koruny, no všecko žrádlo, všecko, pak šel zpátky a stejnou cestou zase na to žrádlo, pač furt měl strach, že umře, jo. Že umře, hlady.
2: To je hrutý, já tohle mám celý život. Jo. Tohle mám celý, a to už je třeba na vojně, pan velitel tenkrát říkal, Komárek, kde má být správný voják? No já teď nevěděl, že jo, jaká zbraň držet a tak, a on pál, o kuchyně, aby se nažral. A mě to tak jako vlezlo teda do mě, že skutečně jak se kuchyně hnula, tak jsem byl za ní. Já se mám slou 115 kilo, já jsem málem oženil, teda nevoženil. Jo, a to ty kybly s tím jogurtem za mnou táhali vždycky, protože to vojáci nežrali, že? Tak ty kybly s jogurtem vždycky říkali ty kuchaři, nažer se Komáre, zase jsme ti přinesli jogurt. Spál jsem se tam strašně, už jsem figuru nešit. No a jinak se vymlouvám teda na manželku, že mě skrmila, aby mě holky nechtěli, že jo? Protože já teda furt mám holky rád, ale zažijí prase si nemůžu vzpomenout kvůli čemu. Ale mám to někde napsaný, ale to zase žena skovala ten otest, takže tak jako nevím, že jo.
5: Alespoň, že to zdání zůstane.
6: Co tam je v tom vzduchu, ale co to bylo?
4: My tam jednou přišli s Vildourenkem poprvně a oni zavařovali merunky. Hele, já tě upozorním, že ten stůl je větší než tenhle ten. A tam bylo takhle, tam, a dva lidi tam byli, ale já viděl jenom jednoho růženu, jo. Vláďu jsem vůbec neviděl. Ten seděl za tou horou těch merunek a oni loupali ty merunky a nakládali. A pán, pak jsem to děláte pro celý Semily nebo pro okres, celý on povídal. To je do Vánoc v hajzlu, tohle. Ale to bylo, ti říkám, asi na 350 těch flašek, prostě to.
7: Promiň, ve zlý jazykové teda tvrdí, že ty jíš jenom schynilý jabka, je to pravda?
2: Jo, no to je to, píšu o tom, že jo, v tamtý brožu, ale zajímavější věci vzpomínám na to, když jsem měl jednou z východní a Německa s dětma, to jsem poprvé byl na výletě, ty kluci to byl jednomu 10, druhýmu bylo 9 a já strašně mám rád ty tévursty, že jo. No a tak jsem jako koupil v jednom městě tévurst, v druhém městě tévurst.
4: Co je tévurst?
2: No to je takový ten salám, takový...
4: Mecký salám.
2: Tu čajovku. No a nakoupil jsem toho hromady, že jo. Ale furt byl hlad, tak jsem si uvždyb něco sežral, děti seděli v autobuse vzadu. No prostě to dopadlo tak, když jsme se blížili k hranicím, tak každý skovával ty boty a všecko skovával, že jo. Pač byly ty kontroly a teďka ty vyděšení synové přišli ke mně. A tatínku, co bude s těma salámama? A ty jsem nevěděl, co říct, já vám teda děti, nebojte se, nic nebude, já je všechny sežrám.

0: 挺难的你。
1: Řada pražských divadel si váží toho, když tam někdy vy výjimečně tedy usednete v hledišti, protože už jste teď prozradil, že nerad jezdíte do Prahy, je tam i moc lidí a...
2: A vždycky, když takhle v divadle sedím, víte, můj nejdramatičtější zážitek je, když si počítám knoflíky a uvažuji, že už mě ukradli auto, ještě mě ho neukradli, až za hodinu ho ukradnou. A takový nejsilnější umělecký zážitek, když vylezu z tramvaje a vidím, že tam moje obstarožní haluška tam stojí, já nemusím vlakem a pojedu domů autem.
1: Učil jste vlastní ženu řídit, anebo dirigujete ji při jízdě, nebo dáváte připomínky, podněty k řízení?
2: Když žena jede, tak brzdím sám prostě tam vedle a ona zase nerada jezdí se mnou, protože ona říká, že se kochám. A když viděla pak ten film Vesničková středisková, dělalo jí to strašnou radost, protože vyjedeme 70, najednou vidí na mém ksichtě úsměv, tak jedeme 60 a když už to cuká na 40, tak vždycky říká, zbuď se, potřebujeme do Semil dojet. Hmm. Tak zase přidám, takže já imr vire jezdím tou 60, no a když je tam napsána 40, tak platím pokutu.
3: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Další píseň za námi a čeká nás vyprávění o úžasném malíři, grafikovi Vladimíru Komárkovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Už v době studií se intenzivně věnoval vlastní volné tvorbě a taky se aktivně zapojil do skupin a sdružení podobně smýšlejících umělců. Třeba v letech 1965 až 71 byl členem významného sdružení českých umělců a grafiků nazvaného Holar. Tohle sdružení dobře zná i Iva Hitnerová, která Vladimíra Komárka dobře znala a taky se s ním přátelila. A setkávala se s ním i na srazech herců, umělců, malířů a jiných. Vzpomínala třeba i v tobogánu.
2: Tak tam bylo tolik lidí z herecký branže, třeba včetně Jiřiny Bohdalové a tak. A když vyprávěl Vladimír, tak všichni zmlkli. I ta Jiřina, všichni poslouchali, protože to lidi, kteří nikdy nemlčí,
3: zvláštně pointoval. Prostě on tak jako, já jsem přišla jednou na návštěvu a říkám Vladimírku, já potřebuji na tohle tu. Mohli byste mi říct, a on říká, milostivá, vy můžete kdekoliv.
0: Vladimír Komárek říkal, že se dal na umění proto, že se na nic jiného nehodil. Táta mu to prý velice rozmlouval a říkal, na to, aby se člověk v umění mohl proslavit, musí být především dlouho živej. A sochař Lauda mu říkal, že ve 20 může být umělcem každý trouba, ale vydržet být umělcem 60, to už je kumšt. Člověk taky nemůže chtít, aby se ty jeho věci líbily všem. Žádný malíř nemůže malovat pro všechny. Pro všechny může malovat akorát komunál. Malování se na začátku zalekla i jeho žena Růžena. Poznali ji před vojnou, jmenovala se Holubová a doufala, že budoucí ženich bude mít slušnější jméno. Když se dozvěděla, že její budoucí muž se jmenuje Komárek, byla nešťastná, že se z toho zvěřince prostě nedostane. A dovršil to pak tím, když jí řekl, že je malířem. Zoufale se na něj podívala a ptala se, jestli bude muset chodit s obrazy po barákách. Vladimír Komárek jí tehdy řekl, že ne, že bude slavný a že za ním budou chodit páni redaktoři. Jako by to tehdy tušil. Mimochodem jeho manželka měla taky umělecké sklony. Poznali se totiž v divadle v semilském souboru písní a tanců Krakonoš, kde Růžena Holubová tančila a Vladimír Komárek tam působil jako umělecký vedoucí. Spolu pak měli dva syny, Pavla a Vladimíra. Na ně vzpomínal kdysi i u nás v rozhlase.
4: Já mám dva kluky, jeden je normální, ten se nevoženil, ten je doma. A ten druhý blbec si vzal Němku, že jo? A teď si představte, tamhle, jak je tam teďka pan Klaus, víte, tam nahoře, že jo? A teď si představte, a ten horor, toho dětka mě bylo líto, pan tátu, že jo? Teďka jedna holka si vzala Číňana, ta nejstarší. Druhá holka si vzala nějakýho Holanděna, co je v nějaký církvi, co něco nežerou, to já nevím, co, jo? No jo, je to tak. Třetí kluk, ten šel do Afriky zase nějaký jiný náboženství hlásat a přišel s černoškou. Teď si představte, no, teď si představte toho čistokrevného nacistu a to vám můžu říct, ten má lepší původ než náš pes. To, no. To je čistokrevnej, teda jako Němec, že jo? A, ta třetí nejmenší, co měla krátkou nohu, tak ta si vzala mýho kluka, no. No jo, ale to ještě, aby teda, aby já potřebuji, já musím dřív domů, já to mám daleko, že jo. Tak a teď si ale představte, že ten mamlas požadoval na nás, teda na mě a ženě Růženě, že musíme na svatbu. Já povám, hele, ty mě nemusíš na pohřeb, já ti nepůjdu na svatbu a budeme jedna. A Ale oni ty jako ty Němci dost tak jako na to trpějí, že jo, na ty svary. No co se dalo dělat? No já teda, měl jsem potom Němci, já ještě nebyl jako to se ještě dalo jedno oblíknout. Ale ty žena od krejčího ke krejčího a vždycky nějaký hadr přinesla a já vždycky jedovatě pán, to je hezká košilka noční, že jo, tak zase si ušila jiný. A teď ten horor, teďka nás jeden Holanďan tam ves s manželkou a když chudáci viděli, co se jako tam koná, že jo, tak se taky vyšprnili, no ona byla jak vánoční stromeček, ty opičky po sobě všelijaký, no já šel normálně a jenom ten kluk, když jsme šli, to jsme šli od špitálu, jen je ošetřovatelka a tam jakože pěšky, tak ty auta se tam nechali a tam nechal hrdě tu škodovku, pán, to mě nikdo neukradne, že jo, tak jsem tam nechal. A teďka byla červená, zelená, no tak průvod se roztrh, že? A když už jsme se blížili k radnici, protože projít do kostela nemůže, to by musel zaplatit a on teda tomu moc nerozuměl těm církvím. A povídá, ty ale mámě, manželce, povídá, a ta prostřednice má toho Holanďana, ona furt kojí. No a Růžena povídá, no a proč by nekojila, když má mlíko, že jo? Proč by nekojila? A on povedá, no jo, ale oni už, ten kluk už je veliký, on běhá. No mně to bylo divný, no podám, ať si kojí, že jo? Ale nebudu vás držovat, moje sláva, nevrlejstvo. A teď si ale představte, přiběhneme pod ten národní výbor, teda německý jejich, na Češku. To je 1000 kilometrů od nás. A on povídá, no počkáte tady na nás dole, nebo půjdete nahoru? No to mě rozčílo, když 1000 kilometrů jdete a nebudu u obřadu, no to jdeme nahoru. Jenomže do dneška mě to kluk vyčítá, protože my jsme seděli takhle v zádivu, že jo? A před náma teda ta nevěsta ženich a já mezi nima zrovna viděl tam tu holku, k ní přiběh ten kluk, zařval, ona to vyhodila ven, že jo? No. A kluk se stravoval při obřadu, že? Ale on by si mě teda nikdo nevšiml, ale tam ten německý blbec nás fotografoval. No. A dodneška mě kluk vyčítá, že pak bylo slušno, aby pan táta uronil slzu, že jo, když taková, jo, první kluk se žení a ještě k tomu poprvé. No a já, mě zajímaly jiné věci, že jo. Dodneška jsou s tím nepříjemnosti.
0: Kromě nadání malířského měl i dar vypravěčství, ale také psaní. Napsal spoustu krásných vět a dopisů. Třeba jeho citát, že život se skládá z větších či menších nepříjemností, hustě na sebe navazujících, je přece dokonalý. Na jeden úžasný dopis zavzpomínala i Iva Hitnerová.
2: Mohla bych taky z jednoho dopisu, tak on mi daroval jeden obrázek a já jsem mu psala, že jsem mu hrozně zavázaná, co jsem dlužna a on mi napsal, milovaná Ivo Hitnerová, nejste nic dlužna, jelikož jste od řemesla. Taky vám písemně vykám. A teď je jako obrázek a tak. Ten dopis je o tom, že vlastně nic nepotřebuje. Jako já jsem říkal, čím se můžu odvděčit? A on říkal, rád bych si koupil židli v Jičíně, ale kam jí postavit? Roštípat starou krásnou, proč? Víno ani kořálku nepiju a když tak bliju. Mám stále hlad, ale jak se nažeru, nemůžu dejchat a to pak nemůžu ani malovat. Nemám šaty a co seženu je k breku. Dal jsem si ušít sako za 5000, když jsem se do toho oblík, stal jsem se do breku. Ani v nadměrných velikostech na mě nic nemají. A dát si šít a s hrůzou čekat, co z nich vyleze, potřebuju já to. Knih mám 3000 svazků, do konce života to neprolistuju. Jediný, co mám rád, jsou cizí dívky. Ale proč se mi cizí dívky líbějí, na to už jsem zapomněl. A žena Růžena mi to nechce říct. Miluju klid a lidi, co mají rádi moji práci. A mezi ně patříte už léta tvůj komár.
0: Svou povahou si Vladimír Komárek získal mnoho známých a přátel. Neměl problém si kohokoliv pozvat do svého ateliéru, kam se sjížděly jak slavné osobnosti, tak jeho obdivovatelé z řad široké veřejnosti. Pro své účely si dokonce vedl od 70. let takzvanou návštěvní knihu, kam mu přátelé a další příchozí zapisovali a psali vzkazy. Mezi návštěvníky tak byly třeba Vlastimil Brodský, Josef Kemmer, Josef Vinklář, Jiřina Bohdalová, Kristián Kodet a později i Lucie Bílá.
3: On měl krásný hlášky, on třeba říkal, já jsem nemocný na zadní, protože měl nemocný nohy. A nebo třeba říkal, ty jsi mě tak zblbla, měli by tě dávat v práškách, jmenovalo bys to Halucina Bílá. Ale tohle je tak strašně nádherný, poetický, až jednou přijde čas a já budu tam, kde není dnes a nebude zítra, kde nebude dole ani nahoře, tak já budu dyštěm dubnovým a budu stékat po tvojí hlavince havraní a zasychat na tvých očičkách průzračných a na tvých hrtech zůstanu v krupějích, až se usměješ, otevřou se nebesa a já se budu tudy vracet do nebe. To je.
1: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.

0: Vladimír Komárek byl všestranný člověk a právě proto si o něm dnes vyprávíme a taky nás baví.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl to malíř, dělal i do sochařiny a jen tak nikdo ho nedohonil v grafice. Zvlášť pak v suché jehle, jak se říkalo. Ale byl to i skvělý vypravěč, uměl nádherně a vtipně psát a báječné na něm bylo to, že uměl žít naplno. Byl kupodivu abstinent, nekouřil, ale strašně rád jedl a nestyděl se za tuhle slabost. A jaký byl jeho vztah k módě? To probíral kdysi i v tobogánu s Tomášem Slámou.
2: Chci se zeptat pana Vladimíra Komárka na jednu věc. Vím, Vladimíre, že dnešní setkání bereš velmi vážně, ale že to vemeš tak vážně, že si na setkání s paní Stelou Zázvorkovou pořídíš nové moderní sako, to jsem skutečně nečekal.
3: No, já jsem rád, Tomáši, že to připomeneš, protože mě nikdy na hadrech nezáleželo. A když už teda jsem si to pořídil, já totiž, co se týče hadrů, tak jako mám takový určitý dilemno. A začalo to tím, že jsem se dostal, když si, jak končila ta, teda ten minulý režim, tak mě pustili jednou do západního Německa. Já pám, ženo růženo, žádný hadry se nebudou kupovat, budeme dělat bohatý z východu. Načež teda si představte, přijdeme do takové rodiny a tam jim umřel tlustej dědeček. A teď si představte ti hadru, co po něm zbylo. Ale krásně teda, jako oni říkají, provedený, že? To jsem dostal boty, kapesníky, saka, trenýrky, prostě všecko. Akorát tu SS uniformu si nechali na památku. Ale... Ale jináč prostě všecko jsem dostal, víte? Ale zase ta tragédie, on ten dědeček sice byl tlustý, ale kam se hrabe na Slovaná, že jo? No tak jsem z těch hadrů i rost, víte? To víte, Slámovi to dát nemůžu, ten by to měl všecko jako zimáky, že jo? Tak to mám doma. To byly ty začátky mýho ošacení. A takže jako teďka, když... jedu do té buržoázie, že jo, tak vždycky jako koukám, co bude lacin. A teď si představte, předloni jsem tam byl a v takovým tom Kauhausu já vždycky chodím, kam chodí Turci, protože tam to bude laciny. Tak jdu za Turkama a najednou vám vidím nádherný růžový sako. A jako Čecha mě oslnilo, tam bylo napsané 25 marek. To víte, za 25 marek sako, teda to nepočítal, 18 korun, že jo, za marku, ale bylo to teda nádherný. Ovšem ten komplex, protože co Němec, to perfektní člověk. Já si vám to sako oblíknu a najednou koukám, že levej rukáv, já neviděl ruku, pravej normální, pán, že by ze mě byl mrzák, protože oni jsou perfektní. Tam byl nervák až do nedvězího, když mě paní Krejčová změřila ruce, po a ne, je to dobrý, oni tam přišli blbej ruka, protože je to laciné.
0: Mezi lety 1959 až 2008 Vladimír Komárek ilustroval na 125 knížek a vytvořil zhruba 662 knižních značek. Od 60. let až téměř do své smrti vyprodukoval více než 200 grafických listů, přičemž dodnes nejsou zpracovány celkové soupisy. Realizoval přes 170 samostatných výstav v tuzemsku i zahraničí a za svůj život získal mnoho uměleckých ocenění. V roce 1989 byl jmenován zasloužilým umělcem a posmrtně v roce 2011 získal poctu hejtmana Libereckého kraje. O 10 let později mu prezident republiky udělil medaili za zásluhy prvního stupně. Škoda, že jsme mu nestihli dát i nějakou cenu za dobrou historku nebo skvělý vtip, protože i v tom byl přeborník.
3: To mě se líbí, já jsem znal několik fór a teď už je nemůžu říkat, páč už nejsou vůbec vtipný. Ale to, jak přišli hrobníci spocený do toho a povedal, kdo umřel? A povedal, tady předseda umřel a jsme ho spouštili do hrů. Takový potles se 8krát jsme museli vytáhnout.
4: To je krásný.
5: To je vlastně tvé, jak jste říkal, takové sídelní město.
3: Ano, tam. Já vždycky říkám, Turnov, brána Českého ráje, Semlí město pořebního ruchu.
6: máme nejstarší krematorium, já jsem na to hrdý, taky vás zvu. A to je instituce, která vždycky plnila svůj plán, taky, že teď už to teda je to škoda, je to sundali, ale v tam, co byli pozůstalí, seděli, čekali na obřad, tak viděli po stěnách diplomy za splněný plán první čtvrtletí, druhý čtvrtletí. A tak jste byl jistý, že jste ve slušných rukách, že jo?
0: Vladimír Komárek zemřel 24. srpna roku 2002 v Jilemnické nemocnici. A jak kdysi prohlásil, to malování nedělal proto, aby se líbilo, ale aby to bylo svědectví o marné cestě životem.
3: Ať se nezlobí, když se všechno se nemůže líbit, víte? To je zrovna jako když ukazují tu královnu krásy, ono tam místo vypadá jako řeznický krám, že jo? Ale přitom hezká holka je věc velmi hezká, na to jsem taky přišel za mlada. Ale mám dojem, že ten kumšt není skutečně pro každýho, je jenom pro ty, který to chtějí chápat, víte? A rozumět kumšt, na to není škola. To je určitá průprava, to v někom je, v druhým to není. Tak a čím nás bude víc, co budeme mít rádi umění, nejenom ty moje obrazy, ale rádi umění, tím budeme o sobě říkat, že jsme vzdělanější.

0: Dvojka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Noční linka sváteční, nedělně pondělní, právě otevírá 23. hodina minula. Nejvyšší čas začít, co říkáte. Krásný pozdní stále sváteční večer vám všem, co jste napřímo, přeje Jitka Lukešová. Moc se na vás budu těšit a vy samozřejmě především vy naši stálí hosté nočních linek víte, že jsou před námi celé 2 hodiny společného setkávání se a společného povídání. No a dnes to v noční lince bude na vaše četná e-mailová přání opravdu prázdninové, protože otázka zní. Spali jste někdy pod širákem a jste Trumpové tělem a duší, a nebo raději takzvaný all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil ranní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň a na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary, no prostě romantika. Byli a nebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně a nevadí vám voda z potoka a světlo petrolejky. Kdo vás k tomuto stylu života a k této filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě a myslíte, že tramping přežije internetovou dobu, a jaké zážitky si z pobytu v přírodě, pokud je absolvujete, tak jaké zážitky si odnášíte? Tolika mnohem více na toto velmi prázdninové, myslím, a velmi oblíbené tady v těch českých a moravských luzích a jejich téma. Určitě vás bude mnoho, kteří k tomu budete mít mnohé co říci, a telefon k nám jenom připomenu 731 800 900, pak máme také web rozhlas.cz/linka, tam už mnozí píšete, a samozřejmě máme i tradiční e-mail nočnilinka@rozhlas.cz, i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a můžeme začít.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na úvod tady byla pro nás, pro všechny, Petra Černocká se svojí písničkou Vrať mi zpět můj smích. No a během téhle písničky se k nám jako první dovolala Helča od Poděbrad. Krásný večer, Helčo, přeju a moc zdravím.
1: Jo, já taky všechny zdravím, všechny nespalce, hlavně všechny čundráky.
0: Jo, jo.
1: Protože že po Trampstu se říkalo čundráci.
0: Ano, ano.
1: A já teda jsem moc nejezdila, jako svobodná jsem párkrát byla a pak jsem se k tomu dostala víceméně, že mě k tomu přimluvil tehdejší přítel a to už mi bylo přes 40.
0: No to nevadí,
1: No to nevadí, ale zjistila jsem, že prostě nemá cenu něco plánovat na ten čundr, protože když ti říkají, my to všecko máme dopředu, jo, tak ani náhodou. Prostě první hospoda, co zazdí, a jel se Počerák někam k Vlašimi.
0: Aha.
1: Šlo se samozřejmě do hospody, že jo, a protože se jezdilo v pátek, takže po práci, tak se do té hospody přišlo tak nějak k večeru.
0: Ano.
1: No a už to za chvilku to začalo, že jo, kluci vyvolili kytary, začalo se hrát, no a pak to letělo, kluci, tady máte pivo, kluci, tady máte panáka, no a to byla konečná, no a jelo se, nikdo neměl baterku, samozřejmě, protože my přece tam dojdeme za světla, jo, a my víme přibližně, kam se jde a kde se bude spát. Ano. No, akorát teda, že tam byl jeden, kterýho jsem neznala, to byla parta, kde se scházeli vždycky na výročí, jo, takže to byli kluci, kteří se znali z úplně jiných skupin. No a ten jeden tam měl psa německého ovčáka. A já mám hrozný závratě za prvé, takže já jsem třeba dvakrát málem vypadla z okna, takže vždycky v okna musel mít mužskej doma.
0: Jo.
1: A nelezu na žádný vejšky, nemůžu na rozhledny, jo, nesmím na lanovku. Tak. A navíc se hrozně bojím psů cizích. Takže já jsem se tomu psovi moc nepřibližovala. No ale jak se hrálo, že jo, a lítali tam panáky, tak samozřejmě to bylo, dokud odspoda nezavřela. Tak nás odpůjčkej vysypal a teď nikde nikdo. Na kraji vesnice už končily veřejné osvětlení.
0: Tma jak spytli? Ano, ano.
1: A teď kam, jo, no, bez baterky. A přimotali se tam nějaký dva kluci, ten jeden měl takový dlouhý velký nůž, jo, připevněný k pásku. A my vás dovedeme, tak jsme někam šli a pak jsme někde lezli. A to byly jako kořeny, já jsem tam byl takovej schod v hlíně. No prostě jsme lezli do nějakého šíleného kopce. A já už jsem se potom bála docela. Jsem si říkala, kam nás ty kluci vlečou. Ty byli všichni z té naší skupiny, všichni byli pod parou, že jo, takže jim to bylo jedno.
0: Takže zvesela do kopce, ano.
1: Jo, akorát ten, co měl toho psa, tak ten jako byl střízlivý. A já mu říkám, hele, mně už se to nelíbí, kam nás ty kluci vlečou, když tě vůbec neznáme, ještě ten nůž takový. A došli jsme na nějakou mítinu, nebo teda spíš dolezli.
0: Aha.
1: A já říkám, tady už bychom se měli prostě nějak to zastavit a vyspat se tady.
0: Ubivakovat, ano.
1: No, takže ty kluci pokračovali někam, no a my jsme se tam rozložili na té mítině, jo, kluci vlezli do spacáku, já taky. Jenomže se mi potom, jo, ale bála jsem se, tak jsem nemohla pořádně spát. A pak se mi chtěla na záchod, tak jsem říkala, Herko, tak já se odplížím tady v okuzel, tam se někde přičápla, vyčurám se. Jenže jsem se bála toho psa, protože jakmile jsem se zvedla, tak mu zavrčela. No, takže mě pěkně mě na se přišpendlil. No a tak jsem koukala do blba a už se začínalo jako svítat a to holka, když se rozednilo, když už bylo vidět,
0: no,
1: tak ještě, že mě ten pes teda hlídal,
0: no,
1: víceméně, aby se nehejvala, protože kdybych udělala pár kroků, tak jsem se možná i zabila.
0: Jste byli na nějaký skále? Nebo
1: já jsem zjistila, jo, že jsme na nějaký skále.
0: Je.
1: Vysoký. A dolů nevedla žádná cesta, proto my jsme se tam drápali přes nějaký kořeny.
0: Aha.
1: Já když jsem to viděla, tak se mi úplně udělalo zle, takže jsem budila kluky a říkám, hele, jak se dostaneme dolů? A ježišmarja, jak jsme se sem dostali, já jsem říkala, no drápali jsme se sem, ale mě teda dolů nedostanete, já se bojím, jo, a já neudělám ani krok, já prostě to je vysoko, no já nevím, kolik to mohlo být, takových 15 metrů,
0: no,
1: což je
0: nám
1: hodně. No. No takže jeden les pode mnou, dával mi nohy na různý ty kořeny a na různý ty prohluvně a jeden nade mnou, který mě držel za ruku, jo, abych se nebála a abych náhodou se nepustila, nesvalila se a nestrala ještě toho jednoho sebou.
0: Jo.
1: Takže to byl hrozný čundr, hrozný.
0: Takže vzpomínka zůstala až do dneška, jak to tak poslouchám.
1: No, no, to nemůžeš zapomenout.
0: Ale jinak s paní Počirákem potřeba sečteno, jo, příjemná
1: dobrý,
0: věc,
1: dobrý,
0: ne?
1: Dobrý,
0: no, tak,
1: s paní Počirákem není špatný, když teda si to užíváš, když opravdu
0: a ráno
1: nele,
0: se a tak, ano, ano, ano.
1: A je příroda a tohle. A jednou jsme spali pod takovým skalním výčnělkem, to zase bylo při jiný příležitosti. A tam to bylo dobrý, protože jsme byli chráněný, jo. Ale taky bez baterky, no. Kdybych mě ještě někdy bejvala jela, tak už jsem si ji určitě přibalila, ale já tak už jsem tak radši nikam nejela.
0: Nikam s nima nejela. Tak tolik na úvod, no. Helča, od Poděbrad. Helče, moc děkuju, jinak přeju klidné prázdninové dny, hezké léto, moc si ho užij a hodně zdraví přeju taky, ano?
1: No já jsem taky a ať jezděj, ať kytary hrajou,
0: ano.
1: Protože to je krásný.
0: K létu to patří.
1: Já teda mám ráda country a budu ho mít ráda vždycky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Keby bolo niečo.

0: Jožora je skupina Elán a Voda, čo ma drží nad vodou, jedna známá to filmová písnička. 17 minut po 23. hodině, to je přesný čas a dovolala se k nám z Frýlantu Jarča. Krásný večer, Jarčo.
1: Přeju já vám krásný večer, Jituš, i všem lidičkám, co poslouchají.
0: Děkuju za všechny.
1: A chci říct, že mám krásné vzpomínky. Když jsem byla malá, tak jsme se tenkrát sešli na Hartě. A když nás jich bylo hodně, tak my jsme šli spát třeba do stanu jako malí děti. No a byli jsme na zahradě, protože tam se to zamykalo, že na noc, když jsme byli malí a dospělí byli nahoře, no a akorát si chodili k nám dívat, jestli spíme, jestli tam neděláme nějaký hloupost jako malí děti.
0: Jo.
1: No byl 4 mě roky, takže já si to pamatuju.
0: No tak to malinká úplně, ano.
1: A já byl ze všech nejmenší už ve stanu. Protože tam byly větší, že jo, a já jsem spala, protože já jsem byla vždycky unavená, když jsem byla menší. No a oni prostě říkali, no, tak budeme spát, no najednou přišli a koukali na nás, zospělí, jestli spíme, no jo, spím, že spí, no tak jsme spali, že jo, a já jsem spala tvrdě, ale ty větší jako tvrdě nespali, ty měli takový, neměli takový tvrdý spánek jako já. A pak mám další příběh před 4 rokama. Mě říkala pranetér, hele, Jardu, pojeď se mnou, vem si teda přikrývku a polštářek, co máš nejradši, a budeme spát v autě, protože chatka byla plná, byla tam neteř a vlastně její odneteř je táta, že jo, a jeho paní, no a vlastně pranetéř je babička, který je děda.
0: Ano.
1: A my jsme jeli za nima do sloupu a druhá neteř ta spala taky po autě, protože to bylo obsazený, že druhý den jela k ním třetí neteř a já jsem v pranetéři jela třetí, jako druhý den domů, protože jsme tam byli jen tak se podívat na ně do sloupě. A my jsme spali v autě, tak jsme se uslali v autě. V 11. A já už byla věcí zůru.
0: Jo.
1: Takže mi stačí 3-4 hodinky spát takhle, protože jsem byla jako to a neteř se mě tlaklekla, jaký slaven, co tady děláš, já tak brzo. Ve 4:15 říkám, no koukám, no poslouchám, ty zvířata, které jsou.
0: Jo, noční zvuky, no jo.
1: Ano, to musí to, protože to je zrovna v lese v tom sloupě, co jsme tenkrát byli za nima. Byli jsme se na ně podívat, jak tam válčej.
0: Ano,
1: no tak jsme tam si museli sednout, je opekat, jak jsem si musela dát pekáček, že jo, jinak by to nešlo.
0: No klasika, takže radši jste přestali v autě než pod čirákem, jo, že byste hodili celtu na zem.
1: No,
0: tak.
1: Protože my jsme neměli tam nebylo jak kde se dát celtu, protože tam byly chaty a auta, takže tam se nedalo.
0: Jo, takže radši v autě takhle.
1: No, proč ne?
0: Ano.
1: A tak jsme takhle se vyspali, no já jsem byla ve 3 ráno zůru, takže já jsem byla brzo. A neteř se mě lekla, když šla na záchod jako. Já říkám, nelekej se, já jsem tady, já jenom tady pozoru. Sleduju, co se tady děje venku, zvířata tady poslouchám.
0: Tak nebáli jste se a bylo to všechno v pořádku, jo?
1: No, ano.
0: To je dobře.
1: Ano.
0: A letos na prázdniny bude nějaký vandr, Jarčo, nějaký tramp?
1: No.
0: Do přírody?
1: No, tak já chodím do přírody tak jako, já jdu k rybníku a to je taky vlastně příroda. Tak já chodím pro vodu, takže já jdu taky k rybníku a tam jsou taky stromy, tak to je pod zámkem, to je jako příroda.
0: Takže takové venčí výlety a procházky.
1: Ano, zámecký rybník to máme.
0: Jo, no tak to je krása. Dobře, tak jo, tak já moc děkuju za návštěvu, přeju taky hezké léto, hezké dny a děkuju moc za návštěvu, za povídání, jo?
1: Ano, prosím, naslyšenou,
0: dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Klidně mnozí neslyšeli, já taky ne.
1: Jestli vám to nevadí, tak
0: to víte, že ne. Mm-hmm.
1: Takže já k tomu něco povím.
0: Ano.
1: Už se blíží konec června. Hurá, budou prázdniny. Chystají se všechny děti nebo celé rodiny. Zapomeňte na tablety, vypněte si mobily. Zkuste si jen chvilku myslet, že by jako nebyli. Všimnete si zčista jasna, že je louka zelená, že se právě zčista jasna první třešeň červená. Uslyšíte také ptáky, kteří krásně švitoří, vodu, která plyne v řece, rybky, žabky rozčeří. Hory, lesy, zámky, hrady otvírají náruč všem, kteří umějí žít teď a tady a milují svoji zem.
0: No to byla krása, tak krásně jste to složila, krásně jste nám to i přednesla. No a co vy sama, Marcelo, na takové nějaké vandry, trampingy, spaní v přírodě, ať už pod Celtou, nebo jenom tak zkrátka pod Čirákem?
1: Já jsem narozená v první polovině minulého století, takže já už teď vůbec ne.
0: No a za raného mládí taky ne?
1: No, jezdili jsme i Lužnici, jsme jezdili několikrát. Jako
0: no vidíte.
1: A, no tak samozřejmě.
0: A na těch vodáckých táborech jste si stavěli stany nebo jste spali zkrátka jen tak v těch kempech opravdu pod Čirákem?
1: No to byly stany s podsadama tehda. Jsme teda spali jako to. A jinak jsme si stavěli stany jenom tak, když jsme jeli na vodu, no tak tam, kam jsme dojeli, že jo?
0: No jasně. Jak to vyjde zrovna, no, to je pravda.
1: No komáru, no to...
0: Ano, ano.
1: Udělali, takže pak, když jsme si vařili, tak jsme sůl měli v tekutém stavu, takže jsme si to tam solili tím tou slanou vodou.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak to byly, jenomže to je to, co už dneska hodně se vytrácí. Tím, že vlastně takhle je jiná doba, lidi můžou dneska do světa, že jo. Nemohli se dostat nikam, no tak teď využívají toho, že jezdí po různých destinacích do ciziny, budíš jako... Každému to přeju. Ale my jsme si strašně vystačili i s takovýhlema.
0: No ale co já vím teda, co slyším, tak na vodách na Vltavě a na Lužnici stále plno, dokonce až přeplněno.
1: No tak to teďka zase jako už se to všechno zase vrací trošku. A je to škoda, že některý dávají přednost víc teda ty cizině, no tak chtějí poznat. Svět.
0: No to všechno má něco samozřejmě. Ano. Někteří stihnou obojí a je to úplně ideální.
1: ale jo, krásný vzpomínky má člověk. I na ty dětský tábory, když jsme jezdili na tábory, a to nebylo na týden, to bylo vždycky na tři neděle.
0: Ano, ano, ano, ano.
1: Takový jako, že se musíme, že se nám bude stejskat nebo něco, no tak to prostě se jsme tam odjeli a
0: bylo po stejskání.
1: No. Takže to bylo to hezky, ale to je všechno pryč a dneska je to trošku jinak, ale ráda bych, kdyby ty lidi nezapomínali na tu přírodu a na to, co my máme tady krásného.
0: Určitě.
1: My tady máme strašně moc krásných destinací. Kde se taky dá, že jo, no, tak jenom taková motivace.
0: Dobře, dobře, dobře. Tak paní Marcelo, moc vám děkuju, přeju vám vydařené léto podle vašich představ.
1: No tak, já už toho moc nenadělám, ale to nevadí, užiju si to.
0: Pokud no to je dobře.
1: Vedra, to jako musím být doma.
0: Jo, ty velký vedra, ne, tak mám přeju krásné letní dny a moc děkuju za návštěvu. Mějte se hezky.
1: A vám taky.
0: Děkuju, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Hana Zakorová a její biograf Láska, ta krásná to písnička, ale právě končí a na telefonu máme Františka ze Židlochovic. Františku, zdravíme na Moravu, hezký večer.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vás zdravím do rádia a všechny posluchače u další linky.
0: Děkuji moc krát, doufám, že se máte hezky svátečně. No a co vy ano. A takové zamladá trampy, vandry s paní pod Čirákem, eventuálně pod Stanem?
1: Pod Stanem, paní Jituško, jsem spál asi dvakrát. Jednou s kamarádem švagrem na Mláchovým jezeře a jednou s rodinou na Znojemské přehradě, na Vranovské, jo? Tak to bylo tak všechno. Ale pod Čirákem, to vám řeknu. Já jsem dělal v Řeží u Prahy, to bylo v roku 59-60, jo? No a jezdili jsme za kulturou z té Řeže, se jezdilo za kulturou do Prahy. To nás tam táhlo, víte? No, jako kluci třeba partia a teď jsme se odtaď vraceli, to jsme si vždycky našli poslední vlak, který je na Děčín, jo, na Kralupy a tak.
0: Jo.
1: Tak jsme jeli posledním vlakem a vystupovali jsme v Žalově. A to je na Žalově na levé straně, na levém břehu Vltavy, jo.
0: Ano.
1: A ta Vltava se musela, tam je převozník, tam byl v tenkrát. Převozník, já ten nás převážel do Řeže, jo. Jenže poslední vlak tam už potom nikoho on nevezl nebo tak a nepřevážel a tak, že jsme tam museli zůstat, až přijede na Danánem, kdy on zase odvážel
0: když
1: lidi.
0: Když přijede a probudí se,
1: převážel, no. Ale co teď, tak tam byly takový jako nějaká louka nebo co, byly tam nasečený kopky sena. Tak tam jsme vždycky, a bylo to jenom v letě teda, že samozřejmě.
0: Ano.
1: No, tak tam jsme na těch kopkách vždycky jako kluci si zřímli, jo, třeba tak 3 hodin, do 4 do rána jsme si tak jako zřímli. My jsme, někdy jsme pokoušeli pískat na něho, on tam bydlel, on tam měl domeček, on se měl Vilda, ale příjmení nevím. No a tak jsme pískali a to nic nepomohlo, tak pak už jsme vždycky automaticky tam zalehli do kopek v letě. A
0: čekali na ráno.
1: Tři hodinky jsme si zřímli, jo? No,
0: jo.
1: A tak to mám ty vzpomínky. Dneska, když je to tak asi 2-3 roky, jsem v té Řeži byl se podívat, tak už je tam veliká lávka před tu Vltavu, jo? Takže přímo naproti tomu ústavu jaderné fyziky je velká lávka a teď teda nevím, jestli u té lávky ten vlak zastavuje, protože on by musel asi 0,5 kilometra. No ale zase to žalováci by to měli.
0: Třeba se nám někdo ozve a dovysvětlí, kdyby se tam někdo vypravoval teď v létě na vandr. No.
1: No, tak takový, to bylo takový ty, kde jsme spali na Širáku, jako pěkně, a to pěkně vonělo, víte, a protože já jsem zvenkova, tak mě to obzvlášť vonělo, jo.
0: No je, krása, takže jste se nebáli ničeho, nic, krásně jste si, krásně jste si schrupli.
1: No, takže tak to bylo, no. Někteří kluci si ho tady vezli holku z Prahy, jo.
0: Aha.
1: No, tak ti tam měli zábavu, jako, jo, té kopci. Ty tam měli zábavu, a my jsme jim to záviděli a tak, no.
0: Jo.
1: To byli starší, takový si už, jo. No, ale takový zážitky jsem měl, no.
0: To no bylo, tak to je krása. To bylo, krásný vzpomínky, krásné letní zážitky, ano. Jak přespat zkrátka, když převozník už nejezdí přes vodu zrovna.
1: No. Takže takhle, no, říkal, no, tak teď už, jak to tam je, si to zastavuje v Žalově a potom ještě u té lásky to vodní asi jenom 0,5 kilometra popojat ten vlak, tak to nevím, jak to tam mají zařízeny. Dvě zastávky blízko sebe, no, nebo je to jenom třeba u té lávky ta zastávka, jo?
0: Třeba nám někdo ještě se ozve tam, kdo to tam zná, kdo tam žije a bydlí. No a Františku, co vaše vnoučata a děti? Jezdí na nějaké vandry, tábory a tak?
1: No, děti, myslím, možná Milan, syn a Martinka, dcera, ne, ta nikde, myslím, nebyla, ale vnoučata jsou teď v Chorvatsku. Včera jeli jako s synem, jo, tak
0: Ty si jeli užívat moře, ano. Tak to je dobře, že si užívají. Dobře, Františku, tak moc děkuju taky a přeju krásný víkend sváteční a hezké dny další. Mějte se hezky.
1: No, děkuji, dobrou noc.
0: Děkuju, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: David Koller, skupina Lucie a písnička Sen. Máme 11:45 a na telefonu paní Boženku z Hradce Králové. Boženko, krásný večer přeju.
1: Já taky vám přeju všem pěkný večer a chci se připojit. Je to už hodně let, ale prostě nezapomenu na to. Můj manžel byl ze Slovenska a blízko nás byla posádka vojenská. A několik chlapců ze Slovenska se tady oženilo a zůstali a ještě s těma, co byli na Slovensku, tak jsme byli v kontaktu. A kamarád dostal auto na poukaz z Dunajské středy, jeho sestra zažádala, tak jsme se domluvili, že teda pojedeme se podívat na Slovensko. No tak jsme jeli a byli jsme v Liptovský Mikuláši, v Hybech a pak jsme jeli do Bardejova. A tam byla taková, ale vždycky jsme někde večer zastavili, postavili stan, někde jsme u vody vždycky, tak nějak hledali a jeli jsme do Bardejova a tam byla, no, okresní cesta, ale byl to samej kámen a my jsme tam píchli a když jsme jeli, tak mamka nám na cestu napekla koláče. No a my, jak jsme byli dvě rodiny, že tak jsme měli nacpanej kufr a kamarád musel vytahovat rezervu a říká, no za ještě ty koláče a to. A jak jsme zastavili, tak okolo nás bylo plno dětí. Tak já jsem ty koláče vzala a prostě těm dětem jsem dala. No ale dojeli jsme k tomu kamarádovi a pak jsme šli si postavit stan do Bardejovských kupelů nebo tam. A tam byl i pramen nějaký léčivý a kousek dál od nás měli postavený stan studenti z Prahy. Jo. Ráno, když jsme vstali, tak tam bylo ještě těch pár koláčů, já jsem počítala tak nějak na zadní kolečka, no tak jsem jich tam pár nechala. A chlapci, ty studenti pili akorát mlíko, tak jsem jim ty koláče nabídla. No tak ještě, no tak jako kluci byli rádi, že tak ty koláče jsme snědli. A my už jsme se vraceli, jenomže jsme se vraceli v neděli. A všude byly obchody zavřený. My jsme koukali po nějakým poli, aspoň do kurku si utrhnout nebo něco, protože jsme měli hlad. No a nikde nic jsme s ničím se nesetkali, tak jsme až v Litomyšli došli do restaurace a tam jsme se najedli. A pak po druhý jsme jeli taky se známými a to jsme jeli prostě do Banské Bystrice a tam tudy jsme jako projížděli ten Nižný a Vyšný Komárník, jsme se byli podívat a na Dukle a tak jsme asi 2500 kilometrů udělali a když jsme jeli do ty Banské Bystrice, tak jsme se nějak zdrželi a ten stan jsme stavěli už večer. A ráno jsme se probudili a okolo nás bylo stádo krav. A co jsme měli v ty takové předsínce v tom stanu, tak měli jsme tam nějakou mrkev, prostě nějakou zeleninu a to tak nám to krávy všechno rozčochnili. Takže jsme toho nic neměli, ale mám pěkný vzpomínky.
0: No je, je.
1: Pak jsme jezdili k rybníku řeka a to je u Havličkovýho Brodu. Jmenovalo se to Křížová a teď to je Krucemburg. No a objížděli jsme taky Dáškola a prostě tak nějak ty rybníky, ale tam jsme stanovali a ráno jsme vždycky v 6 hodin vylezli a šli se vykoupat. Tam byl asi 4-hektarový rybník. Mm-hmm. Pak jsme zalezli do spacáku a spali jsme. No, nejdříve jsme tam byli 4, pak už nás jich jelo asi 8 vždycky na ten týden. Takže ale ještě jsem si vzpomněla, ten kamarád, co jsme s ním byli v tom Bardějově a tak, tak jsme měli teda jeden stan velký. Uh-huh. A on spal, prostě měl sekýrku pod hlavou, jo. Že se bál, kdyby náhodou kdyby něco, poží. To by... No, takže byly takovéhle vzpomínky.
0: Ale dobře to všechno dopadlo, tak to jsem ráda.
1: Dopadlo tak... to dobře. Tak jo.
0: A hezky vzpomínáte. Boženko, tak. Moc vám taky děkuju za krásné vzpomínky, za hezké zážitky, které jste nám převyprávěla tady a přeju také hezký večer a hezký sváteční víkend. Užijte si ho. Mějte se hezky. Díky.
1: Vám taky všem a dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkujeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Lenka Filipová, Jenom blázni se radujou. Tolik písnička, Půlnoc klepe na dveře a před půlnocí pozdravíme do Šternberka Bohumíra. Krásný večer, Bohumíre.
1: Dobrý večer, přátelé.
0: Dobrý večer.
1: 60. léta to začal stop, tak jsem jezdil stopem. V 15. letech jsem byl stopem v Maďarsku.
0: Krása.
1: A pak jsem se dal na trampování.
0: Jo.
1: To se jezdilo hodně na pastviny, na přehradu takovou. A to se šlo vždycky večer do hospody, najel se na nějakou svačinku.
0: Ano.
1: No a po cestě se kradlo dřevo, aby bylo oheň.
0: Aby bylo na ohýnek, jasně.
1: No aby bylo teplo do ohně.
0: Jo.
1: No, takže se dali hodně kamení, bylo kolem ohně. Věci se dali do stanu, vždycky někdo sebou měl stán, to se dalo do stanu, no a polehávali jsme kolem ohně. A já jsem měl sebou bílé prostěradlo, do toho jsem se vždycky zakumlal, nebo i dva, jako, no a tak jsme vydrželi do těch 4 hodin do rána. To tak bylo běžný.
0: Jo.
1: No a jednou jsem vám zavítal, já jsem málo jezdil vlakem, já jsem většinou stopem. Jako a jednou jsem vám chytil stopa, já nevím, jestli ten pán ještě žije, jako já. To byl on se nebrak pionýr a on to vzal na červenou vodu.
0: Ano.
1: No pak brácha byl na vojně v Liberci, tak jsem si říkal, no pojedu za ním a tam někde v Krkonočích, tam to někde... něco chytnu a přidám se k ním. No a tam vám jsem, už to bylo pozdě, protože na tým pioní, kde to ve dvou, to se nemohlo jít rychle, jakože.
0: Jasně.
1: A on jel taky za rodinou, tak musel jít dopatrně a takový, tak mě, jak jsou Jánský lázně, tam já už si to přesně nepamatuju.
0: Jo.
1: No prostě tam mě vysadil.
0: Ano.
1: Já jsem šel tím lesem, to byla tma, a představte si, mě zastavil hadrolet, jako teď to nemám na jazyku, no, tříkola.
0: Tříkolka, ano.
1: No, ten hadrolet, my jsme to
0: říkali. Jo.
1: No. A on vám mě vzdálo, mě někde si na chalupu, taky jako já, ale říká, víte, to máte cesty, já vás tady musím vyložit jako já. A jak svítil tím hadroletem, tak jsem uviděl kopky sena, jako já, tak říkám, paráda, tady se s tím. Tenkrát se dalo přespat při kopě, já nevím, uhlesá na kraji, jako já. Dneska by to bylo divný přespat, kde nebo vůbec kopce sena, to ani kopky už se dneska nedělají. To byste musela chytnout nějakého soukromníka. No. A ráno jsem se vám probudil, to bylo asi 17:30, já jsem tvrdě usnul. Jako, a dorazil jsem do toho Liberce, za bráchou, ten se diví, co tam dělám a jak brzo a co naští a takový. Naši o mě vůbec neměli strach. No. Tak já jsem trampoval. A já jsem pojezdil celou republiku.
0: No.
1: Celou republiku. A vždycky v práci říkali, ty se nestratíš, jako ty se nebojíš a to je důležitý, nebát se, jako já. A taky vám řeknu jednou, to už končilo to moje trampování.
0: Ano.
1: Jsem šel skoro 30 km pěšky z Náchoda.
0: Pánečku.
1: Náchoda z Velké Petře a ve velkým deštu, jako já. Přežil jsem to a jsem tady.
0: Jo, takže taky rád vzpomínáte i na tuhle tu pomě. To je docela dlouhá túra, 30 kilometrů. To
1: vám řekl. Kluci, Olek, vynikající nálada, každý řekl něco jako... A rozdělili jsme se o jídlo, kdo měl co sebou v pohodě.
0: Tak to je dobře, že máte takhle krásné vzpomínky.
1: Kdyby se znova narodil, tak bych to zase dělal.
0: Jo. Zase no. Znovu, zkrátka, krásné prázdniny s Baťohem na zádech. Výborně, tak Bohumíre, moc vám děkuju, přeju hezký večer.
1: Děkuji a přeji dobré poslouchání.
0: Budu se těšit zase příště, mějte se krásně, naslyšenou, zdravíme do Štemberku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy.

0: písničkou Karla Zicha jsme se přehoupli do nového dne, kterým je pondělí, ale sváteční, s datem 6. července a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den sváteční, krásný, vydařený, abychom si ji užili podle svých představ a aby se nám zkrátka všechno dařilo. Pokud vás čekají nějaké pracovní aktivity, tak ať se dílo daří a práce jde dobře od ruky, a pokud vás čeká den volný nebo výletový, tak si to moc a moc užijte, a hlavně s úsměvem a hlavně ve zdraví. No a co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny můžeme a budeme povídat na téma: spali jste někdy i pod čirákem? Jste Trumpové tělem a duší, anebo raději all inclusive a hotelové služby? Říká se, že kdo jednou zkusil raní rosu a vůni lesa, propadne trampingu na celý život. Západ slunce, oheň, na něm kotlík s čajem, zlehka se začínají ozývat tóny kytary. Prostě romantika. Byli anebo dokonce jste členy třeba nějaké osady, kam jezdíte pravidelně? Nevadí vám voda z potoka, světlo petrolejky? Kdo vás k tomuto stylu života a k téhle filozofii přivedl? Často se v současné době mluví o návratu k přírodě. No a myslíte, že tramping přežije třeba současnou internetovou dobu? Jaké zážitky si z pobytu v přírodě pamatujete a jaké si odnášíte nebo jaké jste si odnesli? Tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. I tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a její písnička se jmenovala Dotek lásky. No a teď na telefonu pozdravíme paní Emu do Javorníku u Jeseníku.
1: Jeseníku, tak.
0: Krásnou noc, paní Evo. Emo, vám přeju a moc vás zdravím.
1: Já taky.
0: Děkuju.
1: Protože já když přijedu večer z práce, tak bez vašeho rádia neusínám.
0: Děkujeme za přízeň a za věrnost.
1: No, včera měl Honza směnu a nebylo boha se tam dovolat.
0: Jo, někdy je to těžký, já vím, no.
1: No, dneska máte perfektní téma.
0: Tak to je dobře.
1: Trampové. Já jsem v 15 letech jezdila na tramp, že jsme byli takhle založeni doma. Ale měli jsme kotlík, vojenskou deku, smotanou jako Ferda Mravenec.
0: Jo.
1: Můžete to představit.
0: No je.
1: Tak a celtu. Přijeli jsme někde na Šumavu, našli jsme si super stromy, nasadili celtu, kluci posekali větve jehličí, dali to na zem, no to jsme hodili deky.
0: Mm-hmm.
1: Přespali jsme a pochodovali jsme dál, jako jo. A dneska já jsem servírka, hospodská, no.
0: Mm-hmm.
1: A chodil turisti a mají ty bagle a vždycky jim říkám, co v těch baglách máte? Obývák, koupelnu, my jsme měli deku, celtu a někdo nosil rendlík, které jsme si vařili jídlo.
0: Mm-hmm.
1: Asi tak nějak, jako jo. A dneska, když si turisty vidím, tak to mám prostě hrozno. Jo, a nenosil kytary. My jsme měli kytaru, housle.
0: No krása. Mm-hmm.
1: Ráda na tady časy vzpomínám, protože to bylo úžasné. Od 15 let mi rodiče dovolili na trampy, že viděli, že jsem zodpovědný člověk.
0: Ano.
1: Asi tak nějak.
0: Ano.
1: No a já volám z Javorníku u Jeseníku.
0: Krásný to kraj, no.
1: No úplně nádherný, máme tady, teda já říkám, můj nádherný zámek. Muzeum, kousek dál je tančírna, radši údolí.
0: Je, takže je tam kam se vypravit na výlety a kde eventuálně i přespat pod Čirákem, že jo?
1: Prostě a já dělám v Jeseníku, jsem, i když jsem v důchodě, tak ještě pořád sloužím jako servírka. Ty jste mě vyžádali a všem turistu říkám, odkud jste, zase Králové, byli jste v Jeseníku na zámku, ještě ne. V Javorníku na zámku, ještě ne. Já říkám, no tak jděte, úžasný, na celý den krásný výlet.
0: Ano.
1: Prostě něco nádherného.
0: Tak to tam mají dobrý turisti, že jim poradíte takhle a pošlete, kam se mají podívat ještě a co stihnout.
1: No, abyste u nás už byla v Javorníku.
0: Já myslím, že určitě ne teda. No, bohužel taky mám spousty takových těch míst na mapě, kam by bylo potřeba ještě dojet se podívat.
1: A já se zeptám takovou tak jako na rovinu. Četla jste knížku Kladivo na čarodějnice?
0: Nečetla jsem knížku, viděla jsem film, ale to už je dávno teda.
1: No, takže ty exekuce, které v té době probíhaly,
0: ano,
1: se probíraly u nás na zámku.
0: Ano.
1: Javorníku, to patřilo pod Vroclav, pro Polsko, než se vrátili zpátky. A potom ty ženy a muže odváželi do Losin a tam je upalovali u té...
0: Jej, no jo, temná historie.
1: No, a to je skutečnost, to není jako výmysl. No. A ty zahrovna Sisi u nás na zámku trávila asi 2 roky, jako když utekla a potřebovala klid.
0: Ano.
1: U nás na zámku má se komnaty s vešaty, což je úplně úžasné. Takom zámek se celý zveřejnil, že je možnost do půdních prostorů, do skladních prostorů.
0: Jo, že se lidi dostanou.
1: No, něco úžasného.
0: Tak to je krása.
1: Já mám pejska, jezevčíka.
0: Ano.
1: Dianku. Když mám volno, tak moje procházka je zámek, protože říkám, že je to můj zámek.
0: Jo.
1: A mimo jiné, ještě vám takovou maličkost, že ty se tam byla s manželem, tak jsem byla rozvedená o Mlzdovec.
0: Mm-hmm.
1: A jezdili jsme do Javorníku tady na ubytovnu randit.
0: Jo.
1: A tak se tam Javorník zalíbil strašně, že už tady bydlíme 9 let.
0: No vidíte to, jak se člověku některá místa stanou osudovými. Dobře, tak paní Emo, moc vám děkuju taky za vlastně prázdninové pozvání pro ty, kteří nebyli, a tak, aby věděli, nebo to tam mají kousek, tak aby se zastavili a zavýletovali. A jinak vám přeju hezké letní dny a děkuju moc za návštěvu. Mějte se hezky.
1: Já taky. Protože já, když se jdu večer z práce, tak když jdu spát, tak se pustím vaše rádio.
0: Tak to je dobře, že...
1: úplně ty témata. A včera Honza měl takové super téma.
0: Jo.
1: A nedovolala jsem se.
0: Tak
1: se strašně mrzelo.
0: Určitě jako. Se dovoláte zase příště někdy. Mějte se moc hezky, paní Emo. Děkuju. Určitě. Naslyšenou.
1: Taky vám přeji hezký večer a všem posluchačům úplně úžasné. Prázdniny, léto, krásno.
0: Dobře, ráda vyřizuju.
1: A kdyby někteří zavítali do Jeseníku,
0: mm-hmm.
1: tak hodil hotel Pradě na náměstí,
0: mm-hmm.
1: zahrádka. Stačí říct.
0: Stačí
1: slyšeli
0: říct.
1: Jsme, že tady sloužíte.
0: Paní Ema, dobře. Tak jo, krásné léto, naslyšenou, zdravíme do Javorníku.
2: Noční linka, čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak to byla Eva Farna, Všechno nebo nic, tak se jmenovala písnička. No a dovolala se k nám Olin z Kopřivnice. Krásnou noc, Oline, moc vás zdravím.
1: Já vás zdravím taky po delší době, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Tak to bylo rychlý, ano. Tak doufám, že něco přidáte k těm trampům, čundrům, vandrům a s paní Počiráky a tak.
1: Ano. No, já jsem s tím vlastně začínal, když jsem se dostal z Moravskoslovácka, kde jsem se teda narodil, kde jsem vyrůstal, do Rožnova, na Promyslovku, tam jsem byl na internátě.
0: Ano.
1: A protože jsme vlastně tam byli taková partia z celé republiky, tam byli kluci z A6 z Prahy a tak dále, a já jsem tam z Jižní Moravy, takže na víkendy jsme nepravidelně jezdili domů, tak jsme se zebrali v pátek a vyrazíme do toho terénu. Spaní Počirákem je úžasná věc.
0: Ano.
1: Vzpomínám si, moje první spaní, to byl vlastně takový pokus o čundrování ještě na základní škole, tak to jsme s kamarádama vzali velký stan, nebo Ačko takové větší, pro možná 5 lidí. To jsme si postavili u nás v lese, kousek od nás asi 3 kilometry. A měli jsme malý stan, ale co jsme si nevzali, deky a spacáky, nic.
0: Jo.
1: Takže jsme vlezli do toho stanu na večer, vlezli jsme do toho malého stanu, co jsme se zamotali. To byla zima. Vybrovali jsme od večera až do rána. Ráno jsme stanuli. My jsme nespali, takže jsme se prostě jenom zvedli, zbalili jsme to všechno a šli jsme domů. Dostali jsme vylágoš, protože jsme neřekli, že jdeme na noc pryč. Tam
0: jo.
1: Byl povík, že jo?
0: No je.
1: A pak dopadlo to teda jako pár fackama, co se to vyřešilo. Ale potom, jak jsem byl na té Promyslovce, tak to byly krásné zážitky, protože to bylo Rožno pod Radoštěm. Tam už jsou kopce, tam uděláte pár kroků, už jste, jak se říká, na horách. Kousek mezi Rožnovem a Veřovicemi, to je takový prostě přechod přes kopec, tam je pramen Jičinky, kousek, tam je kamenárka a pod ní byla ještě za války postavený údajně partizánama nebo vojákama nebo kým, takový kamenný srub.
0: Jo.
1: Kluci z Rožnova, tramská osada Estacado, si tam to upravili, dali tam strop, dali tam šikmou střechu prostě a tam jsme mývali takzvané ohně. Prostě jsme se domluvili, že přijdem tam a tenkrát, vzali se kytary, zapalili se oheň, prostě se sedělo, zpívalo, pak jsme zalehli a tak dál. Zimní táboření, jedno si vzpomínám, tam přijeli kluci z Ostravy, já jsem si postavil s kamarádem jehlan, to bylo z takových těch celt, takový kosošverce, dva k sobě, spodek jsme vystřelali četinou, to je vlastně to suché větvičky ze smrků. Dali jsme na to igelit a na to jsme dali deku a už jsem byl připravený ke spaní. Jenomže přišel za mnou šerif z té osady a říká, mám tady bráchu, on je nějaký nachcípaný, má si horečku, nenecháš mu místo v tom stanu. Tak říkám, dobrá, tak ať tam jde. Takže on si lehl do stanu, já s tím šerifem jsme lehli vedle toho srubu. Do takového výklenku, kde bylo u nás naskladané dřevo. Pod sebou jsme měli taky sucho, to jako jo, teď jsme si vlezli do spacáku, přikryli se celtou a boty pod hlavu, jak se říká, a spali jsme.
0: Ano.
1: A hlavu přes tu, teda celtu přes hlavu a teď zkouším v noci mě něco tlačit na tu hlavu. Tak jsem se probudil, na nás bylo 20 cm sněhu.
0: Ježiš.
1: Ten nás tak krásně izoloval, že bylo teplo, jako, to jako jo, ale prostě na tu hlavu mě to tlačilo, tak jsem ten fazol se jmenoval ten šerif a říkal, co blbne, nebuď mě, když se krásně spí. Takže jsem se ráno probudil a opravdu pod tím sněhem bylo krásně
0: teplo.
1: Bílo všude a tak dále.
0: No vidíte to, tak to málo kdo zkusil, že by takhle spal pod čerstvě napadaným opravdu sněhem, aby zjistili, jestli hřeje nebo nehřeje.
1: A to už ještě potom jako ženaté, už děcka byly skoro velký, tak tady z Kopřivnice jsem říkám, nevím, co mi to napadlo, říkám, manželce, já pojedu na čundr. Zblázně, říkám, ne. Takže ona říká, udělej to a to, takže ve 3 hodiny měl jsem psa tenkrát německého včáka Sata, vzal jsem ho sebou, vlakem jsem dojel do Bystřice pod Hostinem.
0: Ano.
1: Tam jsem si dal na nadražní hospůdce 2 pivečka a teď jsme vyšli na Hostin, No, víte, to je ten, tam je ta Minor Bazilika.
0: Ano, ano.
1: Krásné místo.
0: Ano, ano.
1: Posvátné, nebo jak se tomu říká. A tam jsme lehli pod líp. Tam bylo, tam je taková krásná křižová cesta, vlastně jsou tam tři. Takže jsme tam lehli pod stromem. Já jsem si sada přivázal k ruce, protože to jako tam běhali zajíci a srnky a tak dále, tak musel být přivázaný.
0: Aby neutek, no jo.
1: Ano, a teď jsme prostě, tam jsme spali, pak jsme šli na tesák, tam jsme spali na tom, za tím tesákem, taky zase pod širákem. A ve 4 hodiny ráno asi začal vrčet, já říkám, co se děje. Teď jsem posvítil a pod náma na louce se pásly srnky.
0: Mm-hmm.
1: A jak jsem svítil, tak byly vidět jenom ty světla, jak se říká.
0: Mm-hmm.
1: Takové tečky, oči, tam, možná jich tam bylo 10, 15, nevím
0: mm-hmm.
1: přesně.
0: Mm-hmm.
1: A takhle jsme šli z toho, z té Bystřice pod Rostynem, až zase pěšky do Kopřivnice.
0: No tak to je krásná.
1: 4-5 dní. Na Bystřice, tam je velká přehrada, tam jsme přespali taky.
0: Koupání, prostě, spaní.
1: To byl takový nádhera.
0: Krásná trasa, krásný výlet, tak jsem ráda, že jste si to takhle pěkně užili a takovéhle pěkné vzpomínky máte. Takže jenom doporučujete, že jo? Hurá do přírody.
1: Určitě, určitě.
0: Baťoch a do přírody.
1: Nemá. A teď je to dobré, když máte v noci máte 25-30 stupňů,
0: no, tak to je,
1: ani nemusíte mít spacák.
0: To skoro člověk nepotřebuje.
1: Na kus igelitu a máte to vyřešené.
0: jednu celtu na baťoch přivázat a je to.
1: Ano,
0: dobře.
1: Nemáte toho.
0: Tak Oline, moc vám taky děkuju, přeju krásný sváteční víkend nebo zbytek ještě toho svátečního víkendu a hezké dny
1: vám
0: a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Někdy opět.
0: Budu se těšit. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jiří Korn a písnička jménem Dík a dovolala se k nám paní Jindra z Brna. Krásnou noc, Jindřiško, přeju.
1: Zdravím vás, přeji hezký večer.
0: Děkuju nápodobně.
1: A já jsem si vzpomněla na jeden vejlet, tak mě to nedalo, sice to není podstan, ale je to prostě už x let, takže si snad budu z toho něco pamatovat.
0: Jo.
1: My jsme jeli na sever, jako z Německa jsme se nechali velkým tím parníkem přes, měli jsme obytnou Avi, aby to tak jako upřesnila. Tak tou obytnou Avi jsme se vydali, že uděláme Švédsko a Norsko. Tak jsme vyjeli na noc a nechali jsme se teda teplout do Štokholmu. Tam jsme byli asi dva dny. Pak jsme jeli ke známým v tom Švédsku, protože chtěli salámy, které jim chutnaly naše, ty jejich, že jim nechutnají, tak samozřejmě jsme jim vzali a pivo vzali. A do té Ávie se leda to naskládá. No a pak jsme samozřejmě chtěli pokračovat jako vlastně do Norska, tak jsme se vydali. Bylo to krásný. Ty Bystřiny v těch kopcích.
0: No je, je.
1: Bylo, a bylo léto krásný, takže jako se dalo. A v té Avi jsme měli plno jídla, takže žádný problém. No a vydali jsme se až do na západ, až do Bergenu. A to je prostě městečko na skalách, že on, když se přijíždí dolů, tak to jsou stály a stály. Po pravé straně jsme jeli dolů a viděli jsme ty světýlka, jak to svítí vysoko, ty domky. No tak jsme přijížděli teda a jsme teda sjeli, tak jsme tam zaparkovali někde a ráno jsme museli samozřejmě se podívat po jiným parkování. Nedá se všude zaparkovat, že jo, musí se dovolit člověk. No tak jsme samozřejmě tam zůstali a porozvídli jsme se a měli jsme tam taky známýho, protože člověk, když jede na takovou dlouhou cestu, tak musí se trochu jistit, aby si zajistil nějaký ty známý, když se něco by stalo, že jo, člověk by onemocnil nebo něco, cokoliv. No a tak z toho Bergenu jsme se nakonec vydali po pravé straně, tak si to pamatuju, zase na noc jsme vyjeli prostě. A teď jsme přijeli, a to bylo ještě odpoledne, kdy jsme vyjížděli, ale do těch hor už nejeli po dne. A přijeli jsme na velkou čtyřproudovou křižovatku a zůstali jsme stát. A teď to nešlo ani doprava, ani doleva, manžel úplně byl brunátný, protože když viděl, tam nikdo ale na nás netroubil, to bylo teda chválihodné. Já jsem byla z toho úplně nešťastná, když jsem viděla, co se děje, že stojíme. No tak musel jít zavolat odchytku, ne odchytku, ne záchytku, na auta, na opravy. Aut, jak se to jmenuje, sakra, no, prostě nás odvezli jako do toho

0: všude se opravují auta, nic jiného nám nezbylo, než tam poprosit někoho, aby se podíval, proč ta Ávy je...
1: Paní Jindřiško, já vás musím trošku přibrzdit a trošku popohnat zároveň, jednak jsme úplně mimo téma. Takže se...
0: Vydržte.
1: Abychom to téma na to navlíkli. Stalo se vám, že když jste se vypravili právě na sever Evropy, že byste tam udělali nějaký čundrvandr, nějakou tu pěší túru, nebo to byl jenom výlet autem a vlastně prohlídka těchto krásných zemí, a to je to krásné?
0: Byl to výlet. Jako
1: hlavně výlet.
0: Jo.
1: No a co to s paní v přírodě? Ani tam jste nevyzkoušeli někde, když to bylo v létě, nebo byla příliš velká zima?
0: Ne, bylo krásně teplo, jako. Mm-hmm. Ale to vám, to se v přírodě, když vyjdete ven, tak se prostě v přírodě.
1: Jo, ale nějaké přespávání v přírodě, že byste spali pod čirákem nebo něco takového, to jste neskusili, když jste to měli takhle pěkně tam všechno kolem sebe?
0: No tak to vám ten, ta Ávy je prostě obytná, takže...
1: Jo, takže nebyla potřeba. No tak krása, no. Když máte vlastně dům na kolečkách, tak jo. Co by ne, tak si jo. Poradíte.
0: Já jsem tomu říkala bydlibus. Jako,
1: bydlibus.
0: No a tak na tom opravně tam se někdo na to díval a prostě nás úplně vyrazil nám dech, že je tam zlomená osa.
1: Mm-hmm.
0: No tak to byla katastrofa samozřejmě. Takže tam jsme byli asi 3 dny, než se sehnali nějaký ty součástky do toho. Já to teda urychlím.
1: Urychlete, to... prosím, pěkně, přeci jenom, čas běží. Ano,
0: no,
1: děkuju.
0: Ano. Takže jako nám to spravili a my jsme prostě z toho Bergenu zase po té pravé straně.
1: No, tak.
0: Jeli nahoru a jeli jsme. A představte si, když je taková, že to je zpráva, teda, že něco nejede nebo je špatný.
1: Mm-hmm.
0: Tak jak to dopadne, tak těch tunelů tam bylo,
1: ano.
0: Jsme jeli asi 18. No, tak jsme se cestou i dívali pod to, jestli ta osa drží. No a jeli jsme teda...
1: Vydržela. Tak to je dobře. Tak to je dobře. Paní Jindřiško, musím poděkovat. Každopádně moc děkuju za to vaše povídání.
0: Jo,
1: jsem ráda, že jste si ten výlet
0: jako
1: užili.
0: Dobře domů, takže...
1: To je dobře. Děkuju vám moc krát, že to dobře dopadlo a přeju krásné léto a hezké dny. Děkuju. Naslyšenou, dobrou noc. Tak to byla paní Jindřiška a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Žalman a spol, kdyby tady byla taková panenka, pojďme se podívat také do pošty, protože hojně píšete, za což děkuju mnohokrát. Tak třeba pan Honza píše: dobrý večer všem, pod čirákem jsem spal několikrát a vždycky to byl nádherný zážitek. Nejvíc mi utkvěla noc ve Vinicích u Znojma. Kolem nás svítily petrolejky, nad hlavou bylo plno hvězd a z dálky bylo slyšet jenom cvrčky a mezi řádky vinné révy panoval neuvěřitelný klid. Ráno nás probudilo slunce a vůně vinic. Byla to jedna z těch nocí, na které člověk jen tak nezapomene. Přeju krásné noční vysílání a zdravím všechny posluchače. Honza Sklatov. Tak milý Honzo, taky děkuju mnohokrát. Pak Bohumír k tématu píše: když se vrátím o dobrých 55 roků zpět, trampování jsem si nemohl nechat ujít. Nejen těch cest šourem, přespávání v kopkách sena nebo v příkopech, zvuků bublajících potůčků a ptáčků na březích lesa nebo spaní u ohně, to je prostě v krvi. I naše děti jsem nutil spát pod čirákem, jinak si tahali do stanu pod hlavce a prošívané deky. No to už je ale pryč, to bych se musel znova narodit, ale užil jsem si to tak tolik pan Bohumír. A máme tady k tématu paní Aneška píše, jistě si vzpomenete, jak jsme tady mluvili o řece Želivce a o stanici Žalov. Tak Aneška píše: pro pana Františka, vlak od stanice Žalov má zastávku ještě v Úholičkách a pak je zastávka Řeš, kde je hned lávka přes Vltavu do Řeže k Jadernému ústavu. Ráda tou trasou jezdím, no a odteď, když pojedu přes Želiv, si vždycky vzpomenu na mladého Františka a jeho kamarády. Krásnou letní noc všem do noční linky. Aneška, tak paní Aneško, taky děkuju moc a popojedem, protože čas začíná být neúprosný. Přichází Bára Baziková s Kamilem Střihavkou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
2: Když se snáší déšť, s tmou se

0: Když se snáší déšť, tak se jmenovala písnička a na telefonu teď máme paní Ivetu z Poděbrad. Krásnou noc, Iveto, přeju.
1: Já vám všem taky dobrý večer nebo dobrou noc. Těžko říct, jak to říct. Já jsem vzpomněla díky tomu vašemu pořadu, respektive tématu,
0: ano,
1: na jednu úžasnou noc v Alpách.
0: Mhm.
1: Tenkrát to bylo ještě v době, kdy jsem musel žádat o různá povolení, výjezdní doložky a přísliby a tak dále. Ale prostě vzali jsme dohromady partu a jeli jsme tenkrát do Celtvégu na Formule 1.
0: Mm-hmm.
1: A samozřejmě peněz jsme měli strašně málo, protože ten příslib byl hrozně nízký. Tak aby nám zbylo aspoň na tu vstupenku a na to nejnutnější, tak co s ubytováním. Tak jsme si vzali s sebou spacáky, igelitový pytle a tak dále. No a v Alpách jsme potom zajeli do takový, no to je jako kraj lesa.
0: Mm-hmm.
1: A tam prostě jsme chlapi přidělali na ten mini autobus, kterým jsme jeli, přidělali plachtu, stahli jako takový přístřešek udělali a tam jsme se naskládali jak sardinky do toho.
0: No prosím,
1: krabičky.
0: Jak jste si poradili.
1: A tam jsme se vyspali. Bylo to teda úžasný,
0: jo,
1: protože takový zážitek myslím, asi hned tak někdo neměl.
0: Žádný ochránce Národního parku na vás nenaběhl ráno.
1: No, to jsem právě chtěla dodat, že prostě až když jsme se vrátili domů,
0: no,
1: a tady jsme to vyprávěli, tak nám jeden známý říká, ty blbci, kdyby vás tam načapali, tak vám ty vaše přísliby nestačily.
0: No jo, no, to je pravda, že někde v té přírodě to může být problém, to je fakt.
1: Nás to nikoho nenapadlo, že prostě by se to jako nesměl, jo. Prostě.
0: Ale tak třeba tam, kde jste zrovna spali vy, tak to určitě bylo povoleno.
1: Že to byl takový úžasný zážitek, ale je teda pravda, že když jsme jako vykoukli spod té plachty, tak takových hvězd jsem snad neviděla
0: nikdy. Nikdy, že jo.
1: Jako tenkrát tam prostě taková ta úžasná tma,
0: ano,
1: která tam
0: ano,
1: byla, tady
0: ano.
1: Ten světelný smog, to prostě...
0: Já vím, toho je všude.
1: Ale říká se nejkrásnější hvězdy nad Splitem, ale to teda, to nemělo vůbec konkurenci tohle, to opravdu, to bylo úžasné. Tak jako říkám, díky tomuhle tomu jsem si vzpomněla na Formuli 1 a tenkrát vyhrál Lauda.
0: No nádherné vzpomínky máte, dokonce ještě s takovýmhle pánem šoférem. Krása.
1: No ale víte co, tam nejlepší na tom bylo, že tam prodávali třeba vstupenku na možnost vidět ten start ze vzduchu. Vstupenku do helikoptéry a to tam, no a ten start, na který byl nejdražší vstupenka, nebo letenka by se dalo říct.
0: Ano.
1: A ten start byl neplatný. Ten se musel opakovat. Takže ti, co měli až tu další, jako další let, tak ti měli teprve ten platný start vlastně ty Formule 1. Ale to už je taková jenom...
0: Někdo prostě má občas smůlu, to je pravda. No každopádně krásný výlet spojený i s nocí pod čirákem. Nádhera, paní Iveto, to jen tak někdo... Jen tak někdo nezažije, ještě s panem Niky Laudou, no nádhera. Každopádně moc děkuju, přeju krásné dny, letní, užijte si je. A budu se těšit zase příště, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak to byla Petra Janů a pomalu půjdeme do finále, protože čas je takový, jaký je, a píše pan Mojmír ze Svitav. Ahoj kamarádi, nedá mi to, abych tentokrát nepozdravil, protože jsem léta jezdil jako tramp a spali jsme pod čirákem, pod převisem nebo na zastávce vlaku, když pršelo. Je fajn se probudit a pár metrů od tebe se pase srnka. Písničky dneska moc tramské nejsou, ale to nevadí, třeba na Žalmana a Nohavicu taky jednou dojde. Později jsem přešel k šermířům a když jsem se stal knězem, dělali jsme pro děti tábory, ale přišlo stáří a nemoci, skončil jsem v pečovatelském domě, i do chrámu mě už musí vozit, ale třeba po smrti dostanu křídla, tak všem přeju suchou stezku a jasné slunce nad hlavou. Mojmír Kříž Svitavy. Pane Mojmíre, já vám přeju krásné dny, pevné zdraví, mnoho všeho dobrého a budu se těšit zase v Noční lince.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tak to byli brontosauři. No a ještě poslední pohled do pošty, než se rozloučíme. Paní Majka třeba také píše: krásný večer přeju všem. Dneska pěkné téma. V 18 letech jsme jeli Čundrova do jižních Čech na Bezdrev pod Hlubokou. Bylo to krásné a moc se nám tam líbilo. Přesunuli jsme se na Šumavu, taky super. A pak jsme jezdili do Jeseníků a pak na Slovensko do Diakovcov, ale moc jsem si přála ještě někdy návštěvu Českých Budějovic a Hluboké. A představte si, že dcera se nám tam provdala, už tam bydlí 30 let. No a my máme druhý domov v jižních Čechách. Moc to tam máme rádi. Všem přeju krásnou dobrou noc a vydařené léto. Tak paní Majko, moc děkuju, taky přeju krásné léto. A protože jsme na konci, patří se poděkovat za pozornost, za společnost. Loučí se Jitka Lukešová. Přeju vám krásnou noc, hezké sny. Kdybyste náhodou byli na příjmu dalšího vysílání, tak samozřejmě hezký poslech a budu se těšit se jako vždycky velmi brzy naslyšenou. A jinak děkuju moc a dobrou noc.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak si vám tak říkám, jak nejlépe představit dnešního hlavního hosta, paradoxně právě v divadle, když on sám už dávno herectví vyměnil za roli skvělého moderátora anebo vlídného tazatele v pořadu Na plovárně. Víc už asi dodávat netřeba. Tedy pěkný večer a hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ono to s tím herectvím Marka Ebena není tak úplně pravda. Neopustil ho tak docela. Když jsem ještě svého času byl u vzniku několika inscenací v Pražské Viole, splnili jsme si s paní režisérkou Lidou Engelovou náš celoživotní sen, totiž jevištní koláž z textů bohemisty Pavla Eisnera. Dodnes je to moc příjemný večer, kterým provázejí pánové Marek Eben a Jan Hartl. A Marek pro to představení dokonce složil i několik písniček.
2: Česká příjmení a proto i kombinování jména křestního se jménem rodovým ustálil josefinský patent z roku 1786. Pokud šlo o obyvatelstvo české, vzal úřad na vědomí jméno rodové,
3: tedy příjmení,
2: jak mu bylo hlášeno.
3: Málo bylo případů, kdy někomu přiskli příjmení z moci úřední.
2: To znamená, že Čechové si svá příjmení dali sami. A že jsou tedy odpovědní za všechny roztodivnosti a čertovinky těchto jmen.
3: Na první pohled si lze povšimnout, že je mezi námi nápadně mnoho přezdívek, jež se berou z nějaké tělesné zvláštnosti, jako bradáč, hlaváč, hubáček, nosál, nožička, paleček zubatý.
2: Perka, příjmení velmi staré, znamená zloděje. A nic jiného. A je věru ku podivu, že s tímhle jménem procházel staletími rod tak mocný a vážený jako Berkové z Dubé. Že se lidé, a to velmi slušní a čestní, mohou jmenovat Bezecný, je neméně českou zvláštností než příjmení Mizera.
3: Drbohlav, Bejček, Durdík. Nepotřebují výkladu. Právě tak jako Kňourek nebo Plaček.
2: Kulhánek je jméno dochované nám již ze 14. století.
3: Kulhánek. Ukázky až dosud podané jsou však jen pouhá preludia, pouhý předvoj. Nejčeštější typ českých příjmení smíme zajisté spatřovati v příjmeních, jež jsou příčestím minulým činím.
2: Navrátil.
3: Vyhlídal, vykoukal.
2: Kvapil, toť člověk, který kdysi kvapil, že?
3: Dokulil. Toť muž, který kdysi cosi někam dokulil.
2: Hele, jak jméno člověka skrývá celou větu a ta věta o něm něco vypovídá.
3: Je to zvláštnost taková, že kdyby nebyla naším denním chlebem, možná bychom po zjištění, že si černoši v rovníkové Africe dávají jména
2: ten co si jednou stejskal.
3: Ano, nebo žena muže, který jednou vykukoval z okna, spráskli úžasem ruce. Navíc tato příjmení mívají jen málo kdy obsah kladný. Však takový Zavrzal či Zamazal by mohl povídat.
2: Se značnou zálibou se u nás...
3: Jenom bych využil možnosti. Ono totiž, vy ten scénář nemáte, ale ono tam bude ještě poměrně hodně různých příjmení. A my jsme si řekli, že by možná nebylo špatné, pokud by někdo z vás uslyšel své vlastní příjmení. Přihlaste se. A my vás oceníme nějakou drobností z Honzovy a mojí domácnosti. Protože když jsme to řešili, tak jsme shledali, že máme v našich domácnostech spoustu věcí, kterými bychom rádi někoho ocenili. Takže nestyďte se, pokud někdo už se příjmení slyšel, A který vy jste?
4: Vejček.
3: Pane Bejčku, mám pro vás polodrahokam. Dlouho u mě ležel doma.
2: Se značnou zálibou se u nás při tvoření rodových jmen sahalo i do zásobáren fauny a flóry. Příjmení jako koníček nebo kočička nejsou zrovna hanlivá, ale neupřeme, že jsou titěrná. Nejdou valně do páru s představami o pravém muži.
3: Řeřicha, lípa, doubek, bříza nepotřebují výkladu a jsou to zajisté příjmení pěkná. Ale již cibulka a růžička jsou jména trošku komická a karafiát či konvalinka jsou příjmení až příliš poetická.

0: Slyšel jsem to poprvé od ženy z lidu. Ta paní děla. Koupila jsem husu, tak nevím. Naše Liduška se už chce vdávat, tak nevím. Můj říká, že neudělá víc než 3 piva, tak nevím. Tak nevím je typicky české pochybování o všelikých hodnotách a pravdách. Koupili jsme husu, tak nevíme. To je český životní optimismus. Temperovaný skepsí, jež ví, že nestačí husu koupit a dát na pekáč. Nikdy nevíš, kolik dá sádla, jaký bude mít šmak a vůbec. A může jí třeba sežrat kočka, nebo se může přihodit nějaká jiná hrůza z antické tragédie. Neboť nejenom nešikovný vták je husa, i proradná bývá. Moudrý pečuje o sebe a koupí si husu. Ale jsa člověk moudrý, pořád ještě neví.
1: Je to životní moudrost národa zkoušeného, ergo zkušeného. Marie de France napsala pomilování hodnou povídku o dvou milencích. Jak ten král měl svou dcerušku v takové lásce, že ji nechtěl dát nikomu. I určil těm, kdož se o ní ucházeli, že musí milou princesku donést náramný lán cesty na vysoký kopec u řeky Seiny. Pokusili se mnozí, ale se zlou se potázali. A nakonec to dokázal ten pravý, její znejmilejší. Ovšem, princeska se předtím potají postila, aby byla lehčí.
0: Na toho panice, který si svou znejmilejší nese světem a do kopce, myslím pokaždé, když vidím české kroužkované ú. Než si o něm povíme, dovolte mi, abych podotkl, že všechny ty české čárky na dloužených samohláskách a, e, i, o, u, i, pak ten háček nad e, stejně i háčky nad souhláskami, č, š, ř, ž, ň, a háčky vedle souhlásek, ť a ď,
1: působí na cizince dojmem prapodivným. My si tyto zvláštnosti již neuvědomujeme, ale cizinec do češtiny zaklet není i vidí to, co my již nevidíme. A vrcholem podivnosti je pro cizince český písmový znak kroužkované U. A není ani divu, vždyť je to taková zvláštnost a vzácnost a má ji jen a jen čeština.
0: Mně je to písmenko sympatické. Je to opravdu takový hodný chasníček, který si ten kroužek nese jako znejmilejší na zádech a vandruje s ním světem českých knížek. Ona by bez něho byla jen zcvrklé o a on bez ní jen prosté u. Jsou to dušičky symbolické.
1: Už často jsem si říkal, jaká je to vlastně nejvlastnější definice vlasti české. Vlast česká je tam, kde se píše U s kroužkem. Kde domov můj, tam, kde mají v můj toho chasníčka s princeskou na zádech.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: V televizi se Marku Ebenovi nejčastěji připomíná jeho dětství a role válečka z kamarádů, takto starého televizního seriálu pro děti. A v rozhlase? Tady byl zase Marek, už tedy pravda trochu starší, Mirkem Vondrou v nekonečném rozhlasovém seriálu Jak se máte, Vondrovi? Jeho 68. díl patřil klasické rodinné situaci, kdy Milena Vondrová musí jít na koncert vážné hudby sama. Její muž chce zůstat doma a dívat se na fotbal. Jak jinak?
2: Teď se zdá, že domácí s definitivní platností získají míč. Peterka?
3: Mirečku, prosím tě, tak už se usadne.
4: Víš, já mám hlad.
2: Peterka, nejče?
3: Co pak Jana mi přinesla večeři?
4: Ta sedí v kuchyni a čte si.
2: Postraní kolba vás dělá.
3: Tady, aby se člověk... Ječi. Ale prosím tě, teď s ním počkej a dívej se.
4: No, to bylo offside, tati, koukej.
3: No, offside, samozřejmě, že offside. Ještě, že tak. Jano, děláš večeři?
5: Je středa. Dneska vaří máma.
3: Slyšel jsi? Máma vaří. Tak už dej pokoj, prosím tě, a dívej se. No jo, ale kde máma je?
4: No, kdyby byla v práci.
3: Prosím tě. Do 6:45?
4: Co je na tom? Někdy přijde i v 7, ne? Jo, teď mi došlo, že vlastně už doma byla, asi ve 4.
3: Jak to? A to zas někam šla?
4: Jo, převlíkla se a šla a říkala, že goliči.
3: Goliči? A do čeho se převlíkla?
4: No, do takového toho, do nedělního, víš?
3: Do nedělního?
4: Jako na pořeb. Tati, já už hlady šilhám. Já si namažu aspoň chleba.
3: No, proč šla goliči? Mirku, udělej tě chlebu víc. A otevři sklenici okurek. A přines mě pivo. A ne, pivo nenos. Pivo už samozřejmě zase není.
4: Tati?
3: Hm?
4: Kde jsou ty okurky?
3: Kde by byly v kredenci?
4: A dole nebo nahoře?
3: Nahoře. A neotravuj už.
4: Tati, já to nemůžu najít. V kredenci nejsou. Dole ani nahoře.
3: Prosím tě, sám jsem je tam strkal. No, prosím. Jsou tady nebo ne?
2: A je to tady, milí televizní diváci? Ano. Domácí inkasovali gol. Zapíšeme si. 15. minuta. 0-1.
3: Jděte mi do háje s okurkama. Dali nám gól a já jsem to ani neviděl.
6: Vstupenky, prosím. Děkuji.
7: Mileno, tady jsme.
6: Vstupenky, prosím.
7: Zdar, prosím.
6: Děkuji.
7: Ty jsi byla u holiče, viď?
8: Ani jsem kvůli tomu nevečeřila.
7: A ty jsi přišla sama?
8: Aha, sama, manžel... Něco?
7: Kouká na fotbal, že?
8: Ne, on... Jo, kouká na fotbal.
7: Ale promiň, Mileno, já tady klábosím a ani jsem ti nepředstavila. To je ten můj...
9: Prouza, Emil.
7: Dobrý večer, Vondrová.
9: Dobrý večer.
7: Mileno, tobě to sluší. Jako Lolo Bridgidě.
2: A je to další gol. 37. minuta druhého poločasu, stav 0-2, v neprospěch domácích pochopitelně. Střelec Ondroušek, číslo 9. To se bude těžko dohánět.
3: Dokonce no, to bude, samozřejmě to bude. Hrgot, nemám já smůlu. 2-0, k tomu mám ještě hlad jako pes. Pes. Jano, byla jsi venku se psem?
5: Nebyla.
3: A kdo s ním půjde, prosím
5: já
3: tě?
5: Já už ne, tady mladí.
4: Cože? Zase já?
5: Já už mám nejvyšší čas do kina, brácho.
3: Bez večeře.
5: Umíchala jsem si vajíčka.
3: A tož nemohla nám taky?
5: Nemohla, byly tam jen 3. Čau, fotbalisti.
3: Počkej.
5: Co je, Honza mě čeká.
3: A kde je máma? Teď už je skoro 7:45.
5: Prosím tě, netvař se, že nevíš, je na koncertě.
3: Na koncertě?
5: Vždyť říkala, že jde.
3: Říkala, že chce jít se mnou.
5: No a ty, že ne, že radši fotbal, tak šla sama.
3: Sama?
5: Jo, sama.
3: Ale to se snad ani nehodí.
5: Vážený soudruhu, až to tady ti kopálisti dokopou, posaďte se hezky tamhle pod fíkus, můžete si k tomu otevřít sedmičku Grácie, stojí v komoře Mikulovská, mladík vám ji zatím dá vychladit, viď? A pěkně v klidu přemýšlejte, co se hodí a co se nehodí, ale sebekriticky.
4: Co to mlela?
3: Ale... Že bys to poslouchal, prosím tě. Řeči.
4: 2-1. Táto, je to 2-1.
3: No dobře, dobře. Žvou jako paviáni. Já nikdy nepochopím, proč se kvůli fotbalu lidi tak rozčilujou. Stum to, prosím tě. Na koncert. A ne, to asi ne. Zřejmě se zdržela v práci. Určitě. Proč bych si sedal pod fíkus?

0: Dala byste mi lístek od šatny, soudružko Vondrová?
1: Ale já sama, děkuju.
0: Proč? Vezmu to všechno najednou.
1: Tak děkuju.
0: Prosím.
1: Líbilo se ti to? Moc. Člověk je najednou jako...
2: jako po sauně.
1: Ani se nechce domů. Víš co? Půjdeme někam na dvě deci a něco zakousnout. Co tomu říkáš?
3: No samozřejmě, jen běžte.
1: Ale ty taky.
2: Prosím tě, budete sebou vláčet starou tetu jako přívažek.
1: Jo, starou. Podívej se na Emila. Můžou mu oči vypadnout, jak po tobě celý večer šila. No, ty jsi z toho vůbec nevšimla.
3: Ne, to jsem si nevšimla.
1: Je, promiň, Milano. Já jsem dneska nějaká hrozně hubatá, co? Ale když ono je mi tak nějak fajn. Že spolu jednou taky sedíme jinde než v kanclíku. Hněváš se?
2: Jak ti něco takového může napadnout, prosím
0: tě. Je to váš kabát?
1: Je, děkuju.
0: Tak, prosím.
2: Oh, děkuju.
1: Tak, a jde se. Emile, pojď a veď dámy do noci.
0: Na ten flám?
1: No, řekněme, flámeček.
2: Já vás kousek doprovodím a pak si vezmu taxík.
1: Ne, jestli tě pustím, Emile, no. Emile, už jsi vymyslel, kam půjdeme?
4: Kolik je hodin?
5: Bude 11. Mám tam ty brambory naházet?
4: Nejdřív se smak musí rozkrájet, ne? A najdi sůl. A ten? Kmín?
5: Jo.
4: Co bychom do toho ještě vrazili?
5: Kostku, tati, dáme tam kostku.
4: Dost, ať to nepřesolíš. Kostku?
5: No, koukej, her je. Bujon, hovězí. No,
4: když myslíš. Ale až potom, ne? Až se ty rteple rozvaří.
5: To bude trvat.
4: Kdyby bylo kus mrkve. Nebo ten karfiol.
5: Jo, no. Je tam jen cibule.
4: No výborně, tak ji přines. Ale napřed oloupej.
5: Jo. A taky Tatra.
4: Tatra? Co to je?
5: Plnotučné kondenzované mléko neslazené. Závod Hlinsko v Čechách. Na obrázku jsou chrpy.

0: To je Jana.
1: Jana?
0: No jo. Ty, tati, na jakém koncertě je vlastně máma?
1: Na jakým, no. Prostě na koncertě. Nebude pořád kysnout tady v kuchyni.
0: A s kým šla?
1: S kým by šla sama.
0: A že tě nevzala sebou, ty radši kysneš tady v kuchyni?
1: Chceš jednu přes?
2: Ahoj, vy jste ještě vzhůru. To vás ten fotbal tak rozpěnil, jo?
1: No prosím tě, co je mě do fotbalu. A vůbec, jdeš pozdě, ne?
2: Jak to?
0: No jo, pusinkovali se před barákem a zapomněli, jak ten čas uplývá.
2: Nějak to znáš, Bráško.
0: Z literatury, sestro.
2: Jak to, že to mrňa už nespí? No. Máma ještě není doma?
1: Není, no.
2: To už začíná vypadat podezřele, ne? Víš, kolik je hodin, podívej.
1: A teď mě nech, prosím tě. Vidíš, že míchám polívku.

0: Milena, ty skoro vůbec nepiješ.
1: Já už bych měla jít domů.
2: Ještě není ani půlnoc.
0: A ty už zíváš?
2: Já?
0: No, potaj mu, ale zíváš.
1: Kdy ráno vstáváte?
2: Před pátou. Dělám v ČKD a bydlím v Košířích.
1: Tak to se to špatně flámuje.
2: Já taky vůbec neflámuju.
0: Ne, tohle je letos poprvé, Mileno, co bude vzhůru přes půlnoc, fakt.
1: Karel doma už určitě spí. Bůh ví, co večeřili.
0: Je tam Jana, ne?
1: Ta vaří v úterý a v pátek, ostatní dny já.
0: No pro jednou šli spát o hladu.
1: A co Mirek, ten potřebuje hodně jíst.
0: Mileno, ty se vdávala brzy, viď? To já se vdám až tak ve 40.
2: Jak to?
1: Proč?
0: No, on tuhle Emil má takovou pomalejší náturu.
2: Smím prosit o tanec?
1: Koho, mě?
2: Jen vás a vaše oči šedé.
1: Ne, to nezlobte se, já netančím.
2: Taky mě vlastně bolí nohy. Přisednu si.
1: Ale...
2: Je zde volno, že?
1: Ne.
2: A budu se vám dívat do očí.
1: Nezlobte se, ta židle není volná.
2: Vy někoho čekáte?
1: Samozřejmě, no, manžela.
2: Jo, manžela, to je mrzuté.
0: Emile, ty tady sedíš, ani necekneš.
2: Prosím tě, měl jsem se s ním prát.
0: Krásná Heleno, podívej se, pořád si po tobě otáčí, ten se zamiloval. Ten se zamiloval.
1: Ten se nadrátoval. Ne, děcka, ale vážně, já už musím mít opravdu.
2: No, my už taky půjdeme, viď, Ruženko?
1: No.
3: Tato, nepůjdeme spát.
2: Počkej ještě.
3: Je půlnoc.
2: No a co? Nemůžeme, drobátko, posedět? No tak si jdi spát, jestli tě to zmáhá. Mně se tu docela příjemně sedí. Uvaž mi kafe.
3: Otevřu okno. Ať se to tu provětrá, jinak usneš.
2: Ticho. Chceš nás?
3: Že by přijela taxíkem.
2: Ne, Jano, neotvírej okno. Ještě to bude vypadat, že... Jen jestli je to ona. Jakoby dole bouchly dveře, slyšás? Měli jsme jít spát. Takhle to ještě může vypadat, že ji kontrolujeme, kdy přišla. Je to ona. Já budu jako že se nic neděje. Víš? Podej mi knížku. No, jako že si čtu. Nesměj se, kruci, no.
3: Vy ještě nejste v posteli.
2: Však není tak pozdě.
3: Půlnoc pryč.
2: A opravdu? Zapovídali jsme se.
1: Co to čteš?
2: No co by, knížku.
3: Kuchařskou? Táta tě chtěl překvapit. On se chystal zadělat na buchty, víš? Nepočítal s tím, že přijdeš tak brzo.
2: Co to plácáš? Vařili jsme s klukem polívku.
1: A povedlo se?
2: Nijak zvlášť.
1: Mirek už doufám spí.
2: Už dávno.
3: Ach, taky se mi zavírají oči.
2: A nemáš hlad? Nic si nejedla?
3: Jedla biftek s vajíčkem.
2: Biftek? Před tím koncertem?
0: Po koncertě.
3: A u holiče byla.
0: A šperky jsem vytáhla, nevidíš? Už jsem je neměla na sobě ani.
3: Sluší ti to, mami?
2: Biftek, to je jako někde v hospodě?
0: Ale ve vinárně. Jano, víš, že jsem u toho holiče seděla přes 2 hodiny?
3: Čekala jsi?
0: Pracovali na mě, podívej, velká rekonstrukce fasády. Já si pustím vodu do vany.
2: Ve vinárně.
3: Pěkná ženská, co?
2: Kdo?
3: No máma, dám krk, že chlap ještě.
2: Jak to mluvíš o mámě?
3: Nerozčiluj se, skládá mi poklony.
2: Měla by si tě poslechnout.
3: Táto, ty žárlíš.
0: To je, Mirek se nekoupal?
2: Ne, myslím, že se nekoupal.
0: Jak tu nejsem? Ach, ti vám tak krásně hráli, jako když padá sníh.
2: A to jsi tam byla sama?
0: A s kým bych byla? Škoda, že jsi tam nebyl.

0: On se táta na fotbal skoro stejně nedíval. Nějak ho to ani netěšilo.
1: I ve vinárně si byla sama? To vykládej na dvorku slepici.
2: Co na mě křičíš? Co s tebou je?
1: No, nic.
2: Ale já jsem opravdu byla na tom koncertě sama. A z toho mě moc krásně nebylo.
1: Já vím. A stydím se.
3: Tak co doma, Mileno?
2: Všecko v pořádku. Jenom jsem hrozně uspala.
3: V sobotu je v televizi fotbal.
4: Měla bys jít zase na koncert. Sociální odbor ONV. Dobrý den.
5: Manžel.
3: Ahoj, co pak?
5: Ahoj. Ale jen tak, koupil jsem to...
3: Pivo.
5: Ne, pivo. Lístky do divadla jsem koupil. Na sobotu. Do Národního. Co je? Haló? Jsi tam? Slyšíš mě? Já už jsem se lekl, že se něco porouchalo.
3: Pane, nic se neporouchalo.

0: Český rozhlas Vysočina, rádio vašeho kraje.
1: A ještě jedna z asi méně známých tváří Marka Ebena, totiž jako řidiče a taky autora populárních fejetonů, které se objevují co měsíc v jednom z dnešních populárních časopisů. Ale sebrané po letech do knížky vyšly jako Myšlenky za volantem. Příběh o tom, co Marka napadá právě při cestách autem.
2: Tuhle jsem jel autem po Praze, koukal jsem na ty nové fasády, jak pěkně svítí, a začal jsem uvažovat o barvách. Ono se říká, že ten socialismus byl takový šedý. Zní to jako fráze, ale když jsem začal vzpomínat, ono fakt jo. To vůbec byly zvláštní odstíny barev za toho socialismu. Jakoby modrá nebyla modrá, zelená nebyla zelená, všechny ty barvy byly takové vyšisované, jakoby je někdo už 20krát vypral. Jediné poměrně jasné byly trenky, co jsme museli nosit na tělocvik. Jasně červené. Ale ty holčičí, modré s kapsičkou, to už bůh ví, co nebylo. A taky teda nebyly sexy. To opravdu ne. Vlastně ani nevím, proč měly holky modré trenky a my červené. Protože po logice by to přece mělo být naopak. Už v kočárku jsou chlapečci modří a holky růžové. Ale na škole by asi růžové trenky holkám neprošly. To by moc rozptylovalo. A taky byla ta růžová poněkud buržoazní. Taky jsem si vzpomněl na nátěry radiátorů. To tedy byla zvlášť hnusná barva. Buď taková exkrementně hnědá, nebo něco, čemu se říkalo slonová kost. Nebylo to ani bílé, ani béžové, jen velmi odpudivé. Říkal jsem si, proč tomu tak bylo? Jakou ideu měly tyhle nedomrlé odstíny vyjadřovat? Možná to byl takový ideový protipol k té barvičkové Americe, že nás se tohle netýká. A vlezlo to i do filmu. Východní Němci vyráběli filmový materiál Orvo a ten se postaral o to, aby i ta příroda, pokud byste ji chtěli natočit, měla takové vyblité barvy na rozdíl od Kodaku, na kterém všechno zářilo. Vlastně nejzářivější barva, kterou si z toho socialismu pamatuji, byl náš kapelový trabant. Ten byl totiž vyveden v nevídané zelené barvě. Už jsem tu na něj párkrát vzpomínal. Byla to asi barva, kterou nikdo nechtěl, nebo si prostě netroufal. Někteří mý kamarádi říkali tomu vozu Evergreen. A něco na tom bylo. Později jsme s kapelou přešli na většího Wartburga a trabant mi zůstal. A velmi slušel Markétě. Jsou takové obrazy, které mi nikdy nevymizí z paměti, a jeden z nich je náš brutálně zelený trabant, jak jede kolem Rudolfína, uvnitř sedí Markéta a má na hlavě jasně červený klobouk. Vypadala jako jahoda na keříku.

Tak já vám to teda řeknu. Už mě to mnoho let trápí a vidím, že to musí ven. Jde o to velikonoční pondělí. Konkrétně o ten lidový zvyk s tou pomláskou. Kdybych žil v Kyjově, tak neřeknu, tam mi to přijde docela přirozené. Ale já jsem Pražák, většinu života jsem prožil v Praze a když vidím, jak se na velikonoční pondělí u nás v Pařížské proplétá mezi Japonci a Číňany chlap s pomláskou, vypadá to divně. Paradoxní je, že daleko divněji vypadá ten Čech než ti Japonci. Možná, že kdyby byl v kroji, tak by to bylo lepší, ale on je v civilu a velmi často ještě něco nese, třeba aktovku. V jedné ruce aktovku, v druhé pomlásku. To vypadá, že z té aktovky vytáhne papír, kde ta ženská nejdřív podepíše, že souhlasí s tím, aby ji seřezal z důvodu plodnosti a že ho za to nebude žalovat. Tohle by ale zdaleka nebylo to nejhorší. Ta svízel spočívá v tom, že to člověk musí dělat taky. Když máte děti, tak bych řekl, že se to ještě jakž takž snese. Je to taková hra pro ty děti, že tatínek z ničeho nic začne běhat po bytě s klackem a pokud má malého synka, jsou aspoň dva a může to být roztomilé. Ale opravdová tragédie je, když je vám 60 a doma je jen vaše manželka, které je 58. Vždycky se u toho cítím poněkud trapně, že se mám zjevit s tou pomláskou a ještě u toho recitovat hody hody do provody. Navíc by ta žena měla před vámi jakoby trochu utíkat a vy byste ji měli honit. V našem případě, když mám manželku na vozíku, je to velmi obtížné. To bych ji musel jednou rukou před sebou strkat a druhou ji šlehat. Navíc náš pes to chápe jako útok na paničku a trochu mě kouše. Zajímavé je, že když se o tom člověk s manželkou rozumně baví, většinou vám dá za pravdu, že je to nesmysl. Ale běda, když to neuděláte. To je zle. Protože přijde sousedka a rozšafně se zeptá, tak jak tě ten tvůj vyplatil? A vy pak pozorujete smutné oči své ženy, která závistivě hledí na jelita sousedky a je jí to líto. A to zase radši vydržím svých 5 poněkud trapných minut.

0: louce vyrostla květina nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití. Jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí? Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet. Na louce vyrostla květina, la la la la la la.
1: S Markem Ebenem se dnes rozloučíme netradičně, alespoň krátkou ukázkou z besedy, kde jsme se nedávno potkali všichni společně také s ředitelem památníku Lidice Eduardem Stehlíkem. A byl to skutečně pěkný večer. Připomněl lecos. Od toho, že Marek Eben už má věk na to, aby jezdil po Praze zadarmo, až po jeho někdejší krátké angažmá v Národním divadle. A vám už jen zůstávejte ve zdraví a všechno dobré.
2: Kluci v Ypsilonce říkali, tak co? Jak se tam cítíš? Já jsem říkal, kluci, to je jako kdybych já hrál v Ypsilonce a diváci by seděli v obchodním domě Máj v oddělení galanterie. Jo? Tak takový to je, prostě to je obrovský prostor. A tak, jak to vždycky říkali ti starý bardi, že musíte vědět, kam si stoupnout, aby vás bylo slyšet, tak to tam opravdu platí. Druhá věc, na kterou jsem nebyl zvyklý, byla ta atomizace těch šaten. V Ypsilonce byla jedna báječná věc, a sice, že tam byla jedna pánská šatna a jedna dámská šatna. A tam seděli všichni pohromadě. Všechny ženský pohromadě, všichni chlapi pohromadě. A kdybych byl architekt divadla, tak bych tohle dal jako absolutně nutnou podmínku. To má jeden báječný aspekt, že se nemůžete pomlouvat. Protože tam, ale to není tak, jakoby, ono se to zdá být úsměvný, ale není. Vy jste tam všichni pořád pohromadě a ty věci si buď to musíte vyříkat na rovinu, anebo vůbec. Nemáte tam prostor, že byste za zády někoho jiného drpali. A když si dva lidi na té scéně něco udělají, tak přijdou do té šatny a v tom spravedlivém rozhořčení si to hned vyříkají, což samozřejmě velice pobaví všechny ostatní, kteří k tomu mají velmi často nějaké další komentáře a pobaví se pak všichni. A ten prostor se vyčistí. To v tom Národním prostě nebylo. Já si pamatuju, že tehdy bylo takový období, kdy v té zimní pohádce taky zkoušel Josef Abraham. A Libuška Šofránková už byla v té době v angažmá. A oni, že jo, manželský pár, tak když jeden něco dělal, tak ten druhý vždycky se chodil dívat, aby mu k tomu mohl něco říct, na nějakou poradit. No a Pepa tam měl velký monolog, takový měl tam velikánskou roli. No a při jedné z generálních zkoušek tak vyšel na tu forbínu a vydrtil tam ten monolog. A Libuška byla na galerii a z té galerie se ozvalo: Pepo, ani slovo. Tak to je Národní divadlo.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: To jsme přijeli občas do nějakých menších měst, tak buď to se mi stane, že se tam si tam taky můžou jezdit MHD zdarma a oni řeknou, my tady nemáme MHD. To je první věc. A druhá věc je, že velmi často to tak není. Že to mají třeba od
4: 70.
2: No, bývá to posunutý, anebo že třeba platí půlku, ale Tak to je vždycky po posledním, já myslím, že to bylo v Liberci, že se mi to stalo. A oni říkali, no ne, že jsme o tom mluvili na koncertě. A teď já jsem se ptal a říkal jsem teda, že my jezdíme zdarma a oni říkali, že teda oni platí půlku a teď byli zaražení a vypadalo to trošku, že jsou jako namíchnutý. A teď já se nevěděl, co s tím mám dělat. Pak jsem říkal, no to je tím, že prostě máte tady lepší vzduch. A prostě v Praze dřív umíráme, je tam horší vzduch, tak to máme dřív.
4: A začal jste jezdit víc tramvají?
2: Jezdím hodně.
4: Jo, takže no. Ve 64 auto a v
2: 65. Je to nesmírně pohodlný, protože jak se v Praze strašně horší to parkování, tak si zatraceně rozmyslíte, jestli pojedete autem nebo jestli pojedete MHD. A teď je to skvělý. Já jsem nejdřív jsem musel mít průkaz seniora. To bylo, když je vám 60, tak v Praze potřebujete průkaz seniora. A to musíte jít na úřad. A tam vás vyfotějí. A to je zvláštní, že ten foťák už to nějak prostě pozná a rovnou už vás vyfotí jako mrtvolu.
5: Na parté, jo.
2: Jako a řekli byste si, že to přece není žádný rozdíl, jestli budete jezdit jako za půlku s průkazem senior. No to je velký rozdíl, protože vy přece musíte mít k tomu ještě ten lístek. A to je nějaký seniorský lístek, který stojí půlku. Nebo to musíte tam zadávat do toho systému, když to je přes tu kartu, teď na to pořádně nevidíte, potřebujete brýle, než je nasadíte, už vystupujete. No, takže není to nic snadného, když nepotřebujete nic a máte, už ani v podstatě nepotřebujete občanku, ten revizor přijde, podívá se, on už se vás ani neptá, což je
4: dobré. Bude hůř, až budou říkat, tady máte volný místo.
2: No, ale on ví, on se podívá, vy víte, že nevypadáte teda nic moc, když už k vám ani nejde. Jo?
5: A on vás ale ujistí teda. Jako.
2: Ale strašně to jako usnadňuje to cestování, protože vy jdete, vlezete do jakékoliv tramvaje, do jakéhokoliv dopravního prostředku, tím odjedete, zase vystoupíte. Těší mě to, používám to hodně.
4: A není to trošku v rozporu s popularitou, když nastoupíte, takže nejste moc v klidu, nebo?
2: No to takhle. Občas některý tak kouká, jako co ten tady chce.
5: No, jak to, že nejezdí autem?
2: No, no, jako někdy ty pohledy vidím trošku unavený. Jako, ne, to je teda unavený, chci říct, udivený. Můj je unavený, už je důležitý. Ale jinak to celkem to prochází v klidu.

až budu starý mužem, budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý mužem, budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky a

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štětec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čpánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už, starý muž. Starý muž.